0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Traníček. A protože bych vás nerad obtěžoval vážnou rýbičkou, tedy takřka smrtelnou nemocí, dovolím si dnes hlavně pouštět písničky a budeme poslouchat. To ještě zvládnu ve svém stavu. Tak se nenechte rušit, hezky se usaďte. Začneme dnes třeba jihočeskou skupinou, která si říká Drt.

zprávy, prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám, pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si

0: prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám.
1: Hrajeme si dneska víceméně náhodný výběr písní od interpretů, které nemáme moc možnost slýchat v normálních rádích. Tak už to v našem pořadu bývá. Předpokládám, že bratry Ebony jste poznali, ale tak ty patří k tomu známějšímu, co folková scéna nabízí. Předpokládám, že třeba Jindru Černohorského, toho z žádného rádia neslýcháte. Je to škoda. Jindra Černohorský, východočeský písničkář, takřka neviditelná osobnost na folkové scéně.
2: Rok za rokem blíž je cíl a ubývá nám sil, tak rychle zas

tohle samozřejmě znělo jako AG Fleck, ale AG Fleck to tak úplně nebyl, i když samozřejmě hlasy ano, Blanka Táborská je nezaměnitelná. Je to z projektu písničkáře, písňotepce, básníka Milana Ády. Písnička se jmenuje Po pěšinách snů, stejně tak album, na kterém ji můžete nalézt, ale vlastně je to velmi zácná nahrávka, předpokládám, že se jen tak někde sehnat nedá. A pojďme dále, co bychom si mohli dneska pustit, co z písní, které normálně nemáme možnost slyšet. Nedávno jsem si všiml na internetu vzpomínky na Pavlínu Brownovou, tak pojďme si tuhle jeho českou nezapomenutelnou zpěvačku pustit a připomenout, stejně tak ten smutný příběh o jejím záhadném zmizení.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

tyhle dva pány, když byli spolu, tak jsem naprosto miloval. Paliček s Janíkem, jeden ze světlých okamžiků folkové historie, který je úzce spjatý také z historií divadla Semafor, pokud se nepletu. Mirek Paliček je stále činný, co by aktivní muzikant a interpret, pokud se nepletu, věnuje se hlavně zhudebňování básníků. Ale já si dovolím ještě jednou šáhnout do těch legendárních nahrávek z 80. let, které poslouchali moji rodiče a které do značné míry ovlivnily také moje dětství.

Já už do školy s malým bráchou chodíval rád, rád, docela rád. Chtěl jsem být Karlem, Hynkem, Máchou a verše psát, pro tebe psát. Pak tě pozvat do svýho Nitra a do bytu jedna plus jedna. A i když nejsem žádná vědma, tak pak se staň, staň, co se má stát. Než jasnu nad Svatou Anežkou, já chtěl bych víc, víc o něco víc. Kéž by si byla koloběžkou, šel bych ti vstříc, naplno vstříc. Princezna koloběžka první, klidně si tvrdně, kde se dá. Důvěra za důvěru, no jistě, tak se to má, má, tak se to má. Jak léta plynou pod peřinou, jsem trochu dál, dál, o něco dál. Popichuju tě každou psinou,

A tohle byla vzpomínka na severočeského nebo spíš západočeského písničkáře Pepu Štrose. Rád říkám, že to byl jeden z mála lidí, kteří uměli swingovat, ale jestli mi něco chybí, tak hlavně ten jeho humor písničkářský i moderátorský. Pepa Štros.

co teď se mnou bude. Kde kdo je na tom líp, i komár už si štíp, jo. Na srdci pořád mám středně těžkej šutr, jsem jak chcíplej pes, jak bez šťávy skutr. Teď už dobře vím, co je to depka, dřív jsem o tom neměl.

0: Ty, ono se to hupe furt.
1: Takhle zpívá váš kamarád Radek Píďa Bartoš, tohoto času součást novoměstské skupiny Fukanec, ale tahle nahrávka byla z jeho solového alba Vnitřní kompas. Krásná věc.

a podobný keci. Jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky, opustím milenky, zbalím si věci. Pojedu na sever.

A co si pustíme dál? Příbuzný, ty jsme si dlouho nehráli. No a teď si dovolím vybrat třeba brněnský bluegrassek a skupinu Sakrapes.

0: A tohle byla vzpomínka na jeho českou formaci, která si říkala Sem tam. Na závěr se nám do pořadu vejde ještě něco a tady šáhnu do historické nahrávky skupiny, která se nedávno začala trochu ozývat a jsem tomu velmi rád, protože patří k velice zajímavým zjevením na brněnské folkové scéně. Skupina Svítání. Pokud se nepletu, vedena na Jirku Fadrným, bohužel se neznáme osobně, ale jeho muzika je mi velmi blízká. A na folkové scéně se objevují velmi zřídka, možná i proto, že jejich hudba nese mnoho přesahů spíše do křesťanské a církevní hudby, jak jsem se alespoň všiml v námětech a v textech. Každopádně je to nádherná a propracovaná muzika.
1: Stav se ke mně na kus řeči, vždyť cestu znáš, stav se zítra a za 300 let napiš, jak se máš, tak pojď. Do skalních

0: Přátelé, to už bude pro dnešek z vysílání folkových polazedí vše. Já si tady dopijím svůj čajík a doufám, že mě rýmička brzo pustí. Držte mi palce, opatrujte se, mějte se dobře a naslyšenou se brzy bude těšit vidět rýmiček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

Pavel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině.

0: v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Začínáme další vydání s Patrikem Rozehnalem a dnes také s Václavem Vidrou. Čistí si už brýle na seznam, aby na to viděl.
2: Ano, slepe viděla.
1: Dobře. Žádné sladké dneska, přitom je den ďábelsky čokoládového dortu.
2: Já jsem fakt ale už přeslazený. Teď jsem snědl jeden sachr, vypil jsem kafe, natočil jsem prostřeno, přijel jsem sem.
1: Ano, a pobavíme se.
2: No určitě, už se na to těším, jen si vyčistím brýle, abych tě lépe viděla.
0: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádu a s Václavem Vidrou, tak ještě jednou vám všem hezké odpoledne nebo brzké ráno, záleží, kdy nás posloucháte. Brýle čisté.
1: Ano, krásně, krásně.
0: Zrak ostrý, vidíš na
1: seznam. Konečně jsem pochopil, že tady sedím s Patrikem.
0: Nejenom podle hlasu, dobře. Teď jaký čí hlas slyšíme? Koho se budeme představovat vizuálně?
1: No, jak jsem si číslil ty brýle, tak v podstatě tady vidím jedinou možnost, protože dneska má narozeniny Iva Janžurová.
0: No jo, 85.
1: No, 85. Fakt, pěta.
0: No jo.
1: To je strašný. No, tak,
0: ale tací... sluší to.
1: No, je úžasná, je úžasná.
0: Je skvělá.
1: To bych si přál takhle, no.
0: Vypadat 85.
1: No, moc takhle.
0: A moc hrát.
1: No, na vypadat to si nehraju, ale moc.
0: Tak dobrá, takže Iva Janžurová, Miloš Kopecký a televizor.
2: Kam jdeš?
3: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
3: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohli si zavolat?
3: Zavolat? To můžu.
2: Televizního opraváře, sama sebou.
3: Televizního opraváře, určitě. A teď budu schánět televizního opraváře. To můžu udělat zítra, stejně přijde za týden.
2: No, ale kdybys ho zavolal dneska, tak by taky přišel za týden, ale o den dřív.
3: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vychýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
3: Já to... říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. A nechápe mi! Kopela, kopela, koperec!
3: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koperec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí.
3: Ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, tak víc na večeře. Teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnul. Jsem si to rozšlapal jako hroch. Ještě se v tom můžeš vyválet. Já jsem ten koberec ráno luxovala.
3: No, není to vidět.
2: No, samo sebou. Samo sebou. To, co dělám já, to pro tebe není vidět. To, co dělám já, to je pro tebe dobrý, tak sotva, abys si na to odchlepal popel.
3: Tak počkej. My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínavé.
2: Tobě se nesmí nic říct. Ty se hned nafoukneš jako balón, jako koza na jeteli, pojeteli. A pořád z tebe něco padá. A vždycky na koberec. Jenom peníze, ne?
3: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel?
3: Ne, tak o co jde? Co jde?
2: Jde o princip.
3: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
2: Já bych po tobě mohla uklízet celý den.
3: No, to bys mohla, to bys měla. Já nevím.
2: Tobě je to fuk.
3: Tak co mám dělat? To se mám obrátit v kozle, nebo přestat kouřit, nebo to? To mám vzít pro vás a jít se zastřelit do rybníka?
2: Jseš zbytečně hysterický. Stačí, když se příště strefíš do popelníku.
3: A dost. Proč takovou maličko, co fakt jsem vysypal za celou popelnici na ten koberec, nebo co? Upadl mi ždivec pitomýho popela na pitomý koberec, který notabene koviny za moje peníze. Za moje těžce a tvrdě vydřený peníze. Schválně jsem to neudělal.
2: No, že schválně bys to měl udělat. No to je vrchol. Já, abych ti snad byla vděčná za to, že se doma zouváš.
3: To je neuvěřitelný, jak dlouho ty vydržíš kvákat o každý pitomosti.
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně! Dneska!
3: Denně to je,
2: fůra,
3: ano, každou hodinu!
2: Každou?
3: Ale každou hodinu, každých 10 minut, ano!
2: Dneska fůra popele na peršanu! maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale... Stokrát nic umořilo osla.
4: No, nevypadáš moc umořeně.
2: To je vtipný, to je ohromně vtipný.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Vzpomínáš si, Vašku, taky když v dobách, když nešla televize, jaký to byl problém, nebo jak se chovala televize? Zlobila vás někdy doma?
1: No, tak my jsme dlouho televizi neměli.
0: Takže nebylo.
1: Nic nezlobilo, poslouchali jsme rádio.
0: No.
1: Ale když jsme pořídili vlastně první televizi, tak se tam objevilo takový to porucha není na vašem přijímači.
0: Ano.
1: Nebo porucha je na vašem přijímači. Ale... jako spíš takové, jako, že se to rozlaďovalo a bylo to, dělalo to šmohy.
0: Protahovalo to obličeje, no, jezdili přes to čáry.
1: Čáry no. Přes to jezdili. Bylo to takový hodně nedokonalý. No. Ale zase to byly obrázky, bylo to něco novýho, no, něco, co vlastně...
0: Vzpomínáš si třeba, kdy jsi viděl poprvé mamu takhle v televizi?
1: Poprvé to si nepamatuju, to fakt nevím. Ale myslím, že jsem viděl film Kdo chce zabít Jesse v televizi právě ještě s mámou. No a tak to bylo to samozřejmě černobílý všechno, ale...
0: Tak on je i černobílý, ne?
1: On je ten, Kdo chce zabít Jesse je černobílý, ano. Ale myslím, že všechno bylo černobílý, no. Takže to nebylo nic zvláštního. Ale jako no, mě to nebralo, mě to, že bych jako musel sedět u televize a čučet na ní.
0: A čučíte na ní teď jako herci, nebo máte toho hraní a všeho už dost, že doma ani neraději?
1: Popravdě řečeno, moc nečučíme, no.
0: Ne nikdy.
1: Jako takhle, pustíme si spíš večer třeba jako kulisu nebo tak, nebo se kouknu na zprávy, když se chci jako namíchnout. A nebo když prostě tam jde něco pěknýho, no. Něco, co by mě zaujalo, ono toho je fakt málo, co tam jde, co by mě zaujalo.
0: No, taky no, otázka, ne. Kdy vy jako herci to sledujete, protože večer většinou hrajete, když jsou ty
1: no,
0: hlavní programy. Po představení.
1: Noci,
0: no. Tak dneska to lze pustit když tak zpětně, takže i to. No, o televizi no. Může ještě pokračovat hovořit tedy Iva Jenžurová, dnešní oslavenkyně, s Milošem Kopeckým v této scénce z Kabaretu u dobré pohody, anebo když tu máme Vaška Vidru, říkám si, že by ho mohla zaujmout i jeho ukázka ukecávání kota s koněm.
1: No, to jsem tady viděl, to by mě zajímalo, co to je.
0: Jo, co to
1: jak
0: je.
1: Jak se ukecával Karel Gott s koněm.
0: Petr Novotný, jeho vzpomínky tady na tuto situaci v Novotách. Tak vybíráte ale vy 731 800 900, to je číslo sem do studia, nebo SMS-kové 90 011 04. Pište heslo Humor mezera A nebo B, my budeme hlasy sčítat.
5: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasujte, vybírejte si, to právo máte přes telefonní číslo se s námi i propojit a říci, komu dáváte hlas, zda Evě Jenžurové s Milošem Kopeckým nebo Petru Novotnému. Číslo sem 731 800 900. Dobrý den, přejeme s Václavem Vidrou.
2: Dobrý den.
3: Tady taky pejskař a komik ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím dva superkomiky ve studiu. A dáme si ty dva paňácové, dáme si opakování.
2: Dobře.
1: Dobře, prodloužení scénky, dobrá. Iva Jenžurová tedy s Milošem Kopeckým dostali bod. Od koho další a komu?
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Tady je Petr, se nad Bentleyí.
2: Dobrý den.
4: Pozdravuju svého nejoblíbenějšího HTT Václava Vibru.
2: Díky. Já vás
4: pozdravuji té manželku.
2: Vyřídím rád.
4: A vybírám si Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme moc.
2: Krásný den.
1: Ne, nikdo položil, tak samozřejmě dáme teď možnost. Dobrý den.
5: Dobrý dopadne, panové.
2: I vám.
5: Tady vás, Petr Zahloty.
2: Dobrý den.
5: A přál bych si pokračování paní Jenžurové s panem Kopeckým.
1: Ano.
2: Děkujem.
1: A s televizorem. Zdali ho rozchodí. Rozhodli jste, že právě tohle bude pokračovat. Tak děkujeme za pomoc a tady je.
6: V pátek si utrousil v kuchyni kus sprejtu a odnes si ho na podrážkách až do ložnice. Já se ti nedivím, že jsi věčně hladovej, protože ty všecko, co dostaneš na talíř, debrindáš. A vždycky na choberec.
7: Tak to je vtipný. Opravdu, tohle to je skutečně kuvárení. Jak je to vtipný. Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Tihle! Já se nezvyrušil.
6: Neřvi na mě. Já za to nemůžu, že nejde televize.
7: To je sen, že to něco.
6: Na mě si spekuluje.
7: Mně se to všecko jenom zdá.
6: Tobě totiž stačí, aby vybouch televizor a v tu ránu je z tebe hula.
7: Televizor, prosím tě! Co to bude? Mě to úplně furt! Rozumíš, já na to vednu, kašlu, když na to přijde ráno, chytná to, vyhodím z okna.
6: Aha, že jsi to už dávno neudělal.
7: Já to jednou udělám. A tebe, to si mám na to. Tebe.
6: Co mě? Mě z toho okna vyhodíš taky? To jsi chtěl říct?
7: Původně chtěl, ale řeknu něco jiného.
6: Tak to řekni.
7: Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
6: Co například?
7: To je takových věcí, že si to nepamatuju.
6: Ne, já taky ne.
7: Například druhdy jsem, jak jsem to, že ano. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil
6: těsnění.
7: Ještě víc. Já jsem to těsnil.
6: Těsnění, to se nám utěsnil.
7: No, jsem utěsnil.
6: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Ty jsi mi chtěl přibít z kobu do vzdy, jenomže od té doby máme místo 3 místností 2.
7: Ale za to věčně.
6: Ty jsi mi koupil tenhle ten uhňahňanej koberec. Ale co já z toho mám? Jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel. Kopeš pletel.
7: Popel! Tak jsme zase u toho. Už jsme zase u toho. Popel, popelíček, to je naše. Už jsme u toho. Výborně.
6: Kam jdeš? Vstajte v lichu. Do hospody, jo?
7: se bude luxovat. Tady se bude gruntovat. Tady se bude pucovat, čistit. Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet. To ti říkám já. Zavoláme kukavus, trus, špínu, hnilobu, špeblato, to všechno veme za svý. Já doufám, že to tvoje pitomý, jednotvárný kvárkání vezme za svý sebou. Rozumíš? A ti hore, nemozíš. Já jsem starý, nemocný člověk, já se nesmím rozčilovat. Prosím tě, no teď ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. To si mě možný. No je tam, ale to je tranda. To znamená, někdo něco dělal a nerozpojil to.
8: No to jsem byla já, jak jsem luxovala, no vidíš, že jsem luxovala.
7: Vidíš, my jsme si zaluxovali.
8: Tak to zapni.
7: Co se stalo?
8: No.
7: Počkej, kolik hodin?
8: Proč? Ty někam jdeš?
7: Ne, že ještě stihnem toho funěze.
8: No, to jsou pryč, to.
7: Definujeme se.
8: To může být tak 8 pryč, to nám utekly akorát titulky. Slyšíš? Cuk, cuk. Už je tam. Půvně.
1: Humoriáda. Domácí pohra zachráněna, tedy Iva Jenžerová, dnešní oslavenkyně. Ještě jednou všechno nejlepší od nás obou, vůbec
2: ano,
1: i od vás.
2: Ano, moc přejeme.
1: Přesně tak, připomněli jsme si i v Hvězdných návratech a bude to ještě v repríze příští víkend. Tak Miloš Kopecký, Iva Jenžerová, tahle ta televizní pohoda. Co luxování u vás doma? Kdo luxuje?
2: No,
1: nebo máte automatický, robotický?
2: Máme automatický, já si najímám. Jana teda už neluxuje, luxovávala taky, no. A i já jsem luxoval, no.
1: Jo.
2: Hrozně mě to štvalo. Dokonce jsem pořídil takový dobrý lux, jako, ale on potřebuje, aby ho někdo tahal, že?
1: Jo. No, tak pak je ta varianta
2: teď
1: robotická.
2: Jsou ty varianty robotický, to bych asi, pokud
1: ovšem potom, na to co přijde, se
2: no tak jako, že by to honili, nebo kocour by se na tom vozil, taky možný, no. Ale my máme takových hrozných zákoutí, on by se ten lux tam hodně
1: nadřel.
2: Namakal, no.
1: Jo.
2: Ale uvidím, no, tak je to možný, tak všecko, neodříkám se, no.
1: Tak takhle se namaká někdo, koho si nejmeš, tak
2: no,
1: by se namakal robot.
2: Jak ten kon s tím roubíčkem sedí vedle sebe na záchodě a tlačej a ten Roubíč říká, kon, co myslí, děláme teďka fyzickou nebo mentální činnost? A kon říká, no určitě mentální, protože na fyzickou bych si zjednal. Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme, jedeme dál, jak se říká, jsme zhruba v polovině vysílání dnešní Humoriády s Václavem Vidrou. Jaké jméno vytáhneš, o koho uslyšíme?
2: No tak mě to napadlo, tady máme, povídáme si na veselé vlně s Lubou Skořepova a Jiřím Lírem. A mě tak napadlo, mě asi 2 měsíce na konzervatoři Luba Skořepová učila.
1: Herectví? No. Tak.
2: A tam byla strašně krátce.
1: No. To bylo jako záskok, nějaký... nebo... Ne,
2: no takové, já nevím, no asi
1: více nebo pak řekli, že no tak takhle ne, to vemem na to někoho jiného, nebo prošel na měsíce.
2: Nevím, asi to zkusila, nevím.
1: Necítila se. Někdo to tak má?
2: No, já bych to teda učit nemohl taky asi, no.
1: A víš proč? Nebo proč si myslíš, že ne?
2: Nevím proč, nevím. Proč já vlastně na to nemám žádnej... jako
1: muster?
2: Návod, muster, no. Ono jako...
1: No to si asi každý musí nějak přinést,
2: to
1: ne?
2: To si musí každý přinést muster, no.
1: A nemáš někdy samozřejmě... touhu předat něco, co jsi tak jako léty nastřádal jako životní zkušenost hereckou?
2: No, předávám spíš, ale co se týče koní, no.
1: Jo,
2: a co se týče divadla, to nepředávám.
1: To by mohlo dopadnout jako nevyžádané rady a s tím nechci
2: ne,
1: nic mít.
2: To ne, ale jako mě to je, je to prostě časově bych to ani nedal. To je opravdu... To, je, to by musel být taky koníček a muselo by to člověka fakt hodně bavit a věnovat se těm žákům, protože jinak to nemá cenu. No. Takže to já zatím jsem sobecky na tom tak, že se radši věnuju sobě. No.
1: Tak člověk musí začít vždycky u sebe, aby byl sám
2: to
1: se sebou
2: určitě,
1: se svým životem spokojený
2: a pak
1: může
2: pomáhat
1: někomu dalšímu.
2: Ale kde na to brát ten čas potom?
1: Ano, jasně, i tak jeho dost. A o to jsem radši, že k nám chodí, že pořád si nejdeš
2: no
1: čas na to hodinku tady
2: jo,
1: ve studiu. Tak jo, tak si popovídáme s Lubou Skořepovou, Jirkou Lírem.
3: Tak si spochutnal, Aljoško. Chceš udělat čaj nebo kávu?
4: Ale to je jedno, něco slej.

0: Kryžbář Lapkov.
1: Jožko, ty jsi mě špatně rozuměl.
2: Já nevím. No tak mluv ty, já tě budu pozorně poslouchat.
1: Jo, Jožko, já takhle nemůžu.
2: Můžeš, nemůžeš, tak něco povídej, ať si popovídáme.
1: Hele, Aljošo, víš co? Jdi radši na ten kulečník.
3: Luba Skořepová, Jiří Lír. O Lubě jsme mluvili, s Jirkou Lírem ty jsi hrál nebo potkal ses?
4: S Jirkou Lírem jsem nikdy nehrál.
3: Ne.
4: Ne, ani takže jsme se, myslím, nepotkali nikde v televizi. Jo, možná, ale nevzpomínám se.
3: Možná to byla tak malá role, na to byl mistr, že si to nevšiml. Ne, bylo by dost nepravděpodobné.
4: Čurdičku.
3: Při počtu jeho čurdiček.
4: Ne, přibyl do mojich čurdiček.
3: Že jste se jako čurdisté minuli. Vážení, dáme rovnou další souboj, ať stíháme. Tak Luba Skořepová teď s Milanem Nedělou, anekdota agronoma Andrejska, anebo Felix Holzmann s Františkem Budínem, dotazník. Vybíráte si co? Už nám to můžete teď sdělit na telefonním čísle 731 800 900 nebo nám napište SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
4: A pozor, máme místo Jiřího Líra Milana Nedělu.
3: Tak? Ano, ano, je to tak. A je tu pořád?
5: Humoriáda.

Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli

0: v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Luba Skořepová s Milanem Nedělou a nebo Felix Holzman s Františkem Budínem. Kdo to u vás vyhraje? Na telefonním čísle 731 800 900 můžete rozhodovat v Humoriádě. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Krásné, hezké den, květové.
2: Děkujem.
3: Poslouchám krásnou Humoriádu, zdravím vás na videu.
2: Díky, já vás taky.
3: Jasné. Pěkně zahrál Půl domu Beženicha. Škoda, že nebylo pokračování.
2: Děkuju, no.
1: A co vybíráte?
3: Jasné, pěkný film.
2: Ano.
3: A dávám Bčko.
1: Dobře, děkujeme
2: díky,
1: moc.
2: Díky, krásný den.
1: Kdo další je na telefonu?
4: Dobrý den, tu je Jana Skalica. Zdravím pana Vidru a i pana moderátora. A dala by som si Felixa.
1: Felixe Holzmana, varianta B. Moc děkujeme za zavolání ze Slovenska. Ať se vám daří. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, tady je Petr ze Štětí. Zdravím vás, oba pánové.
2: Děkujem.
5: A samozřejmě Rodáka z Litoměřic, Felixe Holzmana.
1: Dobře, bod pro něj. Děkujeme za zavolání, díky. Hlasování. Ještě někdo?
6: Ano.
1: Povídejte.
6: Slyšíme se?
2: Ano, dobře. Slyšíme.
6: Dobrý den, já vás oba dva zdravím, tady Lída z Otrokovic.
2: My vás taky zdravíme.
6: Já hlasuji pro Bčko a mám takový malý dotaz na pana Vidru.
2: Mm-hmm.
6: Strašně se mi líbí v tom seriálu Polabí. Jak se mu to hraje?
2: No, musím vám říct, že se mi to hraje dobře. Já to mám moc rád, tu roli, ono je to dobře napsaný a já jsem nikdy nic takového ještě nehrál úplně,
6: jo,
2: takže
6: to
2: mě to, moc mě to baví, no.
1: Zase něco nového.
6: Ano, ano.
1: Dobře.
6: A hodně vás to vyčerpává, že? Máte to dvakrát týdně, je to vás.
2: Ne, to mě ani nevyčerpává, to je takový, ne? Je to práce navíc, která mě baví, takže to je spíš povzbuzující.
6: A jo, jste tam vtipný, místo má je to vtipné, že se člověk aj zasměje, no.
2: To mám radost.
6: Tak jo, díky. Děkuji.
1: My taky za zavolání. I vy se mějte, krásně. Děkujeme moc za pomoc a vyhrál to i díky vám Felix Holzman. Dotazník je tady.
7: Prosím vás, koho tady hledáte?
8: Co říkáte?
7: Ale koho tady hledáte?
8: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou? Tak,
7: podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
8: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
7: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
8: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
7: Skoro normálně?
8: Ano. Takový malý blondiák je to.
7: Malý blondiák?
8: Ano, obarvený na černo.
7: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
8: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
7: Otazník?
8: Ano, ano.
7: Jaký otazník?
8: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
7: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
8: Vlastně dotazník.
7: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
8: Byl tady?
7: No ptal se po vás, je. A když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
8: Jo,
7: no.
8: Takže jste to neřekl hned, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
7: No tak to já nevím. Jestli
8: no
7: to...
8: nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mě to celý nevyplnil. No,
7: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
8: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mě to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
7: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
8: Ne, to je hned, to je celkem jasný tady všecko, ano.
7: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
8: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
7: Ano.
8: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
7: Ano.
8: Ano, tak
7: sem přijde jméno.
8: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
7: No vaše jméno.
8: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
7: Ne. Jenom kdy a kde.
8: Vlastně kdy a kde,
7: no.
8: Ano.
7: No, podívejte
8: ano,
7: se,
8: to,
7: tady...
8: to jak tam ani psát nebudu, že jo, to jak.
7: No, všem, že
8: jo. Ale já...
7: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození, sem napíšete, kde jste se narodil.
9: Ano.
7: A tady, kde je místo,
9: tady.
7: Vlastně obrácení, tady, kde jste se narodil.
9: Ještě, vy jste mě chtěl, já už jim tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
7: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo,
9: a jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné. Já tam tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vašku, prosím tě, taky vyplňovali herci při nástupu do Nového divadla takovéhle nějaké dotazníky, nebo ne?
2: No, myslím, že jsme kdysi vyplňovali nějaký, no.
1: A víš co? Jenom základní údaje nebo něco zvláštního?
2: No, dovednosti, ne, no tak zkušenosti. Dovednosti taky byly nějaký,
1: jo. No. Zjišťovali třeba řidičský průkaz pro herce, to asi
2: no,
1: nebylo důležitý.
2: No,
1: taky?
2: Ano, taky,
1: jo.
2: No. Já jsem vždycky psal, že jezdím na kole.
1: Dneska by si psal na koni.
2: Já jsem závodil na koni taky, to jsem taky psal. No.
1: Jo.
2: Ale nikdy tak to jako nezafungovalo. No. Když se točil film o závodění na kole, tak jsem tam nehrál a ve filmech o koních taky nehraju.
1: Když byla Dobrá voda, myslím se to jmenoval ten seriál Koní.
2: Ano, Dobrá voda.
1: Hrál jsi tam?
2: Ne.
1: Nebylo ti to líto?
2: Tenkrát jsem s koněma ještě neměl tolik společného, ale jako v zásadě...
1: A co tě nakoplo na ty koně, takzvaně?
2: Nevím, mně se to tak tahlo úplně od malička, když jsem seděl na bronzovém koni ve Valštejnské zahradě, pak jsem seděl na koni na jízdárně někde v Maďarsku. A...
1: Jo. Já jsem seděl na koni u holiče dětského, to mývali slepičko nebo koni.
2: Kolotoč tady na Letný byl takový hezký, tam taky měli koně. No a pak jsem asi v 21 až začal nějak pomalonku tak nějak si půjčovat koně, zase jsem začal tak nějak do toho pronikat a vlastně koně jsme si pořídili s Janou, až když mě bylo nějak 42 let, prvního z našeho koně.
1: Jaký to byl pocit mít poprvý koně?
2: Úžasnej, no. Je takový velký zvíře, jsem ještě nikdy neměl předtím.
1: Vašek Vidra je náš dnešní host a vy teď musíte rozhodnout, čím to uzavřeme, to dnešní vysílání Humoriády. Ve hře je tedy Felix Holzmann, pokud jste předtím udělali změnu, nabídneme ho ještě po druhé, povídánky s Františkem Budínem, anebo jednu vzpomínku na natáčení, filmové natáčení s francouzskou produkcí ze Silvestrovského kufru od Sabiny Laurinové, varianta B proti. Vyberte si vy na telefonním čísle 731 800 900 SMS 900104. Stačí poslat heslo Humor mezera A pro Felixe Holzmana nebo Humor mezera B pro Sabinu Laurinovou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme v hlasování, vy si vybíráte, tu možnost máte tedy. Dobrý den, na telefonu přejeme, kdo volá?
2: Tady humoristická strana Čech a Moravy, zdravím.
1: A, Ačko nebo Mečko?
2: Se do rádia, dáme si.
1: Dobře, zapisuju. Dobrý den, kdo tam je teď?
3: Dobrý den, Honza. Já vás zdravím do studia. Chtěl bych dál pokračování pana Holcmana a chtěl bych se zeptat pana Vidry v rychlosti, jestli by neměl nějaký takovej zajímavý zážitek z pořadu o vaření, který má v televizi.
1: Prostřeno, myslím.
3: No, ano, nějaký takový bizár, jestli tam třeba...
4: Tak to jsem teď zprostřena, v zásadě žádný bizár neznám.
1: Že byste se třeba nemohli přenést přes nějaké slovo, jméno, něco vyslovit nebo něco takového, ne, jako, když namlouváte?
4: Tak jako jasně, tak jako buď se pobavíme, protože někdy ten text je napsaný hodně tak jako...
1: Frivolně.
4: No ne, že tam jsou překlepy třeba.
1: Jo, jo, jako, jo.
4: Dneska jsem třeba přečet větu tak, jak tam byla napsaná, protože mě to přišlo hodně vtipný, protože vůbec nebylo rozumět. Takový rebus máme, tam někde takový rebusy, který musíme si vyluštit a v tom fofru toho čtení je to někdy docela zábavný.
1: Mm-hmm, dobře. Vážení, děkujeme, téměř ještě jeden rychlý hlas od někoho, někomu dobrý den, pro koho hlasujete, Ačko,
5: dobrý
1: Bčko?
5: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem.
4: Dobrý den,
5: Irena. A přála bych si Bčko a moc fandím panu Vidrovi v Polabí.
1: Děkujeme, děkujeme. A zklamu vás, to Bčko ofous nevyhrálo, vyhrálo to Ačko, povídánky Felixe Holcmana.
6: Já jsem vám minulej týden prodal kamna, abych mohl zaplatit uhlí. No, tak jsem včera, já nevím, jsem si dneska ráno měl krka, teď je mi nějak veliký límeček. Já jsem včera
7: člověče, já vás tady vzadu poslouchám. To jsou vaše rodinné záležitosti, to nikoho nezajímá.
6: No jo, tak já jsem to řekl, paní Novákovi, můžete pokračovat.
7: No, můžete pokračovat, já jsem vás předem upozornil, že dělat program není jednoduchá věc. Ale já vám poradím, co kdybyste i vy zaspíval nějakou píseň. Usmějete se na obecenstvo, obdržíte potes, ukloníte se a je to. Zpěv se tady líbí. Umíte zpívat?
6: Zpívat já dovedu, ano, nebo počkejte, neutíkejte, že bychom se rozdělili trošku aspoň.
7: Jak rozdělili?
6: No, že vy byste něco zaspívala, já bych se uklonil a odešel,
7: co větře, umíte zpívat?
6: No, já dovedu, jenom, že já už jsem dost dlouho nespíval, já bych se to musel zkusit.
7: No, tak si to zkusí.
6: Tak se ho zkuste.
7: A... Já, vy.
6: Jo, já, jako ano.
7: Ano, já vám tam dám navarhaný A.
6: A, ano. A. Nebo N tam dejte.
7: Dovolte, jaký N?
6: Já budu zpívat Na tý louce zelený.
7: Takže umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dlouho nespíval, abych se musel zkusit, ano.
7: To vyzkoušejte.
6: No. Už to nemám nějak zrezavělý nebo něco, já nevím, nebo zarostlý mechem, já už jsem dost dlouho nespíval.
7: Ano, já vás chápu, ještě mi řekněte, že vy máte školený hlas.
6: No já mám náhodou školený
7: ale
6: hlas.
7: Ale jděte, prosím vás.
6: Vám říkám, školený hlas má, já jsem chodíval na hodiny, tu teorii, všechno jsem
7: vy
6: se učil.
7: Vy jste probíral celou teorii?
6: Celou teorii, ano.
7: No ale vidět to na vás není.
6: No jo, já jsem to všechno, to je velice zajímavý.
7: Je zajímavý, no. Na tom sice není vůbec nic zajímavého.
8: Na té teorii?
7: No všem, že ne.
8: No to byste se divili, já vám chci říct jenom takový příklad.
7: No.
8: Kde například myslíte, že vzniká tón?
7: Maličkost.
8: No tak nemyslíte.
7: To sice v krku, hrdle.
8: No vidíte právě, že ne v krku, hrdle. Ani v krku, ani vedle. Tón vzniká v žaludku.
7: V žaludku?
8: V žaludku.
7: Jak chcete dokázat takový nesmysl, že tón vzniká v žaludku?
8: No to není nesmysl, to mě vykládal ten můj učitel. Žaludeční.
7: Zpěvný.
8: Nebo zpěvný, no.
7: Ale víte, že to slyším poprvé.
8: No vidíte, jak jste hloupej. Tak dávejte pozor, já vám to vysvětlím. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly.
7: Ano.
8: Ty se stlačej. A to teprve žene, takhle, víte, ten průvan semhle nahoru.
7: Myslíte vzduch.
8: Nebo vzduch. A ten se zachytí tadyhle, na té švestce se to
7: hlasivka,
8: zachytí.
7: Hlasivka.
8: Nebo hlasivka. No a ty hlasivky, ty začnou teprve, víte, tak jako rachotit tady.
7: Vibrovat odborně, vibrovat.
8: Začnou odborně vibrovat. A tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku.
7: To je zvláštní.
8: No jo.
7: A vy jste to zkoušel tou vlastní technikou?
8: No samozřejmě, taky ano. Jsem taky tenkrát stlačil takhle ty žaludeční svaly, jenomže u mě tenkrát ten tón nešel horem. Zkrátka není to tak jednoduchý, no, nemusíte si to zpívat.
1: Humoriáda. Proto raději na závěr bude zpívat Michal Hrůza a já doufám, že to pro vás bude v pohodě. Vašek Vidra byl naším hostem, pomohl vybírat. Děkuji, Vaško, ať se
4: já daří. Taky moc děkuji, odjíždím do Krumlova, mějte se krásně.
1: Tak ať se dobře hraje, vám ať se dobře poslouchají další pořady Českého rozhlasu a zase zítra s Kateřinou Macháčkovou. Mějte se pěkně.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary připravují úpravu interiéru městského úřadu. Na zámku Kinžvart na Chebsku opravují restaurátorky schránky na uložení nejstarších fotografií. Pojišťovna VZP pošle 7 miliard 900 milionů menším pojišťovnám. Počítá s tím novela,

0: kterou podepsal prezident. Dnes bude oblačno až zataženo místy déšť nebo přehánky a teploty do 20 stupňů. Dobré ráno u zpráv s Matějem Štechem. Budovu městského úřadu v Karlových Varech čekají další úpravy vnitřních prostor. Zaměří se především na chodbu v pátém podlaží a přilehlou zasedací místnost. Ještě před začátkem úprav museli představitelé radnice získat svolení od architekta Alexandra Mikoláše, autora původní podoby interiéru magistrátní budovy, říká Andrea Pfefferferklová z Hnutí ANO.
1: My jsme od pana Mikuláše získali autorské právo, takže jsme se začali zabývat tím, že bychom rádi rekonstruovali tuhle místnost. Tou rekonstrukcí jsme v podstatě pověřili naši kancelář architektury města. Pokud se nám podaří vysoutěžit firmu, tak bychom měli začít letos v létě, aby jsme jakoby co nejmíň zatížili ten úřad.
0: Restaurátorky na zámku Kinžvart na Chebsku opravují ochranné schránky nejstarších fotografií. Takzvané daguerotypie pocházejí z roku 1840. Práce souvisejí s plánovanou novou expozicí, kterou chce vedení zámku zpřístupnit koncem roku. Schránek má celkem 9, letos ale neopraví všechny, říká kastelán Ondřej Cink.
2: Celkem bychom rádi restaurovali všech 9 nejstarších daguerotypí s tím, že teda nyní probíhá restaurování 3 a v letošním roce ještě by 3 měly být zrestaurovány. Ty poslední 3 bychom chtěli restaurovat v příštím roce, ale závisí to na výši finančních prostředků, které proto získáme.
0: Restaurátorky vymění na ochranných schránkách krycí skla, vyčistí papírové rámečky a těsnění. Pracovat musí opatrně, protože historický obraz je extrémně křehký. Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou 7 miliard 900 milionů korun z rezerv Všeobecné zdravotní pojišťovny. Umožňuje to novela o zdravotním pojištění, kterou včera podepsal prezident Petr Pavel. VZP měla v uplynulých letech zvýšený zisk kvůli platbám za ukrajinské uprchlíky. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z Hnutí ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Jde ale jen o dočasné řešení. Ruský prezident Vladimír Putin je v Číně. Na letišti v Pekingu ho včera přivítal ministr zahraničí Wang Yi. Podle Kremlu by měl Putin dnes jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem hlavně o energetice.
3: Čína zůstává největším odběratelem ruského plynu a ropy. Podle Kremlu proto bude mezi tématy hovoru obou prezidentů i výstavba plynovodu Síla Sibiře 2. Ten by ještě zdvojnásobil objem surovin, který Moskva do sousední země dodává. Ve videoprojevu před odjezdem do Pekingu označil Putin čínského vůdce za dlouholetého dobrého přítele. Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov ale odmítl, že by návštěva souvisela s nedávným jednáním amerického prezidenta v Číně. Během ní podle deníku Financial Times údajně Xi Jinping Donaldu Trumpovi řekl, že by Putin mohl litovat invaze na Ukrajinu. Nebývalé ostré hodnocení z úst Xi Jinpinga Peking popírá a Bílý dům ho odmítl komentovat. Jiří Kordík, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalový záložník Sparty Andrew Irving si se Skotskem na mistrovství světa nezahraje. Do konečné 26-člené nominace trenéra Stevea Clarka se nevešel. Skotové se na světový šampionát dostali po 28 letech. Ve skupině se utkají s Brazílií, Marokem a Haiti. Počasí. Dnes čekejte oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky. Odpoledne srážky četnější, ojediněle i bouřku. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vane slabý západní až jihozápadní vítr, který v přehánkách nebo případné bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, aby ho zátěž mírná na stupni 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 198 mezi Horním Kramolínem a Teplou na Chebsku se srazilo osobní auto se zvěří.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Do 20. květnového rána se probouzíte spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary a my vám přejeme hezký začátek dnešní středy. Máme 5 minut po 5. hodině a právě začíná Dobré ráno s Jitkou Broškovou. Já vás vítám u jeho poslechu a na začátek prozradím, že první místo v našem hudebním proudu obsadí písnička od Václava Neckáře. V ranní anketě Ahoj rádio si pak budeme povídat o ženách v domácnosti. A taky budeme gratulovat. No a komu? Z rebelského dua 60. let se dostala až na vrchol popu, filmu i módních přehlídek. Život zpěvačky Cher připomíná hollywoodský scénář plný hudebních comebacků, hitů a nečekaných proměn. Americká umělkyně právě dnes slaví 80. narozeniny a my si ji připomeneme v dobrém ránu, že za pár minut, tak vstávejte a posnídejte s námi.
4: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Čím se zabývají takzvané ženy v domácnosti?
1: Že třeba uklízejí, vaří a tak. Třeba, že šijou záclony.
2: Že žehlí.
3: Žehlí, uklízí, vytírají perou a ještě myjou nádobí.
4: Starají se o zvířata.
5: Kupujou si nový, hezký, moderní věci.
6: Myjou nádobí okna.

0: počasí.
1: Naladili jste si Český rozhlas Karlovy Vary, je 6:15, dnešní ráno provází zatažená obloha a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 7 až 10 stupni Celsia. Dnes očekáváme oblačno až zataženo, během dopoledne se od západu postupně přidá místy občasný déšť anebo přehánky, odpoledne pak budou srážky četnější a může se objevit i bouřka. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat od 13 do 16 stupňů. Vane slabý západní až jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, který v přehánkách nebo případné bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary se nám postupně rozjíždí ve znamení pohodové muziky a u té zůstaneme i spolu s prvním příspěvkem. Jen málo která hvězda dokázala projít tolika proměnami populární hudby jako Cher. Zatímco se měnil hudební svět, tak ona se mu pokaždé dokázala přizpůsobit a často ho ještě posunout. Americká zpěvačka a Oscarová herečka slaví právě dnes 80. narozeniny, tak vše nejlepší.
1: Cher je jedna z mála hvězd, která zvládla proměnit skoro každou dekádu ve vlastní hudební a módní období. Od hippies přes disco až po taneční pop, který ovládla hitem Believe. Kalifornská rodačka odešla v 16 letech ze školy a zamířila do Los Angeles, kde studovala herectví. V té době potkala také hudebníka Sonnyho Bona. Společně pak dali dohromady slavné duo Sonny & Cher a v 60. letech ovládli hitparády písní I Got You Babe. Za několik týdnů prodali 600 tisíc alb a tehdy šlo o nejrychleji prodávanou desku hudební historie. Po rozpadu dua se vydala Cher na cestu sólové zpěvačky. V 70. letech vynikala také na televizních obrazovkách, a to díky odvážným lesklým kostýmům. A později získala dokonce i filmového Oscara za hlavní roli svérázné vdovy v romantické komedii Pod vlivem úplňku. I will marry you, I will be your wife. Od rockové hudby přešla Cher v 90. letech k diskotanečnímu popu. Hitem Believe doslova změnila zvuk mainstreamové hudby, a to díky takzvanému Cher efektu. Tedy úpravě hlasu s pomocí programu autotunu, který původně pomáhal doladit falešnou intonaci. V tomto případě ale vytváří ikonický robotický zvuk. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 6. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy. Bublava na Sokolovsku revitalizuje okolí obecního úřadu. V plánu je například sadová úprava, nové cedule pro turisty nebo cedule navigačního systému. Obec zároveň položí nový povrch na parkovišti pro zhruba 20 aut. Práce by chtělo vedení radnice dokončit do poloviny srpna. Karlovy Vary instalují nový informační a orientační systém. Město za projekt zaplatí necelých 6 milionů korun a 85% nákladů pokryje dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Nové prvky se objeví hlavně v lázeňském centru a u turisticky vytížených míst. Hotovo má být v polovině června. Hranice u Aše připravují komentované prohlídky nedávno dokončeného společenského domu v centru města. Architekti a projektanti zájemcům představí historii objektu, který byl v minulosti obchodním domem nebo sídlem Sboru národní bezpečnosti. V současné době ale začíná sloužit jako infocentrum, výstavní síň a knihovna. Návrh zákona o médiích veřejné služby má podle ministerstva financí velké nedostatky a vytváří nové problémy. Resort proto vyzval ministerstvo kultury, aby návrh přepracovalo. Upozornil, že mimo jiné není jasné, z jaké kapitoly státního rozpočtu by se měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas vyplácet. K návrhu mají připomínky i další resorty. Německo přijme na žádost Spojených států do péče amerického zdravotníka, který se v africkém Kongu nakazil ebolou. Není ale známé, v jakém zařízení se o pacienta budou lékaři starat. V Kongu propukla epidemie eboly, která se rozšířila i do sousední Ugandy. Zemřelo už přes 130 lidí. Fotbalový útočník Cristiano Ronaldo se může chystat na svůj 6. světový šampionát. Pětinásobný vítěz zlatého míče nechybí v nominaci portugalského národního týmu na blížící se mistrovství světa. A dnes bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky a teploty do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Srážka osobního auta se zvěří se stala na silnici 198 mezi Teplou a Horním Kramolínem na Chebsku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: První krátké zprávy s Matějem Štechem vyplnili začínající dobré ráno a taky dnes vám přinese nejen čerstvé informace z našeho regionu, ale taky pravidelné ranní rubriky, příspěvky a reportáže a samozřejmě i pestrý hudební proud plný hlavně českých písniček pro vaši ranní pohodu a aby se vám dobře vstávalo do 20. květnového rána. No a nenechte si ujít za chvíli taky výběr očekávaných dnešních událostí. Hezké ráno. Je 17:30.

0: Po našich frekvencích jsme za vámi poslali písničku od Karla Zicha. Za 5 minut bude 6:45 a co se dnes očekává? O nové koncepci armády bude dnes ráno na ministerstvu obrany jednat premiér Andrej Babiš z ANO s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Schůzka je plánovaná bez výstupu pro média. Zuna včera novinářům řekl, že na základě diskuze a případných pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci dopracován do finální podoby. Následně bude ve standardním připomínkovém řízení a poté ho dostane k projednání a schválení Bezpečnostní rada státu. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle ministerstva zdravotnictví Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Postupy pro podobné situace jsou jasně nastavené. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO řekl České televizi, že muž je bez symptomů a do Česka by měl dorazit dnes v podvečer. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes v Praze s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou z motoristů jednat o prohloubení ekonomické spolupráce i o aktuálních krizích v regionu Blízkého východu a jejich dopadu na Evropskou unii. Následně se Saar na Pražském hradě setká s prezidentem Petrem Pavlem. A brdská příroda se stane novým domovem samice rysa ostrovida ze Šumavy, kterou se podařilo zachránit jako mládě a připravit ji na samostatný život téměř bez kontaktu s lidmi. Pokud se tam usadí a najde si partnera, mohla by tato samice být klíčová pro budoucnost rysů v Brdech. Zvíře bude do přírody vypuštěno během následujících týdnů.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5:46 ukazuje časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary a v našem regionu je zataženo. Teploty se pohybují mezi 7 až 10 stupni Celsia a dnes čekejme oblačno až zataženo. Během dopoledne se od západu postupně přidá místy občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne budou srážky četnější a může se objevit i bouřka. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 13 stupňů. Vane slabý západní až jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, který v přehánkách nebo případné bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Středeční dobré ráno vyplnila písnička od Aleše Brichty a pokud ještě nemáte na dnešek žádné plány, tak si teď pojďte poslechnout naše dnešní nabídky, jak si hezky užít ten dnešní den.
1: Tipy pro volný čas.
0: Karlovarská hvězdárna nabízí od 18 hodin a 18 minut besedu s hvězdářem. Tentokrát se bude diskutovat na téma Přistaneme na Marsu. Kino Drahomíra v Karlových Varech zve od 18 hodin na pokračování cyklu Poezie a jazz. Poetická skupina Drahomíra a hudební skupina Jazz Appetit tentokrát představí básně americké básnířky, držitelky Pulitzerovy ceny a Nobelovy ceny za literaturu Louise Glück. Od 19 hodin a 30 minut se na prknech Karlovarského městského divadla představí členové souboru divadla Járy Cimrmana, a to ve hře Lijavec. Na přednášku, jak se z Františkových lázní po roce 1900 staly přední kardiologické lázně Habsburské monarchie, zve historik Štěpán Karel Odstrčil do císařských lázní. Od 19 hodin promluví nejen o lázeňských poměrech Františkových lázní na přelomu století, ale také představí dlouhodobě opomíjenou osobnost Rudolfa Jakše, odborníka na vnitřní lékařství. Městské divadlo v Mariánských lázních láká na koncert plný operních a operetních melodií. Tři tenoři, Jan Kostelanský, Josef Brinzák a Milan Pelikán, které na klavír doprovodí Lenka Navrátilová, se představí od 19 hodin na 30 minut. Výstava Jen řekni Sokolov je k vidění v Sokolovském muzeu. Expozice je věnovaná festivalu politické písně, který se ve městě konal v letech 1973 až 88 a ve své době byl nejvýznamnější kulturní událostí. A dnes naposledy je v Chebské galerii 4 k vidění cyklus obrazů Luďka Vystyda nazvaný Něco s tím Chebem. Autor v něm prostřednictvím kolorované kresby a kombinovaných technik představuje svůj pohled na reálná místa, která přetváří svým úhlem pohledu do svébytných podob.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Chodově na Sokolovsku začala stavba chodníku v Husově ulici za 6,5 milionu korun. Destinační agentura Krušnohoří chystá u Božího daru na Karlovarsku památník Kamenné srdce Evropy. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se v anketě Absurdita roku stalo nejhorším byrokratickým předpisem. Dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Chodově na Sokolovsku začaly se stavbou chodníku v Husově ulici. Práce skončí v polovině letošního roku. Město za ně zaplatí asi 6,5 milionu korun. Na financování se taky podílí státní dotace. Jak říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní, chodník bude dlouhý necelý kilometr.
3: Chodník v Husově ulici, a je to ta část ulice, která vede směrem na Vřesovou při výjezdu z města. Dlouhodobě jsme tam řešili, že chodci se pohybovali po poměrně frekventované silnici. V přilehlých rodinných domech bydlili i malé děti.

0: které docházely nebo stále docházejí do základní školy. Tím, že je ve složitém svahu, tak nás bude stát přibližně 6,5 milionů, nicméně 4 miliony jsme získali jako dotaci.
1: Součástí prací bude taky odstranění starého přechodu pro chodce a posunutí značky Chodov blíž k městu. Zároveň by měla zmizet značka, která v lokalitě omezuje rychlost na 70 km v hodině. Destinační agentura Krušnohoří připravuje u Božího daru na Karlovarsku nový památník. Gabionový koš ve tvaru srdce zaplní kameny návštěvníci turistického festivalu Eurorando. Účastníci mají přivést kámen ze své domoviny a vytvoří tak symbolické spojení evropských zemí, říká Jan Kerner, zástupce ředitel destinační agentury Krušnohoří.
2: Kamenné srdce bude stát poblíž hranic, máme připravený pozemek, bude to vidět ze silnice, takže projíždějící vozidla na silnici z Božího daru do oproti Zentálu to uvidí a budeme se snažit, aby to bylo trošku výš nad terénem, aby to bylo vidět i v zimě, až tam na místě bude metr sněhu.
1: Nejhorším byrokratickým předpisem roku se stalo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. To začalo fungovat v dubnu. V anketě Hospodářské komory nazvané Absurdita roku získalo od veřejnosti 66% hlasů.
3: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů dává firmám povinnost hlásit státu údaje o svých zaměstnancích. Smyslem mělo být nahrazení 25 různých formulářů jedním dokumentem, jenže některé firmy si na fungování systému od začátku stěžují.
4: Je to velikánská výzva, velký problém, velká nervozita, velké obavy v prvních týdnech fungování a s tím spojené nejistoty.
3: Říká Ladislav Minčič z Hospodářské komory. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO je dobře, že se na nedostatky poukazuje.
5: Protože jestli něco nutně potřebujeme v celé Evropě, potřebujeme snížit byrokracii, je to jeden z největších problémů současné Evropy a v České republice to někdy ještě zkomplikováváme víc.
3: Absurditu roku letos Hospodářská komora vyhlásila už po 20. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Při dronovém útoku na tržiště v Súdánu zemřelo nejméně 28 lidí. Dalších 23 je zraněných, informuje o tom agentura AFP s odvoláním na zdravotnické zdroje. Útok se stal ve městě Ghubaish, které kontrolují povstalecké jednotky rychlé podpory. Někteří svědkové připisují úder súdánské armádě, která proti povstalcům už čtvrtým rokem bojuje. Tato tvrzení odmítla s tím, že na civilní cíle neútočí. Súdánská lidskoprávní organizace nicméně z cílených útoků proti civilistům a civilní infrastruktuře dlouhodobě obvinují jak povstalce, tak armádu. Konflikt mezi armádou a jednotkami rychlé podpory začal v dubnu 2023. V důsledku bojů zahynuli desítky tisíc obyvatel. Více než 11 milionů lidí bylo vyhnáno z domovů a několik oblastí postihl hladomor. Akutnímu nedostatku potravin podle dat OSN čelí 21 milionů obyvatel země.
6: Počasí.
1: Dnes čekejte oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky, odpoledne četnější. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vane slabý západní až jihozápadní vítr a biozátěž je mírná na prvním stupni.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Nehoda osobního auta se zvěří na silnici 198 mezi Horním Kramolínem a Teplou na Chebsku by měla být odstraněna.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Minut po šesté a pokud jste si nás vybrali za svého společníka a průvodce dnešním středečním ránem, tak jsme za to rádi. I dnes vám budeme k snídani servírovat samé hudební lahůdky. Už za chvíli to budou písničky, co nestárnou, od Michala Tučného a Petra Reska, po nichž pak budeme blahopřát, ke slovu se dostanou i meteorologové a otevřeme sportovní okénko. Kinžvartské házenkářky se pokusí večer oddálit konec sezóny a vrátit finálovou sérii zpátky na západ Čech. A o jejich duelu na palubovce pražské Slávie uslyšíte v našem vysílání už za čtvrt hodinky. Tak ať se vám pěkně vstává do středečního rána.
6: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Za 3 minuty bude 6:45 v kalendáři 20. května a máte-li dnes narozeniny, tak vám přejeme jen to nejlepší. Ze známých osobností oslaví narozeniny také bývalý československý tenista Tomáš Šmíd, který slaví kulaté 70. narozeniny. Dalším oslavencem je český fotbalový brankář a bývalý reprezentant Petr Čech, kterému je dnes 44 let. Italský zpěvák, herec a vinař Albano Carisi, uměleckým jménem Albano, slaví 83. narozeniny a kulaté 80. narozeniny oslaví americká zpěvačka, skladatelka, tanečnice a také herečka, kterou známe jako Cher. Také připomeňme, že v tento den roku 1944 se narodil britský zpěvák a hudebník, nositel řádu britského impéria Joe Cocker, který se dožil věku 70 let. Na dnešek připadá Světový den včel a také Světový den metrologie a k svátku popřejeme Zbyškům. Mužské křestní jméno Zbyšek má slovanský původ, jméno, které je dnes oblíbené zejména v Polsku, vzniklo zejmen Zbyhněv nebo Zbyslav. Jeho výklad není jednoznačný, ale bývá spojován se slovem hněv. Takže Zbyšek se vykládá jako hněvivý, hněv posilující a nebo rozčilený.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6.17 na hodinách a čerstvou předpověď počasí nám přináší meteorolog Josef Cink. Vítám vás, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak do jakého rána se probouzí posluchači Karlovarského kraje?
2: Tak v současnosti máme většinou skoro zataženo, no a na krajním západě v Ašském výběžku tam se místy vyskytuje již slabý občasný déšť. No a teploty se prakticky ve všech polohách pohybují mezi 7 až 9 stupni. Nejtepleji je pak v Aši, kde máme necelých 10 stupňů Celsia.
1: A jaký bude mít počasí vývoj přes den?
2: Počasí u nás začíná ovlivňovat okluzní fronta, dnes nás čeká na obloze tedy hodně oblačnosti, nejvíce jí bude v úvodu toho dnešního dne, kdy bude oblačnost taková souvislejší, no a zanedlouho, řekněme tak v horizontu 1-2 hodin, se pak od západu místy přidá občasný slabý déšť nebo přehánky, no a odpoledne pak tu současnou souvislejší oblačnost vystřídá proměnlivá kupovitá oblačnost, no a ta bude na většině území pak doprovázená přehánkami, no a jediněle se během odpoledne může vytvořit i slabší bouřka. No a co se týká teplot, tak odpoledne se dostaneme na hodnoty mezi 17 až 20 stupni. Oproti tomu na horách v 1000 metrech tam nás čekají maxima kolem 13. No a vítr ten bude vát většinou slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, ale v případných přehánkách nebo bouřce pak může přechodně zasilovat. No a ještě doplním biozátěž, ta je pro dnešní den opět pouze mírná, to znamená platí stupeň číslo 1.
1: V dobrém ráno hovořil o počasí meteorolog Josef Cink. Moc vám děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: Díky, hezký den, naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude moderátor, scénárista a výtvarník Petr Salava.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Dva večer.

0: Dobré jitro přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Za 7 minut bude 6:30 a prostor teď dostává sport. Házenkářky z Lázní Kynžvart se pokusí večer srovnat stav finálové série národního playoff Interligy. Na hřišti Slávie v Edenu se začne hrát v 19:30. První dramatický duel v Chebu strhli v závěru na svou stranu Pražanky, které vyhrály o 2 branky. Podle trenéra Západočešek Petera Sabatky přitom rozhodlo hlavně neproměňování vyložených šancí v podání jeho svěřenkyň.
1: I samotný fakt nepremenených 7-metrových hodov a množstva následně nevyužitých streleckých pozicí z brankoviska najmä v samotnom úvode mal výrazný podiel na výhre supera.
2: Litoval kynžvartský kouč neproměněných sedmiček a dalších šancí. I přesto viděl na výkonu svých hráček pozitiva.
1: Chcem pochváliť moje dievčatá za množstvo pekných momentov, ktoré mali výrazný podiel na pootočení až 5-gólového náskoku supera. Či to bolo v podobe výborne takticky zvládnutej ofenzívnej obrannej spolupráce, ako i snahe sa prezentovať našou nátlakovou hrou na tak výrazne a somaticky disponovanému a počtu široko zastúpeného kádru supera.
2: Pokud chcete kynžvartské házenkářky podpořit v boji o titul, můžete tak učinit v Praze v Edenu. Hrát se bude od 19:30. A Západočešky mají před sebou těžký úkol. Vyzrát na skvěle chytající gólmanku Michaelu Malou.
1: Naše mladé hráčky musí být najmä trpezlivější. Pracovat v samotnom dueli s brankárkou už v predpríprave tohto mikrosúboja s využitím napríklad klamivej činnosti, ako i snahy predlžiť časový moment v samotnom zakončení.
2: Nabádá své svěřenkyně kynžvartský trenér Peter Sabatka. Západočešky nedohrávají sezonu kompletní a v ideálním zdravotním stavu, přesto chtějí finále ještě vrátit do Chebu.
1: Odohraný duel nám ukázal různé herné situace, na které určitě zareagujeme, samozřejmě s akcentem na naše vlastní kapacity, které už v úvode série a následně našich aktuálních oslabení predurčovali a predurčují za favoritou naše superky. Avšak urobíme všetko preto, aby jsme ještě finálovou sériu vrátili do Chebu.
2: Slibuje trenér házené Kynžvart Peter Sabatka. Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Půl 7.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj zmodernizuje dětskou jednotku intenzivní péče v nemocnici Karlovy Vary. V současné době hledá zhotovitele. Práce vyjdou na téměř 30 milionů korun a zahrnují kompletní rekonstrukci oddělení. Chodov na Sokolovsku začal se stavbou chodníku v Husově ulici. Práce skončí v polovině letošního roku. Město za ně zaplatí asi 6,5 milionu korun. Na financování se taky podílí státní dotace. Součástí prací bude taky odstranění starého přechodu pro chodce a posunutí značky Chodov blíž k městu. Budovu městského úřadu v Karlových Varech čekají další úpravy vnitřních prostor. Zaměří se především na chodbu v 5. podlaží a přilehlou zasedací místnost. Ještě před začátkem úprav museli představitelé radnice získat svolení od architekta Alexandra Mikoláše, autora původní podoby interiéru magistrátní budovy. Více než 1340 zájemců se zatím podalo přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. V druhém kole se můžou žáci hlásit na školy, která mají volná místa po první kole zkoušek. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je asi 24 tisíc míst. Osmiletá gymnázia nabízí 175 míst a ta šestiletá zhruba 40. Evropský parlament schválil nová unijní pravidla pro prověřování zahraničních investic. Povinné bude pro všechny členské státy v citlivých odvětvích, jako je například obrana, finanční služby, strategické suroviny nebo umělá inteligence. Cílem je identifikovat možná rizika pro bezpečnost nebo veřejný pořádek. Házenkářky pražské Slávie můžou získat český titul. První zápas finálové série na dvě vítězství triumfovali na hřišti Lázní Kynžvart o 2 branky a dnes si čeká druhý, tentokrát domácí duel. Utkání začne v hale v Edenu v 19:30. A dnes bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky a teploty do 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici první třídy 6 na úrovni obce Skřipová na Karlovarsku je na vozovce rozlitá neznámá látka. S opatrností projedete.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Jsme Český rozhlas z Karlovy Vary, který jste si naladili také ve středu, a na dnešní den připadá Světový den metrologie, který byl vyhlášen organizací UNESCO v listopadu roku 2023. Světový den metrologie je každoroční oslavou podpisu metrické konvence dne 20. května roku 1875 zástupci 17 států. Konvence stanovila rámec pro globální spolupráci v metrologii a v jejich průmyslových obchodních a společenských aplikacích. Původním cílem metrické konvence byla široká celosvětová jednotnost měření, která dnes zůstává stejně tak důležitou jako v roce 1875. Ještě dodejme, že projekt Světového dne metrologie je realizován společně Mezinárodním úřadem pro váhy a míry a Mezinárodní organizací pro legální metrologii. Je 7:30 a prostor dostává opět hudba a písnička od Richarda Millera. Tak se vám hezky poslouchá.
4: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak

0: Okay. Sí.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, písně.

0: Probudili do dnešního rána a zapli si rádio, tak připomenu, že i dnes vám dělá společnost Český rozhlas Karlovy Vary naše ranní vysílání plné muziky a informací a mohlo by vás zajímat, s kým si budeme povídat ve vysílání dnes odpoledne. Tak hostem dobrého odpoledne bude fitness trenér a motivátor Jaroslav Sokol, který se věnuje tématům, jako je zdraví a energie, partnerské vztahy a zdravý životní styl, tak si nechte ujít tedy povídání na toto téma dnes po 15. hodině. Dívám se na hodiny, za 2 minuty bude 6:45 a po písničce pak nahlédneme do předpovědi počasí a slovo dostane i Petr Jungmann v dnešním kalendáriu. Tak buďte s námi.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: S legendární britskou skupinou Smoky jsme přeskočili čas 6:45 a dnešní obloha je oblačná až zatažená a teploty se nám pohybují mezi 6 až 9 stupni Celsia. Dnes očekáváme oblačno až zataženo, zpočátku místy slabý občasný déšť anebo přehánky. V odpoledních hodinách pak budou srážky četnější a ojedinělé se může objevit také bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách naměříme 13 až 16 stupňů. Vane slabý západní až jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, který v přehánkách nebo v případné bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: I have a dream. It's been a hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 20. května, svátek má Zbyšek a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Muž, který objevil Ameriku, Krištof Kolumbus, zemřel ve španělském Valladolidu před 520 lety v roce 1506. Státní tabákový monopol v českých zemích byl zaveden patentem Leopolda I. v roce 1701, to je 325 let. A penízky se do státní pokladnice jen hrnuly a stále hrnou. Pořád si mnoho z nás za spoustu peněz dobrovolně a možná i s chutí ničí zdraví.
3: Takže pane řediteli, kde máme popelníček?
2: Gigantickou stavbu přehrady Tři soutězky dokončila Čína před 20 lety.
4: Chenta je obrovská.
2: 27 milionů kubíků betonu přehradilo řeku Jangtsekiang. 1725 metrů dlouhá a 185 metrů vysoká hráz vyrábí tolik energie jako 6 Temelínů.
4: Co je to Temelín?
2: Svědky nevšedního duelu jsme byli také před 20 lety.
5: Volte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji.
2: Facka od Macka přistála na hlavě Davida Ráta na zasedání České stomatologické komory.
5: Vy jste mě napadl z baběle ze zadu.
2: Pánové se ještě snažili zachovat chvilku dekorum, ale pak přišli ke slovu pádnější argumenty než slova. A kdo vyhrál? Facka Macka stála 100 000 a omluvu. Královna plastických operací a estetických zákroků. Zpěvačka a herečka Cher vypadá skvěle. A dneska její pozor 80. 70 je bývalému tenistovi, Davis Cupovému vítězi, rodákovi z Plzně, Tomáši Šmídovi. A já

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Dětskou jednotku intenzivní péče v karlovarské nemocnici čeká modernizace. Český rozhlas Plzeň zve na svoji páteční muzejní noc. Nabídne celkem 4 prohlídky. Ministr Zuna představí premiérovi Babišovi novou koncepci armády. Dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Karlovarský kraj zmodernizuje dětskou jednotku intenzivní péče v nemocnici Karlovy Vary. V současné době hledá zhotovitele. Práce vyjdou na téměř 30 milionů korun a zahrnují kompletní rekonstrukci oddělení, včetně technického zázemí, dispozičních úprav a vytvoření modernějšího prostředí pro pacienty i zdravotnický personál. Součástí oddělení bude taky samostatný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí. Pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
3: Stavební práce budou probíhat uvnitř objektu a zahrnou rozsáhlé dispoziční úpravy, nové rozvody vody a elektroinstalace, instalaci nových otopných těles, modernizaci vzduchotechniky, včetně nové jednotky umístěné na střeše objektu, ale také nové podlahy, podhledy či zámečnické a truhlářské prvky.
2: Rekonstrukce potrvá 10 měsíců a oddělení bude po dobu prací přesunuté a v provozu. Český rozhlas Plzeň je i letos součástí Národního festivalu muzejních nocí. Už tento pátek je možné navštívit jeho budovu na náměstí Míru. Připravené budou 4 tematické prohlídky. První začíná v 17 a poslední v 21 hodin. Vysílacími a nahrávacími studii bude návštěvníky vůbec poprvé provázet moderátor Stanislav Jurík a zavede je i do rozhlasového muzea.
4: Když se podíváme na staré rozhlasy,

0: nové exponáty a nástroje, na kterých se pracovalo ještě v době, kdy jsem sem na sklonku 90. let přišel. No a jako takovou perličku jsem si vymyslel, že bych návštěvníkům něco zahrál a zaspíval u piana ve velkém činoherním studiu, protože je to nádherný nástroj a hraju na něj docela rád.
1: Místo na prohlídce si můžou zájemci rezervovat už teď, a to na recepci v budově rozhlasu na náměstí Míru. Ministra obrany Jaromíra Zúnu za SPD ráno čeká jednání s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Tomu má představit novou koncepci armády. Hlavním záměrem Zúny je naplnit cíle, které po Česku požaduje Severoatlantická aliance jako příspěvek do kolektivní obrany, ale také národní zájmy. Zúna už dříve řekl, že se chce zaměřit hlavně na lidské zdroje. Navýšit chce nejen počty vojáků, ale i aktivní zálohy, do které by se mohly zapojit i třeba silnější populační ročníky. Koncepce armády má být naplánovaná až do roku 2040. Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy, která ruší cla na americké průmyslové zboží. Uvedlo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Na schválení smlouvy dlouhodobě tlačí americký prezident Donald Trump. Ten kvůli tomu v minulosti hrozil například zavedením vyšších cel na výrobky ze zemí 27. Dokument obsahuje taky pojistky pro případ, že by Spojené státy od dohody odstoupily. Sport. Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa o svou třetí výhru. Po triumfech nad Dány a Švédy a prohře se Slovinskem nastoupí svěřenci kouče Rulíka proti outsiderům z Itálie. Národní tým vůbec poprvé na aktuálním turnaji ve Švýcarsku odehraje odpolední utkání. Úvodní poli padne v 16 hodin a 20 minut. Počasí. Dnes očekáváme oblačno až zataženo, místy slabý občasný déšť nebo přehánky. V odpoledních hodinách budou srážky četnější a ojediněle se může objevit také i bouřka. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vany slabý západní až jihozápadní vítr a biozátěž je mírná na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 6 na úrovni Skřipové na Karlovarsku jsou hlášené vyteklé provozní kapaliny. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Už jste slyšeli o tom, že Karlovy Vary instalují ve městě nový orientační systém. Stávající navigační cedule jsou zastaralé a radnice je kompletně vymění. Podobu nového značení připravila kancelář architektury města a my vám o tom povíme více v reportáži, kterou jsme pro vás natočili. A ať vám neuteče ani anketa s dětmi Ahoj rádio, dnes na téma panika. Je 7 hodin a 5 minut a dobré ráno pokračuje písničkami od Lucie Vondráčkové a Brontosaurů, tak ať se máte s námi dobře.
2: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: co je to panika?
1: Panika je, když je třeba nějaká válka a někdo panikaří, že nechce, aby umřel.
2: Panika je to, že lidi se leknou a utíkají.
3: Třeba tak se ztratilo, tak panikaří, že nevíš, kde máš ten svůj domov.
4: Panika je, že třeba když třeba spaneš z postela.
5: To je to, že někde něco, někdo utíká.
6: To je taková postavička, může se s ní hrát.

0: 20. květnové ráno přináší oblačnou až zataženou oblohu a teploty se nám pohybují mezi 6 až 9 stupni Celsia a odpoledne nás pak čekají četnější přehánky.
1: Počasí.
0: Je 7:45 a dnes bude oblačno až zataženo. Zpočátku čekejme místy slabý občasný déšť anebo přehánky. V odpoledních hodinách pak srážky četnější a ojedinělé se může objevit také bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni. Vane slabý západní až jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, který v přehánkách nebo případné bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den většinou dobré a biozátěž ta je mírná na prvním stupni.
1: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.

0: na čase být.
1: Tak ať už máte v oblibě kávu jako Lucie Bílá, anebo radši čaj, posnídejte to, co máte rádi, a hlavně s námi. Společnost vám dělá rádio vašeho kraje a za 10 minut bude 7:30. Karlovy Vary budou mít moderní navigační cedule a ukazatele. Nový orientační systém pro lázeňské město navrhla kancelář architektury společně s grafickými studii. Stávající značení v ulicích už dosloužilo. První nové tabule a ukazatele pracovníci osazují v centru lázeňského města.
2: Pánové momentálně vrtají kotvy na budoucí informační systém města Karlovy Vary.
3: Na instalaci orientačního systému dohlíží Milan Lanzinger. Už je tedy hotový betonový základ.
2: Ano, ten už tady je hotový. V tuto chvíli je to příprava toho základu vlastně na instalaci buď to toho sloupu nebo toho orientačního systému.
3: Kancelář architektury města má orientační systém na starosti Kateřina Havlíková.
4: Po městě se budou samozřejmě objevovat prvky, které je potřeba nějak stavebně zajistit, aby měli základ, aby byli odolní.
3: Původní ukazatele byly vyvedené v zeleno-bílé barvě.
4: Ten nový systém se bude objevovat ve dvou barvách, v modré a potom ve zlatavé. Modrá bude sloužit právě pro informace o městských budovách, o památkách v rámci lázeňského území, zatímco ta bronzová nebo zlatavá barva ta bude odkazovat na cíle v lázeňské krajině.
3: Stojíme i kousek od původního orientačního prvku.
4: Můžete třeba tamhle vidět původní vitrínu s celoměstskou mapou. Je na takových dvoukovových sloupcích, které už jsou přece jenom trochu zašlé. Je to doplněné ještě další reklamou, která přece jenom posiluje vizuální smog v ulicích a podává informace, které třeba úplně nutně ten člověk, co hledá jednoduché info v mapě, nepotřebuje.
3: Mluvčí magistrátu Karlovy Vary Jan Kopál, proč bylo zapotřebí vyměnit stávající informační orientační systém?
5: Ten původní byl z 90. let a v podstatě nám nevyhovoval už nejenom vizuálně, ale především i umístěním a strukturou, protože město se od té doby poměrně změnilo. Jsou tady nové věci, které dříve nebyly, typu Císařské lázně.
3: Kolik to bude město stát?
5: My jsme to konečné zhotovení a instalaci systému vysoutěžili za 5,25 milionu korun bez DPH. A jelikož je to infrastruktura cestovního ruchu, tak nám 85% těch nákladů pokryje dotace z integrovaného regionálního operačního programu.
3: Nový informační a orientační systém bude nainstalovaný do 19. června. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Bublava na Sokolovsku revitalizuje okolí obecního úřadu. V plánu je například sadová úprava, nové cedule pro turisty nebo cedule navigačního systému. Obec zároveň položí nový povrch na parkovišti pro zhruba 20 aut. Práci by chtělo vedení radnice dokončit do poloviny srpna. Karlovy Vary instalují nový informační a orientační systém. Město za projekt zaplatí necelých 6 milionů korun a 85% nákladů pokryje dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Nové prvky se objeví hlavně v lázeňském centru a u turisticky vytížených míst. Hotovo má být v polovině června. Hranice u Aše připravují komentované prohlídky nedávno dokončeného společenského domu v centru města. Architekti a projektanti zájemcům představí historii objektu, který byl v minulosti obchodním domem nebo sídlem Sboru národní bezpečnosti. V současné době ale začíná sloužit jako infocentrum, výstavní síň a knihovna. Ministr zdravotnictví plánuje od příštího roku navýšit platby za státní pojištěnce, tedy třeba děti, seniory nebo nezaměstnané. Adam Vojtěch za hnutí ANO to chce udělat poslaneckým návrhem novely zákona. Evropský parlament dnes bude hlasovat o rezoluci, která kritizuje Slovensko. Dokument poukazuje na zneužívání dotací i ohrožení právního státu v zemi. Rezoluce mimo jiné vyzývá Evropskou komisi k dalšímu šetření toho, jaké reformy vláda Roberta Fica na Slovensku dělá a jak využívá peníze Evropské unie. Házenkářky pražské Slávie můžou po třech letech oslavit titul v domácí nejvyšší soutěži. Po úvodním dvoubrankovém triumfu nad lázněmi Kinžvart je v sérii hrané na dvě vítězství čeká v hale v Edenu domácí duel. A dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Dopravní komplikace na silnici 6 na úrovni Skřipové na Karlovarsku, způsobená vyteklými provozními kapalinami, by měla být odstraněna.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Zelenou vlnou skončily krátké zprávy s Matějem Štechem a vy jste se probudili do 20. májového dne. Na dnešek připadá Světový den včel, jež má za úkol zvýšit povědomí o zásadní roli, kterou včely a další opylovači hrají při udržování zdraví lidí a planety a o mnoha výzvách, kterým dnes čelí. Datum Světového dne včel bylo zvoleno podle narození Antona Janši, který byl průkopníkem moderního včelařství. V dnešní době bohužel počty včel, opylovačů a mnoha dalších druhů hmyzu klesají, takže Světový den včel je tak příležitostí podpořit akce, které mají za cíl chránit a posilovat opylovače a jejich stanoviště, zvýšit jejich hojnost a podporovat udržitelný rozvoj včelařství. Je 7:30 a po písničkách, které máte rádi a co nestárnou, od Hany Zagorové a Pavla Rota si kraníkávě otevřeme noviny a dnes je prolistujeme spolu s Danou Jelínkovou. Buďte s námi.

0: Dnešní noviny.
1: Naše časomíra ukazuje 7.40, jsme v polovině pracovního týdne a je tu čas na přehled tisku. Témata ze středečního vydání regionálních novin pro vás vybrala editorka vysílání Dana Jelínková, kterou vítám. Dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak začneme regionálním deníkem, o čem píše.
2: V Karlových Varech budou veřejnosti k dispozici nové toalety. Město je nechá vybudovat ve Varšavské ulici v zadní části parkoviště směrem k Chebskému mostu. Nové veřejné toalety nahradí ty u Alžbětiných lázní, které jsou poruchové a nejsou na daném místě příliš estetické. Nové toalety budou s obsluhou, která se osvědčuje víc než zařízení na mince. Jediné samoobslužné záchody zůstanou na začátku Gétovy stezky poblíž Grand Hotelu Pub, které navštěvují především turisté a kde nejsou problémy s mincovníky.
1: O čem píše deník Právo?
2: Vložíte 10korunovou nebo eurovou minci a můžete dobíjet kolo. Tak budou fungovat dvě stanice pro dobíjení elektrokol, které ještě v letošním roce vybuduje město Sokolov. Jeden z takzvaných cyklopointů vznikne na Starém náměstí a druhý v areálu Zdraví. Vybudování obou stanice vyjde radnici na téměř 250 000 korun. Právo připomíná, že Karlovarský kraj postaví víceúčelové hřiště u základní a střední školy v ulici Závodu míru v Karlových Varech Staré Roly. Škola pro děti se speciálními potřebami vzdělávání je poslední krajskou školou bez vlastního sportoviště. Hotovo má být ještě letos.
1: No a co se dočteme v regionální příloze Mladé fronty dnes?
2: Klub přátel Karlových Varů zahájil sbírku na obnovu sochy poutníka, která stála od roku 1912 v lázeňských lesích nedaleko rozhledny Diana. Po druhé světové válce byla zničena jako připomínka německého odkazu původních obyvatel. Původní litinovou sochu muže mávajícího kloboukem chce spolek nahradit replikou z laminátu s povrchem připomínajícím bronz, vyrobenou ze zbytku originálu. Dočtete se, že mezi pacienty po mrtvici, po úrazech nebo s roztroušenou sklerózou, kteří jsou ochrnutí nebo omezení v pohybu, je nově v plzeňské fakultní nemocnici Hvězdou přístroj Lokomat. Jedná se o robota, do kterého, když se pacient s pomocí speciálních dlah a pásu upne, navodí mu s pomocí sofistikovaného softwaru chůzi. Nový přístroj umožňuje rychlejší návrat pacientů do běžného života a vyšší kvalitu jejich soběstačnosti.
1: Přehled regionálních novin připravila Dana Jelínková, které děkuji. Hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný den všem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Přejeme vám pěkný den spolu s Českým rozhlasem. Je 7:45 a dnes čekejme oblačno až zataženo. Zpočátku místy slabý občasný déšť nebo přehánky, v odpoledních hodinách pak srážky četnější a ojediněle se může objevit také bouřka. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 17 až 20 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni. Vane slabý západní až jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, který v přehánkách nebo případné bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: písnička za písničkou nám vyplňuje ranní vysílání s datem 20. května a snad se vám i dnes hezky poslouchá. Já připomenu, že nás můžete poslouchat nejen analogově, ale také v kvalitnějším digitálním vysílání ze satelitu přes družici Astra, anebo taky přes internet, naše webové stránky vary.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. Za 8 minut, to bude 8. hodina, budeme mít pro vás další čerstvé zprávy z našeho regionu a nejen z regionu. A odpoledne ještě připomenu, po 13. hodině nabídneme pořad Alex a host. A my se teď dozvíme od Alex Minářové, koho si pozvala a na co se dnes bude ptát.
1: Zakladatel fotbalového celku Amfora Petr Salava bude hostem Alex a host. Jak se vůbec zrodil nápad vytvořit tento ikonický klub? Věštil mu půl století dlouhou existenci? Jak těžké bylo se s ním rozloučit? A čím se baví teď? Poslechněte si Alex a host. Začínáme po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Surf je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: beast is stabbing with their stealing eyes, but they just can't kill the beast.
1: Kovalčíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
6: Oprava zimního stadionu bude stát CHEP asi 600 milionů korun. Klub přátel Karlových Varů zahájil obnovu historické sochy. Česko dnes přijme pacienta s podezřením na nákazu ebolou. Bude oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. CHEP plánuje rozsáhlou rekonstrukci zimního stadionu. Práce se týkají odvodnění nových parkovacích míst, ale i zastřešení malé ledové plochy. Za opravu zaplatí město přibližně 600 milionů korun. Na projekt by chtěla radnice využít taky část peněz, které získá za prodej pozemků strategického podnikatelského parku. Kvůli finanční náročnosti ale plánuje CHEP rozdělit práce do několika etap. Pokračuje místo starosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj.
7: Ta rekonstrukce je tak velká a složitá, že bychom to nemohli udělat v jednom období a v jednom zátahu, takže záměrně je projekt rozdělen do několika dílčích etap, aby jsme to mohli jednak soutěžit a zároveň i realizovat zvlášť.
6: Klub přátel Karlových Varů zahájil veřejnou sbírku na podporu záchrany zaniklé sochy karlovarského poutníka. Dílo z roku 1912 mělo symbolizovat úctu k přírodě, turistice a lázeňskému městu. Skupina místních obyvatel ale sochu po druhé světové válce rozbila a zakopala nedaleko rozhledny Diana. Členové klubu přátel města chtějí potřebných 500 tisíc korun na obnovu získat z veřejné sbírky i z vlastních prostředků, říká předseda spolku Jiří Klsák.
8: Opravdu reálně jsme o tom začali uvažovat loni. No a všechny přípravné práce, především kolem sbírky, kdy jsme se rozhodli, že něco zafinancujeme my jako klub přátel, ale vzhledem k tomu, že jde o věc, která nezůstane naším majetkem, bude sloužit veřejnému prostoru města, zkoušíme do toho zapojit i veřejnost, takže všechny ty přípravné práce trvaly vlastně 2-3 měsíce.
6: Sochu karlovarského poutníka chce spolek obnovit do jara příštího roku. Do Česka míří pacient s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Jde o amerického lékaře, který ošetřoval pacienty v Ugandě. Nemá žádné symptomy a nákaza u něj není potvrzená.

0: nakažená, byl ale v kontaktu s nemocnými. Podle Vojtěcha je riziko pro veřejnost nulové. Pacient má přiletět speciálním letounem dnes v podvečer. O hospitalizaci lékaře v Česku požádali Spojené státy. Bude umístěný ve fakultní nemocnici Bulovka, která patří mezi specializovaná centra pro léčbu vysoce nebezpečných nákaz. Americké ministerstvo spravedlnosti zastavilo všechny probíhající daňové kontroly prezidenta Trumpa, jeho rodiny i firem. Vyplývá to z dokumentu podepsaného úřadujícím ministrem Todem Blanchem. Trump má podle něj být navždy chráněný před stíháním za nezaplacené daně. Opozice hovoří o zneužití úřadu.
1: Demokratický senátor Chris Van Hollen úřadujícího ministra Blanche při slyšení v senátu obvinil, že se chová jako Trumpův osobní právník. Finanční úřad má ze zákona prezidenta každoročně kontrolovat. Imunita na všechna dosavadní daňová přiznání Trumpových je součástí dohody, ve které Blanche nařídil vznik kompenzačního fondu pro Trumpovy politické spojence. Vrchní právník amerického ministerstva financí v reakci na vznik fondu podal demisi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Evropská fotbalová unie UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského, trenéra, který byl odsouzen za to, že si 4 roky tajně natáčel v šatnách a sprchách hráčky Slovácka. Kontrolní etická a disciplinární komise UEFA mu udělila místo původních 5 let doživotní zákaz trénování. Počasí. Dnes očekáváme oblačno až zataženo, místy slabý občasný déšť nebo přehánky. V odpoledních hodinách budou srážky četnější a ojediněle se může objevit také i bouřka. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vany slabý západní až jihozápadní vítr, který v přehánkách nebo případné bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 21 mezi Chebem a Mariánskými Lázněmi se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Minut po 8 hodině a za chvíli v dobrém ránu zamíříme do geometrického středu Česka. A kde ho najdeme, to nám prozradí v rubrice Co v učebnicích nebylo Martin Písařík. No a přidáme taky informace pro vás řidiče a řidičky a podíváme se na to, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji. Tak pokračujeme dál, užijte si písničky, které jsme pro vás nachystali a co nestárnou od Petra Kotvalda a Petry Janů. Hezký poslech a dobré ráno.
2: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky obsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Čtvrt na 9:02 posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary a jeho součástí je také předpověď počasí a tu nám přináší meteoroložka Marta Suchá. Já vás vítám ve vysílání, dobré ráno přeji.
2: Hezké ráno.
1: Také dnes to vypadá, že asi zůstaneme bez sluníčka, veďte.
2: Tak máte pravdu, dnes bude oblačnosti hodně, bude oblačno až zataženo, počasí bude ovlivňovat okolní fronta postupující od západu. Už v těchto chvílích na západě místy slabě prší, dopoledne počítáme místy s možností slabších přeháněk nebo občasného deště postupně v celém regionu. Odpoledne budou srážky četnější a vyloučit nemůžeme ani bouřku. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách budou mezi 13 a 16 stupni a vítr tempované slabý, v odpoledne pak mírný, západní až jihozápadní o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tak a jestli pak nás čeká zítra nějaká změna?
2: Tak výraznější změna nebude, počasí se začne měnit až zítra ve večerních hodinách, v noci a zítra bude počasí podobné jako dnes, až v závěru tedy zítřejšího dne ta změna potom přijde. Převažovat bude zvětšená oblačnost, méně jí může být přechodně zítra ráno a musíme počítat i s lokálními přeháňkami nadále v noci, především v její první polovině a budou se vyskytovat přeháňky i během dne. Ustávat budou později odpoledne a k večeru pak očekáváme i ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 9 až 6 stupňů Celsia, maxima budou zítra mezi 18 a 21 stupni. Vítr bude slabý, během dne až mírný, západní až severozápadní o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Předpověď počasí na dnešní a zítřejší den nám nabídla meteoroložka Marta Suchá. Moc vám děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Tak ať už máte a nebo budete mít středu pracovní či odpočinkovou, jsme rádi, že ji trávíte spolu s námi. Za 7 minut bude 8:30 a v tento čas vám nabídneme souhrnný přehled zpráv a událostí, ale ještě se podíváme na silnici první třídy číslo 13 u Karlových Varů. Co chystají silničáři u Boru, tak to nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici 1/13 u Boru upravíme 4 větve křižovatky. Postavíme novou, zhruba 210 metrů dlouhou větev s mostem přes Borský potok, další větve prodloužíme nebo doplníme o chybějící pruhy. Zároveň vybudujeme protihlukovou stěnu dlouhou 175 metrů. Stavební práce jsou naplánovány na 10 měsíců. Náklady na opravu vyjdou na 118 milionů korun.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Půl deváté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Karlovarský kraj zmodernizuje dětskou jednotku intenzivní péče v nemocnici Karlovy Vary. V současné době hledá zhotovitele. Práce vyjdou na téměř 30 milionů korun a zahrnují kompletní rekonstrukci oddělení. Chodov na Sokolovsku začal se stavbou chodníku v Husově ulici. Práce skončí v polovině letošního roku. Město za ně zaplatí asi 6,5 milionu korun. Na financování se taky podílí státní dotace. Součástí prací bude taky odstranění starého přechodu pro chodce a posunutí značky chodov blíž k městu. Budovu městského úřadu v Karlových Varech čekají další úpravy vnitřních prostor. Zaměří se především na chodbu v pátém podlaží a přilehlou zasedací místnost. Ještě před začátkem úprav museli představitelé radnice získat svolení od architekta Alexandra Mikuláše, autora původní podoby interiéru magistrátní budovy. Národní vinařské centrum pořádá novou soutěž pro výrobce nealkoholických vinných nápojů. Přihlásit do ní mohou hroznové mošty, dealkoholizovaná vína nebo vinné nápoje s velmi malým množstvím alkoholu. Přihlášky a vzorky mohou zájemci posílat do tohoto pátku. Knihovna Václava Havla čelí problémům kvůli sporu o vedení instituce. Podle zjištění serveru iRozhlas se rozhodli odejít všichni zaměstnanci, a to po neshodách s vedením knihovny v čele s jejím ředitelem ekonomem Tomášem Sedláčkem. Končí taky skoro celá správní rada, ze které odešli i zástupci klíčových sponzorů. Karvinští fotbalisté se střetnou s Jabloncem ve finále domácího poháru. Utkání na neutrálním hřišti v Hradci Králové má výkop v 18 hodin. A dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: V Chebu v ulici Na Vyhlídce je z důvodu prací na inženýrských sítích zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Bez ohledu na počasí přejeme hezkou středu v naší společnosti. Dnes je 20. května. Na dnešní den připadá Světový den včel a také Světový den metrologie a svátek má Zbyšek. Mužské křestní jméno Zbyšek má slovanský původ, jméno, které je dnes oblíbené zejména v Polsku. Vzniklo zejmén Zbyhněv či Zbyslav a jeho výklad není vůbec jednoznačný, ale bývá spojován se slovem hněv. Takže Zbyšek se vykládá jako hněvivý, hněv posilující anebo rozčilený. Tak tedy všem Zbyškům pošleme k svátku. No a vám, kteří máte dnes narozeniny, pěkné písničky od Marka Ztraceného a Věry Špinarové. A po nich pak otevřeme naši pravidelnou telefonickou soutěž. Je 8:30 a 3 minuty. Hezké ráno.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary příjemná hudební vzpomínka na zpěvačku Věru Špinarovou. Za 4 minuty bude 8:45 a právě teď si s námi můžete v dnešní soutěži zahrát o hrnek s logem festivalu Řetízkárna a k němu navíc získat postup do nedělního slosování o poukaz na 2x green fee na golf v Mariánských Lázních. 221 55 37 37 to je číslo, které můžete už začít vytáčet. Budova takzvané Řetízkárny sloužila jako převlékárna pro vězně pracovního tábora Rovnost u Jáchymova v 50. letech. Je tak poslední autentickou připomínkou těžkých časů. Spolek Političtí vězni CZ postupně bývalou řetízkovou šatnu opravuje a mění v komunitní a vzdělávací centrum. A právě proto proběhne o víkendu 29. až 31. května festival Řetízkárna. Podrobný program na jdete na stránkách řetízkárna.cz a my kromě pozvánky nabízíme hrnek s logem festivalu. A k hrnečku ještě přidáme postupové místo do nedělního slosování v rámci naší týdenní soutěže. Nejstarší golfové hřiště u nás, 18-jamkové hřiště Royal Golf klubu Mariánské Lázně, oceněné titulem britské královny Alžběty II., zahájilo už svou 121. golfovou sezónu. Hřiště po zimní přestávce ve výborném stavu. Po celý tento týden tak soutěžíme o 2x green fee na hru na mistrovském hřišti. Pokud tedy správně zodpovíte dnešní soutěžní otázku, postoupíte do závěrečného losování a to proběhne tuto neděli 24. května v našem odpoledním vysílání a poukaz tedy v hodnotě 2800 korun může být váš. Tak pro jistotu ještě jednou připomínám kontakt do soutěže, je to telefonní číslo 221 55 37 37. Linka už je obsazená, kdo pak se dovolal? Dobré ráno. Haló?
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Tak koho máme na telefonu, paní?
1: Věra z Karlových Varů, dobrý den.
0: Dobrý den, paní Věro. Tak na dnešní den připadá Světový den včel. Já věřím, že se mnou budete souhlasit, když řeknu, že včelka je opravdu velice důležitá a potřebná v naší přírodě. A včelky se bude týkat dnešní soutěžní otázka. Dobře, poslouchejte, paní Věro. Ptám se vás, kolik má včela párů křídel? Kolik má párů křídel? No. Tak povídejte.
1: No, na výzku mi nedáváte, já doufám, že 4.
0: 4 páry, to znamená 8 křídel, myslíte? Haló?
1: Ne, ano.
0: Ano, říkáte, 4.
1: Má 2 páry křídel.
0: Dobře, já to uznám. Ano, je to tak, 2 páry, je to tak. Je to skutečně tak, včela má 2 páry křídel, tedy celkem 4 křídla, která jsou nezbytná pro let, manipulaci s nákladem pilu, větrání úlu a další činnosti spojené s její životní funkcí. Pohyb křídel je tak rychlý, že není možné sledovat jednotlivé kmity. Paní Věro, je až neuvěřitelné. Představte si, že včela mávne křídly asi zhruba 230krát za sekundu v úhlu 90 stupňů, chudinka. Tak já vám gratuluji. Já vám gratuluji k dnešní ceně. Postupujete. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8.48 na hodinách a dnes čekejme po celý den oblačno až zataženo. Místy slabý občasný déšť nebo přehánky. V odpoledních hodinách to budou srážky četnější a ojediněle se také může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách na 13 až 16 stupňů Celsia. Fouká slabý západní až jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, který v přehánkách nebo v té případě bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré, biozátěž mírná a ještě připojím teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 20. května. Minimální teplotu minus 3,5 stupně naměřila Šindelová v roce 2005, zatímco maximální teplotu tu zaznamenali v roce 1979 Karlovy Vary a bylo to 29,3 stupně Celsia. Na vlny české

Labobka kápla do noty a věřím, že si vyberete tu svou oblíbenou i po 9. hodině. Dopoledním vysíláním vás provede Stanislav Jurík a já se budu těšit na slyšenou opět zítra. Dobrým ránem vás provázela Jitka Brošková a já vám bez ohledu na počasí přeji krásný den, mějte se krásně a mějte se fajn, na slyšenou.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Chodově na Sokolovsku ve směru na Vřesovou začala stavba nového chodníku. Hotovo bude v létě. Restaurátorky na zámku Kinžvart na Chebsku opravují ochranné schránky nejstarších fotografií. Sněmovna by mohla navrhnout na vyznamenání ex-prezidenta Zemana. Senát herce donutila. Dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. V Chodově na Sokolovsku začala stavba nového chodníku v Husově ulici. Jedná se o směr na Vřesovou. Chodník bude dlouhý necelý kilometr a město za práce zaplatí přes 6 milionů korun. Podle vedení radnice se v místě zvýší bezpečnost chodců. Součástí prací bude taky odstranění starého přechodu pro chodce a posunutí značky Chodov blíž k městu. Zároveň by měla zmizet značka, která v lokalitě omezuje rychlost na 70 km v hodině. Na práce získala radnice dotaci. Na zámku Kinžvart na Chebsku opravují restaurátorky historické schránky, ve kterých jsou uloženy nejstarší fotografie. Takzvané daguerotypie pocházejí z roku 1840. Restaurátorky musí při výměně krycích skel a čištění papírových rámečků postupovat velmi opatrně, protože obraz je extrémně křehký. Podle kastelána Ondřeje Cinka práce souvisejí s plánovanou novou expozicí.
2: Právě tady ten soubor našich nejstarších daguerotypí už je v obalech, které dožily, a pro jejich ochranu a uchování je třeba právě restaurovat tu obálku, tu kazetu, ve které jsou ty obrázky daguerotypické metody uchovávány.
1: Novou expozici zámek Kinžvart představí na konci letošního roku. Poslanci by letos mohli navrhnout na státní vyznamenání například bývalého prezidenta Miloše Zemana, spisovatele Milana Kunderu nebo moderátora Marka Ebena. Předběžný seznam kandidátů projednal organizační výbor dolní komory, je na něm celkem 151 jmen. Plénum by o nich mohlo hlasovat už na schůzi, která začne příští týden. Senát zřejmě navrhne vyznamenat svého bývalého předsedu Jaroslava Kuberu, herce Miloslava Donutila nebo zakladatelku Československého červeného kříže Alici Garik Masarykovou. Konečný výběr vyznamenaných je na prezidentovi Petru Pavlovi. Český rozhlas Plus hostí čtvrtou konferenci o válce na Ukrajině. V pražském kulturním centru Vzlet budou diskutovat třeba někdejší šéf britské tajné služby MI6 Richard Moore nebo ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii Valery Zalužny. Bývalý vrchní velitel ukrajinské armády se podílel na formování obrany po zahájení ruské agrese. Konference s podtitulem Křehká bezpečnost podle šéfredaktora Českého rozhlasu Plus Josefa Pazderky přinese různorodé pohledy na budoucnost napadené země.
3: V momentě, kdy přijedou konkrétní hosté,

0: vidíte naživo a máte částečně možnost se jich zeptat, tak samozřejmě to sdělení je daleko intenzivnější. My se v průběhu těch 4 let vždycky snažíme mixovat nějaké globální výhledy s osobními svědectvími, s příběhy lidí a to myslím, že má obzvlášť velkou sílu.
1: Počasí. Dnes očekáváme oblačno až zataženo, místy slabý občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Situace na silnicích v Karlovarském kraji je v tuto chvíli bez hlášených dopravních nehod.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Středeční dopolední je program rádia vašeho kraje. Tady máme 4 minuty po 9. hodině a už za chvíli se podíváme do Tachova. Ten čekají rozsáhlé opravy silnic a parkovišť po zimě. Řidiči musí počítat s omezeními dopravy i uzavírkami v různých částech města. Kde všude se v Tachově projede s omezením, to zjišťoval náš regionální stopař a za chvíli to od něj uslyšíme.
2: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Tachově začínají opravy poškozených silnic a parkovišť. Práce odstartovaly dnes a potrvají více než týden. Omezení zasáhnou celé město, včetně okolních osad, a některé ulice i parkoviště zůstanou dočasně uzavřené. Město Tachov žádá řidiče, aby respektovali dopravní značení a neparkovali v místech plánovaných oprav. Zdravím našeho regionálního stopaře přímo do Tachova Jiřího Trnku. Hezké dopoledne.
2: Já přejím krásné dopoledne. Tachov zahájil právě dneska hlavní část oprav silnic a parkovišť po zimní sezóně. Práce potrvají až do 29. května a zasáhnout mají celé město, včetně okolních osad. Radnice proto upozorňuje, že řidiči musí počítat s omezením dopravy, dočasnými uzavírkami i vyblokovanými parkovacími místy. Silnice podle města poškodily mrazy, své zásluhy má pochopitelně i hustý provoz opravy, proto zahajují frézování povrchů a následné asfaltování hlubších výtluků. Technika a pracovníci se postupně přesouvají mezi jednotlivými ulicemi podle připraveného harmonogramu.
1: Jirko, kde jsou ta omezení v Tachově nejvýraznější?
2: Už včera se uzavřela ulice Spojovací, následně tam začalo omezení provozu a současně se uzavřelo také parkoviště v ulicích Táborská a Trocnovská. Další omezení ty čekají řidiče například v ulicích Jana Žižky, Pod Svahem nebo Dolní Předměstí. Ve čtvrtek a pátek pokračují opravy komunikací a parkovišť na sídlišti Východ.
1: A co město doporučuje řidičům?
2: Radnice žádá obyvatele hlavně o trpělivost a respektování přechodného dopravního značení. Zaparkovaná auta v místech oprav mohou práce výrazně zdržet nebo zkomplikovat. Řidiči mají v okolí techniky zpomalit a dbát pochopitelně zvýšené opatrnosti kvůli bezpečnosti pracovníků na silnicích.
1: Říká náš regionální stopař z Tachova Jiří Trnka. Díky, naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Televarieté a dialog s názvem U jasnovidce.
2: V 10 letech jsem dostal své první vykládací karty.
3: Ano.
2: To jsem měl takovou radost, že jsem to vykládal kde komu. A potom, když mě bylo 15 let...
3: Ano.
2: Tady byste si, prosím vás, napsala...
3: Už to má.
2: Když mě bylo 15 let, tak jsem měl první výrazný úspěch. To jsem předpověděl hostinskému Doudovi, že ho zavřou.
3: Je.
2: No, a on mě za to rozbil hubu, takže ho zavřeli.
3: Já mám ovšem zjištěno, že jste byl taky ovčákem.
2: No jo, no tak potom jsem musel dělat nějaký povolání občanský, ano. Že ano, tak jsem byl ovčákem, jsem byl. Pak jsem dělal řadu jiných, to jsem taky, například jsem to, a taky jsem tak, byl, taky jsem byl určitou dobu režisérem našeho obecního rozhlasu.
3: Ano, to jste dělal rád.
2: Velmi.
3: Rád.
2: On měl poruchu celou tu dobu. Tak... A já jsem hlavně rozvíjel své nadpřirozené schopnosti. Rozumíte,
3: ano.
2: Co jsem s nima měl dělat?
3: No jistě, teď už jste jaksi v penzi. Ano.
2: Teď jsem v penzi.
3: Ano.
2: Tak podívejte, důchod mám slušnej, abych nemluvil sprostě. Takže si jaksi mohu dovolit předpovídat za minimální poplatek. Mě to nehodí ani těch 22 klacků.
3: Jo. Mě by zajímalo, co tomu říkají na národním výboru.
2: Jako na našem?
3: Ano, na vašem.
2: No, jsou rádi. Podívejte, já poskytuju drobné služby obyvatelstvu, to teď frčí. A oni to jako úředně nevědí, víte? Ale já jim občas neúředně píchnu, fešando, víte?
3: No, nezlobte se, tmářskými bludy, no.
2: Já vám to vysvětlím, podívejte. Přijde stará paráčková, jo?
3: Je.
2: Leta se známe, jo? A abych jí řekl, co jí čeká. No tak já vím, co jí čeká, mrknu do koule a vím to, ale vím taky, co je třeba, aby ona čekala.
3: Je.
2: Tak jí řeknu, matko, když odpracujete 80 hodin na stavbě těch jeslí, tak se váš syn rozvede s tou courou a vrátí se k vám domů. A co udělá paráčková? Odpracuje 80 hodin a ještě mi pošle flašku griotky.
3: No, nezlobte se, ale to
2: nebo
3: je přece...
2: Nebo Bambas, Bambas, jo, Bambas má barák, který překáží rozšíření vozovky, jo. Teďko my bychom chtěli rozšířit vozovku, aby k nám mohli jezdit lidi taky většíma autama, že jo?
3: Jo.
2: A on nechce prodat.
3: Ne.
2: Tak já kouknu do koule a mu řeknu, Bambas, chlapče stará, já ti to říkám nerad, ale ty vyhoříš. Tobě zbyde akorát to plechový číslo a tchýně. A co myslíte? Co myslíte, že udělá Bambas?
3: No...
2: Místo, aby se šel dát rychle pojistit, nebo aspoň odnaučil tu babu lejt petrolku do kamen při zatápění, tak jde a odprodá barák ke zbourání.
3: No jo, moment, ale co když ten Bambas, jak
2: já si... Já vím, Bambas nevyhoří, no, neprodá, no, paráček se nevrátí k mamince. Jo, paní, to je riziko každý předpovědi. Helejte se, oni ty meteorologové, oni si taky občas tím počasím nerozumějí. A přestane se kvůli tomu někdo zajímat, jak bude zítra? Nepřestane.
3: No, ale...
0: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude moderátor, scénárista a výtvarník Petr Salava.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Divadlo Jekátila v Plzni uvádí nové představení s názvem SKUPA, tedy scénické kurikulum unikátního plzeňského artisty Josefa Skupy. Hraje se ve Velkém divadle od 19 hodin. Na nové scéně DJKT v Plzni se od 19 hodin představí balet Malý princ. Scénické zpracování slavného příběhu spojuje moderní choreografii, hudbou i silnou vizuální stránku. Základní umělecká škola Stříbro zve na akci Hrajeme si ve dvoře, která oživí nově zrekonstruovaný školní dvůr v Kostelní ulici hudbou pod širým nebem. Žáci zde představí své umění v rámci festivalu ZUŠ Open od 14.30. V divadle Pluto v Plzni se od 19 hodin hraje hudební pořad Pletky Strausovy operetky. Diváci se mohou těšit na známé melodie i komediální atmosféru inspirovanou klasickou operetou. V galerii města Plzně si můžete do 5. července prohlédnout výstavu semestrálních prací studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnera Západočeské univerzity v Plzni. Vernisáž výstavy s názvem Rovnováha se koná dnes. Podrobnosti o jejím průběhu řekla Daniela Kramerová, kurátorka výstavy.
2: Můžete se setkat s vystavujícími a můžete si prohlédnout výstavu. Vernisáž začíná v 18 hodin 30 minut a poté od 20 hodin čekáme, až se trošku setmí, protože přijde módní přehlídka ateliéru Fashion Design, která zároveň bude částečně založená na stínohře.
1: A ještě dvě pozvánky v dnešních kulturních typech. Od 7:30 se na prkne Karlovarského městského divadla představí členové souboru divadla Járy Cimrmana, a to ve hře Liavec. A městské divadlo v Mariánských Lázních láká na koncert plný operních a operetních melodií. Tři tenoři, Jan Kostalenský, Josef Brinzák a Milan Pelikán, které na klavír doprovodí Lenka Navrátilová, se představí od 19 hodin a 30 minut. No a o čem budeme mluvit dál v našem dopoledním vysílání? Až polovinu letošní úrody ovocných stromů poničily letošní jarní mrazy. Celkovou škodu ještě ovocnáři nevyčíslili, podle jejich odhadu ale půjde o stovky milionů. Už za chvíli zamíříme do jabloňových sadů ve Vranově na Rokycansku v další naší dopolední reportáži.
3: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Až polovinu letošní úrody ovocných stromů poničily letošní jarní mrazy. Ovocnáři po celém Česku sčítají škody po dubnových mrazech. Odhadují se na stovky milionů korun. Například v jabloňových sadech ve Vranově na Rokycansku je poničená zhruba polovina úrody. A kvůli aktuálně malým srážkám mohou být škody ještě větší.
1: Tak jo, letí, nasle.
2: Volej dodavatele, jestli nebudeme zavírat.
3: Tak zatím jste zavřít nemuseli. Slyšel jsem v telefonátu, že až minus 8 stupňů.
2: V té spodní části bylo téměř minus 8 a to už je opravdu mráz, který nejde nějakým způsobem eliminovat.
3: Společně s Richardem Švarcem procházíme sadem.
2: Předpokládáme tady škody kolem 50%.
3: Zastavujeme se u jedné jabloně.
2: Teď stojíme u Idaredu, což je taková jedna z hodně známých v Čechách pěstovaných jabloní. Je to zrovna odrůda, která docela trpí na ty mrazy, protože ač je jedna z nejzimnějších odrůd, tak kvete poměrně brzy.
3: Náklady na ochranu jabloňového sadu v mrazech hluboko pod nulou by se podle Švarce vyšplhaly na 1 milion korun za jednu noc.
2: Což je samozřejmě nesmysl.
3: V další ovocnářsky tradiční oblasti Plzeňského kraje, na jihu Plzeňska, je situace různá. Zatímco v Těnovicích odhadují ztrátu na až 60% úrody, sadům v Nebílovech se tentokrát mrazy úplně vyhnuly. Aktuální situaci shrnuje předseda Unie ovocnářů jižních a západních Čech Petr Léber.
4: Pochopitelně nemůžeme ještě říct úplně konečný verdikt, jak to dopadne, protože k těm nízkým teplotám, těm mrazíkům se ještě přidružuje nedostatek váhy.
3: Cenu letošního ovoce ze sadů určí červnový součet a také situace v okolních státech, které na některých místech čelily jarním mrazům. Z Vranova na Rokycansku, Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary.

To byl Billy Joel v našem dopoledním vysílání. 20. května roku 1873 obdržel jistý americký obchodník Levi Strauss a jeho partner Jacob Davis patent na pracovní kalhoty, jejíž kapsy byly zpevněné kovovými nýty. Tak tohle je považováno za den zrození džín, právě 20. květen 1873. Rozhlasové kalendárium následuje za chvilku po další písničce. Jenom připomenu, že dneska je takový fotbalově brankářský den, protože narozeniny slaví slavný španělský fotbalový brankář Real Madrid Iker Casillas a taky fotbalový brankář České republiky z Plzně, Lochotína, Petr Čech. Tak gratulujeme.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 20. května, svátek má Zbyšek a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Muž, který objevil Ameriku, Krištof Kolumbus, zemřel ve španělském Valladolidu před 520 lety v roce 1506. Státní tabákový monopol v českých zemích byl zaveden patentem Leopolda I. v roce 1701, to je 325 let. A penízky se do státní pokladnice jen hrnuly a stále hrnou. Pořád si mnoho z nás za spoustu peněz dobrovolně a možná i s chutí ničí zdraví.
3: Takže pane řediteli, kde máme pokladníček?
2: Gigantickou stavbu přehrady Tři soutězky dokončila Čína před 20 lety.
4: Chenda je obrovská.
2: 27 milionů kubíků betonu přehradilo řeku Yangtze-Tiang. 1725 metrů dlouhá a 185 metrů vysoká hráz vyrábí tolik energie jako 6 Temelínů.
4: Co je to Temelín?
2: Svědky nevšedního duelu jsme byli také před 20 lety.
5: Volte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji.
2: Facka od Macka přistála na hlavě Davida Ráta na zasedání České stomatologické komory.
6: Vy jste mě napadl z baběle ze zadu.
2: Pánové se ještě snažili zachovat chvilku dekorum, ale pak přišli ke slovu pádnější argumenty než slova. A kdo vyhrál? Facka Macka stála 100 000 a omluvu. Královna plastických operací a estetických zákroků. Zpěvačka a herečka Cher vypadá skvěle. A dneska její pozor 80. 70 je bývalému tenistovi, Davis Cupovému vítězi, rodákovi z Plzně, Tomáši Šmídovi. A

horoskop před 10. hodinou. Je tady chvilička na to, abych zveřejnil hosta dnešní Humoriády. Bude to mezi 16. a 17. hodinou herečka Kateřina Macháčková. Tak Humoriádu určitě dnes odpoledne poslouchejte. No a teď tu má někdo takhle drze při dopoledni nohy na stole. A hádáte správně, je to Petr Nať. Hezký poslech.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovy Vary instalují ve městě nové informační tabule a směrovky. V plzeňské fakultní nemocnici otevřeli centrum robotické rehabilitace. Ministerstvo zdravotnictví plánuje od roku 2028 změny v dohodovacích řízeních. Dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. Karlovy Vary instalují nový informační a orientační systém ve městě. Nahradí původní tabule a směrovky z 90. let. Město za nový systém zaplatí téměř 6 milionů korun a většinu nákladů pokryje dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Podobu nového značení připravila kancelář architektury města, říká zástupkyně ředitele Kateřina Havlíková.
4: Rozcestníky budou mít jednoduchou podobu kovového sloupku, na který bude umístěno až 7 směrovek, budou mít motrou barvu a budou odkazovat na městské cíle. Zlatavé prvky potom odkazují do lázeňských lesů.
3: Instalaci nového orientačního systému město dokončí do poloviny června. Rychlejší návrat do běžného života má pacientům plzeňské fakultní nemocnice umožnit nové centrum robotické rehabilitace. Vybudování v areálu na Borech trvalo 2 roky. V centru jsou moderní přístroje za desítky milionů korun, které pomáhají lidem s obnovou hybnosti a díky interaktivním prvkům je motivují ke cvičení. Pokračuje lékařka Tereza Cejpková.
5: To je hlavně pro pacienty po cévních mozkových příhodách, pro pacienty s neurologickými diagnózami, nejčastěji s roztroušenou sklerózou, pro pacienty po ortopedických operacích, jako je totální endoprotéza kyčelního kolenního kloubu, po artroskopii ramenního kloubu, ale směle se na tom dá využít i pacient, který přijde k nám do ambulance a prostě ho třeba jenom bolí záda.
3: Každoroční jednání pojišťoven a zdravotníků o úhradách nejspíš čekají změny. Ministerstvo zdravotnictví plánuje od roku 2028 umožnit i víceleté plánování nebo zavedení platby za výsledek zdravotní péče. Současný systém je totiž podle rezortu neefektivní a myslí si to i pojišťovny, lékaři a nemocnice. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady ale ministerstvo k uzavírání dohod taky nedostatečně motivuje.
6: Ministerstvo může nějakým způsobem určovat priority, ale ministerstvo, by neměla být v tom, že v podstatě bude v té situaci, kdy de facto bez větší odpovědnosti rozhodne o tom, že úhrady budou takové.
3: A to se děje skoro pokaždé. Jedině na rok 2019 se pojišťovny dohodly na úhradách se všemi poskytovateli zdravotní péče. Izraelské útoky na jih Libanonu za uplynulý den nepřežilo 19 lidí, včetně 3 dětí a 4 žen. Přes 30 lidí utrpělo zranění. Uvedlo to libanonské ministerstvo zdravotnictví. Po střetu izraelské armády, která okupuje jejich země s militantním hnutím Hezbollah, zemřel taky jeden izraelský voják. Boje pokračují přesto, že stále oficiálně platí příměří, které zprostředkovaly Spojené státy. Z porušování klidu zbraní se obvinují obě strany konfliktu. Izrael za to kritizuje i libanonské vláda, která se snaží o mírová jednání.
2: Počasí.
3: Dnes očekáváme oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 64 mezi Aší a Františkovými Lázněmi pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Do letošní muzejní noci se zapojuje celá řada muzeí, galerií a památkových objektů. I naše rozhlasové muzeum bude otevřeno. V roli dnešních dopoledních hostů přijdou na akci pozvat Jan Orna a Gabriela Darebná, aby nás na páteční muzejní noc pozvali s veškerým programem. Poslouchejte už za chvilku.
0: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: O nadcházející muzejní noci si budeme povídat s našimi dvěma dopoledními hosty. Vítám ředitele Západočeského muzea v Plzni Jiřího Ornu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Spolu s ním přišla do studia i PR manažerka a tisková mluvčí Západočeské galerie Gabriela Darebná. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Nezměnil jsem vám funkci, vy jste se tak podívala divně.
2: Nejsem tisková mluvčí, produkční.
0: Nejste tisková mluvčí. Dobře, takže produkční, ale PR manažerka, to jste.
2: Jo, PR manažerka.
0: No, ta muzejní noc se koná vlastně každý rok a má docela zajímavou tradici. Ono to totiž vzniklo mimo Českou republiku. Pane řediteli, víte o tom něco?
1: Vím, proto jsem tady, abych to řekl. Mezinárodní den muzeí vznikl na popud Mezinárodní rady muzeí, která je známa pod zkrátkou ICOM, ale má vlastně výraznou českou stopu. V té době, v roce 77, kdy se prvně Mezinárodní den muzeí vyhlásil, tak byl předsedou tohleté Mezinárodní rady muzeí profesor Jan Jelínek, který byl mimochodem ředitelem Moravského zemského muzea, založil pavilon Antropos a přišel tedy s myšlenkou, že by muzea měly mít takovýhle svátek pěkný. A když se řešil ten termín, který připadl na 18. května, tak to je termín, kdy byla v roce 1891 otevřená historická budova Národního muzea. Mm-hmm. Takže se to možná moc neví, ale opravdu ta česká stopa je tam výrazná a dvojnásobná. Mm-hmm. A vlastně v rámci České republiky, nebo nejenom v rámci České republiky, je to i všude možně po Evropě, tak se ten Mezinárodní muzeí připomínají muzea tím, že pořádají muzejní noci. K tomu se ještě dostaneme, ale mě to nedá, abych se trošku nepochlubil, protože takovou druhou akcí v České republice, která teda oceňuje činnost muzeí a to vyhlašování probíhá těch vítězů nebo oceněných probíhá taky blízko toho termínu Mezinárodního dne muzeí, je Národní soutěž muzeí Gloria Musealis. Slavnostní vyhlášení výsledků bylo v pondělí přímo na Mezinárodní den muzeí a obě naše instituce uspěly v kategorii muzejní výstav roku 2025, kdy galerie dostala cenu Českého výboru ICOM za výstavu Josef Šíma mezi světy. A my jsme získali druhé místo za výstavu Malé a velké bytosti Ordovického moře a neb unikátní okno do pravěku. Je škoda, že ty výstavy vlastně už proběhly, že teda dostali cenu a ty návštěvníci teda jenom uslyší, že to byly krásné výstavy, ale už nemůžou navštívit.
0: V každém případě gratulujeme, to je výborná zpráva pro plzeňské instituce. Ta muzejní noc je obyčejně velmi oblíbená, je o ní velký zájem. Čím to podle vás je, že ten program tolik láká? Že je tma? Nebo že prostě...
2: Je to něco speciálního, ano. Co vlastně je koncentrovaný ve všech těch institucích, který nabízí něco navíc a proto si ty návštěvníci podle mého názoru udělají čas a projdou si vlastně ty muzea všechny najednou a vždycky tam něco zažijou. Ví, že je ten program pestrý pro děti, rodiny a všichni vidí výstavy, všichni vidí ty expozice, které jsou v té době právě otevřené.
0: Obecně asi je trochu problém zvolit si ten vlastní individuální program, stihnout toho co nejvíc. To si myslím, že návštěvníci mají jako největší problém.
2: No asi jo, ale víme, že jako někteří návštěvníci opravdu stačí proběhnout. Asi si úplně ty výstavy tak jako neprohlédnou pečlivě. Někdy se možná i vrátí, aby si tu výstavu užili v klidu, ale musím říct, že se těšíme, letošní rok pro Západočeskou galerii je jako velmi pestrý, protože máme po dlouhé době se nám potkalo, že máme skutečně všechny tři výstavní prostory plné a otevřené a připravené pro návštěvníky.
0: Mm-hmm. Těch účastnických organizací je hodně relativně. Kolik dohromady?
2: Je to 12 institucí tady po Plzni, muzea, galerie, ale i soukromé objekty.
1: Já jenom řeknu, to je taková zajímavá věc, že ty muzejní noci se staly v rámci České republiky ohromným fenoménem. Je tam zájem nejen návštěvnický, ale i ze strany těch institucí, které se o to zapojují, protože letos se vlastně do toho festivalu muzejních nocí zapojilo více než 600 organizací. Mm-hmm. Jo, jsou to tady muzea, galerie, jsou to i další subjekty, ale je na tom vidět prostě ten zájem, nebo že je to... možnost, jak těm návštěvníkům nabídnout něco mimořádného a unikátního.
0: O tradici a historii už leda co zvíme. Za chvilku po písničce si řekneme něco ke konkrétnímu programu letošní muzejní noci. Kdy se vlastně koná a kde?

0: Jiřím Ornou a Gabrielou Darebnou si povídáme o o letošním konání muzejní noci. Dnes se to samozřejmě nekoná, to by bylo na pozvánku skoro pozdě. Takže na který den vlastně zveme a kam přesně, řekněme ta místa, kde se muzejní noc letos bude konat?
1: Tak srdečně zveme na pátek, večer, v podvečer. Začínáme už v Západočeské galerii, některé workshopy začínáme už ve 4 hodiny, ale to hlavní gro té plzeňské muzejní noci začíná kolem 7 hodiny večer. Ve 12 institucích je to Západočeská galerie, Západočeské muzeum, Pivovarské muzeum v Plzni a Plzeňské historické podzemí, Galerie Ladislava Sutnara, Galerie města Plzně, Unie výtvarných umělců Plzeňské oblasti, Galerie Jiřího Trnky. Poslední možnost také je vidět pomník generála Petna v Pekle, než se začne rekonstruovat. A také máme Muzeum strašidel a Galerie Wettengel a Galerie Škodů.
0: A rozhlasové muzeum.
1: A rozhlasové muzeum, pardon, samozřejmě.
0: K tomu se taky ještě dostaneme. Těch institucí je celá řada. Každá má vlastně sestavený individuální program. Návštěvníci mohou vybírat z různých časových komentovaných prohlídek, otevřených třeba neobvyklých prostor. Jak to bude v Západočeském muzeu? Na co můžete pozvat, pane řediteli?
2: Tak můžeme pozvat na spoustu věcí. My máme i řadu poboček v rámci toho historického centra, takže začnu muzeem Loutek, kam chodí rády rodiny s dětmi, kde vlastně letošní rok se nese hodně ve znamení Hurvínka a jeho stoletého výročí, takže tam máme edukační program Hurvínkovo bububu a na tu muzejní noc připravili kolegyně speciální strašidelnou stezku mezi loutkami. V Muzeu církevního umění v kapli svaté Barbory, což je úžasný prostor, jak vizuálně, tak akusticky, tak chystáme tradičně koncerty. Letos to bude středověká hudba, takže určitě návštěvník se tam poslechne kvalitní středověkou hudbu. No a aby to nebylo jenom o tom nasycení toho ducha, ale i o nasycení jiných potřeb, tak v Národopisném muzeu Plzeňska budou kulinářské speciality. Máme tam kolegy, kteří budou připravovat historické pokrmy podle tradičních receptů z období středověku, už jsou na několikáté akci a vždycky to bylo opravdu, opravdu výborné, takže kdo chce ochutnat, jak jedli naši předci, tak je to ideální možnost. No a v hlavní budově muzea, tak ještě jedno výročí letos máme, poměrně významné pro Plzeň, to je 550 let od vytištění první české knihy. Mm-hmm. My bohužel tu nejstarší knihu ve sbírkách nemáme, máme tam potom jednu z těch pozdějších exemplářů nebo z těch pozdějších titulů, které byly vytištěny, tak ta tam bude mimořádně v rámci muzejní knihovny vystavena.
0: Mm-hmm. Děkujeme za pozvání, je toho celá spousta. Co Západočeská galerie?
1: Tak Západočeská galerie, jak jsem již řekla, bude mít velmi pestrý, bohatý program, protože máme otevřené 3 výstavní síně. To v Masných krámech jsme nedávno otevřeli výstavu Spektákl zábavní plakát. Ve výstavní síni 13 bude končit tuto neděli již Svět pod povrchem, výstava Jeskyně podzemí a podsvětí v umění 19. století. A v přednáškovém sále také v neděli končí výstava Jan Macku, komiks a ilustrace. Takže 3 velmi silné. Na Semlerově rezidenci budeme mít noční komentované prohlídky a ke všem výstavám budou komentované prohlídky, jak ve spektáklu s autorkou výstavy paní Lucí Vlčkovou. Ve výstavní síni 13 bude komentovaná prohlídka s Petrou Kolářovou a Petrem Šámalem, autory výstavy z Národní galerie. A potom vlastně chystáme v Masných krámech koncert od 19 hodin, který vlastně bude Přátelé galerie, se představí spolupracující a vystupující z kapely, zpěváci a bude takový pestrý, zábavný program, ale samozřejmě máme připravené také v každé budově, máme v každé výstavní síni bude workshop pro děti, ale i pro dospělé a speciální workshop máme s autorem výstavy, s Janem Macku, který vytvoří dvouhodinovou takovou možnost připravit si sám svůj komiks a je to vlastně s autorem, takže on tam jistě bude zábavnou formou předávat, jak tvoří svoje komiksy.
0: To mi ještě řekněte, jaké typy návštěvníků na muzejní noci obvykle čekáte? Jsou to třeba rodiny s dětmi, nebo jsou to ti zapálení, kteří chodí třeba i na výstavy a programy muzeí a galerií za bílého dne, když to řeknu takhle?
1: Myslím si, že to je hodně i rodiny s dětmi, že si udělají takový ten rodinný výlet, že ty muzea jsou přístupné dlouho do večera, že nemusí se jako ta zavírací doba v 6 hodin někomu nemusí vyhovovat. Takže i se tam vlastně děti něco vytvoří a je možnost to. Ale zároveň chodí i ty návštěvníci tradiční, to znamená, že si rádi poslechnou ten program nebo přijdou se podívat na ty komentované prohlídky, které vlastně jsou v tom svátečním čase, v tom jako v tom období té muzejní noci a zároveň se toho stihne i hodně v jiných institucích.
0: Pan ředitel?
2: No, já bych řekl, že ono se nám to v průběhu toho večera mění, že samozřejmě v začátku chodí ty rodiny s dětmi a ty tradiční návštěvníci muzeí. A s tím postupujícím časem nám tam mnohdy zavítají i lidé, kteří asi do muzea běžně nechodí. Mají to třeba tu návštěvu v rámci nějakého přesunu po městě mezi jednotlivými zastávkami v občerstvovacích zařízeních, takže někdy je to potom náročné, protože je to kolikrát tak zaujme, že to muzeum nechtějí opustit. A někdy potom ty poslední prohlídky jsou trošku náročné na to, jak ty lidi z toho muzea dostat. Jako. Ale je to nadsázce řečeno. Jako,
1: to
2: samozřejmě,
1: je pravda,
2: my jsme rádi za každého, kdo tam přijde.
1: Je přece jenom otevřeno do 11 hodin, takže v těch pozdních večerních hodinách už to jsou rozhodně.
0: Ano, pivaři odmítají opustit výstavní sály. Ještě za chvilku budeme zvát na další program letošní muzejní noci.

0: Naše dnešní dopolední hosté odpovídají na otázky ohledně nadcházející muzejní noci. Koná se v pátek 22. května. A mě ještě zajímá, jestli je potřeba, a to asi posluchači by se také rádi zeptali, jak je to s rezervacemi na jednotlivé třeba komentované prohlídky nebo mimořádnosti v programu muzejní noci a jak je to se vstupenkami, pane řediteli?
1: Tak vstupenky nutné nejsou. Muzejní noc je taková specifická, že samozřejmě až nějaké výjimky, ale myslím si, že letos tam takové výjimky ohledně výstav nejsou, že je vstup zdarma do těch muzeí. Rezervace, to asi nechám na paní kolegyni, která přece jenom má větší přehled než já.
2: Určitě rezervace například na Semlerovu rezidenci je potřeba udělat rezervaci, protože tam jsou limitované počty lidí na prohlídku, ale například v Pivovarském muzeu tak jsou prohlídky každých 60 minut, takže pokud se někdo nedostane na jednu prohlídku, může počkat do podzemí, je to pak 30 minut, a stejně tak třeba do bytu Krauzových, který provozuje Adolf Loos Plzeň, kteří budou mít také prohlídky nebo zážitkovou takovou sezení v bytě Krauzových po 30 minutách také, a stejně tak jsou tam potom prohlídky v muzeu rodiny Škodů, takže tam se určitě jakoby opakují nějaké intervaly, když se někdo nedostane na tu první, takže se počká chvíli nebo se vrátí zase do jiné instituce. Jediné, co ještě máme na rezervaci, tak je ten workshop s Janem Mackou. Tam ještě pár míst je, ale je to tam, protože tam se bude pracovat fakt 2 hodiny, jenom vlastně těch vybraných 12 lidí, kteří se přihlásí na tento workshop.
0: Já mám zase čerstvou informaci. Tady od nás z rozhlasového muzea máme 4 prohlídky v 17, 18, 19 a ve 20 hodin a lidé se telefonicky mohou objednat na naší rozhlasové recepci. Díval jsem se před vysíláním, ještě nějaká místa tam jsou, ale není jich úplně mnoho, takže to máme asi velmi podobné s tím zájmem jednotlivých návštěvníků. No, zajímá mě, co vy byste si nenechali ujít z programu letošní muzejní noci, kdybyste byli v roli návštěvníků. Pane řediteli, ty jste se zamyslel, tedy to je asi těžké vybrat.
1: To je zákeřná otázka. Tak ideálně je samozřejmě se snažit toho obejít co nejvíc, protože všude se nabízí něco zajímavého a asi je to i to, co ty návštěvníci dělají, protože se snaží toho stihnout co nejvíc, což někdy opravdu je trošku o tom úprku napříč muzeem a zastavení se jenom tam, co je to... tam, kde je to opravdu zaujímé, takže asi bych volil podobnou taktiku, to znamená zkusit toho obejít co nejvíc.
0: Mm-hmm. Co doporučí Gabriela Darebná?
2: No, já doufám, že se letos na nějaký program dostanu a určitě mě zajímá program Západočeského muzea, který je fakt zajímavý, jak ten koncert středověké hudby, tak ty degustační v Národobesném muzeu. Ano. Takže tam určitě bych se ráda podívala. A musím říct, že některé muzea sice mají vstup, které jsou ty soukromé, třeba Muzeum Starašidel, ale je to vždycky snížený vstup, takže určitě i těch pár korun za ten vstup stojí za to dát, protože jsou tam zase nějaké speciální prohlídky oživené například, takže to určitě za to, do toho bych šla také.
0: Dobře, děkuji za doporučení. Úplně poslední otázka. Co byste vzkázali lidem, kteří ještě na muzejní noci nikdy nebyli a mají muzea třeba jenom za prostory v uvozovkách pouze pro odborníky?
1: Já bych jim zkázal, se nebojí. Opravdu já to hodně často slýchávám, když lidi do tomu zapřijdou, že mi řeknou, no já jsem tu byl naposledy na základní škole, ono to vypadá úplně jinak. Mm-hmm. Tak opravdu dneska muzea jsou otevřená, vstřícná, přátelská, takže ať se nebojí přijít, budou velmi příjemně překvapeni. A myslím si, že když už tam přijdou jednou, tak ať chodí opakovaně, to je ideální. Mm-hmm.
0: Jaké doporučení od Gabriely?
2: Já bych ráda pozvala a určitě je dobré si zorientovat. My jsme vydali takový letáček, kde jsou vlastně všechny programy, kde si návštěvník může vybrat z té nabídky, takže ta přehlednost asi je důležitá a potom ten výběr už je na každém individuálně, ale srdečně zvu.
0: Zveme na 22. května večer na muzejní noc. Udělali to za nás hosté, ředitel Západočeského muzea Jiří Orna a PR manažerka a produkční Západočeské galerie v Plzni Gabriela Darebná. Moc krát děkuju, ať se muzejní noc povede.
1: Taky děkujeme.
2: Děkujeme, na shledanou.

0: Hlava oddělená od těla, rozlámaný trup a ruce. Tak vypadá v současné době socha karlovarského poutníka, která patřila v minulosti mezi symboly lázeňského města. Z původního místa u rozhledny Diana na výšině Přátelství v lázeňských lesích se ztratila před víc než 80 roky po druhé světové válce.
1: Nejhorší bylo sehnat někoho, kdo ví, kde ta socha by mohla být. No to byl ten pan Hruška, který tehdy pracoval v restauraci. On nás navedl na místo a my jsme začali kopat.
2: Historik, publicista a fotograf Stanislav Vízer patřil do party nadšenců, která sochu poutníka díky pamětníkům objevila. Na sklonku 80. let minulého století ji vykopala v místech, kam je po roce 1945 rozlámanou na kusy zahrabali místní obyvatelé v období poválečných a protiněmeckých nálad.
1: Jak bylo naším zvykem, tak jsme sepsali článek do turistického časopisu, kde jsme upozornili právě na to, že tady v takových těch regionech v německém prostředí v podstatě druhá polovina, respektive poslední třetina toho 19. století se ten turistický ruch zmáhal.
2: Sochu nechal vyrobit v roce 1912 místní turistický spolek, aby vzdal hold přírodě, městu a rozmáhající se turistice. A místo pro sochu nad lázeňským centrem členové spolku nevybrali náhodou, říká Pavel Reiser z karlovarských lázeňských lesů.
3: Já si myslím, že výšina Přátelství byla vždycky oblíbeným výletním místem. Klub turistů to dobře věděl, takže vybral místo v zatáčce u cesty, ze kterého je dobře vidět do širokého okolí Karlových Varů i částečně na město samotné.
2: Socha poutníka, symbolicky mávajícího městu kloboukem, by se měla na původní místo vrátit. Podle torza původního díla ji vymodeluje sochař Tomáš Dolejš.
4: Bude se jednat o vlastně laminát, který následně dostane potom povrchovou úpravu patiny bronzu. Na první dojem to bude vypadat opravdu, že to je prostě bronzová socha.
2: Pozůstatky původní sochy jsou v současné době umístěné v prostorách Karlovarského muzea. O návrat uměleckého díla na původní místo usiluje Spolek přátel Karlových Varů. Právě vyhlašuje veřejnou sbírku.
5: Všechny přípravné práce, především kolem sbírky, kdy jsme se rozhodli, že něco zafinancujeme my jako klub přátel, ale vzhledem k tomu, že jde o věc, která nezůstane naším majetkem, bude sloužit veřejnému prostoru města, zkoušíme do toho zapojit i veřejnost, takže všechny ty přípravní práce trvaly vlastně 2-3 měsíce.
2: Dodává předseda klubu přátel města Jiří Klsák, podle kterého bude stát obnova sochy přibližně 500 000 korun. Na původní místo ji chtějí členové spolku vrátit příští rok, 115 let od chvíle, kdy se poutník nad městem objevil poprvé. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary.

Naše další dopolední téma: při plzeňském centru adiktologické prevence funguje takzvané kontaktní centrum. Jedná se o službu minimalizace rizik. Ta klienty podpoří v tom, aby přidružená rizika spojená s užíváním návykových látek byla co nejmenší. Podrobnosti řekneme už za chvíli v další reportáži.

0: Plzeňském centru adiktologické prevence funguje i takzvané kontaktní centrum. Kontaktní centra obecně vznikla v 90. letech a byla zaměřena převážně na lidi, kteří užívají návykové látky injekčně. Které to hlavně jsou v současné době? I na to odpověděl kolegyni Anděle Blaškové odborný ředitel Centra adiktologické prevence Petr Hrouzek.
1: Tak je to převážně pořád pervitin, metamfetaminy obecně v našem regionu tady, pak jsou to opiáty. Ale kontaktní centra se za tu dobu už poměrně rozvinula a věnují se všem lidem bez ohledu zdroje závislosti. Takže mezi našimi klienty jsou i lidé, kteří užívají alkohol, jsou tam i lidé, kteří užívají více látek dohromady. A co je taky důležité říct, že injekční užívání má poměrně dramatický dopad na tělo, takže jak populace našich klientů stárne, tak samozřejmě i mění látky a způsoby užívání. Takže kdybych to měl shrnout, převažuje pořád metamfetamin, pervitin, ale jsou to i ostatní látky.
2: Kontaktní centrum je služba minimalizace rizik. To znamená, že služba klienty podpoří v tom, aby přidružená rizika v souvislosti s užíváním návykových látek byla co nejmenší.
1: Jednak se zabýváme přímo riziky spojenými s užíváním těch návykových látek. To znamená, že takovou úplnou jako dominantou téhle služby je výměnný injekční program. To znamená, že přijímáme od uživatelů návykových látek, kteří užívají injekčně použité náčiní, to likvidujeme a vydáváme jim čisté sety tak, aby to užívání nebylo spojeno s dalšími riziky, jako je přenos krví, přenosných nemocí a podobně. Taky se s nimi bavíme o tom, jakým způsobem užívají, aby docházelo k co nejmenším zdravotním škodám na jejich straně. A pak samozřejmě také pracujeme s blízkými a s celým tím systémem, ve kterém ti lidé žijí, aby ta rizika, ať už jsou to různá sociální nebo socioekonomická, byla co nejnižší.
2: Klientům je také nabízeno například poradenství se zaměřením na správnou a bezpečnou aplikaci. Popřípadě i alternativní cesty k aplikaci. Dále je pro klienty dostupné testování na infekční nemoci.
1: To znamená, že u nás mohou podstoupit test orientační, zda se jejich tělo setkalo s nějakou nákazou typu žloutenka typu B, C, HIV nebo syfilis. V případě, že ten test je reaktivní, tak potom spolupracujeme s lékaři. Jsme schopni takového člověka odeslat k další péči zdravotnické a k tomu patří samozřejmě předtestové testové poradenství.
2: Pracuje se také s tím, aby klient nebyl příliš dlouho mimo možnost pracovat nebo bydlet.
1: Jakmile to jenom trošku jde a je tam zájem z jeho strany, tak se snažíme, aby případně si vybavil všechny doklady, které třeba v tu chvíli u sebe nemá, aby se mohl vrátit nějakým způsobem na trh práce, případně splácet dluhy nebo čelit těm ostatním věcem.
2: Podstatnou roli zde hraje také motivace klientů, aby s užíváním návykových látek přestali.
1: V první řadě ten člověk musí nějakým způsobem chtít. Náš mozek jako takový je v podstatě lidský a úlevový, to znamená, že dokud nepřevažují nebezpečí nad tím, co z toho získáváme, tak zpravidla nemáme moc tendenci ty věci měnit. A my samozřejmě se snažíme těm lidem nabízet vhodné alternativy, ať už na úrovni toho jiného způsobu užívání. Pak, když se otevře okno, že je možnost se o tom bavit, tak se bavíme o možnostech léčby a dalších věcech a jsme schopni ty lidi nějak poradensky doprovodit k tomu, aby na tu léčbu třeba i nastoupili. Ale jak říkám, současný trend je ten, hlavně se dívat na všechna ta rizika, snižovat je co nejvíc a aby ta motivace, pokud možno, už byla nějak založená na chtění toho dotyčného člověka, protože potom ty výsledky jsou lepší.
2: Služby snižování rizik jsou celorepublikově bezplatné. O kontaktním centru řekl podrobnosti odborný ředitel Centra adiktologické prevence Petr Hrouzek. Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi. Oprava zimního stadionu bude stát CHEP asi 600 milionů korun. Interaktivní program pro všechny generace nabídne muzejně vědecko-policejní noc v Karlových Varech. Dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Minimálně 15 zraněných je po dopolední nehodě autobusu na Rokycansku. Autobus s 33 dětmi a dvěma učitelkami sjel do příkopu u obce Osek nedaleko sjezdu z dálnice D5. Podle mluvčí záchranářů Karolíny Korčíkové zdravotníci ošetřují jak děti, tak učitelku.
2: S těmi na místě asi 7 vězových skupin, původně jich tam bylo 6, dovolávali si další. Vypadá to, že to jsou jenom lehčí zranění typu boule na hlavě například.
0: CHEP plánuje rozsáhlou rekonstrukci zimního stadionu. Práce se týkají odvodnění nových parkovacích míst, ale i zastřešení malé ledové plochy. Za opravu zaplatí město přibližně 600 milionů korun. Na projekt by chtěla radnice využít taky část peněz, které získá za prodej pozemků strategického podnikatelského parku. Kvůli finanční náročnosti ale plánuje CHEP rozdělit práce do několika etap, říká místostarosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj.
3: Ta rekonstrukce je tak velká a složitá, že bychom to nemohli udělat v jednom období a v jednom zátahu, takže záměrně je projekt rozdělen do několika dílčích etap, aby jsme to mohli jednak soutěžit a zároveň i realizovat zvlášť.
0: V Karlových Varech se v pátek uskuteční muzejně vědecko-policejní noc. Karlovarské muzeum nabídne interaktivní program zaměřený na robotiku, šifry, 3D tisk, kriminalistické metody nebo virtuální realitu. Speciální večerní čtení pod lampou s herečkou Lucí Domesovou bude připravené na dvorku ředitelství muzea, které sídlí v ulici pod Jelením skokem. Podzemí Vřídla připravilo mimořádné komentované prohlídky a zámecká věž pak představí expozici za poznáním karlovarského dědictví spojené s poselstvím pro budoucí generace. Policie České republiky otevře zájemcům podzemní kryt pod bazénem Termál a s komentovanými prohlídkami a odbornou přednáškou o rekonstrukci národní kulturní památky se do akce zapojí i Císařské lázně. Muzejně vědecko-policejní noc v Karlových Varech se koná od 18 do 22 hodin a vstup je zdarma. Litva vydala varování před vzdušným nebezpečím a vyzvala lidi, aby se uchýlili do krytů. Zároveň pozastavila provoz na letišti ve Vilniusu kvůli obavám z narušení vzdušného prostoru drony. Varování vyšlo mimo jiné i v budově parlamentu v hlavním městě. Není ale jasné, kde všude v Litvě nařízení vydali. Stíhačka Severoatlantické aliance včera sestřelila nad Estonskem údajný ukrajinský dron, uvedla pobaltská země. Jde o další z řady narušení vzdušného prostoru v regionu uprostřed častých ukrajinských útoků na sousední Rusko.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, místy slabý občasný déšť nebo přehánky. V odpoledních hodinách budou srážky četnější a ojediněle se může objevit i také bouřka. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vany slabý západní až jihozápadní vítr a biozátěž je mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 6 u odbočky na Andělskou horu na Karlovarsku bourala dvě osobní auta. Policisté v místě řídí dopravu kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: I teď po středeční 11. hodině vám přejeme příjemné dopoledne u rádia vašeho kraje. Za chvilku uslyšíte Josefa Fouska a jeho Fouskův svět dnes s nadpisem Píseň vlastence. No a do

0: 12. hodiny určitě uslyšíte i další díl příběhů nejen šumavských a vzpomeneme na zpěvačku, která si říká Cher a dneska jí je 80.
1: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Juríček.

0: Fouskův svět.
1: Píseň vlastence. Naše země česká není velká rozlohou, uprostřed Evropy pod nebeskou oblohou. Domovem je naším, nebudu vám lidé lhát, ať v dobrém či ve zlém, mám ji jako mámu rád. Naše země česká není velká rozlohou, uprostřed Evropy pod nebeskou oblohou. V kronice je psáno, že byl osud na nás zlej, nad krajinu otců přivál oblak šedivej. Naše země česká pokaždé však vstala z ran a Čech zůstal Čechem, nezměnil nás žádný pán. Naše země česká není velká rozlohou, uprostřed Evropy pod nebeskou oblohou. Za každou píť země, za sněženky jarních dnů, za řeky a hvozdy, za údolí dětských snů, ať v dobrém či ve zlém, nebudu vám lidé lhát, naši českou zemi mám ji jako mámu rád.
0: Fouskův svět.

Máme 4:12 a 1 minutu k tomu. Seriál Příběhy nejen šumavské vás dneska zavede do opravdového pralesa, který se nachází hodně blízko civilizace, dokonce kousek od hospody. Za chvilku se dozvíte víc.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio.

0: Skutečný prales hned za venkovní zahrádkou hospody. I takové území existuje a nemusíme za ním putovat nijak daleko, jen kousek za česko-německé hranice mezi Bavorskou železnou Rudu a Zwiesel. V malé osadě Zwiesel Waldhaus si můžete dopřát občerstvení v nejstarším hostinci Bavorského lesa a hned poté za ním vkročit do jednoho z nejzachovalejších pralesů Bavorska, Mittelsteighütte. Víc vyprávějí Jan Dvořák a Iva Kokešová.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: Obec Zwiesler Waldhaus vznikla v roce 1764 jako útočiště pro poutníky na cestě do Čech, takzvané Böhmweg. O necelých 70 let později, v roce 1832, byla zdejšímu hostinci udělena vůbec první licence na vaření piva a proto je zdejší hospoda považována za nejstarší hostinec v Bavorském lese.
3: Jedná se o udržovanou stavbu, která je jednou z několika v této osadě, do které po kvalitních asfaltových silnicích mohou přijíždět auta návštěvníků nebo je tu vozí pravidelná autobusová linka. A tak možná překvapí existence 40 hektarů velkého pralesovitého zbytku, který je nejdéle chráněným pralesem v celém Bavorsku.
2: Ještě v 18. století plnil les funkci hraničního hvozdu, který měl být co nejméně prostupný. A tak se v něm nic nedělalo. Bránil Bavorsko proti případnému vpádu Čechů. Vlastnictví tohoto území totiž bylo po staletí považováno za sporné. Dělali si na ně nárok jak Češi, tak Bavoři. A prales plný samovolně popadaných i úmyslně pokácených stromových velikánů, hustého podrostu a bahnitých strží by rozhodně tažení vojska zkomplikoval.
3: Teprve v 19. století se v bavorských lesích začalo systematicky hospodařit. Už tehdy si ale lesníci uvědomovali, jak cenné tohle místo je. A proto do něj nezasáhli. Naopak začali ho chránit. Nejdříve se stalo součástí tzv. Bahnwald, tedy chráněných lesů, které existují například ve Schwarzwaldu, pak bylo vyhlášeno přírodní rezervací a od roku 1997 patří mezi území s nejvyšší ochranou přírody.
2: Je až neuvěřitelné, že skutečný prales může být tak blízko civilizace. Z asfaltové cesty přejdeme pár desítek metrů po udržovaném trávníku golfového střihu a vstupujeme do pralesa. Pod příkrovem hustě olistěných větví buků se rozkládá jiný svět. Právě ten, který musel děsit jak poctivé pocestné, tak pašeráky. Svět, kde za každým stromem číhá potenciální nebezpečí, kde se člověk může snadno zranit, kde klopítá přes spadané mrtvoly stromů a prodírá se neprostupnými houštinami.
3: Ale dnes pralesem vede značená, zpevněná stezka, široká přes 2 metry, ze které je možné do pralesa nahlížet. Toho využívají desítky tisíc turistů ročně, a to jak na jaře, v létě nebo na podzim, tak i v zimě na běžkách, protože po turistické trase se udržuje takzvaná bílá stopa.
2: Prales Mittelsteighütte je unikátní velkou zásobou dřeva, a to jak živého, tak tlejícího. Díky tomu, že se zde nikdy hospodářsky nezasahovalo, tu návštěvníci mohou dodnes obdivovat obrovské kmeny buků a jedlí. A když budou mít štěstí, tak třeba zahlédnou i vzácné puštíky bělavé. Mají tady díky ponechaným zlomům velkých stromů perfektní podmínky pro život.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Z rebelského dua 60. let až na vrchol popu, filmu i módních přehlídek. Život zpěvačky Cher připomíná hollywoodský scénář, plný hudebních comebacků, hitů, nečekaných proměn. Americká umělkyně právě dneska slaví osmdesátiny a my se k reportáži o jejím životě dostaneme hned, jak dospívá Lenka Filipová.

0: Ano, a je show, jako by tahle písnička přeznámenovala naší další reportáž. Jen málo která hvězda totiž dokázala projít tolika proměnami populární hudby jako Cher. Zatímco se měnil hudební svět, ona se mu pokaždé dokázala přizpůsobit a často ho ještě posunout. Americká zpěvačka a Oscarová herečka slaví právě dnes 80. narozeniny.
1: Cher je jedna z mála hvězd, která zvládla proměnit skoro každou dekádu ve vlastní hudební a módní období. Od hippies přes disco až po taneční pop, který ovládla hitem Believe. Kalifornská rodačka odešla v 16 letech ze školy a zamířila do Los Angeles, kde studovala herectví. V té době potkala také hudebníka Sonnyho Bona. Společně pak dali dohromady slavné duo Sonny & Cher a v 60. letech ovládli hitparády písní I Got You Babe. Za několik týdnů prodali 600 tisíc alb a tehdy šlo o nejrychleji prodávanou desku hudební historie. Po rozpadu dua se vydala Cher na cestu sólové zpěvačky. V 70. letech vynikala také na televizních obrazovkách, a to díky odvážným lesklým kostýmům. A později získala dokonce i filmového Oscara za hlavní roli své rázné vdovy v romantické komedii Pod vlivem úplňku. I will marry you, I will be your wife. Od rockové hudby přešla Cher v 90. letech k diskotanečnímu popu. Hitem Believe doslova změnila zvuk mainstreamové hudby, a to díky takzvanému Cher efektu. Tedy úpravě hlasu s pomocí programu autotunu, který původně pomáhal doladit falešnou intonaci. V tomto případě ale vytváří ikonický robotický zvuk. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: No a právě zmiňovaný hit Believe si právě teď v našem playlistu zahrajeme. Přejeme hezké dopoledne, 9 minut po půl 12.

blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

to byl Jiří Korn, uvidíme ho v Plzni na louce u svatého Jiří 12. června večer. Viděl jsem dneska na internetu pozvánku. No a teď jedno předobědové téma. I povadlý salát má ještě naději na oživení. Papské rady prozradí fígle, díky kterým může být každá hlávka svěží. Už za chvíli.

0: Hospodářské rady.
1: Hlávkový salát je nutričně bohatá zelenina tvořená z 95% vodou. Ideální pro hydrataci organismu a redukční diety. Obsahuje významné množství kyseliny listové, vitamínu A, C a minerálů. Jeho konzumace podle odborníků sklidňuje nervovou soustavu. Pokud salát nesklízíte na vlastní zahrádce, může se tomu kupovanému stát, že velmi brzy povadne. Původní křupavost mu vrátíte tak, že ho před použitím osprchujete studenou vodou a vložíte ho na 15 minut do lednice. Na prodloužení čerstvosti funguje i to, když mu dole odkrojíte kus stonku, položíte ho na řezu na talířek s vodou a opět vložíte do chladu ledničky. Pokud budete vodu denně vyměňovat, celá hlávka salátu zůstane čerstvá o několik dní déle. Při zpracování hlávky salátu ho nikdy nekrájejte, ale postupně odebírejte jednotlivé vrchní listy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Chodově ve směru na Vřesovou začala stavba nového chodníku. Hotovo bude v létě. V Karlových Varech začala veřejná sbírka k záchraně historické sochy. Děti z Bulerbinu načítá pro Rádio Junior Bára Hrzánová. Premiéra bude v srpnu. A dnes bude oblačno i zataženo, teploty do 20 stupňů. Dobré poledne u zpráv s Lenkou Polákovou. V Chodově začala stavba nového chodníku v Husově ulici, jedná se o směr na Vřesovou. Chodník bude dlouhý na celý kilometr a město za práce zaplatí přes 6 milionů korun. Podle vedení radnice se v místě zvýší bezpečnost chodců. Součástí prací bude taky odstranění starého přechodu pro chodce a posunutí značky Chodov blíž k městu. Zároveň by měla zmizet značka, která v lokalitě omezuje rychlost na 70 km v hodině. Na práce získala radnice dotaci. Klub Přátel města Karlovy Vary zahájil veřejnou sbírku na obnovu zaniklé sochy karlovarského poutníka. V roce 1912 ji nechal postavit místní turistický klub, ale po válce ji obyvatelé rozbili. Cílem sbírky je získat finanční prostředky na výrobu nové sochy, která by se na jaře příštího roku mohla vrátit na původní podstavec nedaleko rozhledny Diana, říká za organizátory akce Jarmila Klsák.
2: Lidé se mohou zapojit do sbírky díky QR platbě na transparentní účet, na který se sami i potom následně mohou podívat, kdo všechno už přispěl. Většina lidí už to zná a pokud ne, tak v podstatě si jenom stáhnete aplikaci své banky, tam si otevřete QR platbu, naskenujete kód pomocí fotoaparátu a zvolíte platbu, kterou chcete a pošlete.
0: Na obnově památné sochy spolupracuje klub Přátel Karlovy Vary s představiteli lázeňského města i karlovarského kraje. Ve studiích Českého rozhlasu vzniká nová četba na léto. Dětem z Bulerbinu švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové propůjčí hlas herečka Bára Brzánová.
3: Jak se vy, děti z Bulerbinu, dnes dostanete domů?
4: Pamatuju se, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom a podobnosti tam byly, že jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
5: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bulerbinu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
3: Tatínek měl radost, když nás uviděl. Volal na nás, že zajede pluhem až do Stůrbinu a na zpáteční cestě nás vezme domů.
5: Děti z Bulerbinu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipi dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Čínský prezident Xi Jinping v Pekingu slavnostně přivítal ruského vůdce Vladimira Putina. Oba lídři spolu krátce jednali. Podle programu, který zveřejnil Kreml, je čeká ještě schůzka s delegacemi obou zemí. Podle serveru BBC má Putin naplánovaný taky čaj s čínským prezidentem v exkluzivním sídle komunistické strany.
1: Sport.
0: Tým házená Kinžvart nastoupí ve druhém finále na palubovce Slavie. V Edenu se začne hrát 19 hodin a 30 minut a Západočešky potřebují zvítězit, aby si vynutili rozhodující třetí duel. Kinžvartský trenér Petr Sabatka ví, že jeho svěřenkyně potřebují najít recept na skvěle chytající golmanku Pražanek Michálu Malou. Pokračuje Sabatka.
6: Naše mladé hráčky musí být najmä trpezlivější. Pracovat v samotnom dueli s brankárkou už v predpríprave tohto mikrosúboja s využitím napríklad klamivej činnosti, ako i snahy predlžiť časový moment v samotnom zakončení.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, místy slabý občasný déšť nebo přehánky, odpoledne srážky četnější s možností bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Pane slabý západní až jihozápadní vítr, který v přehánkách nebo případné bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 6 u odbočky na Andělskou horu se srazila dvě osobní auta.

0: Jezdí se kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
2: Přesně v pravé poledne vám Český rozhlas Karlovy Vary nabídl nejaktuálnější informace ze zpravodajství dnes odpoledne s Lenkou Polákovou. Teď 5,5 minuty po 12. hodině začínají písničky pro vás. A jak jste dnes mohli slyšet ve zprávách od Báry Hrzánové, tak při namlouvání knížky Dětem z Bulerbinu se vrátila do dětství. Vy se s námi taky můžete vrátit právě teď v tomto čase do dětství a nechat si od nás zahrát nějakou písničku, kterou si právě s tímto krásným časem našeho života spojíte. Tak volejte, pište do studia 221 55 37 37 a e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Veškeré kontakty najdete na našem webu vary.rozhlas.cz a samozřejmě moc rádi vás uslyšíme živě v našem vysílání. Budeme se těšit i na písemné vzkazy. S vámi je dnes Zlata Kinská. Teď už letíme společně na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary s Lucí Bílou na křídlech Fénixu. Krásný den všem!

0: Dospívala stříbrná slavice na Českém rozhlase Karlové Vary. Teď už předávám hlas někomu z vás. Ve vysílání vítám paní Alenku Schodová. Hezký den.
1: Dobrý den, paní Zlatuško. Já vás moc zdravím. Po delší době jsem měla trošku vynechávku. A dnešní písničku posílám jedné květince z našeho rozhlasového věnečku, paní Olince z Nové Role. Milá Olinko, písničku ti posílám pro radost a krásné prožití dnešního dne. Vy jste s manželem Vláďou aktivní v soutěžích v Karlovarském rozhlase a já vám vždy přeju k výhře, abyste si to spolu krásně užili. To vám ze srdíčka přeje Alena. Paní Zlatuško, vám moc děkuju a zase někdy příště naslyšenou.
0: Budeme se těšit, díky moc, naslyšenou, krásný den. A já se k vám s dovolením přidávám, protože paní Olga byla také na Dní otevřených dveří a přinesla nám tentokrát úžasné muffiny. Tak děkujeme my všichni za tento desert, protože my si toho moc vážíme, že jste za námi přijeli, že nám nosíte samozřejmě i pozornosti a že třeba i něco upečete. Tak díky moc, krásný den, paní Alenko.
1: Tak já zase příště. Já teďka nemám možnost jezdit, ale snad se najde někdo a přijedu.
0: Tak jo, tak se budeme těšit příští rok. Naslyšenou, krásný den.
1: Naslyšenou vám.

0: Večerem Zíčkaná a Maria Rotrová pro paní Olgu, řidičku autobusu, právě teď na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď budeme plnit přání jiné řidičce, ale osobního auta. Jede si pro svého syna. Hezký den, Míšo, vítejte.
1: Dobrý den, Zlatko. Já vám přeju taky krásný den, když takový pršatý bude, ale chtěla bych nechat zahrát pro vás, pro vaše rádio, které já to poslouchám. Pro ostatní lidi, kteří poslouchají rádio Karlovy Vary, a bylo by to hlavně pro Vojtěška, který už se konečně zpamatoval, že už byl hodnej, slíbil mi to dneska, a bylo by to od skupiny holky a bylo by to pro mého muže Milánka, kterého taky mám hrozně ráda, a hlavně, aby nám to už všechno vyšlo a zůstat spokojený člověk. A hlavně k vám do rádia.
0: My vám to moc přejeme, abyste byli šťastná a spokojená rodina. Tak já už pouštím společně vybranou písničku. Je od skupiny Holky, ty máte moc ráda. A písnička se jmenuje Mám ráda. Mám ráda, když se na mě usmíváš, tak hodně úsměvů, Míšo. Hezký den, naslyšenou.
1: Děkuju, Zlatíčko, děkuju.

0: písničkách pro vás těch středečních s datem 20. května budeme teď plnit jedno písemné přání. Dobrý den, chtěl bych si nechat od vás zahrát Kamila Střihavku, Když se snáší déšť. A písnička by byla pro všechny posluchače. Moc děkuji, s pozdravem, Jan Sklatov. Honzo, písnička je tady, krásný den.
1: S tmou se křiží.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude moderátor, scénárista a výtvarník Petr Salava.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Living La Vida Loca, Ricky Martin na Českém rozhlase Karlové Vary v písničkách pro vás a na vaše přání, které teď budeme plnit standovi z Dolců. Hezký den, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, už je vlastně taky, že i tady je odpoledne už. A zdravím vás, paní Zlatko, posluchače, všechny. A dneska by jsem chtěl takovou drobet ostřejší muzikou počešit posluchače, protože mám takový tušení, že se to drobet, ta svěžnější rocková muzika vytrácí a že na to nějak posluchači zapomínají, anebo nechtějí. Každý si hraje to, co chce, to vůbec nevadí. A jestli to bude dneska poslouchat Milan z Nejtku, toho to určitě potěší, a nebo Míru z Ranic a Pepu ze Slavkova. A tomu bych chtěl hrozně moc poděkovat, Pepovi, že mi tady ten měsíc v květnu, že mi navštívil, a bylo to moc, moc pěkný setkání s ním. Sice 2,5 hodiny, ale opravdu je to bombastický, ukrutný člověk. Fakt. Moc jsem rád, že jsem se s ním zpřátelil, a je to prostě paráda.
0: Stando, vy jste si vybral dneska Citrony, písničku Revizor.
1: Ano, je to já i pro vás, protože vy jste taky rokově založená muzikantka a moderátorka, takže ty Citrony, tady ty lidi, co mají rádi tu tvrdší takovou, no ono to není ani tvrdší, ale je to takový pěkný, rychlejší, rokovější. Je to prostě Citron a jmenuje se to Revizor.
0: Revizor a je z alba Sexbomby a vydání desky bylo v roce 1992. Tak se trochu vrátíme s časem. Pro vás už hraje skupina Citron. Já vám přeji krásný den a budeme se těšit na další rokové výběry. Naslyšenou.
1: Díky moc. Naslyšenou.

A jdeme plně další přání, tentokrát písemné, abychom to hezky prostřídali. Dobrý den, dnes má 80. narozeniny americká zpěvačka Cher. Vybírám tedy od ní The Shup Shup Song všem posluchačům rádia našeho vašeho kraje. Zbyškům k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, všem do rádia a všem posluchačům. Hezký den přeje a písničku posílá Silva z Prahy. Silvo, děkujeme za výběr, písnička je tady. Zbyškům samozřejmě vše nejlepší a zpěvačka Cher už vám hraje.

0: Českému rozhlasu Karlové Vary to teď trochu zavonilo Vysočinou v Karlovarském kraji a já jí doplním té další přání, tentokrát Mirkovi ze Sokolova, který dnes volal do písniček pro vás, ale jelikož má vybitý mobil, tak za něj přání vyřídím. Rád by dnes popřál všem hezký den a zahrál nejenom všem posluchačům, ale hlavně své milované Julče ze Sokolova, mamince z Ostrova a její kamarádce Aničce z Ostrova. A vybrali jsme společně písničku od Mirka Černýho Balíček karet.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
0: Tak to vybral pro vás všechny Mirek ze Sokolova. Dospíval Mirek Černý na Českém rozhlase Karlovy Vary. A já už teď předávám slovo naší další posluchačce, která už čeká na telefonu. A naší posluchačkou je teď Monika z Ostrova a budeme přát k narozeninám. Hezký den, Moniko.
2: Dobrý den, hezký den. Já bych chtěla popřát mamince Milušce z Ostrova významnému jubileu, hodně zdraví, hodně štěstí a hodně sil do dalších let. A to jí přeje dcera Monika, syn Roman, Pepa, Miška, Lucinka a Megi.
0: A také Český rozhlas Karlovy Vary. Přejeme hodně zdraví, klidu a pohody.
2: Děkuji moc.
0: Mějte se krásně. Zdravíme maminku i vás. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Love is a burning thing and it makes a fiery ring bound by wild desire. I fell into a ring of fire.

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia. Tuto soutěž vám přináší Florea, jednička v doručování květin.

byly Cesty toulavý a Michal Tučný pro všechny z vás, co ho máte rádi. Já doufám, že máte rádi písničky, které vám hrajeme, a stačí nám zavolat do studia na číslo 221 55 37 37 a my vám moc rádi zahrajeme tu vaši oblíbenou, anebo nám to napište na e-mail studio.vary@rozhlas.cz, jako to dnes udělá Emča, která by moc ráda poslala své kamarádce, kterou má moc ráda, její oblíbenou zpěvačku Anastasia, I'm Out of Love. Je tady. Krásný den.

0: Skvělá zpěvačka Anastasia na přání Emči pro svoji kamarádku Danču. My jsme moc rádi, že si takhle posíláte písničky i ženy mezi sebou, to je moc dobře, ale i muži mezi sebou si budou posílat. Právě teď je na telefonu náš posluchač Pepa z Horního Slavkova. Hezký den.
1: Dobrý den, já zdravím tady to Bezva Radio. Dneska bych chtěl popsat svýmu kamarádovi, který slaví narozeniny, je mu 70. Chtěl bych poděkovat Standovi za hezkou řeč a bylo by to katapult. No, teď si nemůžu vzpomenout.
0: Blues. Já vám to připomenu.
1: Ano, děkuji. A jinak mám si už jen všechno nejednej a Standu do dolců zdravím a vás taky do rádia a mějte se krásně a zase někdy něco naslyšeno.
0: Budeme se těšit. Mějte se krásně, klidný den.
1: Děkuji.

To bylo blues od skupiny Katapult na přání našeho posluchače z Horního Slavkova, pana Josefa. Moc ho zdravíme ještě jednou, přejeme mu klidný den, ať se mu také vše daří. Co se týče dalšího programu, tak už končí písničky pro vás a na vaše přání. Karlovy Vary instalují nové informační tabule směrovky ve městě. Tak to zazní za malou chvíli ve zprávách. Podrobnější informace k tomu vám přinese Lenka Poláková. Po 13. hodině uslyšíte pořad Alex a host. Hostem pořadu dnes bude moderátor, scénárista, výtvarník Petr Salava. Tak vás opět čeká příjemné povídání. Teď už budeme hrát Marka Ztraceného. Pro všechny, co ho máte rádi, skvělý zpěvák na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, mějte pohodový den a ať už dnes děláte cokoliv, ať se vám práce daří, ať vám to jde hezky od ruky. Pokud máte volno, tak relaxujte a pokud někam právě teď jedete na cestách, tak na sebe dávejte pozor a hlavně dojeďte dobře až do cíle. My vám samozřejmě přineseme čerstvé informace i z dopravy. Krásný den.

0: ve své hlavě.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Třináct hodin.

0: instalují nové informační tabule a směrovky ve městě a nahradí původní orientační systém, který už podle radnice neodpovídá současným potřebám návštěvníků ani obyvatel. Nové prvky se objeví hlavně v lázeňském centru a u nejvytíženějších turistických míst. Podle zástupkyně ředitele kanceláře architektury města Kateřiny Havlíkové bude nový orientační systém osazený do poloviny června.
1: Informační prvky budou umisťovány strategicky na vstupech do města, ať už se jedná třeba o terminály, o nádraží nebo o sběrná parkoviště. Bude také graficky přehlednější a bude sjednocený po celém městě.
0: Nový orientační systém bude stát téměř 6 milionů korun a většinu nákladů pokryje dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Přestavba křižovatky u obchodního centra Tesco v Chebu se odkládá na příští rok, jak informovali na svém Facebooku město Cheb a krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. Oba subjekty se rozhodly stavbu odložit. Důvodem jsou komplikace při plánování dopravně inženýrských opatření po dobu stavby. Zejména šlo o zajištění plynulé veřejné hromadné dopravy, protože by se kvůli zdržení příprava samotné stavby posunula až do zimního období. Křižovatka se měla změnit z kruhové na řízenou semafory. A rozšíření eboly v Česku nehrozí. Znovu o tom ujistil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Do Česka večer z Ugandy přiletí americký lékař, u kterého je na ebolu podezření. Záchranáři ho budou převážet v izolaci do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle Fošuma to nepředstavuje riziko, protože ebola se nešíří kapenkově.
2: Nepřenáší se to jako chřipka, nepřenáší se to jako covid respiračně. Nestačí na to, aby jsme na sebe takhle jako kýchli. Opravdu se to přenáší přes biologický materiál, přes krev, přes zvratky, přes tu stolici, v úzkém kontaktu. Tím pádem to riziko přenosu je opravdu jako minimální.
0: Zachráněnou lebku svaté Zdislavy policie předá církvi příští týden v sobotu. To je zároveň den, kdy římskokatolická církev slaví památku této světice. V Jablonném v Podještědí, kde byla lebka uložená, proto bude 30. května tradiční zdislavská pouť. Zloděj relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl minulý týden, pak ji zalil do betonu a chtěl ji pohřbít do řeky. Policie muže po dvou dnech pátrání zadržela. Lebku se odborníkům podařilo z betonu vyjmout bez výraznějšího poškození.
3: Počasí.
0: Dnes očekáváme oblačno až zataženou, místy občasný déšť, nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, vane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Dolním Rychnově na Sokolovsku se v ulici Bergmanova srazila dvě osobní auta a na silnici 194 u obce Valeč na Karlovarsku havarovala motorka. Na místě jsou záchranáři.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
4: V 19 letech založil fotbalový klub Amfora, který vydržel dlouhých 50 let a jak se zdá, stále není u konce s dechem. A to ani jeho zakladatel, Petr Salava. Vítám vás, dobrý den.
5: Já přeji všem hezký dobrý den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Moderátor a prezident fotbalového klubu Amfora Petr Salava je naším hostem. Vy jste před 2 lety ohlásili poslední zápas, konec Amfory po 50 letech. A jak je vidět, tak se to nestalo. Tak co se změnilo potom ohlášeném posledním turnaji?
1: Byl to poslední zápas. Já jsem dlouho váhal, protože to je moje dítě. 50 let, tehdy to bylo vlastně velmi emotivní rozhodnutí. Tak jsme skutečně odehráli poslední zápas ve vesnici, která se jmenuje Vrbičany, kde kvůli tomu obnovili fotbalový stadionek. Bylo tam asi 14 diváků, byla to velká sláva a skončili jsme. Rozdali jsme dresy, přišli děti z dětského domova ze Slaného, jsme rozdali míče, všechno, co jsme měli. No ale tak asi po měsíci se začaly ozývat moje ovečky, členové Amfory, jestli to není unáhlené, že je to škoda, když chodíme, když běháme, když žijeme. A já jsem říkal, dobře, tak to zkusíme tak, že pojedeme dál, pojedeme trošku omezeně, takže my děláme teď minulý rok i letos jenom 3 výjimečné zápasy. Každý má i nějaký charitativní podkres, podporujeme Hamzovu odbornou léčebnu a další projekty, Bílou pastelku. A ono to vlastně získalo takovou rychlost, že třeba na letošek přišlo 62 nabídek na zápasy a z těch 62 nabídek jsem vybral 3. Takže my začínáme 20. června ve Slaném, kde budeme hosty akce, při které se bude přejmenovávat městský stadion. Pak zajíždíme až Chebu do vesnice Lipová, která má nějaké kulaté výročí a v srpnu jedeme do Nového Oldřichova u České Lípy. Pokaždé výjíždí 18 až 20 hráčů, protože my jsme už staří, tak musí nás být víc. Vždycky jedou 2-3 čestní výkopáři. Máme dvojnásobnou moderaci, protože spolu se mnou u mikrofonu je také Jiří Verich Petrášek nově. No a moc se těšíme, takže myslel jsem si, ale člověk nikdy nemá říkat...
0: Nikdy.
1: Nikdy.
0: Vy jste, když se zmiňoval ty výkopáře, někde jste říkal, že těch výkopářů už máte pomalu více než samotných hráčů.
1: Na našem kalendáři je to tak, že ta vrchní řada, to jsou čestní výkopáři, těch už je, bývali tam třeba 2-3 a teď těch je tam 20. Od Jiřinky Bohdalové, která je vlastně nejstarší členkou našeho klubu. A na jedné straně tam je Monika Absalonová, Jiřinka Bohdalová, na druhé straně Helena Mondráčková, Jitka Zelenková a spousta dalších. A výkopáři jsou velmi podstatní, protože oni samozřejmě provedou svůj čestný výkop, ale neodjíždějí, podpisují, fotografují se a vždycky říkám, že velmi hezky ozdobí ten který zápas.
0: A fandí určitě.
1: A fandí.
0: Vy jste ale nedávno vyrazili dále, než jste zmínil Slaný Cheb. Vy jste byli ve Španělsku dokonce.
1: To byla 36. země, kterou jsme navštívili. Vybrali jsme si Španělsko, protože my v Evropě už v podstatě nemáme moc kam vyrazit. Mně by se ještě líbil sever, Dánsko, Švédsko, Island, ale tam moji hráči, členové nechtějí, protože je tam zima. To znamená Španělsko, my jsme tam byli od 1. do 6. května, Španělsko mělo teplotu 25 stupňů Celsia, bylo nádherně, moře bylo samozřejmě ledové, to nešlo, ale byl to velmi hezký pobyt. Samozřejmě hráli jsme tam fotbal, hráli jsme s veteránama španělskýma, kteří hráli předtím druhou ligu, takže to byli profíci, když jsme je viděli nastupovat, tak jsme věděli, že šance moc není. Udrželi jsme to do poločasu, chvilku po poločase, to bylo 2-2. Oni si uvědomili, že by to mohlo pro ně špatně dopadnout, přidali. Takže konečný výsledek byl pro španělské veterány 8-4, ale pro nás to byl senzační výsledek, protože tam hráli právě lidi jako Felix Slováček mladší, Honza Rosák, hrál tam dokonce Tomáš Magnusek, asi 2 minuty.
0: Tak, celé dvě minuty.
1: On se k míči nedostal, takže dostal dokonce cenu pro nejlepšího hráče, který nic neskazil.
0: Ten má ambici na čestného výkopáře určitě.
1: Velmi brzo.
0: Petr Salava je naším hostem. Alex.
2: Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Nesmrtelná fotbalová hymna a Petr Salava ve vysílání Českého rozhlasu. Tuto skladbu, píseň, hymnu, jak to nazveme, už také zpíval ledas kdo?
1: No, důležité připomenout, že ten geniální text je z pera Františka Ringo Čecha, což byl vlastně můj pravý křídelní útočník té první dekády Amfory. To byla vlastně spolu s Jirkou Hrzánem největší hvězda toho období. A ve studiu se s orchestrem Karla Vlacha sešly tehdejší opravdu největší fotbalové hvězdy. Ivan Mráz, Andrej Kvašňák, Franta Veselý, samozřejmě další a další. A dneska vlastně bohužel už z té sestavy zpívajících fotbalistů jsou tady na světě asi jenom dva. Je to velká škoda.
0: Dva, ale čas od času se zkrátka najde někdo, kdo si s radostí tu fotbalovou hymnu zaspívá.
1: To určitě.
0: Já to prozradím, protože jsme se bavili během té písničky, že třeba Ladislav Vízek.
1: Já už vím, co myslíte.
0: Narážím na to, ano, přesně.
1: Ano, když orchestr Karla Vlacha slavil 85. narozeniny, tak to bylo ve vyprodaném divadle U hasičů a já jsem na tuhle písničku zlákal trojici opravdu velkých legend české a československé kopané, takže zpívali Honza Berger, Antonín Panenka a Láďa Vízek a i pro ty kluky to byl neskutečný zážitek a samozřejmě, že jim pomáhal Viktor Sodoma, který v té originální nahrádce zpívá také.
0: Je to někdy zaznamenané, jak zpívá Honza Berger?
1: Já si myslím, že to budou jenom nějaká amatérská videa, protože my jsme nechtěli pokazit tu atmosféru divadla U hasičů, protože přítomnost televize znamená světla a úplně jiný režim, takže určitě to někdo z fanoušků má, možná, že to mám i já někde v archivu, ale nejsem si jistý.
0: Nejste si jistý. A když slyšíte tuhle píseň, co se vám vybaví nebo... Jaké pocity vás zaplaví?
1: No, já jsem přišel s rodiči do Prahy, když mě bylo 13 v roce 1968. A tehdy vlastně v tom období vznikla tahle ta nahrávka. A já jsem v té době fandil Slávy intenzivně, jezdil jsem otevřenou starou tramvají, visel jsem na schůdkách, jako bylo zvykem s vlajkou, tak vlastně mě se vybaví tahle ta éra, kdy ještě fotbal byl velmi vstřícný a milý a já si pamatuju, že nejhorší urážka, kterou v té době na stadionu bylo možné slyšet, bylo soudce je vůl, jinak vlastně neexistovala nějaká rvačka nebo pálení vlajek navzájem světlice, nic takového. Jsem rád, že jsem zažil tuhle tu krásnou dobu.
0: O to více musíte teď trpět, když vidíte právě, co se teď nedávno odehrálo.
1: Já jsem řadu let spolupracoval s fotbalovým svazem a připravoval jsem atmosféru mezistátních zápasů někde právě okolo roku 93 až řekněme 98, tak já jsem bavil diváky, já jsem tehdy většinou se hrál na Spartě, protože Eden ještě nebyl v pořádku, nebyl dostavěn, tak já jsem taky učil lidi zpívat třeba písničku Není nutno, pohádkovou ze tří veteránů a jednou Karel Šíp to vyprávěl Jardovi Uhlířovi a ten nevěřil a tak ho tam vzal a skutečně to bylo neskutečné, protože ti roadies, fanoušci, najednou se v nich probudili děti a 20 tisíc diváků zpívalo a odpovídalo vadí, nevadí, nemít srdce a tak dál a to byla krásná doba. Neměli jsme chorea, neměli jsme nějakou vynikající techniku, ale diváci se chodili na ten fotbal bavit a tehdejší šéf fotbalu František Chvalovský vždycky přijel odněkud ze světa z nějakého kongresu a říkal, hele, tam byli trumpetisté, to bychom měli udělat taky. Tak já jsem dal nějakou výzvu, už ani nevím jak, a třeba přijelo 20 trumpeťáků z celé republiky. Můj kamarád Jirka Jelínek z orchestru Golem napsal, rozepsal noty a všichni dostali noty, dostali zdarma vstupenku na nároďák a dělali jsme takovýhle pokusy. A já na to hrozně rád vzpomínám.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Salavou, který před 52 lety, kdy mu bylo pouhých 19 let, zakládal amatérský fotbalový klub Amfora, amatérské fotbalové rarity, to je ta zkratka, do kterého přivedl jména jako Jiřina Bohdalová, Pepa Dvořák, Roman Skamany, abych mohla pokračovat. Vy jste říkal 400...
1: Kolem 400 osobností.
0: 400 osobností, ale bohužel ne všechny jsou mezi námi, už se na vás dívají a fandí určitě Amfoře z fotbalového nebe. Třeba Michal Tučný, Jiří Schillinger, Petr Sepeši byl v Amfoře.
1: Ano. My máme takzvanou nebeskou jedenáctku, takže vždycky bohužel, když některý z kamarádů odejde, tak rozšiřujeme řady. Teď jich je nahoře 44. A když jste narazila třeba na toho Petra Sepešiho, tak to byl strašně šikovný fotbalista. On teda, to byl levák, myslím, že hráč kopající levou nohou. Bohužel přišel jednou, dvakrát s Ivetou Bartošovou na fotbal a pak se stalo to neštěstí nedaleko Františkových lázní. Michal Tučný, když přišel do Amfory, tak přišel společně s Petrem Novotným a byli velmi ostýchaví. A Petr Novotný mi to pak říkal, že ten Michal měl na srdci následující: Petře, my tam asi nemůžeme jít, teď my ten fotbal vůbec neumíme. A Petr Novotný mu na to říkal: viděl jsi, jak hraje Petr Salava, který to vede, tak tam můžeme taky. No ale na druhou stranu třeba Antonín Panenka, který už dlouhá léta za nás hraje i pořád, bude hrát i letos, a to je mu 78, tak Tonda Panenka říká s nadsázkou, že ty správné exotické země, jako třeba Brazílie, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Tajsko, nenavštívil ani s Bohemkou, ani s národním týmem, ale s Amforou. Takže ono to má něco do sebe.
0: A nebo třeba Kambodžu. Tam údajně vám pomohla Jiřina Bohdalová.
1: Jiřinka Bohdalová to vlastně zařídila, protože kambodžský král Norodom Sihamoni jí obdivuje od svých studentských let, a když se sešli v Praze v rámci jeho oficiální návštěvy, tak on jí pozval do Kambodže a já, když to zkráceně řeknu, tak ona řekla, abych přijala a vzala bych sebou pár kamarádů. Takže se nakonec z nás stala oficiálně delegace České republiky. Já jsem to už několikrát říkal, já jsem požíval velké výsady jako prezident, protože jsem tam byl uveden, měl jsem svého osobního strážce a myslím, že jsem to říkal na vlnách Českého rozhlasu, že jsme přiletěli do Phnom Penhu a tam stál ceremoniář, byly tam tři mikrobusy, do kterých si sedla i ta Jiřinka, i Helena Vondráčková a všichni, a já jsem tam šel, protože jsem si nedokázal představit, že pojedu jinak, a on říkal, ne, ne, král řekl, že vy pojedete limuzínou. Tak já jsem seděl v limuzíně, kynul jsem na křižovatkách policistům, kteří mě zdravili, a byli jsme skutečná delegace České republiky.
0: Chtělo se vám domů po takovém přijetí?
1: No, bylo to neskutečné, protože dneska, když si otevřete nějaké turistické průvodce nebo zprávy turistů, kteří byli v hlavním městě Kambodže a fotí se tam u bran Královského paláce, tak já si vždycky říkám, no jo, u bran, ale my jsme měli skutečnou královskou audienci, kde jsme si předali dary, on mluví nádhernou čistou češtinou, a vlastně, když jsme čekali na to přijetí, tak to se řadilo venku, protože sloužící chodí jenom po kolenou, tam nesmí před králem stát. Pro nás to bylo až podivný. A tam Jiřinka říkala králi, teda máte tady vedro jako v prádelně. A on tak krásně pokorně říkal, já se vám strašně omlouvám. Tak to byla taky součást královské audience.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zase žen.
1: Je s námi Petr Salava, řekla bych, že je synonymem pro fotbalový klub Amfora, ale ten teď opustme, protože vy se věnujete úplně jinému oboru. Vy malujete, ale nemoc dlouho.
2: Já maluju díky mojí manželce Adelce, která, když jsem měl 60. narozeniny, zhruba před 10 lety, tak napověděla Evě Štědré a Karlu Štědrému jako dárek, že mám takovou touhu malovat. A protože oni byli vždycky velmi milí a prostě investovali, tak mě koupili stojan, štětce, barvy, plátno, všechno. Ale nebyl ten správný čas a já jsem to odložil asi o 7 let nebo 8 let a na jaře roku 2023 jsem se zbláznil. Zaplatil jsem si kurz, kde lektorka úžasná Jana Velková mě vysvětlila všechny úskalí. Samozřejmě, že jsem začal, byly to malůvky, no a od té doby se věnuji naivní tvorbě. Spolupracuji s manželkou Honzy Čenského Danou, takže my máme i společné výstavy, přičemž já mám obrázky a ona má obrazy, protože ona je opravdu skvělá malířka, jakoby správná a profesionální. Nečekal jsem, že to bude mít takový ohlas, protože moje obrázky jsou veselé, barevné a lidem se líbí, protože si na nic nehrají a jsou optimistické. Měli jsme výstavu, já jsem měl výstavu sám na zámku Berchtold nedaleko Prahy a potom společně už jsme s Danou vystavovali u hasičů v divadle asi 2 měsíce a teď v současné době máme výstavu v Táboře v kavárně Budík proti Muzeu čokolády a marcipánu. A mám velikou radost, že nabídky přišly další, takže třeba na podzim připravíme výstavu na Kampě v Praze v kafé Seminár, kde jsem se byl teď podívat a je to tam úžasný prostor, takže tam 10.10. Jan Čenský provede vernisáží, to už můžu říct. A mě to prostě hrozně baví a už jsem těch obrázků namaloval 96.
1: 96, to bude další Amfora, to bude dalších 50 let vašeho malování a vystavování. Jak dlouho vám trvá namalovat jeden ten obraz? A když se do něj pustíte, tak umíte se odpoutat na
2: no,
1: chvíli?
2: Právě, že neumím a je to o tom, že když se do toho pustím, to znamená, když je nějaká skica, první rozvrh barvy, tak to nejde přestat. Jako třeba někteří kolegové, ať malíři nebo nemalíři, dokážou odložit obraz a za měsíc se k němu vrátit. Já jsem pak už posedlý a musím dokončit ten obraz. To znamená, zhruba týden trvá to jedno dílko, já ho pak na závěr ještě lakuju a všechny obrázky mám zarámované. Našel jsem si takové rámečky, které jsou zároveň už jsou bílé a mají vždycky linku barevnou. Mnou, takže podle obsahu to vždycky už mám i zarámované a moc mě to baví. Takže je to takový únik, je tam klid.
1: A to, že jste sem dnes přišel, tak je důkazem toho, že teď aktuálně nic nemalujete?
2: Já jsem teď dokončil obrazy dva, jeden skoro souběžně, jeden je hrad v Lisabonu, takový hrad, který je dominantou Lisabonu a teď jsem dokončil Petrohrad. Jeden pravoslavný chrám, tam je zase dominantou u řeky a mám připravených asi ještě 5 dalších, protože na Kampě bude potřeba hodně obrazů. Já už 31 z těch obrázků nemám, ty už jsou ve světě. Z těch 96 ty první jsou nepoužitelné, protože tam je to vidět, že to je ještě špatný a amatérský přístup, no ale musím takových 5
1: bude potřeba něco doplnit. Petr Salava je naším hostem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: maluje i náš dnešní host Petr Salava, ostatně před mnou chvíli o tom mluvil. Bez pochyby i miluje.
1: Ano, určitě.
0: Určitě ano, ale miluje ještě jednu profesi a vy jste, jak se tomu říká, no, vy jste DJ, takže ta profese je...
1: Disc jockey.
0: A stále jste u toho?
1: Ano, profesionál od roku 1980, letí to strašně. Já nedávno jsem oslavil 45 let za DJským pultem, je to skoro 6 000 diskoték. A teď mám velikou radost, že jsme vrátili do hry kolegy disc jockeye, kteří mají někde mezi 70-80 let věku. V klubu Mandragora v Praze připravujeme čtvrtletní, který se jmenuje Oldies Disco Show. Vždycky hraje 5 disc jockeyů. Hrajeme od 18 hodin do 23, tak jak to bylo kdysi. Hrajeme z CDček, z originálu, žádné přetočené sety. A je to komentovaná diskotéka a pravda je, že lidé už v 18-15 tančili. Teď máme další akci, 13.6. je beznadějně vyprodaná, stejně jako už vánoční termín a já mám z toho hroznou radost a mám radost i z toho, že ti DJové, kolegové, někteří už se třeba i jako bojí hrát, přece jenom je to, já vystupuju pořád, tak mě to nevadí, ale chodí tam, takže třeba první československý disc jockey, který hrál poprvé 3. listopadu 1967, Pavel Černocký, chodí na tyhle naše akce a dokonce tančí a další a další, takže z toho mám velikánskou radost a mám radost z toho, že tam chodí lidé, kteří se jdou bavit, kteří neváhají se projevit, tak je to tam roztleskaný, rozespívaný a moc se těším na 13. června, kdy dokonce z Košic přiletí legendární košický DJ Tibor Egry jako náš čestný host, takže budeme mít mezinárodní program.
0: Mezinárodní program mezinárodního hosta bude hrát?
1: Bude, ano.
0: Bude hrát, kolik je mu let?
1: Tak on je asi o 5 let mladší než já, takže myslím asi 65.
0: Řekněte mi takových let, vy jste zmínil 45 let kariéry DJe. Co vás na tom nejvíce baví? Hudba, křepčící lidé, to povídání?
1: Asi všechno dohromady. Mě hrozně baví hrát si s lidma. Proto jsem říkal o té atmosféře na utkání reprezentace České republiky na fotbalech. Dělal jsem i spartianské hokejové studio, kde jsme vlastně učili poprvé lidi v České republice mexické vlny. Vlastně mám na svém kontě také pokřik, kdo neskáče, není Čech, který přetrval do dnešních dnů a mě hrozně právě baví ta práce. Tak je jedno, jestli před váma tančí 100 lidí, anebo jestli je tam 20 tisíc v ochozech, ta práce a ta reakce a to je hrozně hezký pocit, když se to vede.
0: Tak a co, když ta reakce nepřijde? Stalo se vám to za dobu vaší kariéry?
1: No, muselo se to určitě stát, ale naštěstí hodně ojediněle, takže někdy kolegové mě vyčítali, že hraju, teď nevím, jak bych to v českém rozhlase řekl slušně, hity, někdy provařené hity, abych tak naznačil, a já jim říkám, že to hraju, protože se to líbí mě a líbí se to hlavně lidem, takže hrát si na diskotéce na nějaké velké umění absolutně nemá smysl, protože tam se chodí lidi a dodnes tam snad chodí si zatančit, pobavit se a taky i seznámit. To pořád platí. To bylo za mých mladých časů a platí to dnes.
0: To moc ráda slyším. Petr Salava je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: A je to tam? Amfora jede dál? I přesto, že tak? Měla končit, tak zkrátka jede dál tahle píseň. Pardon, její prezident Petr Salava je naším hostem. Tato píseň vznikla poté, co se vzedmula vlna odporu proti ukončení činnosti Amfory?
1: Bylo to něco jako vlna tsunami. Nešlo uhnout, písničku složil Pavel Větrovec, dlouholetý dirigent Karla Gotta, jeho orchestru a profesor Pražské konzervatoře, a text máme na svědomí společně s Pavlem Firstem. A
0: máme, pardon, máme na svědomí, ano, takže vy jste textoval?
1: Ano, já jsem spolupracoval a já vlastně kdysi dávno jsem s Františkem Čechem otextoval písničku Olé, olé, olé. Já jsem tam vymyslel právě pasáž slavných fotbalových jmen a potom jsme spolupracovali, takže jsem malonko odbočil i s Karlem Wagnerem a Karlem Šípem, protože byla ta série písniček Vzhůru do Anglie, Vzhůru do Francie. A další. Tak z téhle písničky mám radost. My jsme ji natočili se všemi použitelnými i méně použitelnými. Někteří tam jako Karolko Dobijáš jenom stáli a přestírali zpěv, ale to vůbec nevadí, protože z toho máme i takový videoklip natočený na fotbalových stadionech. No a je to potvrzení toho, že to heslo platí. Amfora jede dál.
0: Amfora jede dál, no a jaké má další plány? Vy jste říkal 3 zápasy do roka, tak se děláte trochu vzácnějšími.
1: Ano, ano. Já mám letos dokonce výroční zápas, protože my máme odehraných teď 755 zápasů a já jsem kvůli nemoci nebyl na 8. Tak teď v srpnu toho 15.8. budu mít 750. zápas, což je docela krásná bilance pro kluka, který zase není tak fotbalově vybaven dokonale. A co dál? Když jsme se vraceli letadlem ze Španělska, z Malagy, tak už na mě v letadle útočili, že jestli někam ještě poletíme. Já jsem říkal, nechte mě, prosím vás, aspoň vydechnout, protože abyste, Alex, věděla, ta příprava takového zájezdu Amfory, což bylo nás 42, je to velikánská výprava, každý má své plány, problémy, sladit to všechno je těžké a já jsem na tom pracoval od září minulého roku. Takže představa, že jim odsouhlasím v letadle, jakože už někam zase poletíme, tak to jsem neslíbil, ale zároveň jsem to nevyloučil. To je taková odpověď, kterou dneska můžu dát.
0: Takže třeba ještě jednou obnovíte Kambodžu.
1: Ne, to už ne. To už ne. Takhle, musím říct, že my jsme měli krásnou pozvánku, to málo kdo ví. Pan velvyslanec Lubomír Hladík, který je velvyslanec v Argentině, nás požádali, jestli bychom tam přiletěli v rámci 100 let spolupráce Československo-Argentina. A byl velmi smutný, že jsem to nepřijal. A nepřijal jsem to proto, že starší členové v čele s Tondou Panenkou mě řekli, že už nevydrží 12-hodinový let. Takže takhle daleko už nemůžeme.
0: Hlavně ať dál vydrží Amfora, ať se vám oběma daří. Petr Salava.
1: Moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Kraj zmodernizuje dětskou jednotku intenzivní péče v karlovarské nemocnici. Neznámý pachatel nasprejoval na budovy v centru Chebu nacistické symboly. V Havířově znovu zasahovali detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu. A zítra bude oblačno, místy přehánky, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková.

0: Součástí pracoviště budou rovněž dva samostatné izolační boxy, umožňující oddělit pacienty podle jejich zdravotního stavu.
1: Přímo na oddělení bude nepřetržitě přítomný sloužící lékař a součástí bude taky sesterna pro zajištění nepřetržitého provozu. Po dobu rekonstrukce nebude omezený provoz dětské jednotky intenzivní péče. Policisté v Chebu vyšetřují poškození sídel dvou krajanských spolků. Na skleněné výlohy občanských sdružení neznámý pachatel nasprejoval červenou barvou nacistické symboly. Případem se zabývá policie.
2: Zatím neznámý pachatel nacistické symboly nastříkal na skleněné výlohy v centru města na náměstí Krále Jiřího, na sídlo komunitního osvětového společenství a na působiště Svazu Němců z chebského regionu. Podle místostarosty Pavla Pagáče z volby pro kraj vedení města událost označuje za nepřijatelnou.
3: Město okamžitě kontaktovalo policii, odsuzujeme tento vandalský čin.
2: Vyšetřovatelé teď posuzují kromě jiného kamerové záznamy z náměstí, říká mluvčí policie Jakub Kopřiva.
4: Incidentem se nyní policisté zabývají.
2: Vyšetřování případu pokračuje, vedení města nápisy z obou míst nechalo odstranit. Z Chebu Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
1: Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu od včerejška zasahují v Havířově. Zahájení trestního řízení Českému rozhlasu potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Stejný policejní útvar v Havířově už dříve řešil kauzy uplácení a machinací při opravách a přidělování městských bytů. Další informace zjišťujeme. Pokud Spojené státy a Izrael znovu zaútočí na Irán, rozšíří Teherán válku za hranice Blízkého východu. Oznámili to iránské revoluční gardy, které jsou nejmocnější složkou ozbrojených sil v zemi. Americký prezident Donald Trump včera znovu pohrozil údery v případě, že Teherán nepřistoupí na dohodu o ukončení války. Šéf Bílého domu ale zároveň vyjádřil naději, že to nebude nutné. Dohodu o míru zprostředkovává Pákistán. Jednání ale zatím nepřinesla výraznější průlom.
5: Sport.
1: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaj ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Olejnikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou.
5: Počasí.
1: V noci a zítra bude oblačno, místy přehánky, k večeru ubývání srážek i oblačnosti až na skoro jasno. Nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 7 až 4 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Dolním Rychnově na Sokolovsku v ulici Bergmanova se došetřuje nehoda dvou osobních aut a na silnici 194 u Valče na Karlovarsku havarovala motorka.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Hodina 4,5 minuty po zprávách s Lenkou Polákovou začíná teď středeční dobré odpoledne se Zlatou Kinskou. Já vám za nás všechny přeji krásné odpoledne a příjemný poslech. Jak už jste mohli slyšet v našem vysílání v Karlových Varech, začala výměna starých sněmovek, směrovek a také map. Město instaluje nový orientační systém, který má lidem usnadnit pohyb v centru i okrajových částech. Původní ukazatele z 90. let už podle radnice technicky ani vizuálně nevyhovují. Podrobnější informace k tomu vám přinese redaktor Václav Malý po půl třetí. Do té doby vám budeme hrát, Martin Písařík vás vezme do středních Čech, no a my vám pak nabídneme pár tipů regionálních z naší západní části Česka. Teď dejme tedy na hudbu, já vám přeji klidné odpoledne a ještě jednou příjemný poslech.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky obsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: jede.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT 1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT 2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do Pojizeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Tipy pro volný čas.
1: První pozvánka dnes bude do Karlovarské hvězdárny, která vám nabízí od 18 hodin a 18 minut přesně besedu s hvězdářem. Tentokrát se bude diskutovat na téma Přistaneme na Marsu. Kino Drahomíra v Karlových Varech vás zve od 18 hodin na pokračování cyklu Poezie and Jazz. Poetická skupina Drahomíra a hudební skupina Jazz Appetit tentokrát představí básně americké básnířky, držitelky Pulitzerovy ceny a Nobelovy ceny za literaturu Louise Glickové. Od 19 hodin a 30 minut se na prknech Karlovarského městského divadla představí členové souboru divadla Jary Cimrmana, a to ve hře Lijavec. A na přednášku, jak se z Františkových lázní po roce 1900 staly přední kardiologické lázně Habsburské monarchie, vás zve historik Štěpán Karel Odstrčil do císařských lázní. Od 19 hodin promluví nejen o lázeňských poměrech Františkových lázní na přelomu století, ale také představí dlouhodobě opomíjenou osobnost Rudolfa Jakše, odborníka na vnitřní lékařství. Městské divadlo v Mariánských lázních vás láká aktuálně na koncert plný operetních a operních melodií. Tři tenoři Ján Kostelanský, Josef Brinzák, Milan Pelikán, které na klavír doprovodí Lenka Navrátilová, se vám představí od 19 hodin a 30 minut. Výstava Jana Řekni Sokolov je k vidění v Sokolovském muzeu. Expozice je věnovaná festivalu politické písně, který se ve městě konal v letech 1973 až 1988 a ve své době byl nejvýznamnější kulturní událostí. A dnes naposledy je v Chebské galerii 4 k vidění cyklus obrazů Luďka Vystyda nazvaný Něco s tím Chebem. Autor v něm prostřednictvím kolorované kresby a kombinovaných technik představuje svůj pohled na reálná místa, která přetváří svým úhlem pohledu do své bytných podob. Tolik dnešní kulturní pozvánky za kulturou v našem regionu. Já doufám, že se vám některá z nich zalíbila, že se inspirujete námi a já už vám teď přeji opět příjemný poslech na vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary, kde už vám teď hraje další porce písniček, které nestárnou. Tak hezké odpoledne.

0: Marika Kobitová na Českém rozhlase Karlovy Vary. Karlovy Vary instalují nový orientační systém. Město postupně vymění staré ukazatele a plánky, které už podle radnice technicky ani vizuálně nevyhovují. Nový systém připravila kancelář architektury města. První tabule a ukazatele teď pracovníci osazují v centru lázeňského města.
1: Pánové momentálně vrtají kotvy na budoucí informační systém města Karlovy Vary.
2: Na instalaci orientačního systému dohlíží Milan Lanzinger. Už je tedy hotový betonový základ.
1: Ano, ten už tady je hotový. V tuto chvíli je to příprava toho základu vlastně na instalaci buď to toho sloupu nebo toho tomu orientačního systému. A paní architektka musí schválit už tu orientaci a umístění toho sloupku nebo toho tomu.
2: Za kancelář architektury města má orientační systém na starosti Kateřina Havlíková.
3: Po městě se budou samozřejmě objevovat prvky, které je potřeba nějak stavebně zajistit, aby měly základ, aby byly odolný.
2: Právě instalujete desítky ukazatelů a informačních tabulí po celém městě, kde je obyvatelé a návštěvníci města uvidí.
3: Nové informační prvky budou umisťovány strategicky na vstupech do města, ať už se jedná třeba o terminály, o nádraží nebo o sběrná parkoviště. Mají tedy za úkol zachytit třeba nějaké větší skupiny návštěvníků a správně je nasměrovat. Nový systém bude také graficky sjednocený.
2: Původní ukazatel byly vyvedené v zeleno-bílé barvě.
3: Ten nový systém se bude objevovat ve dvou barvách, v modré a potom ve zlatavé. Modrá bude sloužit právě pro informace o městských budovách, o památkách v rámci lázeňského území, zatímco ta bronzová nebo zlatavá barva ta bude odkazovat na cíle v lázeňské krajině.
2: Stojíme i kousek od původního orientačního prvku.
3: Můžete třeba tamhle vidět původní vitrínu s celoměstskou mapou. Je na takových dvoukovových sloupcích, které už jsou přece jenom trochu zašlé. Je to doplněné ještě další reklamou, která přece jenom posiluje vizuální smog v ulicích a podává informace, které třeba úplně nutně ten člověk, co hledá jednoduché info v mapě, nepotřebuje.
2: Mluvčí magistrátu Karlovy Vary Jan Kopal, proč bylo zapotřebí vyměnit stávající informační orientační systém?
4: Ten původní byl z 90. let a v podstatě nám nevyhovoval už nejenom vizuálně, ale především i umístěním a strukturou, protože město se od té doby poměrně změnilo. Jsou tady nové věci, které dříve nebyly, typu císařské lázně.
2: Kolik to bude město stát?
4: My jsme to konečné zhotovení a instalaci systému vysoutěžili za 5,25 milionu korun bez DPH. A jelikož je to infrastruktura cestovního ruchu, tak nám 85% těch nákladů pokryje dotace z integrovaného regionálního operačního programu.
2: Nový informační a orientační systém bude nainstalovaný do 19. června. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Je přesně 3:15. V tomto čase vám nabízíme časový prostor pro vaše inzeráty, tak volejte do studia právě teď na číslo 221 55 37 37 a připomínám pravidelně, že nám můžete také i psát vaše nabídky a poptávky na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Kdo si nestihl zaznamenat, tak mrkněte na náš web vary.rozhlas.cz, kde najdete veškeré informace, včetně kontaktu na nás. A já dnes začnu písemným inzerátem. Dobrý den, nabízím elektrokotel o výkonu 12 kW, málo používaný, cena láhev dobrého červeného vína. Můj telefon 602 835 780 a pán je z Dubiny. Tak ještě jednou připomínám, elektrokotel o výkonu 12 kW, málo používaný, cena lahev dobrého červeného vína, úplně super cena a telefon na našeho posluchače, inzerenta z Dubiny je 602 835 780. Tak neváhejte, určitě volejte, pokud právě potřebujete koupit elektrokotel. A nebo to může být cokoliv jiného vás napadne a můžete buď nabízet nebo i prodávat. Nic z toho nesmí souviset s vašimi obchodními aktivitami. V rámci jedné inzerce byste měli nabízet maximálně 3 věci najednou a ještě by vám mělo být více jak 18 let. To jsou takové 3 naše podmínky. No a ještě připomenu, nezapomínejte si stlumit váš radiopřijímač, protože pak tam nemáme tu ozvěnu a je nám hezky rozumět. Tak ještě jednou telefon do studia 221 55 37 37. To je telefon sem k nám do studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. E-mail k dispozici studio.vary@rozhlas.cz, kam nám můžete také své inzeráty posílat. Veškeré kontakty ještě jednou na našem webu vary.rozhlas.cz a v kontaktu s námi můžete být také i na Facebooku a Instagramu. Je 3:45. Pokračujeme, jdeme na písničky, jelikož nikdo z vás dnešní časový prostor nevyužívá. Jsme tu pro vás každý všední den, tak máme zase zítra pro vás připravenou další příležitost. Za mnou chvíli další zprávy s Lenkou Polákovou po 15. hodině. Velmi zajímavý host. Zůstaňte s námi.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
5: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
7: Karlovarský kraj podpoří dobrovolné hasiče v regionu. CHEP plánuje rozsáhlou opravu zimního stadionu. Součástí prací bude i odvodnění areálu. Radiožurnál zůstává nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. A zítra bude oblačno, místy přehánky, teploty do 21 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovarský kraj rozdělí obcím víc než 15 milionů korun na podporu sboru dobrovolných hasičů. Peníze hasiči využijí například na pořízení termokamer, elektrocentrál, dýchacích přístrojů, radiostanic nebo vybavení pro zásahy u lesních požárů. Dotace na pořízení nových cisternových automobilových stříkaček získají jednotky v Chebu, Kinčperku nad Ohří a v Nejtku. Pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
8: Řada obcí investuje také do zvýšení odbornosti členů jednotek, například rozšířením řidičských oprávnění skupiny C pro členy zásahových týmů. Podporu získají například jednotky v Merklíně, v Otročíně, Chýši, Hroznětíně, Kraslicích, Rotavě, Lokti, Božím daru, Horním Slavku.

0: stadionu. Jak říká místostarosta Pavel Pagáč, z volby pro kraje práce by mohly začít příští rok.
1: Letos by měla být dokončena pouze projektová dokumentace pro stavební povolení, případně zahájeno stavební řízení. V dalším roce by mělo následovat projekt pro realizaci stavby. Tam dlouhodobě působí spodní vody z přilehlého bývalého pivovaru a naším cílem je hlavně tuto vodu podchytit a následně využívat pro závlahu v areálu Lokomotiva.
0: Na projekt by chtělo město využít taky část peněz, které získá za prodej pozemků strategického podnikatelského parku. Nejposlouchanějším rádiem v Česku je stále Radiožurnál. V uplynulých dvou čtvrtletích si ho denně naladilo 747 tisíc posluchačů. To je o 10 tisíc víc než ve druhém pololetí minulého roku. Vyplývá to z výsledku měření poslechovosti Radioprojekt. Na druhém místě se umístila Evropa 2, kterou denně poslouchá 668 tisíc lidí. Předstihla tak o skoro 50 tisíc posluchačů Radio Impuls, které se doteď na druhé příčce drželo. Na dalších místech jsou Blaník a Frekvence 1. Rekordní výsledky měl taky Radiožurnál Sport, který se denně naladilo 74 tisíc lidí. Evropský parlament přijal rezoluci o podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku. Vyzval Evropskou komisi, aby narušování hodnot EU v zemi posoudila a ochránila peníze evropských daňových poplatníků. Europoslanci vyjádřili znepokojení nad zhoršujícím se stavem demokracie, oslabováním nezávislosti justice nebo politickými zásahy do veřejnoprávních médií. Tyto systémové nedostatky podle europarlamentu ohrožují ochranu finančních zájmů 27. Pokud slovenská vláda situace nezlepší, zemi hrozí částečné zmrazení evropských fondů. Sport. Házenkářky Lázní Kynžvart se pokusí vyrovnat stav finálové série o český titul na palubovce Slavie. V pražském Edenu se začne hrát v 19:30. Kynžvartský trenér Petr Sabatka věří, že jeho hráčky se poučí z prohry v úvodním finále a vynutí si rozhodující třetí utkání.
2: Odohraný duel nám ukázal rôzne herné situácie, na ktoré určite zareagujeme, samozrejme s akcentom na naše vlastné kapacity, ktoré už v úvode série a následne našich aktuálnych oslabení predurčovali a predurčujú za favoritov naše súperky. Avšak urobíme všetko preto, aby sme ešte finálovú sériu vrátili do Chebu. Počasí.
0: Noci a zítra bude oblačno, místy přehánky, k večeru až skoro jasno, nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů, nejvyšší den teploty 18 až 21 stupňů Celsia, povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 13 v úseku Klášterec nad Ohří Smilov na Karlovarsku se provádí údržba travních porostů. Pravý jízdní pruh je uzavřený.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pět a půl minuty po 15. hodině stále posloucháte středeční dobré odpoledne. Dnes s datem 20. května ještě jednou zbyškům přeji krásný den a vše nejlepší. Samozřejmě i vám všem, kteří dnes něco slavíte, a vám všem ostatním posluchačům rádia našeho vašeho kraje přejeme pohodový den, krásné odpoledne a klidný poslech. Za malou chvíli si budeme povídat na jedno velké životní téma, a to zdravý životní styl. Naším hostem bude velmi zajímavý host, motivátor, fitness trenér a také autor zaměřený právě na zdravý život. Styl. Moc se osobně těším, hostem bude Jaroslav Sokol. A v této hodině probereme samozřejmě i další zajímavé regionální téma. Začala sbírka na obnovu sochy poutníka z roku 1912. Tak konkrétnější informace pár minut po půl čtvrté. V této hodině připomínám, že budeme také soutěžit. Je pro vás připravena opět hezká cena a také v rámci celotýdenní soutěže můžete získat v rámci této dnešní soutěže i postup. Teď jdeme na písničky, tak klidný poslech a dobře dojďte, jestli teď jste někde na cestách.
3: Dobré odpoledne.

0: Zdravý životní styl, tak to je velké téma a spojení, které na nás kouká z každého roku. Rohu, pardon. Co to ale vlastně je, ten zdravý životní styl, a proč bychom se měli snažit ho dodržovat? Jaké jsou jeho zásady, největší benefity? Tak na to zná určitě odpověď náš dnešní host. A tím je motivátor, fitness trenér, autor zaměřený na zdravý životní styl a také osobní rozvoj, Jaroslav Sokol. Hezké odpoledne, vítejte ve studiu.
1: Děkuji, dobrý den.
0: Vy se věnujete opravdu velké řadě témat, jako je zdraví, energie, partnerské vztahy, finance, práce, seberozvoj a také třeba i vyšší princip. Jak a kdy to všechno začalo, co se týče této životní cesty zdravého životního stylu a způsobu života, protože původně vy jste byl profesí úplně v jiném oboru, je to tak?
1: Je to tak, já jsem vlastně se zabýval celý život financemi, finanční ředitel velkých korporací, podnikám a spoustu dalších věcí a samozřejmě dobíhá mě čas, tak jsem se začal zabývat trošku tím, jak funguje, moje tělo, a jestli to je dobře nebo ne, jestli vydržím takhle dál nebo ne. A byla jedna situace, kdy jsem seděl v autě, declo to v takové díře na silnici a mě ten pupiček bouchnul o volant. A to byl takový spouštěč, kdy jsem si říkal, a tak ne, takhle ne, musím to změnit.
0: Tak řekl jste to hezky, pupíček. Někdo si řekne úplně jiné slovo. Takže to byl ten impuls, kdy jste si řekl, musím s tím něco udělat.
1: Poslední kapka, kdy jsem si myslel, že jsem na tom dobře a zjistil jsem, že nejsem.
0: A teď, čemu všemu se teď aktuálně věnujete? Co se za těch x let nazpět vlastně změnilo?
1: Teďka dělám to, co jsem chtěl dělat vždycky a vracím se vlastně k začátku toho, co jsem kdykoliv chtěl dělat. To znamená jakoby otvírat cestu, pomáhat, být průvodcem toho dobrého, zdravého životního stylu, tím to začalo. Pak jsem si uvědomil, že když je v pořádku zdraví, tak pak řešíme samozřejmě vztahy, řešíme peníze, řešíme práci, řešíme smysl toho, proč to vlastně všechno děláme. A tak se to začalo nabalovat, já jsem sbíral zkušenosti a teprve před 60 jsem se rozhodl, že se asi veřejně k tomu vyjádřím, protože asi budu mít už o čem a budu mít odžito a možná si dovolím tvrdit, že už jsem v cíli, takže vím.
0: A když se teď ohlednete nazpět za těch pár let, jak se vaše představa toho, už řekněme, zdravého života změnila? Co vás dnes motivuje víc než na začátku této vaší nové profesní cesty?
1: Asi bych to řekl, že to jsem to snažil zjednodušit všechno. Jo, protože my máme tolik informací na internetu, tolik rád, tolik trenérů, tolik myšlenek, tolik zdravého životního stylu, tolik diet. V tom se běžný člověk nemůže dobře orientovat, tak jsem si říkal taky, že to zjednoduším. Zjednodušil jsem to pro sebe a pak jsem to zjednodušil pro desítky a stovky lidí, kteří tím byli osloveni, tím, co dělám a proč to dělám, jak to dělám. Takže zjednodušit, to je asi ten přerod, ke kterému jsem došel, tak, aby to bylo uchopitelné, dlouhodobě udržitelné, aby se s tím dalo dlouhodobě fungovat.
0: Jak už jsem na začátku říkala, zdravý životní styl je velké téma a spojení, které na nás kouká z každého rohu. Pojďme trochu upřesnit našim posluchačům, co to vlastně je ten zdravý životní styl.
1: To asi myslím si, že každý to má trošku jinak. Já si myslím, že tělo by mělo fungovat tak, aby nás neomezovalo, aby jsme z něj měli potěšení. A netýká se to jenom těla, týká se to i mentálního zdraví, protože to si myslím, že je taky velmi důležité v této přeinformované době. Takže fyzické, mentální zdraví, vstávat svěží, dobře spát, fungovat, těšit se na další dny, dělat bez zdravotních omezení to, co chceme dělat, to si myslím, že je zdravý životní styl.
0: Vy jste mi vlastně teď už odpověděli na mou další otázku, co bychom měli dělat pro to, abychom byli zdravější, výkonnější, obzvláště pak v pozdějším věku. Co byste teď doporučil třeba člověku, který chce začít úplně od nuly jako tehdy vy?
1: Neblbnout. Jo, protože pokud jsme ve středním vyšším věku, tak potřebujeme samozřejmě trošku jinak k tomu přistupovat. Takže když někdo se začne hýbat, začne někdo běhat a celý život neběhal, to je problém, to je průšvih. Stejně tak, když někdo začne skákat hodiny ve fitku a předtím netrénoval, takže to je velmi těžký, ten pohybový aparát to nevydrží. Stejně tak, když muži jdou a teď si řeknou, já se začnu chodit do posilovny, začnu zvedat činky, taky špatně. Takže proto jsem říkal, ano, musí to fungovat tak, aby to bylo přirozené. Takže posilování vlastní vahou, změna stravovacích návyků bez diet, takhle jednoduše.
0: A co je podle vás důležitější v životě, když se nad tím vším, co jste teď říkal, zamyslím, motivace nebo disciplína?
1: No to je dobrá otázka. Asi motivací to musí začít a disciplínou pokračovat. Takže ano, rozhodnutí, silné rozhodnutí a potom vydržet, vytrvat. Myslím si, že ta disciplína důležité je tam malé denní kroky. Nic okamžitého, nic hned, všechno, ale prostě malé denní kroky dělají obrovské výsledky.
0: Tak to pojďme zminimalizovat, tak jaké třeba tři návyky mají podle vás největší dopad na to naše zdraví?
1: Jak přemýšlíme, to jestli hlídáme si dobře svoje myšlenky, jestli si do hlavy pouštíme to, co tam patří. A potom si myslím, přírodní přirozená strava maximálně je samozřejmě s pitným režimem. A třetí věc asi láska. Láska k sobě, láska k těm druhým. To je velmi silné.
0: Říká Jaroslav Sokol, náš dnešní host, motivátor, fitness trenér a autor zaměřený na zdravý životní styl a osobní rozvoj.

0: Naším hostem je dnes motivátor, fitness trenér a autor zaměřený na zdravý životní styl a osobní rozvoj Jaroslav Sokol. Vy jste průvodcem té druhé poloviny života. Sdílíte zkušenosti o životě, vztazích a mužském světě, ale i ženském světě. O tom, co jste prožil, pochopil a naučil se. Řekněte, jak vypadá váš ideální den z pohledu zdraví a energie?
1: Dobrý start. Nenechat si vzít energii během dne, doplňovat si ji správným způsobem a jít dobře spát, dobře naladěn. A má to samozřejmě svoje rituály, já mám zavedený taky samozřejmě jako asi každý normální člověk nějaké takové své rituály, které mi dělají dobře a zároveň, které mě naplňují takovým tím rytmem, kterým najedu ráno třeba. Konkrétně ráno mám dobré rituály, které mi vyhovují, dělám je spoustu let, funguje mi to dobře jako start.
0: Jak říkáte, máte už spoustu dobrých a zvládnutých návyků, prozraďte nebo řekněte, máte ještě nějaký nezdravý zlozvyk?
1: No, je. Nejsem dokonalý jako nikdo z nás. Myslím si, že těch lepších je víc a zlozvyky, příklad Vánoce. Vždycky řeknu, prosím vás, udělejte mi bramborový salát do mísy nebo do vany a týden jim bramborový salát. Takže to jako není klasika dietní, ale moc mi to vyhovuje, to mám rád, to si nenechám vzít. A samozřejmě další věci, já si myslím, že to není o dietách. Já myslím, že to je o takovém rozumném, zdravém životním stylu, abychom jedli všechno střídmě, s mírou, abychom tam dávali do naší stravy to, co potřebujeme, to dobré a aby to bylo široké, ten široký záběr.
0: Takže pořád dáváme za pravdu našim babičkám a dědečkům všeho s mírou, je to tak?
1: Je to tak, ano.
0: Vy jste sám příkladem, že druhá polovina života může být novou šancí. Co se vlastně děje s námi lidmi po 50? Co se mění? Co je jinak u nás žen a u vás mužů?
1: Já dokážu asi lépe povědět o tom mužském světě, nicméně máme to asi velmi podobné. Zpomaluje se metabolismus, neseme si sebou zátěže předchozích desítek let, jak fyzické, tak mentální. Já jsem se třeba vyrovnával těžko z toho, že jsem rychleji unavený a déle potřebuji regenerovat. To prostě mě úplně zastavilo. Já jsem říkal, jak je to možný. Nebo že prostě některé věci trávím déle než obvykle, tím myslím třeba jídlo, nebo než kvůli teda špatné jídlo, když to nepovede, nebo když zapomenu. Takže je to takové pomalejší všechno, musím s tím počítat a musím ten časový rytmus tomu uspůsobit a žít tak, abych byl spokojený s tím, co dělám. Asi všechno nestihnu, musím to udělat jinak. Takže takové to zpomalení, rychlejší únava, delší regenerace, to si myslím, že se u nás děje u všech.
0: Takže smířit se vlastně i s tím, že hold prostě stárneme.
1: Přesně tak. Ano, jsme na tom všichni stejně a bereme to jako fakt, žádná tragédie, protože pořád si myslím, že ta druhá polovina života může být úžasné období. A snažím se to na sobě dokazovat, že to jde.
0: Řekněte ještě nějaký příklad, v čem vidíte, že je radikálně lepší než ta předchozí ve vašem životě?
1: Jak se člověk hýbe, jak pije, jak přemýšlí, o tom se moc nemluví, ty naše myšlenky opravdu určují naši realitu a záleží velmi, velmi záleží na tom, jak pracujeme se svým myšlením, jestli je to to pozitivní, jestli spouštíme to negativní, jestli rozebíráme negativní věci. Učím i druhé, abychom si hýčkali ty skvělé myšlenky a abychom ignorovali ty negativní myšlenky, nezabývali se jimi. Protože jak se jimi začneme zabývat, tak je živíme a rostou. Ignorovat negativní.
0: Ale zároveň přijímat, že jsou.
1: Jsou tady, nechat je prostě přijít a odejít bez povšimnutí.
0: Na vašich stránkách jsem se o vás dočetla ve vaší biografii, že jste v životě udělal spoustu chyb a také řadu dobrých rozhodnutí. Řekněte, co je důležité v tom, aby se člověk rozhodl správně? Poraďte nám.
1: Já si myslím, že střední a vyšší věk vyniká zkušeností. Je spousta informací, které si můžeme prostě najít na internetu nebo slyšíme kolem sebe, valí se to na nás ze všech stran. Já si myslím, že to ani není o těch informacích, ale o tom dvě věci. Zkušenost a poslouchat svoje srdce, svoje intuici. Ta nám vždycky dobře poradí a pokud k tomu přidáme zkušenost a budeme vědět, co nám vyhovuje, co nám nevyhovuje, co je dobré, co není dobré pro náš život, tak to udělat.
0: Podle vašich zkušeností myslíte si, že my ženy máme opravdu silnější tu intuici než muži?
1: Vy s ní umíte lépe pracovat. Já si myslím, že jsme na tom velmi stejnému podobně, akorát, že muži trošku jsou rozumově založení, takový ty technické myšlení, ta analytika, ten systém a často zapomínáme muži na intuici. Máme ji tam taky, ale vy ženy umíte používat. To je důležité.
0: My jsme neprozradili, kolik je vám let a odkud pocházíte, tak já bych ještě toto doplnil.
1: Jsem Čech, narozen na Vysočině a je mi 62 letos. Mám takovou metodu svoji, kterou propaguju teďka, jmenuje se to 60/40, takže v 60 fungovat a vypadat jako ve 40. Snažím se o to.
0: Vypadáte na svůj věk skvěle, mohu potvrdit, můžete se podívat, milí posluchači, i na web. A když by se chtěl někdo spolu s vámi svést na té vlně, kterou si jedete už několik let, kde vás můžeme vidět, slyšet, kde vás můžeme sledovat?
1: Jedu 4 projekty v současné době. Jedno je průvodce druhou polovinou života a to je to, že si myslím, že je potřeba ten život uchopit trošku lépe, jinak. Jsme často, chceme si to zjednodušit, ten život, jsme unavení, chceme si odložit nějaké zátěže, chceme dělat to, co pro nás má nějaký smysl. Děti nám odešly z domova, nepotřebují nás, takže je čas, abychom začali my. Takže to je první projekt, ta průvodce druhou polovinou života. Druhý projekt, který dělám, tím to vlastně začalo, Sokol Fit. To se týká tělesného cvičení vlastní vahou a stravovacích návyků správných bez diet. A k tomu se pojí ještě bylinné mixy, které mám vyrobené taky, které nám pomůžou. Třetí projekt je Muž ženám o mužích otevřeně, to je podcast, který na sociálních sítích je a my připravujeme teďka online večery na tohleto téma, které se jmenuje Za zavřenými dveřmi a tam povídáme o mužském světě, aby to ženy lépe pochopily a mohly si z toho vzít pro sebe, pro svůj život to, co potřebují. A čtvrtý projekt je Naslouchej můj synu. To máme podcasty pravidelné, které děláme s Davidem, kamarádem, moderátorem. A je to mezigenerační rozhovor, kdy on se ptá za mladé a já jako šedý vlas se snažím říct si to, co jsem zažil a to, co si myslím, že jim může pomoci.
0: Když byste se, milí posluchači, nestihli poznamenat všechny informace, tak určitě mrkněte na web jaroslavsokol.cz. Tam najdete veškeré informace k našemu hostovi. Naším hostem dnes byl motivátor, fitness trenér a autor zaměřený na zdravý životní styl a osobní rozvoj Jaroslav Sokol. My vám děkujeme za inspiraci a motivaci. No a budeme se těšit opět s vámi na našich vlnách. Naslyšenou, naviděnou.
1: Děkuji. Nasledanou.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tak to byla skupina Black Milk na Českém rozhlase Karlovy Vary. Nechci tě trápit, já doufám, že i vy se netrápíte. Pokud ano, tak vám rádi zpříjemníme den našimi písničkami, které nestárnou. Poslouchejte rádio vašeho kraje Český rozhlas Karlovy Vary. Klub přátel Karlových Varů zahájil sbírku na obnovu sochy poutníka v lázeňských lesích u výšiny Přátelství. Socha ze začátku 20. století měla symbolizovat rozvoj někdejšího turistického spolku. Téměř 80 let už ale na původním místě nestojí. Její torzo objevila před časem skupina nadšenců v zakopaném v lese. A spoléhat se tehdy musela především na vzpomínky pamětníků.
1: Nejhorší bylo sehnat někoho, kdo ví, kde ta socha by mohla být. No a to byl ten pan Hruška, který tehdy pracoval v restauraci tady v Karlových Varech. On nás navedl podle svých dětských vzpomínek, tak nás navedl na místo a my jsme začali kopat.
2: Historik, publicista a fotograf Stanislav Vízr patřil do party nadšenců, která sochu poutníka díky pamětníkům objevila. Na sklonku 80. let minulého století ji vykopala v místech, kam je po roce 1945 rozlámanou na kusy zahrabali místní obyvatelé v období poválečných a protiněmeckých nálad.
1: Jak bylo naším zvykem, tak jsme sepsali článek do turistického časopisu, kde jsme upozornili právě na to, že tady v takových těch regionech v německém prostředí v podstatě druhá polovina, respektive poslední třetina toho 19. století se ten turistický ruch zmáhal.
2: Sochu nechal vyrobit v roce 1912 místní turistický spolek, aby vzdal hold přírodě, městu a rozmáhající se turistice. A místo pro sochu nad lázeňským centrem členové spolku nevybrali náhodou, říká Pavel Reiser z Karlovarských lázeňských lesů.
3: Já si myslím, že výšina Přátelství byla vždycky oblíbeným výletním místem. Klub turistů to dobře věděl, takže vybral místo v zatáčce u cesty, ze kterého je dobře vidět do širokého okolí Karlových Varů i částečně na město samotné.
2: Socha poutníka, symbolicky mávajícího městu kloboukem, by se měla na původní místo vrátit. Podle torza původního díla ji vymodeluje sochař Tomáš Dolejš.
4: Bude se jednat o vlastně laminát, který následně dostane potom povrchovou úpravu patiny bronzu. Takže na první dojem to bude vypadat opravdu, že to je prostě bronzová socha.
2: Pozůstatky původní sochy jsou v současné době umístěné v prostorách Karlovarského muzea. O návrat uměleckého díla na původní místo usiluje spolek Přátel Karlových Varů, právě vyhlašuje veřejnou sbírku.
5: Je to postava mladého člověka v sáčku s hůlkou v pravé ruce a levou zvedá klobouček, kterým mává, dá se říct, ty občanům Karlových Varů pod sebou. No a všechny přípravné práce, především kolem sbírky, kdy jsme se rozhodli, že něco zafinancujeme my jako klub přátel, ale vzhledem k tomu, že jde o věc, která nezůstane naším majetkem, bude sloužit veřejnému prostoru města, zkoušíme do toho zapojit i veřejnost. Takže všechny ty přípravní práce trvaly vlastně 2-3 měsíce.
2: Dodává předseda klubu přátel města Jiří Klsák, podle kterého bude stát obnova sochy přibližně 500 000 korun. Na původní místo jich chtějí členové spolku vrátit příští rok 28. dubna, přesně 115 let od chvíle, kdy se poutník nad městem objevil poprvé. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: 3:15 přesně, pojďme rychle soutěžit, ať stihneme vám předat veškeré informace. 221 55 37 37 ve hře jsou totiž tento týden vždy 2 soutěže v jednom. Tak a o co dnes s námi odpoledne soutěžíte? O 2 vstupenky do kina Drahomíra, kde je v neděli 24. května od 19.30 na programu filma Ďábel nosí Pradu. 20 let po svých ikonických rolích se Meryl Streepová vrací do světa vysoké módy, který se mezi tím zásadně proměnil. Rozehrává se tak příběh o moci, kariéře a osobních rozhodnutích ve světě, kde se pravidla mění rychleji než kdykoliv dříve. Tak 2 vstupenky na úžasný film Ďábel nosí Pradu. 2 je právě teď ve hře, tak volejte do studia 221 55 37 37. Samozřejmě na film můžete i do Prahy, ale my vám nabízíme do kina Drahomíra tady u nás v Karlových Varech. A tento týden s námi můžete také soutěžit v celotýdenní soutěži a soutěžíme o Green Fee. Nejstarší golfové hřiště u nás, 18. jamkové hřiště Royal Golf Club Mariánské Lázně, oceněné titulem britské královny Alžběty II., zahájilo už 121. golfovou sezonu. Hřiště je po zimní přestávce ve výborném stavu. Po celý tento týden soutěžíme o 2x Green Fee na hru na mistrovském hřišti. Pokud tedy správně odpovíte na mou dnešní soutěžní otázku, postoupíte do závěrečného losování, které proběhne v neděli 24. května v odpoledním vysílání a poukaz v hodnotě 2800 korun může být váš. Tak ještě jednou připomínám telefon 221 55 37 37, vytáčejte. A já se vás dnes zeptám, jak se jmenuje prestižní časopis, který ve filmu Ďábel nosí Pradu vede Meryl Streepová alias Miranda Presleyová. Mám 3 možnosti pro vás připravené a teď už jsem připravená zvednout někoho z vás, kdo už je se mnou na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Hezký den.
1: Já vám taky.
0: Já vás jenom poprosím, stlumte si malinko rádio, ať tam nemáme tu ozvěnu.
1: Jo. No, můžete.
0: Tak můžu se ptát. Jak se jmenuje prestižní časopis, který ve filmu Ďábel nosí Pradu vede Meryl Streepová? Za A Runway, za B Street, za C Port. Tak, co myslíte?
1: Já bych řekla tu dvojku.
0: Řekla byste Street. Tak bohužel to není správná odpověď, nevadí, tak někdy příště je to soutěž. Mějte se krásně, děkujeme za typovačku. Ve vysílání společně s námi další soutěžící. Hezký den.
2: Hezký den.
0: Kdo pak je na telefonu teď?
2: Standa Přešticko.
0: Stando, krásný den. Tak, vaše možnost?
2: Já dám Ačko.
0: Vydáváte Ačko?
2: Ano.
0: Je to přesně tak. Je to Runway. Děj se odehrává v současnosti a ukazuje, jak se svět vysoké módy proměnil pod tlakem digitální éry. To je Ďábel nosí Pradu a Runway. Miranda Presleyová stále vede prestižní časopis s tímto jménem, ale musí čelit novým profesním výzvám. Vy si každopádně užijete film, já věřím, že se vám bude líbit, že nám dáte vědět, jak se vám výhra líbila a budeme se s vámi těšit opět naslyšenou, třeba i v písničkách pro vás. Krásný den, Stando.
2: Naslyšenou.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Anna Slováčková a Pokáč na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a jejich hit, když jsme plešatý. V této písničce se zpívá i o tom, že se člověk má radovat z maličkostí. Přesně tak, dělejte se radost každý den. Můžete třeba i spolu s námi s rádiem vašeho kraje, kde si můžete po 12. hodině plnit přání a nechat si od nás zahrát svoji oblíbenou písničku. Tak zítra se na vás budu těšit. Za malou chvíli další zprávy s Lenkou Polákovou. Městská knihovna v Hranicích u Aše se stěhuje do nového sídla. Po 16. hodině hned po zprávách vás budeme bavit. Čeká vás Humoriáda dnes s Kateřinou Macháčkovou a Patrikem Rozehnalem. Teď ještě Ahoj rádio, poslední písnička dnešního středečního dobrého odpoledne. Zítra naslyšenou, hezký zbytek dne.
1: Ahoj rádio! Co dokáže vaše rodiče nejvíc rozčílit?
2: Já, moje segra.
3: Když zlobím.
4: Když mám chyby v úkolech.
5: Když si neuklízím pokoj.
6: Když mám mračouna.
7: Když něco rozbiju.
8: Když si zapnu jejich počítač bez dovolení.
9: Když neposlouchám.
10: Když celý den ležím u mobilu.
11: Když se válím u televize.
12: Když jsem protivná.
13: Když mám pětku.
14: Když nechci jíst.
15: Když dělám to, co nemám.
16: A když si už pěním nový oblečení.
17: Když jsem hodně na e-boxu.
18: Když bez povolení hraju na počítači nebo na tabletu.
19: Když se ze ségrou peru.
20: Že se ségrou škádlíme.
21: Když se něco rozbije drahýho.
22: Když mamku podvedeme, že někam máme jít, ale nejdeme.
23: Že máme v pokojku bordel.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Hranicích u Aše se stěhuje knihovna na novou adresu. Galerie umění Karlovy Vary pořádá 4. květnovou neděli den otevřených dveří. Paliva ve čtvrtek nejspíš znovu mírně zdraží a zítra bude oblačno, místy přehánky, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Městská knihovna v Hranicích u Aše se stěhuje do nového sídla. Umístěná bude na hlavním náměstí ve zrekonstruovaném domě z první poloviny 20. století. Před časem ho koupila radnice a v posledním roce ho přestavila na víceúčelové společenské centrum. Podle nezávislé místostarostky Pavly Hoškové by se mohl modernizovaný areál postupně stát vyhledávaným turistickým cílem.
2: Nejvíc cením propojení knihovny, muzeíčka, kavárny, toho, že vlastně tady vzniká opravdu kreativní centrum, které bude skutečným centrem pro setkávání lidí, jak těch místních, tak turistů. Myslím si, že to určitě i zvedne počet turistů, ale takové té zdravé turistiky v našem městě.
0: V neděli 24. května představí zázemí nového společenského centra architekti a stavebníci při mimořádných komentovaných prohlídkách. Galerie umění Karlovy Vary chystá den otevřených dveří, jak uvedla kurátorka Lenka Totová. Kromě volného vstupu do všech výstavních prostor je přichystán program pro dětské i dospělé návštěvníky. Většina aktivit bude především výtvarně zaměřená. Jako inspirace poslouží stálá expozice českého umění 20.

0: haléřů, tedy o 26 haléřů dráž než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. V africkém Kongu, kde vypukla epidemie eboly, není v cestovatelském systému Drost registrovaný žádný Čech. Uvedlo to české ministerstvo zahraničí. V sousední Ugandě, také nemocí zasažené, je v systému 8 Čechů. Před cestami do obou zemí ministerstvo varuje. Po návratu z rizikových oblastí by měli cestovatelé 3 týdny sledovat svůj zdravotní stav a případně kontaktovat lékaře. Sport. Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa o svou 3. výhru po triumfech nad Dány a Švédy a prohře se Slovinskem nastoupí svěřenci kouče Rulíka proti outsiderům z Itálie. Úvodní buly padne v 16 hodin a 20 minut. Počasí. Zítra bude oblačno, místy přehánky, k večeru skoro jasno, nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Rozptylové podmínky budou dobré, aby o zátěž mírná na 1. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod. Se silnějším provozem ale počítejte v Karlových Varech, v Sokolovské, Západní a Dalovické ulici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda.
3: Začíná naplno, připraven Patrik Rozehnal, ještě přede mnou někdo už otevírá ústa.
4: Ano, Kateřina Macháčková. Vítám, zdravím.
3: Ano, to je
4: krásné odpoledne.
3: Když děláme docházku, ale je to tak.
4: Ano.
3: Můžeme začít. Všechno. Ano. Předmět nazvaný humor za mikrofonem.
4: Ano, humor. Jo. Ježíši Kriste, to zavazuje.
3: Jo.
4: Nejlepší je bezprostřední humor.
3: Bezprostřední humor.
4: Ano.
3: Dobře, vyhlašujeme dneska volnou zábavu.
4: Ano.
1: Humoriáda.

0: Tak, taky jsme optimisté. Věříme, že tahle hodina dobře dopadne i pro Kateřinu Macháčkovou, která jako host. A teď jako na úvod pro koho? Koho vytáhneme?
1: Ano, já bych ráda slyšela Lubomíra Lipského s Václavem Lohnickým, kterého jsem leta moc dobře znala. A to, ta scénka se jmenuje Oddělení kýblů.
2: Dobrý den, dobrý den, prosím vás, pane informační, prosím vás, kde je tady oddělení kýblů?
3: Iglu? Iglu?
2: Ne, iglu, kýblů.
3: To asi až v létě, pane, v zimě jsou iglu vyprodaný.
2: Ne, říkám iglu, kýblů.
3: Jo, kýblu, tak ano. Moment, to se musím podívat do seznamu, říkáte kýbl.
2: Ano.
3: To je vodka, že?

0: Jo. Kabelky, kartáče, karty. Nechcete radši karty?
1: Co pak o to, ale momentálně jaksi nemám na karty čas. Prosím vás, kýbl, kýbl.
0: Kefir, kimono, klobásy, kmín, kmínka, vis, alaš, knobloch, to je vedoucí. Kouřové rovody, krupice, krupky, kruti, brka. Koukejte, co my všecko máme. Kukačkové hodiny bez kukačky. Kukr, kukr, kukr.
1: Počkejte, co to je? Kukr, kukr, kukr.
0: To je divadelní kukátko na řemínku.
1: Prosím vás, zkuste to třeba pod N, ano, N, jako nádoby.
0: No. Nadávky. Nadávky, vys reklamační oddělení.
1: Tak pod V, jako větší nádoby.
0: Vě. Tady, věstonická, Venuše, vys suvenýry z umělé hmoty. No,
1: tak se podívejte pod U, jako umělé hmoty, ano?
0: U. Hele, tady to bude. Umělé květiny, umělé řasy, umělé boky, umělá... To se vás netýká. Uklízecí potřeby.
1: No pozor, to by mohlo být uklízecí potřeby.
0: Uklízecí potřeby, vys manželské povinnosti. Aha, tak tadyhle hadry na podlahu, podlaha na hadry, vázy, denní vázy, noční, vědra.
1: Vědra.
0: Vědra bez ucha, vědra s uchem.
1: Ano, vědra s uchem.
0: S uchem, vědra pánská, vědra dánská, chcete pánský nebo dámský?
1: Jaký je v tom rozdíl?
0: Dámský jsou na míru z donešeného materiálu.
1: No tak pánský, prosím, které je to patro?
0: Sedmý, ale jestli vám můžu poradit, tomu prodavači něco takhle jako přistrčte, rozumíte? Bokem.
1: Bokem, aha, myslíte jako umělým bokem, jo? No samozřejmě, tak sedmý patro vpravo, děkuji vám, nashledanou. Dobrý den, prosím pěkně, já bych prosil jedno pánské vědro s uchem. To jste vy?
0: K službám, prosím. A kdo jako?
1: No, teď jsem s vámi mluvil dole, v informacích.
0: No tak to ne, prosím, to byl můj bratr.
1: Jo, bratr, no tak proto. A to jste zřejmě dvojčata, víte?
0: No tak řekli dvojčata jsme, jenomže bratr je až z druhého manželství. Jaký vaše přání, prosím?
1: No tak já bych nutně potřeboval pánské vědro s uchem, prosím vás.
0: Jo, tak ve vědrech to jsme bohužel vyvědraný.
1: No tak, když dovolíte, já bych tady měl jaksi pro vás tadyhle takovou maličkou sdělanou.
0: To nemuselo být. Ale že jste to ví, tak by se tu snad něco našlo.
1: No tak.
0: Přejete si nízké a úzké, nízké a širší, vyšší a úzké, vyšší a široké.
1: No tak radši nějaké větší, ano.
0: A v jaké barvě, prosím? Můžete mít bílé, šedé, modré, krémové, béžové, hráškové, zelené, fialové, hnědé nebo snad růžové?
1: No tak to jsem teda na rozpacích safra, tak mi dejte třeba to růžové, ano.
0: Prosím, tady je, hned vám to zabalím.
1: Ne, to ani nemusíte. Víte, já hrozně pospíchám.
0: Ale co pak?
1: Ono totiž u nás v bytě hoří.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Na přání Kateřiny Macháčkové, Lubomír Lipský a Václav Lohnický. Ten tu tak často nebývá v těch ukázkách.
4: No ne, tak on jako moc, myslím, z těchto senkách nevystupoval. No. Ale měl humorný role jako ve filmech různě. Jako,
3: takové ty menší, typické.
4: Ano. Marečku, podejte mi péro, nebo jo, hujer.
3: Už je čas,
4: jo, hujerovi, už je čas.
3: Ne, vážně,
4: ale on byl takovej jakoby kvapnej i v civilu. Já ho znám, protože v podstatě já jsem v jeho první inscenaci hrála, když mi bylo 22. Když mě vzali do Libně do divadla a hrála jsem v moc jeho inscenacích a vím, že...
3: On teda režíroval.
4: On tam režíroval, tam nehrál. No a on měl třeba báječnou éru, jako v podstatě v 60. letech, kdy se tady hrál takovej budovatelský repertoár, tak tam se hrál Olbie Williams americký hry. A opravdu to byly třeba evropský premiéry těch věcí, jako kdo pak by se, nebo kdo se bojí Virginie Woolfový, Olbie, byl dokonce na premiéře seděl.
3: To je legendární představení.
4: No úžasný. No a on třeba na první čtení, to tak všichni koktáme, ten text, jo, někdo si to ani nepřečet, a on už běhal se stopkama po hledišti a už měřil, jak to bude dlouhý, to představení. Jo. Takovej kvapnej, jako o pět kroků, jako hujer už je čas, o pět kroků napřed.
3: A to, aby pak věděl, kdy krátit, nebo jako proč to? Aby pak nahlásil do programu, napište tam, že to bude trvat 128 minut. Jo,
4: nebo... O tom jsem nepřemýšlela, to je zajímavý. Tak asi to...
3: Jo. No tak musí mít nějakou představu asi.
4: No ne, právě, a měl časovou. A jo. Nebo běhal třeba, když bylo první představení, nebo pro důchodce dopoledne. Ne, tak běhal mezi takhle po straně jako hlediště, ano. A nabádal diváky, kdy se mají bavit.
3: Jo? Se jako zasmát.
4: Ano, opravdu. No.
3: Smějte se, paní, smějte se.
4: Ano, tady, jako, nebo, a tak nebo mimicky aspoň jako naváděl jako k smíchu, nebo
3: Jo.
4: Teď jako nic.
3: Chodil na kontroly potom, když se hrál třeba X-tá repríza, tak je tohle dělal.
4: Tak na tou reprízu asi.
3: No, jako... nemyslím jako nějaké další. Jako
4: no, ne,
3: to...
4: ale tak jako on chodíval, ale ne jako, to byli někteří jako Otomar Krejčák, který chodili na každý představení.
3: Jo.
4: A po každým jsme dostali na stroji připomínky, jo. Ale pak byli, kteří to nikdy neviděli, že jo, to představení.
3: A to jste jako... obdrželi potom při další návštěvě divadla, jste dostali v obálce jako
4: ano,
3: dopis.
4: Ano, nebo jsme tam měli na vrátnici.
3: Na vrátnici.
4: Aby jsme se na to mohli připravit.
3: Paní Macháčková, máte tady od pana Krejči vzkaz?
4: Ano, ne, to my už jsme věděli, my už jsme šli na jisto.
3: Jo. A co to třeba bylo? Jako, bylo to hustý?
4: Tak nebyl, no tak celkem, já jsem byla jako obrněná, ale vím, že třeba u Krejče, já jsem vždycky měla strašnou tremu a měla jsem hrozný mindráky, že jsem strašná a jednou na zkoušce jsem právě ve zkušebně takhle byla strašná a on po té zkoušce řekl, dneska byla nejlepší Kateřina a mě vám tak psychicky jako pomohl, posílil mě, že od té doby vím, že i studentům, když učím, vím, kde je potřeba pomoct.
3: Kateřina Macháčková, náš dnešní host, vybrala Lubomíra Lipského vedle Václava Lohnického. A právě toho si můžeme dopřát ještě s Miroslavem Homolou, tedy Lubomíra Lipského v další ukázce v konkurzu na Vrátného v baru. A nebo povídka v podání z úst Jiřího Grossmana, proč chci vést zanedbanou mládež z návštěvního dne pořadu Semafor. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou, když pošlete heslo Humor mezera a A nebo B na telefonní číslo 90 011 04. K tomu Vašek Neckář.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Volejte, vytvářejte svůj pořad, teď rozhodujete o tom, jestli ta další ukázka bude s Lubomírem Lipským, Miroslavem Homolou nebo s Jiřím Grossmanem. Vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900 a je tu taky SMS-kové číslo 90 011 04 Humor Mezera A nebo B. A zvedáme dnes telefon s Kateřinou Macháčkovou.
2: Ano.
1: Komu? Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den.
1: I vám? Tak hlasujte, ano. Vybírejte.
2: Dobrý den.
3: Standard vás u Borozerovi.
1: Taky.
2: Děkujeme.
3: Chtěl bych paní Macháčkou podpořit ve vybrání, souhlasím s ní.
1: Pana Lipského tedy. Dobře,
2: ano.
1: Tak jo.
2: Ano,
1: děkujeme za ten bod. Kdo dál?
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc
4: dobrý
2: děkuju.
4: Den, paní Macháčková.
2: Vám také.
4: Přeju vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji pro Patriku pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné čtvrteční ráno. Mori Jadice Růžena z Rychnovska, nashledanou.
1: Děkujeme
2: moc.
1: Ještě někdo se přidá?
3: Jo, přidává se Světlá Hora.
1: Ano.
3: Zdravím úžasného hosta Kateřinku Macháčkovou.
2: Děkuji moc.
3: A souhlasím, skvělý výběr. Prosím bych pokračovat.
1: Dobrá, Lubomír Lipský, Miroslav Homola, konkurs na vrátného v baru.
5: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
6: Aha.
5: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
6: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivý?
5: No ano, taky se stávají takové případy.
6: Tak to neplníte plán, víte?
5: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
6: Ano.
5: Pán se patřičně setne.
6: Jo.
5: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
6: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho Růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
5: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
6: ano.
5: Koho pustit dovnitř.
6: Ano.
5: Přijdou k vám cizinci.
6: Jo.
5: Poznáte podle toho, že...
6: Že mají peníze.
5: Ale ne, že...
6: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
5: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
6: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl te přívá na Břítov, Hanálko.
5: No, vidíte.
6: U nás.
5: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
7: Jo. Bonsoir, monsieur.
6: To je Francouz.
5: No,
6: to se, jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. V tom případě mu řeknu, foj, foj, monsieur, foj, foj, asi je na kole, no, a nastavím ruku.
5: A co když přijde s dámou?
6: Tak nastavím dvě.
5: No, tak dál.
6: Ano.
7: Good evening.
6: Angličan. To spíš Angličan, víte?
5: No, Angličan, no,
6: Angličan,
5: právě,
6: nebo... Přijde. Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, Lucky Strike.
5: No.
6: Hello, Dolly. Koukej, bejt, okej. A nastavím ruku.
5: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore, a vete un tavolino libere.
6: A je, znám. A? Jak se řekl sera, sera, poznal jsem, to je jich.
5: No, prosím.
6: Sera, sera, jich, tak Budějovice a tak, víte. V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečinzano, čumendo, šupito presto, voni magore, čau. A nastavím ruku.
5: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz?
6: Ja, ja, kisti hat. Sicher Platz fort immer wäre. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
5: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
6: Ano.
5: A co když k vám přijde Čechoslova?
6: No, proč ne? No. Znouze i Franta dobrý.
5: No jo, ale co když přijde takhle? Máres to já, Baruško. Hrejte, šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
6: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
5: Výborně, dál.
6: Ano.
5: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
6: Poženu svinským krokem.
5: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
6: Jož. V tom případě, pardon.
5: Ne.
6: A kdybyste chtěl, tak...
5: Ne, já to nechám, úplně na vás.
6: Výborně, tak jsem přijatej.
5: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte?
6: Aha.
5: Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové,
6: ano.
5: Berou úplatky.
6: Ano.
5: Nechaj se, prosím. Urážet s propitným.
6: Je, pan vedoucí, ještě, jo, že jste mi připomněl. Hlejte, s tím propitným jako, jo? Jako co vyšacuju,
5: jo?
6: Tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
5: Výborně, pane Hlustvý Sihák. Jste přijat.
6: Děkuju, otci. Děkuju.
1: Humoriáda. Lubomír Lipský, Miroslav Homola. Ocitli jsme se s nimi v baru. V baru někdy byla, chodila nebo hrála něco barového?
2: Kačka já barového? Mahračka.
1: No, zpěvačku.
2: Tak já myslím, že jenom zpěvačku jsem nehrála, já jsem byla ta naivka, tak do 40 jsem hrála ty naivní dívenky v baru. No, no. V baru ani si nepamatuju, jestli jsem někdy byla.
1: A poprvé, kdy?
2: Poprvé, kdy jsem byla v baru.
1: No.
2: Tak jako párkrát, zase to já jsem nebyla tak jako naivka, no ale vím, že jsme jako tak jako, no párkrát jsem byla v baru, no chodila třeba ve barech na festivalu a tak, ano. No ale takže by sama, tak v podstatě já bych tak řekla, že ve čtvrtém ročníku na DAMU jsem měla už dítě. Takže já vlastně měla od začátku dítě, jo. Takže jak si teď...
1: Z bary byl útrum.
2: Ano, ne, takže, jak si ty, takže ten život byl se jako uspořádával trošku jinak, než jako
1: no,
2: by tak
1: jasně,
2: ty...
1: No, jasně, do baru.
2: Teď, že volno a tak, no takže to bylo takový...
1: Maximálně do mléčného baru.
2: No, ale mléčný bary, to bylo úžasný.
1: No to jo.
2: Mléčný bary, snídaně v mléčný baru, no. To zmizelo.
1: No, bylo se.
2: A v baru taky, no, v baru jo. To je taky. Pamatuju si na filmovém festivalu v Moskvě jako s Milošem Skalkou, jako, ale tam to bylo zábavný, protože tam byly jako hvězdy z celého světa, ale nikdo neměl ruble, stejně jako my, tak jsme si chodili vždycky i před cizíma filmama klanět takzvaně a za to jsme dostali 50 rublů, aby jsme potom utratili v tom baru, jo. Takže takovýhle, ale takže světový americký hvězdy, všichni jsme jeli autobusem do nějakého kina a tam jsme se poklonili za 50 rublů. To přece je úžasné.
1: Jo, jak dlouho jste tam byli?
2: Byli jsme tam týden, 10 dní, no bylo to úžasné.
1: Kolik se dá stihnout filmu za den?
2: No ne, tak já jsem tak jeden asi, myslím, nebo dva, tak nebylo čas.
1: Aby nepoznali, že sakra chodí, ty herci vypadají všichni stejně.
2: No, a tehdy byli noví Cikáni jdou do nebe, ty tam ty hvězdy, ty tam zpívali a takový, to bylo opravdu, jsme byli všichni světoví.
1: Humoriáda je tady, kterou posloucháte a vytváříte. Za malou chvíli opět.

0: Tak trochu RIA v našem vysílání díky Karlu Gottovi právě teď.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: A pokračuje Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou. Vyčerpali jsme dvě ukázky, zůstali jsme u Lubomíra Lipského, nechtěli ano. jste změnu, tak co nabídneme teď, co vybereme?
2: No já bych myslela, tady se mi zase takový ukazuje další jméno, Jiří Cízler, ano. což byl takový mnohostranný umělec. A tak tam tady je Olučku Nekudovi v hotelu v Ostravě, Jiří Cízler.
3: V tom smyslu byl výborný. My jsme jednou byli v Ostravě, ještě jednou taky. A to byla taková schůze všech herců a zpěváků, já nevím, co všechno to tam bylo. A byla to taková jako, no, schůzka prostě, jako, že se vyměňovali názory, kde, kdo, jak, prostě, kde hraje a kam se a takovýhle ty věci. A on prostě v tom... My jsme přišli do hotelu a tam v tom hotelu prostě on, no, přišel, že ho vyspal se a v noci se tam stala strašná věc, že prostě náhle všechno prostě jako tam přišel nějaký obrovský chlap, takový bavorák to byl a teď si vzal nějaký tři holky a táhnul je do pokoje, jo, ale tam byly mříže a on vzal ty mříže a vyrval je úplně z těch zdí, protože měl strašnou páru. No a šel s nima nahoru někam a to byl ten první příběh a druhý příběh byl, že ještě někdo prostě, jo, jeden náš kolega prostě zapomněl klíč od pokoje, tak si šel říct od druhej, no a ono to, oni ho neměli nějak, tak tam zavolali nějakého člověka, který prostě ty dveře jako vyvrátil, jo, a ono to taky se štíplo, po jedné té straně se to celý štíplo. No a on prostě ráno jsme se zbudili, já jsem přišel k němu a říkám mu, to teda včera si teda vypadal, to bylo hrozný. On byl po dvou panákách hotový, jo. A to bylo strašně, a co ty si tady provedl? On má, co prosím tě, teď on byl takový bázlivý, co, jako co, já mám, no, vzal jsi si tři holky, jo, šel jsi s nima na pokoj, vyrval si dveře, kde se v tobě ta síla vzala, to nevím tedy. Ale ještě si šel nahoru prostě a tam si rozmlátil dveře, protože tam byla nějaká holka, chtěl si se tam dostat. To není možný, přece to jsem já nemohl udělat. Vám tak se pojď podívat, blbče. Dovedl jsem ho k těm dveřím, kteří byli ještě vyvrácení. On říkal, jo, to jsem nemohl já udělat, no to je vyloučený, přece to je připitomé, to je, jak se a proč a tohle. Já pám, no ne, to bylo tvoje, chtěl si tam ty čudly, tak prostě jako se tohle stalo. No a pak si ještě vyvrátil dveře tam nahoře, on, to není možný, teď já jsem tam nebyl nahoře, a pán, tak se pojď podívat, a tam viděl ty vštíplý dveře, tak už to bylo hotové. A teď měl celou tu dobu, co jsme tam měl problém, jo, jak se dostat z toho hotelu, aby to nemusel platit, jo. Já říkám, ale já ti pomůžu, jsem tvůj kamarád, nebo mě, já půjdu k tím, jo, k tomu, jak tam stojí ten pán, který a řeknu, budu se s ním bavit a ty podlezeš prostě pod tím, takhle, no a jo, budeš pryč, já ho prostě zaměstnám, buď klidnej. Skutečně se to stalo, já jsem šel dolů, on měl kufřík ještě, tak mi ho dal, abych ho nes, jako, a plazil se takhle pod tím prostě do ven. A to byla ještě od toho pultu, kde tenhle člověk byl, tak byl ještě kus prostě k těm dveřím, který venkovním, jo. A jakhle po čtyřech, tak ten pán se kouká, pán, prosím vás, co to dělá pan Nekuda, co mu je, že leze po čtyřech, a pán, to je takový jeho fór, že on dělá pejska a jestli dívejte, on ještě potom zvedne nožičku a počurávám ty vrata a pak odejde v klidu. No.
0: Začínali spolu Kateřina Macháčková a Jiří Cízler?
2: Ano. Já si pamatuju, já jsem jako dítě jsem vyrůstala v Českých Budějovicích a už ve 4-5 letech jsem hrála, odnášela komediantům činky. A tam hrál Jiří Cízler v orchestru na housle a můj táta Miroslav Macháček to režíroval, maminka Věra Štiborová hrála Mařenku, zpívala a táta tam objevil jako komediální talent Jiřího Cízlera, takže nakonec hrál roli Vaška. To je takový ten komický nápadník té Mařenky.
0: A tohle se říká, že on vlastně z toho orchestřiště vylez tady na to jeviště pomyslně, ano. Ale jak to ten táta jako objevil? Co ten Jirka dělal? Víme to?
2: To já nevím, tak mě byly 4 roky, já nevím.
0: Jako jestli to nevyprávěl,
2: nevím, co jsem
0: jako,
2: dělala.
0: Jestli tam dělal nějaký opičky nebo komentoval to nějak,
2: no, ne, tak
0: nebo
2: asi přehrával. Jo, ale tak možná bych ještě nějaký jako žijící vrstevníky jako našla. A to je zajímavá otázka.
0: No, no, jako, no. Co bylo tím opravdu
2: impulzem?
0: No ne, impulzem?
2: A tak on, to asi bylo nejen během té zkoušky, že? Jasně. Takovej ten, on byl strašně, že to muselo všechno ven z toho Jirky, jo.
0: Živelný.
2: Takže všemi směry, že jo. No, takže asi tam, no. A pak se ještě ukázalo, jak byl muzikální, že teda dobře zpívá, no.
0: Hraje, režíruje.
2: Taky. Režíruje, potom režíroval, že jo, s Uršulou Kulkovou v těch Malých formách, že jo, Semaforu. No. Kladivadle, hrál v seriálech.
0: A vy dva jste se potkali nějak při hraní nebo ne?
2: Tady v tom, v té prodané nevěstě. Prodance. Jinak ne.
0: No tak ale to je originální jako potkat se.
2: No ano, ne.
0: Tak to je, ano, většina lidí může vzpomínat na ně jako na herce, kolegů takhle ano, hereckých ano. A takhle jako kdo, že
2: já si schválně našlo, najdu, kolik mu bylo, když mě byly 4 roky. V roce 55. No já si tady vygooglím, jako, kde se narodil.
0: Teď už všichni počítají, ano. Přinutili jsme. A hlavně prosím, ale taky hlasujte. Vybírejte, ano. Protože já vám teď dám k přemýšlení další jména. Máme tady Jiřího Cízlera a když už to padlo to semaforské období, kde se taky vyskytoval jako režisér, tak nabídnu Miloslava Šimka a Luďka Sobotu ve scénce Hádky na lavičce. Vybíráte si buď mezi show Jiřího Cízlera s Luďkem Nekudou, anebo Hádkou na lavičce s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. 731 800 900, telefonní spojení sem do studia, to SMS-kové 90 011 04. A teď vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Vy si tuhle hodinu trochu s námi sestavujete dohromady. Tak do toho. Humoriáda.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál a vám dejme prostor přes telefonní linku 731 800 900. Dáváme vám ho společně s Kateřinou Macháčkovou dnešním hostem. Kdo je na telefonu a vybírá si z nabídky humor Jádnické?
2: Dobrý odpoledne, tady Bohumír Zdrnovic. Já vás zdravím oba dva.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme. Cízlera anebo Šimka se sobotou Cízlera?
2: Šimka.
1: Dobře, tak jo.
3: Děkujeme moc za tip.
1: Ať se daří, mějte se pěkně a přepojujeme na dalšího. Vítejte u nás.
4: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva.
3: Děkujeme.
4: A přála bych si pana Šimka.
1: Pana Šimka s panem Sobotou. Dobře.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkuju, hezký poslech, mějte se pěkně. Ať už cokoliv děláte, dobrý den.
5: Dobrý den, já bych chtěl
1: Bčko. Taky Bčko. Šťastnou cestu, tedy odhaduju, že je člověk někde v koutě ukryt. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. Tady je Alena z Plzně. A já bych chtěla taky pana Šimka. Taky.
3: Jo, děkujeme taky. Moc za tip.
1: Děkujeme,
3: se ať
1: se daří. A ještě jeden telefon.
7: Jíba z Hulína a chtěla bych Bčko. Děkuji.
1: Dobře, my děkujeme vám
3: děkujeme
1: všem za pomoc.
3: Za
1: takže Bčko, už jste to slyšeli, znělo Bčko. To mnohokrát a taky vyhrálo. Varianta B, hádky na lavičce, Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
8: Tak si představte, že starý Fábera už to má za sebou. Co? Povídám, starý Fábera, že už to má za sebou, chudák taky.
9: Co?
8: Co? Pohřeb.
9: A kde umřel?
8: No on asi ne.
9: Že proč mi to povídáte?
8: No dovolte laskavě, já se vás tady snažím trošku pobavit.
9: Ne? Výborný. No. Se mi snažíte pobavit tím, že mi začnete vykládat, že tam někdo umřel, jo?
8: No jistě.
9: Co je na tom k smíchu?
8: No dovolte laskavě. No. Já vás snad nežádám, abyste se tomu ještě smál, ne?
9: A mám snad breče.
8: No jistě, on tam někde umře nějaký můj známý a vy si tady trepíte jen tak a
9: no.
8: A nic, jo?
9: Samozřejmě no. Nic, byl to snad můj známý, čověče.
8: No, a co bych,
9: vykládám já vám no. O tom, že minulej týden se tamhle ženil švehli.
8: No to snad je rozdíl, ne?
9: Jaký rozdíl, no. Milej pane, já v tom zas tak velký rozdíl no. Nevidím, víte. Kdybyste znal tu jeho satory, tak mu spíš budete přát, aby nežil. Jako ten váš Brambora.
8: Fábera se jmenoval.
9: No jedno, jak se jmenoval, já ho neznám. No. Já vám jenom říkám, že ta ženská švehlíka u moří, to byl persona chlap, ten vážil 123 kilo, pane. Dneska se běžte na něj podívat, na tom plandaj šaty. Ten kvůli ní zhubnul už o dobrý 3 kilo, pane.
8: Co na něj chodil dívat, čověče, co mě tady unavujete s nějakým špekounem?
9: Mluvte slušně, žádný no. Špekoun, persona chlap. Ten měl na tu váhu výšku, ten měří 155 cm, pane, víte? No. Vyjadřujte se jako študovaný člověk.
8: No, bych se tak měl vyjadřovat.
9: Kvůli mě?
8: No, co mi do vás, člověče?
9: No, neříkejte tohle.
8: Co mi do vás?
9: Neopakujte to, milej pane, bude konflikt.
8: Co mi do vás?
9: On to opakuje.
8: Já to budu opakovat třeba 7x zase.
9: Nebudete.
8: Co mi do vás?
9: No, ještě jednou.
8: Co mi do vás?
9: To bylo 7x. No. Vidíte, vy jste se spletli jen o jednu nakonec. Vy máte určitou dávku inteligence, že jo?
8: No. O tom nepochybujte, protože já kdybych mohl nebo chtěl, respektive spíš mohl než chtěl, respektive naopak.
9: Ano, já vás
8: protože objektivní a tohle a tam a kdyby potom ještě mě a klacky pod nohama, ha, to byste se dívali.
9: Teď se mi promluvil ze srdce, člověče.
8: No?
9: Víte, že já jsem vám vlastně nerozuměl. To bylo asi na mě až moc inteligentní.
8: To se nedivte, já tamhle otevřu kolikrát i skříň nebo okno a pak...
9: Jo.
8: Řeknu i to, co jsem ani nechtěl.
9: Mě začínáte zajímat. No? Napřed jsem teda byl zoufalý, protože jste mě spíš popudil, jo? Protože...
8: No to se nedivte, víte, on taky tamhle někde někdo umře a vy tady nic?
9: No nic, no. Samozřejmě, no. Protože ho neznám, že jo?
8: No a co teda já, kdyby jsem...
9: Co? Co kdyby s váma, no co?
8: No to seklo!
9: Jako na plocho takhle?
8: No. No
9: tak taky nic, protože vás taky neznám, pane.
8: No neznáte, ale jsem člověk.
9: No jo, člověk. No, s tím se musíte vypořádat sám. Já jsem taky člověk a taky se s tím snažím vypořádat.
8: No dobře, ale tak dobře, dobře, no jo. Ale co bych ty byl teda pes a štěka, teda nebo kočka.
9: Kočka, jestli máte čas a nebojte se nahoru, můžete být i veverka, pane, mě to je jedno, to je váš život.
8: Kocour, zůstaňme u kocoura.
9: No prosím, tam
8: kdybych můžeme... byl kocour, zoufale mňouka je. Co? Žáda je, jdá kolem vás, mléka nemaje.
9: No, kocouři obyčejně nemají mléko, na to si musíte zvyknout.
8: No a kdybych třoucte kolem vaší nohy, mléka nemají, žáda je vás o vaše vlastní mléko. Dal by byste mi svoje vlastní mléko?
9: No, tak, no. To tak vypadá asi jo, čoveče. No. Já jsem blázen, no. Který chodí po ulici s konvem a rozdává mléko.
8: No, vidíte. No, vidíte. Teď mi ho nedáte,
9: no, nedám, víte. Protože nejste pes ani kočka, navíc nemňoukáte.
8: Ale jsem člověk, pane,
9: no,
8: víte.
9: To tady zase člověk.
8: Člověk.
9: No, to se vůbec staráte o to, komu já bych dal svý mlíko, pane.
8: Já mám strach, aby vám neskysilo.
9: Tak dá, dá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Miloslav Šimek a Luděk Sobota. Už to tady možná kdy se říkala, ale ne třeba v úplně v plné verzi. S Luděkem Sobotou vy jste si užili výlet do zámoří ve své době.
3: Ano, do Havany na filmový festival. Ano. No. A jeli jsme dvě skupiny. Jedna jela speciálem a to byla skupina Korn, Vondráčková a tak.
1: To bylo tam, letadlem a ostatní pluli lodí.
3: Ano, který tam, ne, který tam jako mě, celý týden chystali vystoupení. A pak jsme byli skupina. Já, Luděk Sobota a kádrový ředitel z Barandova a my jsme vlastně tam čekali jenom na to uvedení těch filmů. Můj film tam kupodivu nepřišel, nevím jestli Luďkův, ale my jsme měli k ruce auto, takže vlastně my jsme, já jsem pochopila, o co se jedná, takže jsme si potom jsem organizovala s tím šoférem náš čas.
1: Vy jste dorazili na filmový festival a ten film tam neposlali nebo nedorazili?
3: Ne, ten film tam nepřišel.
1: Takže ho tam nikdo neviděl?
3: Ne, tak jsem tam byla jen tak jako, jo.
1: Já bych vám řekla, o čem ten film je.
3: Ale já už ani nevím, který to byl, no nějaká taková veselohra, nevím. To bych si musela dohledat, no ale bylo to báječný. S Luďkem Sobotou, jako už na letišti vlastně, jako on se strašně bál do letadla, já taky, on tam potkal nějakého kamaráda v té hale a ten měl, a vypili jsme mu flašku whisky, takže jsme byli úplně jako omráčený, ale bylo pikantní, my jsme letěli linkou a měli jsme všechny možné lahůdky, co tam byly, když to ta skupina v tom speciálu, ty měli vepřovou, karbonátky a českou kuchyni, jo, když to my jsme měli mezinárodní kuchyni, no tam, takže jsme se tak jako trošku jako tam ovínili, no vím, že Luděk Sobota měl sebou nějaký menší obnos, ten se mu první večer hned ztratil, já jsem sebou měla $17, který se sbírala celá rodina, ale my jsme stejně nikam jako to, tam nebylo co kupovat ani kam jít.
1: Tak co jste si přivezli jako vzpomínku na Kubu a Havanu?
3: Vzpomínky.
1: A to nám nikdo neveme.
3: Ne, to mi nikdo neveme. No. A tak ten večer jsme viděli.
1: Ano, a Havana jaká?
3: Havana byla krásná, ale byla zřejmě ve stejném stavu nebo v technických jaksi vymožeností, jako je teď.
1: Ano.
3: A bylo to, jako byli jsme tam v roce asi 86 a bylo to tak, jako nebo možná později v těch 70. letech a bylo to na úrovni toho 57. roku, kdy byla ta revoluce, že jo? Auta a tyhle ty, že jo? Všechny technické vymoženosti, což vy jste sám říkal, že jste tam byl
1: ano,
3: v 80.
1: polovina 80. let a pořád
3: a to byl
1: stejné.
3: Stejný autopark.
1: A pořád je to tam stejný možná.
3: Ano, pořád. No akorát ale možná příroda úžasná.
1: Ošuntělejší, ano, no, příroda krásná.
3: Ale ty havaňanky všecky nosí, no, měly furt tatáčky celý den,
1: ano.
3: A květy, aby byly krásný večer, jo. A teď my jsme všude tam jako džungle a tak nás vzali do botanické zahrady, kde teprve pěstovali zákrsy, jo. A paní právě v těch natáčkách, v takový maringoce nám prodala lístky. No ne, to byly jako neskutečný zážitky.
1: Katerina Macháčková a její vzpomínky vyvolané Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. Můžeme ještě pokračovat s tou hádkou na lavičce nebo si dopřát ukázku z filmu Homolka a Tobolka z pera Jaroslava Papouška. Výměna pokojů s paní Motlovou, Šebánkem, Husákem, Růžičkou, Janžurovou a dalšími. Vybíráte si ale vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Víte všechno, tak do toho.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ještě se můžete připojit. Souboj číslo 3 v dnešní Humoriádě, Miloslav Šimek, Luděk Sobota nebo Homolka a Tobolka, filmová ukázka. Kdo pak je na telefonu? Přejeme dobrý den s Kateřinou Macháčkovou.
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý. Zdravím vás, Patriku i paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
2: A hlasuji pro pana Šimka s panem Sobotou.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas. Mějte se pěkně. Vítáme dalšího hned v zápětí.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Macháčková.
3: Děkuji moc.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro Béčko.
1: Dobře.
4: Tobolka a Tobolka.
3: Ano, děkujeme.
1: Ano, střídačku, dobrá. Ještě jeden telefon, vítejte.
5: Zdravím, Světlá Hora, po druhé. Volím Béčko.
1: Volíte Béčko.
3: Děkujeme.
1: Dobře, tak jo, dívám se ještě, jak to dopadlo v SMS-kách. Tady je to převaha Aček, takže Miloslav Šimek, Luděk Sobota, ještě to dokončíme, ty jejich hádky.
6: No, polívka přetečku. No a vypadněte pryč. To byla moje lavička, tady jsem seděl já. Jděte pryč.
7: Vy do mě strkáte.
6: No, nestrkám.
7: No, jste na mě strčil.
6: Já to vás strčím úplně. Strkám do člověka tady.
7: Dobře, do člověka se strčil.
6: Ano.
7: Do člověka.
6: No, jděte pryč.
7: Do takovýho člověka.
6: Ano, který má hroší kůži.
7: Jo, jo.
6: Vemte si svých pět švestek a jděte pryč.
7: Já si vemu svých pět prášků.
8: Ten mi dá, ten mi dá.
9: To jíte, člověče, počkejte.
6: Co je vám? Sedněte si.
9: Ne, to zase za to nestálo, čeče, já vás trochu, abyste dostal barvu, co je vám?
6: No? Lékař, doktor, rychle, tady lékař někde, doktory.
7: Doktor Říhák.
6: Jenom Fogl, Vojtěch Fogl.
7: Co se stalo?
6: Pane doktore, strašná věc, tady v parku snědl člověk nějaké prášky.
7: Jaké to byly prášky?
6: No to já nevím, pane
7: doktore. No tak se ho zeptejte, člověk,
6: ano, já se ho zeptám. Hej, člověče, máte štěstí, je zde lékař, jaké jste to snědl prášky?
7: Já nevím.
6: No on neví. Pane doktore.
7: Doktor Říhák, prosím pěkně, co se stalo?
6: Zdvořilo stranou Fogl, ten člověk neví, jaké snědl prášky.
7: No já ví, že neví, a kde je má ty prášky?
6: No to já zase
7: nevím. No tak se ho zeptejte, každá minuta je drahá.
6: Já se ho zeptám. Člověče, doktor vyzvídá. Aha, doktor je zvědavý, chce vědět, kde máte ty prášky.
7: V žaludku,
6: aha. Pane doktore.
7: Doktor Zíha, prosím.
6: Ano, Fogl. Pane doktore, on má ty prášky v žaludku.
7: Já vím, že mám v žaludku a kde má ty, co nedojel.
6: To nevím zase já,
7: pane doktore. Tak se zeptejte každá minuta, jak od těho vám zobák na roce.
6: Pane doktore, na mě. Čuče, asi nenechám nadávat, o doktora kvůli vám. A to bude asi Lenora, koukejte, vstává. Kde máte ty zbylý prášky? No, kapce. Tak, pane doktore.
7: Doktor Zíha, prosím.
6: No, Fogl, on má ty zbylý prášky v kapse.
7: Vemte a podejte mi.
6: Jo, já vám je vemu. Čeče, dejte sem ty prášky, no. No tady jsou. No, vidíte. Tak, pane doktore, je to tady, už jsem to z něj dostal, tady jsou ty prášky.
7: Celasko?
6: No, celasko.
9: Ježiši Kriste, on si bral celasko, pane doktore. Co s tím uděláme, pane doktore?
6: Co musíte s tím něco udělat, když jste doktor?
7: Co řvete vy, bláte, byl to snad váš celasko, nebo co?
6: Nebo to můžete věřit, já bych mu celasko nikdy nedal.
7: A proč byste mu nedal vitamin C, vy nelido?
6: Vitamin C bych mu dal, celasko bych mu nikdy nedal, doktor.
7: Vitamin C, to je přece celasko.
6: Vitamin C, co? No? Promiňte, já jsem si to poplet ciankáli, pane. Tak ciankáli bych mu dal rád, celaskom bych mu nedal, věříte mi?
7: Víte co?
6: Ano, co ne?
7: Běžte se uklidnit někam hodně rychle do křoví.
6: No, jo, to už potřebuji další dobu. Naschledanou, doktor.
7: Je celasko, no, vidíte, člověče, to je dobře, že ho berete. Vemte si klidně ještě. Děkuji vám, pane doktore. Prosím vás, a mohl byste mi ještě nějaký celaskon předepsat, to byste byl laskav. No, jestli vám to udělá dobře, tak já tady mám někde recepty. Podívejte se, zajdete si do lékárny, tady vám to napíšu. Víte, kde je lékárna? Nevím, pane doktore, nevím. Tak já vám to napíšu, podívejte se, tady 3x, 6x, 8x celaskon. Děkuji, pane doktore, dobře. Kde je ta lékárna? Jo, lékárna je vedle mandlu, tamhle vzadu. Jo, tam to zdá, pane doktore, za mě vytahovali mandle. No vidíte, člověče, tak teďka už mě znáte, tak přijďte k nám na kliniku. Teď, když vás dám, tak chytnu za kliku i na kliniku. Pokryjte. Děkuju, pane doktore, tak prosím, jdeme spolu až po vás. Zavěřte se do mě. Ne, děkuji, já vám dávám přednost, děkuji. Nešlapte mi na nohu víc, ale nezlobte se, pane doktore, já jsem zvyklý.
1: Humoriáda. Jsme na konci. Kateřino, moc děkuji za návštěvu, ať se daří.
3: Já děkuji moc za pozvání a bylo to krásné odpoledne. Výborně. S milými posluchači, s vámi.
1: Je to tak. Já, tak si dejte celaskon, ať udržíte dobrou náladu, ano. A zítra zase s Humoriádou. Bude tu Saskia Burešová, druhá její návštěva.
3: Zítra je to bych jí ráda pozdravila i osobně. Tak moc.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Karlovarský kraj vypíše dotační program na podporu tvůrců audiovizuálního obsahu. Klášter Plasy nabídne na hlavní sezónu dvě novinky. Alianční závazek 2% HDP na obranu Česko nesplní nejspíš ani letos. A zítra bude oblačno, místy přehánky, teploty do 21 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovarský kraj připravuje dotační program pro filmaře, kteří se rozhodnou natáčet v regionu. Podle krajského radního Erika Klimeše z Hnutí ANO bude alokováno až 30 milionů korun. Společnosti budou moct žádat o částku mezi 500 tisíci až 2 miliony korun podle druhu audiovizuálního díla, pokud bude z významné části natočeno v Karlovarském kraji. Podpořeny budou hrané celovečerní filmy, celovečerní dokumenty, ale i projekty pro online nebo televizní vysílání. V klášteře v Plasích na severním Plzeňsku dokončují rekonstrukci Santýnyho altánu. Aktuálně tam restaurátoři vracejí a doplňují barokní štuky. Altán bude jednou z novinek hlavní letní sezóny, říká kastelán Pavel Duchoň.
3: Altán Santýnyho uzavírá opatskou rezidenci, to znamená, že návštěvníci budou mít možnost strávit svůj čas volně v Lusthausu a samozřejmě s tím, že se nám uvolní staveniště, se zpřístupní sýpka, takže od poloviny roku budou návštěvníci znova moct chodit nahoru na hodinovou věž, k hodinovému stroji a bude to zase součást jako další nabídka prohlídkového okruhu, na který byli dřív zvyklí.
2: Česko ani letos pravděpodobně nesplní alianční závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zúnou za SPD. Ten mu představil návrh nové koncepce armády. Premiér je s ním ale nespokojený. Řekl, že je nutné posílit nábor vojáků, počty aktivních záloh i protivzdušnou obranu. Zároveň chce vědět, proč lidé armádu opouští a okolnosti změnit.
4: My musíme zkrátka takové podmínky, aby z té armády naši vojáci neodcházeli. Naše vláda jasně řekla, že

0: bylo podle soudu dostatečné. Sport. Česká hokejová reprezentace nastoupila na mistrovství světa proti týmu Itálie. Po první třetině je stav utkání na rozhodný 0-0. Počasí. V noci a zítra bude oblačno, místy přehánky, k večeru ubývání srážek, nejvyšší teploty 9 až 6 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů Celsia, povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici třetí třídy mezi obcemi Zadní Chodov a Trstěnice na Chebsku je z důvodu opravy zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Hezké odpoledne, tady polovina týdne, 20. květen, 17. hodina a 4. minuta k tomu, no a začíná dnešní den v kraji. Karlovy Vary instalují ve městě nový orientační systém, stávající navigační cedule jsou zastaralé a radnice je kompletně vymění. Více se dozvíte v téhle hodině. Skupina nadšenců obnoví v Lázeňských lesích nad Karlovými Vary téměř zapomenutou sochu karlovarského poutníka. Prozradíme, čím je socha pro lázeňské město výjimečná. Kinžvarské házenkářky se pokusí večer od dálit konec sezóny a vrátit finálovou sérii zpátky na západ Čech. Věnovat se budeme jejich duelu na palubovce pražské Slávie. No a v Karlovarském kraji se uskuteční a tradiční letní hudební přehlídky a festivaly. Zajímavé produkce připravují například v Lokti, nové roly Karlových Varech, ale třeba i ve Valči. Lákat na ně budeme v závěru Dne v kraji.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Karlovy Vary instalují nové informační tabule a směrovky ve městě, nahradí původní orientační systém, který už podle radnice neodpovídá současným potřebám návštěvníků ani obyvatel. Kde všude se nová značení objeví, říká zástupkyně ředitele kanceláře architektury města Kateřina Havlíková.
2: Informační prvky budou umisťovány strategicky na vstupech do města, ať už se jedná třeba o terminály, o nádraží nebo o sběrná parkoviště.
1: Nový informační systém vyjde na téměř 6 milionů. Nabídneme za necelých 5 minut. Karlovarský kraj hledá zhotovitele rekonstrukce dětské jednotky intenzivní péče v nemocnici Karlovy Vary. Práce vyjdou na téměř 30 milionů korun a zahrnují stavební úpravy i celkovou modernizaci prostor. Přímo na oddělení bude nepřetržitě sloužící lékař a součástí bude taky sesterna pro zajištění nepřetržitého provozu, který po dobu rekonstrukce nebude omezený. Klub přátel Karlových Varů zahájil veřejnou sbírku na podporu záchrany zaniklé sochy karlovarského poutníka. Dílo z roku 1912 bylo po druhé světové válce rozbito a zakopáno. Na obnovu sochy je potřeba vybrat 500 000 korun, upřesňuje předseda spolku Jiří Klesák.
3: Vzhledem k tomu, že jde o věc, která nezůstane naším majetkem, bude sloužit veřejnému prostoru města, zkoušíme do toho zapojit i veřejnost, takže všechny ty přípravní práce trvaly vlastně 2-3 měsíce.
1: Více informací uslyšíte před 17:30. Na výlohy Svazu Němců region Chebsko a komunitního osvětového společenství v Chebu někdo v noci na dnešek nastříkal sprejem nacistické symboly. Vedení města vandalský čin na Facebooku odsoudilo. Případem se zabývá policie. Karlovarský kraj se i letos v létě stane hostitelem tradičních, převážně jednodenních hudebních přehlídek a festivalů. Na zajímavé produkce se můžou těšit návštěvníci Lokeckého amfiteátru Nové role Valče, ale i krajského města. V nabídce nebude chybět rock, pop, punk a různé alternativní žánry. Více prozradíme před 17:45.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně. Yeah.

0: Karlovy Vary budou mít moderní navigační cedule a ukazatele. Nový orientační systém pro lázeňské město navrhla kancelář architektury společně s grafickými studii. Stávající značení v ulicích už dosloužilo. První nové tabule a také ukazatele pracovníci osazují v centru lázeňského města.
1: Pánové momentálně vrtají kotvy na budoucí informační systém města Karlovy Vary.
2: Na instalaci orientačního systému dohlíží Milan Lansinger. Už je tedy hotový betonový základ.
1: Ano, ten už tady je hotový. V tuto chvíli je to příprava toho základu vlastně na instalaci buď to toho sloupu nebo toho tomu orientačního systému.
2: Kancelář architektury města má orientační systém na starosti Kateřina Havlíková.
3: Po městě se budou samozřejmě objevovat prvky, které je potřeba nějak stavebně zajistit, aby měly základ, aby byly odolný.
2: Původní ukazatele byly vyvedené v zeleno-bílé barvě.
3: Ten nový systém se bude objevovat ve dvou barvách, v modré a potom ve zlatavé. Modrá bude sloužit právě pro informace o městských budovách, o památkách v rámci lázeňského území, zatímco ta bronzová nebo zlatavá barva ta bude odkazovat na cíle v lázeňské krajině.
2: Stojíme i kousek od původního orientačního prvku.
3: Můžete třeba tamhle vidět původní vitrínu s celoměstskou mapou. Je na takových dvoukovových sloupcích, které už jsou přece jenom trochu zašlé. Je to doplněné ještě další reklamou, která přece jenom posiluje vizuální smog v ulicích a podává informace, které třeba úplně nutně ten člověk, co hledá jednoduché info v mapě, nepotřebuje.
2: Mluvčí magistrátu Karlovy Vary Jan Kopál, proč bylo zapotřebí vyměnit stávající informační orientační systém?
4: Ten původní byl z 90. let a v podstatě nám nevyhovoval už nejenom vizuálně, ale především i umístěním a strukturou, protože město se od té doby poměrně změnilo. Jsou tady nové věci, které dříve nebyly, typu Císařské lázně.
2: Kolik to bude město stát?
4: My jsme to konečné zhotovení a instalaci systému vysoutěžili za 5,25 milionu korun bez DPH. A jelikož je to infrastruktura cestovního ruchu, tak nám 85% těch nákladů pokryje dotace z integrovaného regionálního operačního programu.
2: Nový informační a orientační systém bude nainstalovaný do 19. června. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.
6: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: S kapelou Činasky jsme si zaspívali písničku Hlavolem, alespoň tedy já. Doufám, že většina z vás ano, protože i tohle je kapela a tohle je písnička, která patří ke stálicím Českého rozhlasu Karlovy Vary a je to písnička, která nestárne. Je 17 hodin 20 minut a vy posloucháte stále Středeční den v kraji. A Karlovy Vary... Hlava oddělená od těla, rozlámaný trup a ruce, tak vypadá v současné době socha karlovarského poutníka, která patřila v minulosti mezi symboly lázeňského města. Z původního místa u rozhledny Diana na výšině Přátelství v lázeňských lesích se ztratila před více než 80 lety po druhé světové válce.
1: Nejhorší bylo sehnat někoho, kdo ví, kde ta socha by mohla být. No a to byl ten pan Hruška, který tehdy pracoval v restauraci. On nás navedl na místo a my jsme začali kopat.
2: Historik, publicista a fotograf Stanislav Vízr patřil do party nadšenců, která sochu poutníka díky pamětníkům objevila. Na sklonku 80. let minulého století ji vykopala v místech, kam je po roce 1945 rozlámanou na kusy zahrabali místní obyvatelé v období poválečných a protiněmeckých nálad.
1: Jak bylo naším zvykem, tak jsme se psali článek do turistického časopisu, kde jsme upozornili právě na to, že tady v takových těch regionech v německém prostředí v podstatě druhá polovina, respektive poslední třetina toho 19. století se ten turistický ruch zmáhal.
2: Sochu nechal vyrobit v roce 1912 místní turistický spolek, aby vzdal hold přírodě, městu a rozmáhající se turistice. A místo pro sochu nad lázeňským centrem členové spolku nevybrali náhodou, říká Pavel Reiser z karlovarských lázeňských lesů.
3: Já si myslím, že výšina Přátelství byla vždycky oblíbeným výletním místem. Klub turistů to dobře věděl, takže vybral místo v zatáčce u cesty, ze kterého je dobře vidět do širokého okolí Karlových Varů i částečně na město samotné.
2: Socha poutníka, symbolicky mávajícího městu kloboukem, by se měla na původní místo vrátit. Podle torza původního díla ji vymodeluje sochař Tomáš Dolejš.
4: Bude se jednat o vlastně laminát, který následně dostane potom povrchovou úpravu patiny bronzu. Na první dojem to bude vypadat opravdu, že to je prostě bronzová socha.
2: Pozůstatky původní sochy jsou v současné době umístěné v prostorách Karlovarského muzea. O návrat uměleckého díla na původní místo usiluje spolek Přátel Karlových Varů. Právě vyhlašuje veřejnou sbírku.
5: Všechny přípravné práce, především kolem sbírky, kdy jsme se rozhodli, že něco zafinancujeme my jako klub Přátel, ale vzhledem k tomu, že jde o věc, která nezůstane naším majetkem, bude sloužit veřejnému prostoru města, zkoušíme do toho zapojit i veřejnost, takže všechny ty přípravní práce trvaly vlastně 2-3 měsíce.
2: Dodává předseda klubu Přátel města Jiří Klsák, podle kterého bude stát obnova sochy přibližně 500 000 korun. Na původní místo ji chtějí členové spolku vrátit příští rok 115 let od chvíle, kdy se poutník nad městem objevil poprvé. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Je 17 hodin na 30 minut, tedy půl šestá, a tohle byl Ozzy Osbourne se svojí písničkou Dreamer. Házenkářky z Lázní Kinžvart se pokusí večer srovnat stav finálové série národního play-off Interligy. Na hřišti Slávie v Edenu se začne hrát v 19 hodin a 30 minut. První dramatický duel v Chebu strhli v závěru na svou stranu Pražanky, které vyhrály o dvě branky. Podle trenéra Západočešek Petera Sabarky přitom rozhodlo hlavně neproměňování vyložených šancí v podání jeho svěřenkyň.
1: I samotný fakt nepremenených 7-metrových hodov a množstva následne nevyužitých streleckých pozícií z bránkoviska, najmä v samotnom úvode, mal výrazný podiel na výhre supera.
2: Litoval kinžvartský kouč nepromenených sedmiček a dalších šancí. I přesto videl na výkonu svých hráček pozitiva.
1: Chcem pochváliť moje dievčatá za množstvo pekných momentov, ktoré mali výrazný podiel na pootočení až 5-gólového náskoku supera. Či to bolo v podobe výborne takticky zvládnutej ofenzívnej obrannej spolupráce, ako i snahe sa prezentovať našou nátlakovou hrou na tak výrazne a somaticky disponovanému a počtu široko zastúpeného kádru supera.
2: Pokud chcete kinžvartské házenkářky podpořit v boji o titul, můžete tak učinit v Praze v Edenu. Hrát se bude od 19 hodin a 30 minut. A Západočešky mají před sebou těžký úkol. Vyzrát na skvěle chytající gólmanku Michaelu Malou.
1: Naše mladé hráčky musí být najmä trpezlivejšie. Pracovat v samotnom dueli s brankárkou už v predpríprave tohto mikrosúboja s využitím napríklad klamivej činnosti, ako i snahy predlžiť časový moment v samotnom zakončení.
2: Nabádá své svěřenkyně kinžvartský trenér Petr Sabatka. Západočešky nedohrávají sezónu kompletní a v ideálním zdravotním stavu, přesto chtějí finále ještě vrátit do Chebu.
1: Odohraný duel nám ukázal rôzne herné situácie, na ktoré určite zareagujeme, samozrejme s akcentom na naše vlastné kapacity, ktoré už v úvode série a následne našich aktuálnych oslabení predurčovali a predurčujú za favoritov naše súperky. Avšak urobíme všetko preto, aby sme ešte finálovú sériu vrátili do Chebu.
2: Slibuje trenér Házené Kinžvart Petr Sabatka. Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Den v kraji. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
3: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Koncerty a jednodenní festivaly lákají v létě do Karlovarského kraje milovníky různých hudebních žánrů. Povídat si o nich budu právě teď s Danou Jelínkovou, kterou vítám ve studiu. Dano, dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Přestože se v letních měsících v Karlovarském kraji neodehrává žádný z větších několika denních festivalů, jako je třeba Královéhradecký Rock for People nebo známý Colors of Ostrava, zajíždějí sem populární, ale ty osvědčení interpreti. Tak Dano, na koho se můžou letos lidé těšit?
2: No tak už tradičně je jedním z kulturních center v našem regionu amfiteátr pod hradem v Lokti. I letos je tu naplánovaná řada koncertů a akcí. Dvakrát se sem sjedou rockeři na akci Rock in Loket, kdy vystoupí například skupiny Traktor, Horký žeslíže, Alkehol, Škvor, Dimitri, Arakain nebo britská rocková legenda Jethro Tull. Ale už tento pátek Loket nabídne koncert Žlutého psa s hosty a Zuzanou Michnovou. O den později při koncertu beatové Síně slávy vystoupí letošní laureát ceny Vítkovo kvarteto a také Roman Dragoun nebo Viktor Dyk. Na konci května tu bude mít koncert legenda české pop music Marie Rotrová a v červnu Michal David. V červenci Loktem projedou na své open air tour Tři sestry a také Jiří Krhut a Štěpán Kozub, Tublatanka nebo Divokej Bill.
1: Už teď je jasné, že nabídka v Lokeckém amfiteátru bude opravdu pestrá, ale jaké další hudební produkce vlastně v kraji se chystají?
2: Pevné místo mezi hudebními přehlídkami má jednodenní festival Rock in Roll v Nové Roli na Karlovarsku. Na pláži Novorolského rybníka v červenci přivítá například Xindla X, Pokáče, vystoupí tu Pan Lynx, Bára Zemanová nebo Pešata. Klidnější atmosféra je pak na srpnovém multižánrovém festivalu Povaleč ve Valči na Karlovarsku, který se koná v prostředí zámeckých zahrad. Hudební program doprovodí tradičně divadla, filmy a workshopy. No a nemůžeme zapomenout také na krajské město. Karlovy Vary v srpnu oživí Hot Springs Fest, který je festivalem především pro mladé. Uskuteční se v areálu Meandru řeky Ohře a organizátoři zatím prozradili jména jako rapeři Lauc 1, Kojo, zpěvačka Anet X nebo Ben Cristoval. No a už příští sobotu se v Karlových Varech koná každoroční pravidelná multižánrová kulturní akce Tři kříže fest, která nabídne hudbu pro všechny věkové kategorie přes rok až k pop-punku. Samozřejmě hodně koncertů se koná také během Karlovarského mezinárodního filmového festivalu. No ale na ty budeme lákat naše posluchače někdy příště.
1: Informace o chystaných letních hudebních festivalech v Karlovarském kraji připravila pro dnešní den v kraji Dana Jelínková. Dano, díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný den všem.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Dívám-li se z okna našeho studia Českého rozhlasu Karlovy Vary, tak v Karlových Varech aktuálně právě teď mrholí, tak jestli to bude pokračovat i dnes večer a v noci na zítra, tak nejen na to se zeptám samozřejmě teď Marty Suché do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Marto, hezký podvečer, tak bude mrholit i nadále?
2: Hezký den, tak momentálně se srážky vyskytují nejenom na Karlovarsku, ale také na západě kraje, tam jsou trošku silnější než v Karlových Varech a teploty jsou mezi 13 a 17 stupně Celsia a právě ty nižší hodnoty jsou momentálně v místech se srážkami. Jak už jste říkal, ten večer bude podobný, bude hodně oblačnosti a musíme opravdu nadále počítat i se srážkami, s přeháňkami, ty budou ubývat až ve druhé polovině noci a přechodně pak ubude i oblačnost. Ta druhá polovina noci už bude většinou bez srážek probíhat postupně. Nejnižší noční teploty klesnou na 9 až 6 stupňů Celsia a vítr bude pouze slabý, proměnlivý, pované rychlostí do 3 metrů za sekundu, pokud nebude bezvětří.
1: Tak co víme, to je počasí na večer a noc na zítra. Co nevíme, to je počasí na zítřek, tedy 21. květen, čtvrtek. Marto, prozraďte nám, jak bude.
2: Zítra bude dopoledne a kolem poledne ještě převažovat oblačno a zaznamenáme místy opět i přehánky. Později odpoledne už se ale začne projevovat vliv tlakové výše, která pak bude ovlivňovat počasí v následujících dnech. Projeví se ten její vliv ustáváním srážek v pozdějších odpoledních hodinách a k večeru bude pak ubývat i oblačnost ve večerních hodinách, později večer až na skoro jasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia, na horách budou mezi 13 a 16 stupni a vítr ten bude slabý, přechodně přes den i mírný, západní až severozápadní a pované rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Předpovědí počasí Marta Suchá. Marto, díky, hezký zbytek dne a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký podvečer.

0: Bláznová kolebavka od Pavla Didoviče zazněla 17 hodin 53 minut a já se pro dnešní den s vámi v rámci Dne v kraji loučím. Přeji příjemný zbytek dnešního večera a budu se opět těšit samozřejmě zítra s vámi na stejných frekvencích, tedy na frekvencích rádia vašeho kraje. Teď vám ještě před 18. hodinou určitě spoustě z vás uděláme písničkou Radost. Je to písnička od skupiny Black, Wonderful Life, tak si užijte a mějte se krásně.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Dneškem začalo hlasování veřejnosti o stavbách roku 2026 v Karlovarském kraji. Karlovy Vary instalují ve městě nové informační tabule a směrovky. Ovocná úroda bude nejspíš oproti pětiletému průměru o polovinu nižší a zítra bude oblačno, místy přehánky, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy, Alenka Poláková. V Karlovarském kraji začalo veřejné hlasování soutěže Stavba roku 2026, jak informovalo pořádající regionální stavební sdružení Karlovy Vary na svém webu. Do soutěže se přihlásilo 28 staveb, 15 projektů a 2 zachráněné památky. Ohlasy se uchází například Kulturní centrum v Ostrově, rekonstrukce nádraží ve Františkových Lázních nebo nový psychiatrický pavilon v Ostrově v Ostrovské nemocnici. Soutěží také projekty budoucích staveb a památky, které prošly nebo procházejí záchranou. Pro výběr nejlepší stavby může veřejnost hlasovat na stránkách stavbykarlovarska.cz do 19. června. Karlovy Vary instalují nový informační a orientační systém ve městě, nahradí původní tabule a směrovky z 90. let. Město za nový systém zaplatí téměř 6 milionů korun a většinu nákladů pokryje dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Podobu nového značení připravila kancelář architektury města, říká zástupkyně ředitele Kateřina Havlíková.
4: Rozcestníky budou mít jednoduchou podobu kovového sloupku, na který bude umístěno až 7 směrovek. Budou mít modrou barvu a budou odkazovat na městské cíle. Zlatavé prvky potom odkazují do lázeňských lesů.
3: Instalaci nového orientačního systému město dokončí do poloviny června. Škody po jarních mrazech odhadují ovocnáři na 1 až 1,5 miliardy korun. Letošní úroda ovoce podle nich bude nejspíš druhá nejhorší od roku 2024, kdy byla nejnižší za posledních 100 let. Řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián za hnutí SPD a předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík. Jarní mrazy nejvíc poškodily oblasti ve středních a východních Čechách a některých částech Moravy. Šebestián požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Příští týden o ní bude jednat v Bruselu. Ukrajina posílí svou obranu u hranic s Ruskem a Běloruskem na severu země, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Země se tak připravuje na novou ofenzívu na Kyjev, kterou podle ukrajinské rozvědky plánuje Rusko provést přes Černihivskou oblast. Zelenskyj také nařídil diplomatické opatření proti možnému zapojení Běloruska do války a naznačil, že Moskvě k

0: Na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Milí posluchači, právě nastal čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás vítá Jan Skládal. Jak zaznělo v úvodu, můžeme se dnes společně těšit na dobrou, ba troufám si říci výbornou dechovku. Dnešní vydání totiž věnujeme bratřím Antonínovi a Františkovi Pablušovým. Takže většina z vás už tuší, že nám bude vyhrávat mistří Janka. Jeden ze současných nejlepších dechových orchestrů, který z Jižní Moravy často zajíždí i k nám na západ Čech. Antonín Pavluš, zakladatel a dlouholetý kapelník dechové hudby mistří Janka, se narodil roku 1947 v Miloticích u Kyjova do rodiny, která byla silně spjata s hudbou a lidovými tradicemi, což zásadně ovlivnilo jeho životní směřování i vztah k folklóru. Již od dětství byl veden k hudbě a přestože jeho první pokusy na housle neměly dlouhého trvání, osudovým se pro něj stalo setkání s křídlovkou. A to až v 17 letech, kdy se setkal s panem Bohuslavem Zbořilem a Antonína oslovil. Napsal mu stupnici C-dur, vysvětlil základy hry na křídlovku a řekl: za týden přijď. Antonín Pavluš přišel už za 3 dny s modlitební knížkou a v mariánské písni Kde v údolí měl pod notami napsaný prstoklad. Píseň panu Zbořilovi zahrál a tak to začalo. Po roce úsilovného cvičení na křídlovku a navštěvování hodin pana Bohuslava Zbořila byl pozván na své první veřejné vystoupení, a to pohřeb vedlejší obci v Dubňanech. Nyní už se pro nás chystá Valčík ve Svatobořicích, zpívají Dominika Hromková, Štěpánka Pšovská, Jan Olexa a Vít Nosek.

Hudební rozvoj Antonína Pavluše byl podpořen studiem na základní umělecké škole, kde získal nejen technické dovednosti, ale i základy hudební harmonie, které později významně uplatnil při aranžování i skladbě. Brzy začal působit v místních dechových souborech. Avšak jejich úroveň a způsob fungování ho neuspokojovali, což něm postupně vyvolalo touhu po změně a vyšší kvalitě hudebního projevu. Zásadním momentem se stal koncert velkého orchestru Amáty Kraslice, který Antonína inspiroval k myšlence systematického zkoušení a profesionálnějšího přístupu k hudbě, což tehdejší amatérské soubory běžně neznaly. Když se jeho snaha o změnu nesetkala s pochopením, rozhodl se založit vlastní kapelu, ve které mohl naplno realizovat své hudební představy a ambice.

V nově vzniklé Mistřiňance působil Antonín Pavluš coby kapelník 4 desetiletí a postupně ji vybudoval na uznávané těleso, které se vyznačovalo propracovaným aranžmá i vysokou interpretační úrovní. Antonín Pavluš se stal průkopníkem v oblasti úprav lidových písní. Ve 20 letech zaranžoval svoji první lidovou písničku Vdávala mamulka, kde jako první vložil klarinetum do melodie ozdobnou linii, takzvané vyhrávky. To bylo svým způsobem převratné, protože v té době klarinety v dechovce přesně kopírovaly o oktávu výš melodii křídlovek. Dal tedy svým klarinetistům jakési privilegium, které bylo inspirováno funkcí klarinetu v cymbálové muzice. Dále spolu s trumpetistou Zdeňkem Gruským zavedli do dechovky jako plnohodnotný part obligátní trumpetu, takzvanou obligátku. Obligátní trumpetě připadala úloha zdvojení vchodu do tria o oktávu výš, zdobení konců dílčích částí skladeb, obohacení melodie o třetí hlasy, štosy a signály. Jeho inovace se týkaly i instrumentace, kdy do souboru začlenil melodický trombon a další prvky, které posouvaly tradiční dechovku směrem k bohatšímu a modernějšímu projevu. Vedle aranžerské činnosti se věnoval i skladbě a textařství, přičemž jeho nejznámější píseň Mamko vám vznikla z osobního impulzu a dodnes patří k oblíbeným skladbám.

Navzdory úspěšné kariéře zasáhla jeho život vážná nemoc, která ho přinutila postupně předat vedení kapely svému nejmladšímu bratrovi Františkovi, přesto však zůstal Antonín Pavluš s mistřiňankou spojen jako konferenciér a výrazná osobnost až do vyššího věku. František Pavluš, narozený roku 1965, jako nejmladší z pěti sourozenců, vyrůstal ve stejném hudebně podnětném prostředí, avšak jeho cesta k hudbě byla pozvolnější a zpočátku nebyla samozřejmostí. K aktivnímu hraní ho přivedli až starší bratři, díky nimž začal ve 14 letech hrát na baryton, a to zpočátku bez znalosti not, pouze podle sluchu. Postupně si však doplnil hudební vzdělání a našel v hudbě hluboké zalíbení, které ho vedlo až k založení vlastní kapely Miločanka, kde získal první zkušenost s vedením souboru. Tyto zkušenosti později zúročil v Mistřiňance, kam nastoupil na výzvu svých bratrů a více než dvě desetiletí zde působil jako hráč na baryton.

A zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Znělka ohlásila, že právě začíná špalíček lidových písní. Ten dnešní bude dalším střípkem z archivu pedagoga, spisovatele, národopisce a muzikanta Rudolfa Svačiny. Tentokrát připomeneme pobyt sběratele lidových písní a význačného malíře Ludvíka Kuby na Chocku. Krásný večer a příjemný poslech vám přeje Josef Kuneš.

Tak tedy cituji Rudolfa Svačinu. V roce 1893 byl požádán přípravným výborem národopisné výstavy československé sběratel slovanských písní a zároveň význačný malíř Ludvík Kuba, aby se vypravil na Chocko a pořídil tam zápisy zdejších lidových písní. Poprvé dorazil do kraje pod Čerchovem 6. května a sám byl překvapen bohatou žní svých zápisů. Do konce května zde zaznamenal 502 písní a instrumentální hudby ve 14 chockých vesnicích.

Po Střekově se Ludvík Kuba seznámil nejen s panem řídícím Schweinerem, který se také podílel na přípravě pražské výstavy, ale i s populárním malířem Jaroslavem Špilarem. Hrál mu tam na housle Houdek Záhoř, zvaný Běták, Drancel z Dílů a Dudák Madleňák. V Luženicích na něj čekal nejlepší chodský houdek Josífek Pelnář, zvaný Mydlák, který mu také přivedl do hospody dvě výborné zpěvačky, Manku Ruškovou a Kačku Přípkovic. V téhle hospodě zapsal Kuba 30 písní a několik variací na housle. Navíc dostal od Pelnáře jeho vlastní zápisky 22 svatebních písní.

O svém setkání s dudákem Josefem Nejdlem, zvaným Hanschel, napsal Ludvík Kuba toto. Potkal jsem se s ním na sklonku své cesty v Újezdě. Byl samé žarty a vtipy. Pozval jsem ho do hospody. Postavil se rozkročmo v šenkovně, hostinský před něj postavil pivo a on spustil. Děti se zastavovali u oken a dospělí se trousili do šenkovny. Jak Hanschel skončil, vítali ho. Co pa pořád děláš? Ptali se ho. Nic, povídá Hanschel. Musím Ičko v lítě odpočívat, abych vám vydržil celou zimu hrát. A nemáš špatný spaní, když nic neděláš? Ne, teprve k ránu se probudím. Potom se obrátím na druhej bok, abych se nepřipek, ospím dál. A Hanschel zase hrál a zpíval. Vyprovázel jsem ho kus cesty domů a aby řeč nestála, zeptal jsem se, je-li ženat. No, měl jsem 8 roků známost a potom jsme se pro jediný slovíčko rozešli. Když jsem se jí optal, hasli si mě vezme, řekla ne. A to bylo moje neštěstí. Měl jsem mlčít a mohli jsme mít známost ještě dalších 8 roků. Kam dudák Hanschel přišel, tam bylo veselo. Byl to nepatrný stařík, jedno oko měl stále přivřené a nebyl žádný krasavec. Za to hubu měl, jak se patří, proříznutou. S chutí vždycky říkával. Já bůl ze všech dětí nejhyskejší. Já bůl tak hezký, že mě náše máma vždycky vzala a strašila se mnou děti.

Dnešním špaličku vám cituji ze vzpomínek Rudolfa Svačiny na sběratele lidových písní a malíře Ludvíka Kubu. Pokračuji. S mistrem Ludvíkem Kubou jsem si vyměnil i několik dopisů a na můj poslední odpověděl následovně. Velectěný pane Svačino, vřele děkuji za snímky a obrázky, dokládající vaši záslužnou činnost v uchování památek staré kultury, jak se hudebně projevovala. Kromě vás pozdravuji i starého Hančla, jemuž jsem věnoval pár řádek ve svém díle Cesty za slovanskou písní. Mistr Kuba netušil, že Hančl již dávno zemřel. Já už vidím špatně. Dopisy si nechávám předčítat, špatně slyším, takže hudební požitky jsou mi už provždy vzaty. Sedím jen na jednom fleku a pozoruji každého dne, co a jak se u mne zase od včerejška zhoršilo. Smutné povolání být 91letý. Což vše povídám jen na omluvu a vysvětlení, aniž bych si chtěl naříkat, že jsem na obtíž sobě i svému okolí, což ani jinak býti nemůže. Přijměte ode mě upřímný stisk ruky. V přátelské úctě se poroučí Ludvík Kuba. Praha, 16. března 1954.

Rudolf Svačina zakončuje své vzpomínání na Ludvíka Kubu takto. Mistr Ludvík Kuba zemřel 30. listopadu roku 1956. Jako sběratel zaznamenal fenomenální počet lidových písní. Bylo jich přes 4000. Jeho sbírky svým rozsahem a kvalitou zapsaných textů, nápěvů či instrumentálních zápisů patří ke světovým unikátům. Byl to velký člověk a umělec, na kterého my Češi můžeme být patřičně hrdi. Milí posluchači, tady už končí vzpomínky Rudolfa Svačiny a tím i dnešní Špalíček. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí a hezký zbytek večera přeje Josef Kuneš.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj podpoří dobrovolné hasiče v regionu. V Chebu na krajenský spolek někdo nastříkal hákové kříže. Město to odsuzuje. Společnost ČES vydala první zelené dluhopisy za víc než 18 miliard korun. A zítra bude oblačno, místy přehánky, k večeru až vyjasnění, teploty do 21 stupňů. Dobrý podvečer u zpráv, přeje Lenka Poláková. Karlovarský kraj rozdělí obcím víc než 15 milionů korun na podporu sboru dobrovolných hasičů. Peníze hasiči využijí například na pořízení termokamer, elektrocentrál, dýchacích přístrojů, radiostanic nebo vybavení pro zásahy u lesních požárů. Dotace na pořízení nových cisternových automobilových stříkaček získají jednotky v Chebu, Kinčperku nad Ohří a v Nejtku. Pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
2: Řada obcí investuje také do zvýšení odbornosti členů jednotek, například rozšířením řidičských oprávnění skupiny C pro členy zásahových týmů. Podporu získají například jednotky v Merklíně, v Otročíně, Chýši, Hroznětíně, Kraslicích, Rotavě, Lokti, Božím daru, Horním Slavkově, ve Žluticích a nebo v Potůčkách.
0: Peníze hasiči využijí také na modernizaci komunikačních prostředků a zajištění energetické nezávislosti požárních zbrojnic prostřednictvím záložních elektrocentrál. Na výlohy Svazu Němců, region Chebsko a komunitního osvětového společenství v Chebu někdo v noci na dnešek nastříkal sprejem nacistické symboly. Podle starosty města Jana Vrby z Hnutí ANO vedení radnice vandalský čin na Facebooku odsoudilo. Případem se zabývá policie. Podle posledních informací nechalo město nacistické symboly odstranit. Společnost ČES poprvé vydala takzvané zelené dluhopisy za 18,25 miliardy korun. Peníze z nich plánuje použít na financování svého dlouhodobého majetku nebo projektů. Ty ale nesmí být nijak spojené s fosilními palivy. Úrok dluhopisů společnost stanovila na úrovni téměř 4,4% se splatností v roce 2034. Snížení počtu amerických vojáků v Evropě neohrozí obranné plány NATO, uvedl to šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte. Snižování bude podle něj postupné, zároveň řekl, že aliance by se neměla příliš spoléhat na jednoho silného spojence. Washington se chystá například snížit počet vojáků v Německu z 35 na 30 tisíc. Spojené státy zároveň dnes oznámily, že zmenší i objem vojenských sil, které by v případě krize evropským členům poskytli. Svůj plán chce Washington spojencům oznámit tento pátek.
1: Sport.
0: Česká hokejová reprezentace se na mistrovství světa utkala s týmem Itálie. Tu po boji porazila 3-1.
1: Počasí.
0: Noci a zítra bude oblačno, místy přehánky, k večeru ubývání srážek i oblačnosti až na skoro jasno. Nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 7 až 4 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na exitu 152 dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary stojí porouchané vozidlo. Se zvýšenou opatrností projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Říkává se, nepoužívej cizí termity, když jim nerozumíš. No, cizí slova, to je občas problém. Používáme je, abychom se ukázali, že rozumíme něčemu víc, než je náš rodný jazyk, abychom se blízkli, ale ono to není vždycky na místě. Víte, paní magistro, zbytečně používat cizí slova.
2: Ten výraz zbytečně se vztahuje k tomu, že když se nakumulují ve velkém množství, tak už to působí skoro komicky.
1: Včera jsem si na to vzpomněl, nebo před pár dny, když jsem viděl v novinách titulek V kauze kouče Růžičky. No a pozor, podá ho ex-majitel Slávie to oznámení V kauze kouče Růžičky.
2: Pokud šlo o titulek, tak možná chtěli trošku zkrátit ten titulek, ale je to skoro nešťastné, kolik je tam těch slov, protože máme relativně dost možností, jak to vyjádřit.
1: Jinak, česky, hezky česky, když jsme v té rubrice, no kauza, případ, věc, to by šlo snadno, coach, to je z původně amerického prostředí, vedoucí, trenér, v případě sportovní terminologie, co ten ex-majitel, paní magistro?
2: Ex-majitel, asi všichni víme, že to znamená bývalý majitel, ta předpona ex má tedy význam bývalý a je to zase trošku otázka médií, kdy se velmi rozmohla tato předpona a u takových těch vrcholných politiků už se stala poměrně běžnou ex-ministr, ex-prezident a podobně. Ale tady je vidět, že jak je krátká zřejmě, tak se používá hodně často u jakéhokoliv slova. Ex-manžel, ex-majitel, ex-šéf a podobně.
1: Ex-premiér, ex-prezident dokonce, když tady je jistá dávka etikety velí, že vlastně ex-prezidentovi bychom stáhle měli říkat, když už tak bývalý prezident, že to zní líp, nebo vůbec pan prezident.
2: Ano, myslím, že podle nějaké té etikety tomu tak je, že ta funkce mu, jak si to oslovení mu přísluší stále.
1: Díky paní magistro za odpovědi. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky obsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ministři zahraničí Česka a Izraele v Praze odsoudili unijní sankce vůči Izraeli. Nové defibrilátory najdou lidé v Praze 3, například v atriu Žižkov a v Milešovské ulici. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty kolem 20. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Česko podle ministra zahraničí nepřipustí žádné další obchodní sankce vůči Izraeli. Petr Macinka z Motoristů to řekl po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem v Praze. Ministři v Černínském paláci odsoudili taky návrh na zmražení asociační dohody Evropské unie s Izraelem.
2: Evropská unie nedávno schválila sankce vůči některým extremistickým židovským osadníkům ze západního břehu Jordánu. Česko nakonec souhlasilo poté, co z návrhu vypadly sankce vůči některým politikům. Podle Petra Macinky by Česko další sankce blokovalo.
3: I kdybychom to měli blokovat jako jediní.
2: Izraelský šéf diplomacie Gideon Sár sankce označil za pokus některých evropských vlád zničit vztahy s Izraelem. Sár to považuje za radikální protiizraelský postoj. Některé evropské země, jako Španělsko nebo Irsko, hlasitě kritizují Izrael za násilí páchané na Palestincích v Gaze nebo západním břehu Jordánu. Chtějí proto zmrazit i asociační dohodu s židovským státem. Na tom v Unii na rozdíl od sankcí není shoda. Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Praha 3 nakoupila 4 nové automatizované defibrilátory na záchranu života. Zaplatila za ně zhruba 160 tisíc korun. Lidé je najdou například v atriu Žižkov a v areálu Pražačka. Dohromady jich je na území městské části podle starosty Michala Vronského stop 09 skoro 40.
4: Defibrilátory pořízené městskou částí najdou lidé také přímo na pracovišti úřadu, konkrétně na recepcích budov v Seifertově ulici 51. Účinnější pomoc při zástavě srdce na ulici neexistuje. Není to ani nic těžkého, navíc vám může pomoci operátorka 155.
0: Boží hrob ve Voticích má po roce zpět sochu sedícího anděla. Město nechalo udělat dřevěnou repliku barokní sochy, protože ve vlhkém prostředí památka trpěla. Socha stála 195 tisíc korun. Původní dílo bude podle nezávislé starostky Ivy Malé uložené na bezpečném místě.
5: Ta původní socha bude uložena v klášteře svatého Františka z Assisi a nebude již podléhat vlastně dalším vlivům počasí. Sport.
0: Tenistka Maria Bousková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oljeniková duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, během dne se budou místy vyskytovat taky přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách kolem 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 už se rozjela téměř celá kolona v Brně směrem na Ostravu. Kamiony ještě popojíždějí pravým pruhem od 194. kilometru k omezení u D2. Kolony opět hlavně kamionů se ještě tvoří na Pražském okruhu. Popojíždí ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. V Praze už se provoz sklidňuje, komplikace jsou ale ve Štěrboholích směrem z centra. V Černokostelecké kousek za Průmyslovou se srazilo osobní auto s nákladním a je tam kolona asi na 5 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: V 19 letech založil fotbalový klub Amfora, který vydržel dlouhých 50 let a jak se zdá, stále není u konce s dechem. A to ani jeho zakladatel, Petr Salava. Vítám vás, dobrý den.
7: Já přeji všem hezký, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Moderátor a prezident fotbalového klubu Amfora Petr Salava je naším hostem. Vy jste před 2 lety ohlásili poslední zápas, konec Amfory po 50 letech. A jak je vidět, tak se to nestalo. Tak co se změnilo po tom ohlášeném posledním turnaji?
1: Byl to poslední zápas. Já jsem dlouho váhal, protože to je moje dítě. 50 let, tehdy to bylo vlastně velmi emotivní rozhodnutí. Tak jsme skutečně odehráli poslední zápas ve vesnici, která se jmenuje Vrbičany, kde kvůli tomu obnovili fotbalový stadionek. Bylo tam asi 14 diváků, byla to velká sláva a skončili jsme. Rozdali jsme dresy, přišli děti z dětského domova ze Slaného, jsme rozdali míče, všechno, co jsme měli. No ale tak asi po měsíci se začaly ozývat moje ovečky, členové Amfory, jestli to není unáhlené, že je to škoda, když chodíme, když běháme, když žijeme. A já jsem říkal, dobře, tak to zkusíme tak, že pojedeme dál, pojedeme trošku omezeně, takže my děláme teď minulý rok i letos jenom 3 výjimečné zápasy. Každý má i nějaký charitativní podkres, podporujeme Hamzovu odbornou léčebnu a další projekty, Bílou pastelku. A ono to vlastně získalo takovou rychlost, že třeba na letošek přišlo 62 nabídek na zápasy a z těch 62 nabídek jsem vybral 3. Takže my začínáme 20. června ve Slaném, kde budeme hosty akce, při které se bude přejmenovávat městský stadion. Pak zajíždíme až Chebu do vesnice Lipová, která má nějaké kulaté výročí a v srpnu jedeme do Nového Oldřichova u České Lípy. Pokaždé výjíždí 18 až 20 hráčů, protože my jsme už staří, tak musí nás být víc. Vždycky jedou 2-3 čestní výkopáři. Máme dvojnásobnou moderaci, protože spolu se mnou u mikrofonu je také Jiří Verich Petrášek nově. No a moc se těšíme, takže myslel jsem si, ale člověk nikdy nemá říkat...
0: Nikdy.
1: Nikdy.
0: Vy jste, když jste zmiňoval ty výkopáře, někde jste říkal, že těch výkopářů už máte pomalu více než samotných hráčů.
1: Na našem kalendáři je to tak, že ta vrchní řada, to jsou čestní výkopáři, těch už je, bývaly tam třeba 2-3 a teď těch je tam 20. Od Jiřinky Bohdalové, která je vlastně nejstarší členkou našeho klubu. A na jedné straně tam je Monika Absolonová, Jiřinka Bohdalová, na druhé straně Helena Mondráčková, Jitka Zelenková a spousta dalších. A výkopáři jsou velmi podstatní, protože oni samozřejmě provedou svůj čestný výkop, ale neodjíždějí, podpisují, fotografují se a vždycky říkám, že velmi hezky ozdobí ten který zápas.
0: A fandí určitě.
1: A fandí.
0: Vy jste ale nedávno vyrazili dál, než jste zmínil Slaný Cheb, vy jste byli ve Španělsku dokonce.
1: To byla 36. země, kterou jsme navštívili. Vybrali jsme si Španělsko, protože my v Evropě už v podstatě nemáme moc kam vyrazit. Mně by se ještě líbil sever, Dánsko, Švédsko, Island, ale tam moji hráči, členové nechtějí, protože je tam zima. To znamená Španělsko, my jsme tam byli od 1. do 6. května, Španělsko mělo teplotu 25 stupňů Celsia, bylo nádherně, moře bylo samozřejmě ledové, to nešlo, ale byl to velmi hezký pobyt. Samozřejmě hráli jsme tam fotbal, hráli jsme s veteránama španělskýma, kteří hráli předtím druhou ligu, takže to byli profíci, když jsme je viděli nastupovat, tak jsme věděli, že šance moc není, udrželi jsme to do poločasu, chvilku po poločase to bylo 2-2, oni si uvědomili, že by to mohlo pro ně špatně dopadnout, přidali, takže konečný výsledek byl pro španělské veterány 8-4, ale pro nás to byl senzační výsledek, protože tam hráli právě lidi jako Felix Slováček mladší, Honza Rosák, hrál tam dokonce Tomáš Magnusek asi 2 minuty.
0: Tak, celé dvě minuty,
1: on se k míči nedostal, takže dostal dokonce cenu pro nejlepšího hráče, který nic neskazil.
0: Ten má ambici na čestného výkopáře určitě.
1: Velmi brzo.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Nesmrtelná fotbalová hymna a Petr Salava ve vysílání Českého rozhlasu. Tuto skladbu, píseň, hymnu, jak to nazveme, už také zpíval ledas kdo?
1: No, důležité připomenout, že ten geniální text je z pera Františka Ringo Čecha, což byl vlastně můj pravý křídelní útočník té první dekády Amfory. To byla vlastně spolu s Jirkou Hrzánem největší hvězda toho období. A ve studiu se s orchestrem Karla Vlacha sešly tehdejší opravdu největší fotbalové hvězdy. Ivan Mráz, Andrej Kvašňák, Franta Veselý, samozřejmě další a další. A dneska vlastně bohužel už z té sestavy zpívajících fotbalistů jsou tady na světě asi jenom dva. Je to velká škoda.
0: Dva, ale čas od času se zkrátka najde někdo, kdo si s radostí tu fotbalovou hymnu zaspívá.
1: To určitě.
0: Já to prozradím, protože jsme se bavili během té písničky, že třeba Ladislav Vízek.
1: Já už vím, co myslíte.
0: Narážím na to, ano, přesně.
1: Když orchestr Karla Vlacha slavil 85. narozeniny, tak to bylo ve vyprodaném divadle U hasičů a já jsem na tuhle písničku zlákal trojici opravdu velkých legend české a československé kopané, takže zpívali Honza Berger, Antonín Panenka a Láďa Vízek. A i pro ty kluky to byl neskutečný zážitek. A samozřejmě, že jim pomáhal Viktor Sodoma, který v té originální nahrádce zpívá také.
0: Je to někdy zaznamenané, jak zpívá Honza Berger a Ladislav Vízek?
1: Já si myslím, že to budou jenom nějaká amatérská videa, protože my jsme nechtěli pokazit tu atmosféru divadla U hasičů, protože přítomnost televize znamená světla a úplně jiný režim. Takže určitě to někdo z fanoušků má, možná, že to mám i já někde v archivu, ale nejsem si jistý.
0: Nejste si jistý. A když slyšíte tuhle píseň, co se vám vybaví nebo jaké pocity vás zaplaví?
1: No, já jsem přišel s rodiči do Prahy, když mě bylo 13, v roce 1968. A tehdy vlastně v tom období vznikla tahle ta nahrávka. A já jsem v té době fandil Slávy intenzivně, jezdil jsem otevřenou starou tramvají, visel jsem na schůdkách, jako bylo zvykem s vlajkou, tak vlastně mě se vybaví tahle ta éra, kdy ještě fotbal byl velmi vstřícný a milý a já si pamatuju, že nejhorší urážka, kterou v té době na stadionu bylo možné slyšet, bylo "soudce je vůl", jinak vlastně neexistovala nějaká rvačka nebo pálení vlajek navzájem světlice, nic takového. Jsem rád, že jsem zažil tuhle tu krásnou dobu.
0: O to více musíte teď trpět, když vidíte právě, co se teď nedávno odehrálo.
1: Já jsem řadu let spolupracoval s fotbalovým svazem a připravoval jsem atmosféru mezistátních zápasů někde právě okolo roku 93 až řekněme 98, tak já jsem bavil diváky, já jsem tehdy většinou se hrál na Spartě, protože Eden ještě nebyl v pořádku, nebyl dostavěn, tak já jsem taky učil lidi zpívat třeba písničku Není nutno, pohádkovou ze tří veteránů a jednou Karel Šíp to vyprávěl Jardovi Uhlířovi a ten nevěřil a tak ho tam vzal a skutečně to bylo neskutečné, protože ti roadies, fanoušci, najednou se v nich probudili děti a 20 tisíc diváků zpívalo a odpovídalo vadí, nevadí, nemít srdce a tak dál. A to byla krásná doba. Neměli jsme chorea, neměli jsme nějakou vynikající techniku, ale diváci se chodili na ten fotbal bavit a tehdejší šéf fotbalu František Chvalovský vždycky přijel od někud ze světa, z nějakého kongresu a říkal, hele, tam byli trumpetisté, to bychom měli udělat taky. Tak já jsem dal nějakou výzvu, už ani nevím jak, a třeba přijelo 20 trumpeťáků z celé republiky. Můj kamarád Jirka Jelínek z orchestru Golem napsal, rozepsal noty a všichni dostali noty, dostali zdarma vstupenku na nároďák a dělali jsme takovýhle pokusy. A já na to hrozně rád vzpomínám.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Salavou, který před 52 lety, kdy mu bylo pouhých 19 let, zakládal amatérský fotbalový klub Amfora, amatérské fotbalové rarity, to je ta zkratka, do kterého přivedl jména jako Jiřina Bohdalová, Pepa Dvořák, Roman Skamen, já bych mohla pokračovat. Vy jste říkal 400...
1: Kolem 400 osobností.
0: 400 osobností, ale bohužel ne všechny jsou mezi námi, už se na vás dívají a fandí určitě Amfoře z fotbalového nebe. Třeba Michal Tučný, Jiří Schillinger, Petr Sepeši byl v Amfoře.
1: My máme takzvanou nebeskou jedenáctku, takže vždycky bohužel, když některý z kamarádů odejde, tak rozšiřujeme řady. Teď jich je nahoře 44. A když jste narazila třeba na toho Petra Sepešiho, tak to byl strašně šikovný fotbalista. On teda, to byl levák, myslím, že hráč kopající levou nohou. Bohužel přišel jednou, dvakrát s Ivetou Bartošovou na fotbal a pak se stalo to neštěstí nedaleko Františkových lázní. Michal Tučný, když přišel do Amfory, tak přišel společně s Petrem Novotným a byli velmi ostýchaví. A Petr Novotný mi to pak říkal, že ten Michal měl na srdci následující: Petře, my tam asi nemůžeme jít, my ten fotbal vůbec neumíme. A Petr Novotný mu na to říkal: viděl jsi, jak hraje Petr Salava, který to vede, tak tam můžeme taky. No ale na druhou stranu třeba Antonín Panenka, který už dlouhá léta za nás hraje i pořád, bude hrát i letos, a to je mu 78, tak Tonda Panenka říká s nadsázkou, že ty správné exotické země, jako třeba Brazílie, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Tajsko, nenavštívil ani s Bohemkou, ani s národním týmem, ale s Amforou. Takže ono to má něco do sebe.
0: A nebo třeba Kambodžu. Tam údajně vám pomohla Jiřina Bohdalová.
1: Jiřinka Bohdalová to vlastně zařídila, protože kambodžský král Norodom Sihamoni jí obdivuje od svých studentských let, a když se sešli v Praze v rámci jeho oficiální návštěvy, tak on jí pozval do Kambodže a já když to zkráceně řeknu, tak ona řekla, abych přijala a vzala bych sebou pár kamarádů. Takže se nakonec z nás stala oficiálně delegace České republiky. Já jsem to už několikrát říkal, já jsem požíval velké výsady jako prezident, protože jsem tam byl uveden, měl jsem svého osobního strážce a myslím, že jsem to říkal na vlnách Českého rozhlasu, že jsme přiletěli do Phnom Penhu a tam stál ceremoniář, byly tam tři mikrobusy, do kterých si sedla i ta Jiřinka, i Helena Vondráčková a všichni, a já jsem tam šel, protože jsem si nedokázal představit, že pojedu jinak, a on říkal, ne, ne, král řekl, že vy pojedete limuzínou. Tak já jsem seděl v limuzíně, kynul jsem na křižovatkách policistům, kteří mě zdravili, a byli jsme skutečná delegace České republiky.
0: Chtělo se vám domů po takovém přijetí?
1: No, bylo to neskutečné, protože dneska, když si otevřete nějaké turistické průvodce a nebo zprávy turistů, kteří byli v hlavním městě Kambodže a fotí se tam u bran Královského paláce, tak já si vždycky říkám, no jo, u bran, ale my jsme měli skutečnou královskou audienci, kde jsme si předali dary, on mluví nádhernou čistou češtinou, a vlastně, když jsme čekali na to přijetí, tak to se řadilo venku, protože sloužící chodí jenom po kolenou, tam nesmí před králem stát. Pro nás to bylo až podivný. A tam Jiřinka říkala králi, teda máte tady vedro jako v prádelně. A on tak krásně pokorně říkal, já se vám strašně omlouvám. Tak to byla taky součást královské audience.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zasažen.
1: Je s námi Petr Salava, řekla bych, že je synonymem pro fotbalový klub Amfora, ale ten teď opustme, protože vy se věnujete úplně jinému oboru, vy malujete. Ale nemoc dlouho.
2: Já maluju díky mojí manželce Adelce, která, když jsem měl 60. narozeniny, zhruba před 10 lety, tak napověděla Evě Štědré a Karlu Štědrému jako dárek, že mám takovou touhu malovat. A protože oni byli vždycky velmi milí a prostě investovali, tak mě koupili stojan, štětce, barvy, plátno, všechno, ale nebyl ten správný čas a já jsem to odložil asi o 7 let nebo 8 let a na jaře roku 2023 jsem se zbláznil. Zaplatil jsem si kurz, kde lektorka úžasná Jana Velková mě vysvětlila všechny úskalí. Samozřejmě, že jsem začal, byly to malůvky, no a od té doby se věnuji naivní tvorbě. Spolupracuji s manželkou Honzy Čenského Danou, takže my máme i společné výstavy, přičemž já mám obrázky a ona má obrazy, protože ona je opravdu skvělá malířka, jakoby správná a profesionální. Nečekal jsem, že to bude mít takový ohlas, protože moje obrázky jsou veselé, barevné a lidem se líbí, protože si na nic nehrají a jsou optimistické. Měli jsme výstavu, já jsem měl výstavu sám na zámku Berchtold nedaleko Prahy a potom společně už jsme s Danou vystavovali u hasičů v divadle asi 2 měsíce a teď v současné době máme výstavu v Táboře v kavárně Budík proti muzeu čokolády a marcipánu. A mám velikou radost, že nabídky přišly další, takže třeba na podzim připravíme výstavu na Kampě v Praze v kafé Seminár, kde jsem se byl teď podívat a je to tam úžasný prostor, takže tam 10.10. Jan Čenský provede vernisáži, to už můžu říct. A mě to prostě hrozně baví a už jsem těch obrázků namaloval 96.
1: 96, to bude další Amfora, to bude dalších 50 let vašeho malování a vystavování. Jak dlouho vám trvá namalovat jeden ten obraz? A když se do něj pustíte, tak umíte se odpoutat na chvíli?
2: No právě, že neumím a je to o tom, že když se do toho pustím, to znamená, když je nějaká skica, první rozvrh barvy, tak to nejde přestat. Jako třeba někteří kolegové, ať malíři nebo nemalíři, dokážou odložit obraz a za měsíc se k němu vrátit. Já jsem pak už posedlý a musím dokončit ten obraz. To znamená, zhruba týden trvá to jedno dílko, já ho pak na závěr ještě lakuju a všechny obrázky mám zarámované. Našel jsem si takové rámečky, které jsou zároveň už jsou bílé a mají

0: jeden pravoslavný chrám, tam je zase dominantou u řeky a mám připravených asi ještě 5 dalších, protože na kampě bude potřeba hodně obrazů. Já už 31 z těch obrázků nemám, ty už jsou ve světě. Z těch 96 ty první jsou nepoužitelné, protože tam je to vidět, že to je ještě špatný a amatérský přístup, no ale musím takových 5.
1: Bude potřeba něco doplnit. Petr Salava je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: maluje i náš dnešní host Petr Salava, ostatně před malou chvílí o tom mluvil. Bez pochyby i miluje.
1: Ano, určitě.
0: Určitě ano, ale miluje ještě jednu profesi a vy jste, jak se tomu říká, no vy jste DJ, takže ta profese je...
1: Disc jockey.
0: A stále jste u toho?
1: Ano, profesionál od roku 1980, letí to strašně. Já nedávno jsem oslavil 45 let za DJským pultem, je to skoro 6 000 diskoték. A teď mám velikou radost, že jsme vrátili do hry kolegy disc-jockeye, kteří mají někde mezi 70-80 let věku. V klubu Mandragora v Praze připravujeme čtvrtletní, který se jmenuje Oldies Disco Show. Vždycky hraje 5 disc-jockeyů. Hrajeme od 18 hodin do 23, tak jak to bylo kdysi. Hrajeme z CDček, z originálu, žádné přetočené sety. A je to komentovaná diskotéka a pravda je, že lidé už v 18-15 tančili. Teď máme další akci, 13.6. je beznadějně vyprodaná, stejně jako už vánoční termín a já mám z toho hroznou radost a mám radost i z toho, že ti DJové, kolegové, někteří už se třeba i jako bojí hrát, přece jenom je to, já vystupuju pořád, tak mě to nevadí, ale chodí tam, takže třeba první československý disc jockey, který hrál poprvé 3. listopadu 1967, Pavel Černocký, chodí na tyhle naše akce a dokonce tančí a další, takže z toho mám velikánskou radost a mám radost toho, že tam chodí lidé, kteří se jdou bavit, kteří neváhají se projevit, tak je to tam roztleskaný, rozespívaný a moc se těším na 13. června, kdy dokonce z Košic přiletí legendární košický DJ Tibor Egry jako náš čestný host, takže budeme mít mezinárodní program.
0: Mezinárodní program mezinárodního hosta bude hrát?
1: Bude, ano.
0: Bude i hrát, kolik je mu let?
1: Tak on je asi o 5 let mladší než já, takže myslím asi 65.
0: Řekněte mi takových let, vy jste zmínil 45 let kariéry DJe. Co vás na tom nejvíce baví? Hudba, křepčící lidé, to povídání?
1: Asi

0: si všechno dohromady. Mě hrozně baví hrát si s lidma. Proto jsem říkal o té atmosféře na utkání reprezentace České republiky na fotbalech. Dělal jsem i spartianské hokejové studio, kde jsme vlastně učili poprvé lidi v České republice mexické vlny. Vlastně mám na svém kontě také pokřik, kdo neskáče, není Čech, který přetrval do dnešních dnů, a mě hrozně právě baví ta práce. Tak je jedno, jestli před váma tančí 100 lidí, anebo jestli je tam 20 tisíc v ochozech, ta práce a ta reakce, a to je hrozně hezký pocit, když se to vede.
1: Tak a co, když ta reakce nepřijde? Stalo se vám to za dobu vaší kariéry?
0: No, muselo se to určitě stát, ale naštěstí hodně ojediněle, takže někdy kolegové mě vyčítali, že hraju, teď nevím, jak bych to v českém rozhlase řekl slušně, hity, někdy provařené hity, abych tak naznačil, a já jim říkám, že to hraju, protože se to líbí mě a líbí se to hlavně lidem, takže hrát si na diskotéce na nějaké velké umění absolutně nemá smysl, protože tam se chodí lidi a dodnes tam snad chodí si zatančit, pobavit se a taky i seznámit. To pořád platí. To bylo za mých mladých časů a platí to dnes.
1: To moc ráda slyším. Petr Salava je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: nekončí.
1: Amfora zůstává.
2: Zbývá nám přátelství.
1: A parta jedená.
0: Vrásky tu nevadí.
1: Vzpomínky pohladí.
2: Amfora nekončí.

0: A je to tam? Amfora jede dál? I je, přes to, je to že tak? Měla končit, tak zkrátka jede dál tahle píseň. Pardon, její prezident Petr Salava je naším hostem. Tato píseň vznikla poté, co se vzedmula vlna odporu proti ukončení činnosti Amfory?
1: Bylo to něco jako vlna tsunami. Nešlo uhnout, písničku složil Pavel Větrovec, dlouholetý dirigent Karla Gotta, jeho orchestru a profesor Pražské konzervatoře, a text máme na svědomí společně s Pavlem Firstem. A
0: máme, pardon, máme na svědomí, ano, takže vy jste textoval?
1: Ano, já jsem spolupracoval a já vlastně kdysi dávno jsem s Františkem Čechem otextoval písničku Olé, olé, olé. Já jsem tam vymyslel právě pasáž slavných fotbalových jmen a potom jsme spolupracovali, takže jsem malonko odbočil i s Karlem Wagnerem a Karlem Šípem, protože byla ta série písniček Vzhůru do Anglie, Vzhůru do Francie. A další. Tak z téhle písničky mám radost. My jsme ji natočili se všemi použitelnými i méně použitelnými. Někteří tam jako Karolko Dobijáš jenom stáli a přestírali zpěv, ale to vůbec nevadí, protože z toho máme i takový videoklip natočený na fotbalových stadionech. No a je to potvrzení toho, že to heslo platí, Amfora jede dál.
0: Amfora jede dál, no a jaké má další plány? Vy jste říkal 3 zápasy do roka, tak se děláte trochu vzácnějšími.
1: Ano, ano. Já mám letos dokonce výroční zápas, protože my máme odehraných teď 755 zápasů. A já jsem kvůli nemoci nebyl na 8. Tak teď v srpnu toho 15.8. budu mít 750. zápas, což je docela krásná bilance pro kluka, který zase není tak fotbalově vybaven dokonale. A co dál? Když jsme se vraceli letadlem ze Španělska, z Malagy, tak už na mě v letadle útočili, že jestli někam ještě poletíme. Já jsem říkal, nechte mě, prosím vás, aspoň vydechnout, protože vy jste, Alex, věděla, ta příprava takového zájezdu Amfory, což bylo nás 42, je to velikánská výprava, každý má své plány, problémy, sladit to všechno je těžké a já jsem na tom pracoval od září minulého roku. Takže představa, že jim odsouhlasím v letadle, jakože už někam zase poletíme, tak to jsem neslíbil, ale zároveň jsem to nevyloučil. To je taková odpověď, kterou dneska můžu dát.
0: Takže třeba ještě jednou obnovíte Kambodžu.
1: Ne, to už ne. To už ne. Takhle, musím říct, že my jsme měli krásnou pozvánku, to málo kdo ví. Pan velvyslanec Lubomír Hladík, který je velvyslanec v Argentině, nás požádali, jestli bychom tam přiletěli v rámci 100 let spolupráce Československo-Argentina. A byl velmi smutný, že jsem to nepřijal. A nepřijal jsem to proto, že starší členové v čele s Tondou Panenkou mě řekli, že už nevydrží 12-hodinový let. Takže takhle daleko už nemůžeme.
0: Hlavně ať dál vydrží Amfora, ať se vám oběma daří. Petr Salava.
1: Moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Paliva zítra nejspíš znovu mírně zdraží. Ministerstvo financí zvedlo cenové stropy. Omezení na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi skončí v neděli. Zítra bude oblačno, teploty kolem 20 a na horách kolem 14 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléřů, tedy o 26 haléřů dráž než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. Řidiči budou moci od neděle opět plně využívat úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu. Na zhruba 6-kilometrové části pracují od března dělníci. Auta tam projížděla dvěma zúženými pruhy maximálně 80-kilometrovou rychlostí. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jana Rídl.
3: Ještě příštím týdnu doděláme drobné dokončení s lokálním omezením na pracovních místech. Měnili jsme povrch a svodidla, obnovili krajnice a odvodnění. Do opravy jsme zde do D10 investovali 174 milionů korun.
1: Radní hlavního města schválili metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Příští týden budou o plánu hlasovat pražští zastupitelé. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z hnutí STAN předpokládá, že zastupitelé dokument schválí.
4: Plán je důležitý schválit, protože jako dává dobrý základ pro rozvoj města, dává jako prostor pro další změny. Lidi v těch podrobnějších dokumentacích uvidějí, kde je park, kde je škola, kde je školka, kde je tramvajová trať.
1: Pokud zastupitelstvo metropolitní plán schválí, měl by začít platit 1. září. Sport. Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Italy 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Po závěrečné siréně si tak ulevil gólman Dominik Pavlát.
5: Byl to strašně těžký zápas. Vlastně my jsme měli spoustu šancí, bohužel jejich brankář chytal fakt neskutečně. Oni co měli, tak to byla šance a je to zápas o jedné chybě a je to strašně těžký na koncentraci, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.
1: Další zápas čeká Čechy v sobotu odpoledne proti Slovensku. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se mohou místy vyskytovat přehánky a nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů a na horách maximálně 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 u Opatovic nad Labem se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na nájezdu na exit 131 směrem na dálnici D11 na Prahu a na Jaroměř. Na D5C z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kamion. Je to na 9. kilometru a je označený, ale projíždějte opatrně. A na silnici 6 u obce Andělská hora v okrese Karlovy Vary taky projíždějte opatrně. Osobní auto tam srazilo zvěř. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Startuje country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

do Detroitu sval. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a auta

hlídka z Harley. Co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, vylez ven z tý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby.

0: 1943.
1: Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou cestu dnešním country dostavníkem, který rozjel Honza Vyčítal unikátním Cadillacem z roku 79, poskládaným přesně podle návodu, který z vrcholu country hitparády vyzradil celému světu o 3 roky dříve Johnny Cash.

kdysi velice uznávaná v zásadě bluegrassová parta v modrém stínu, kterou v roce 1975 založil ve Frýštejně v okrese Jablonec nad Cidlinou pokračovatel rodinné hudební tradice, tehdy 21-letý Dalibor Cidlinský, právě otevřela další pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně. V roce 1977 si parta v modrém stínu odvezla z Olomouce Portu a její koncertní studiové nahrávky z této doby se objevily o 20 let později na albu 77. Z něhož to před chvílí byla Dědova lulka a teď to bude Čas přeludů.

Klasické sejfy v sestavě Martin Martas Kostas, Renata Hronková, Otmar Otáda Dusil a Ivan Ponka Augustín a z roku 1996 Vlak co projel. Skupina, jejíž název se objevil už v písničce nezapomenutelného Václava Čekala Nedomy, To se mi jen zdá, s podtitulem Sejfy, kterou o 10 let dříve přivezli na portu vagóny z Kraslic.

manželka kormidelníka plzeňského copu Ilon Leichtová a nejnovější česká verze písničky, s níž se v roce 1974 vyhoupla na vrchol hitparády tehdy 26-letá Dolly Partonová.

Václav Čekal nedoma, Mirek Krček, Ivan Ponka Augustín, Josef Janošík a Renáta Purkitová, tedy Vagóny Kraslice s písničkou Podzim z alba koncertních nahrávek Vagóny, ve kterých písničky nestárnou, které tvoří celkem 25 písniček z dílny Václava Čekala nedomy. Tahle se jmenuje Hvězdy.

Karel Kahovec Country Beatem 1975 a tehdy pouhé dva roky stará dočista stejnojmená country jednička Nejkrásnější dívce. Ve stejné době jako Karel ji zařadil jako nejhezčí dívku do svého zpěvníku Josef Laufer.

atmosférou jazzových barů a tančíren prosycený veterán Charlie Rich, populární jako stříbrný lišák, a jeho v pořadí druhá jednička The Most Beautiful Girl z roku 73. Tehdy mu bylo už 41, ale tak se to za mořem tu a tam stává. Jak tvrdí vagony kraslice, čas od času.

Dnes poslední železniční skupina je z Karlových Varů, jmenuje se Poslední vagón, vznikla před 9 lety a válčí aktuálně v sestavě Milan Forst, zvaný Malej Stonč, Jirka Roger Odradovec, Šárka Vlasáková a Tomáš Randuch. Písničku Světýlko našla ve zpěvníku popradské skupiny Tymián a i když koncerty staví zejména na vlastní tvorbě, nezapomněla ani na vagóny, ve kterých písničky nestárnou.

Klasika Vaška čekala Nedomy z poloviny 80. let, tak jak i na svých koncertech hraje karlovarský Poslední vagon. Ještě přidám partu v Modrém stínu s western swingovou klasikou Tennessee Waltz s paradávným textem Rostě Černého. Ale ještě předtím poděkuji za dnešní společnou jízdu a popřeji vám všem hezký zbytek večera a hedvábně vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
1: Ministerstvo zdravotnictví plánuje navýšit platby za státní pojištěnce. Kvůli nedostatku peněz musí vedení Zásmuk na Kolínsku upravit projekt na nové fotbalové kabiny. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Žofia Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo zdravotnictví chce od příštího roku navýšet platby za státní pojištěnce. Těmi jsou například děti, seniori nebo nezaměstnaní. Slibuje si od toho to, že systém veřejného zdravotního pojištění už nebude v deficitu. O částce ale s ministerstvem financí ještě jedná.
2: Dohoda se blíží a valorizace musí být poměrně signifikantní, protože skutečně ty peníze v tom systému chybí.
3: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Plánuje ale větší změny, například aby lékaři a nemocnice dostali zaplaceno i za výsledek péče. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka bude ale obtížné určit hranici úspěšnosti.
4: Ambulantní specialista někdy pečuje o pacienta sám, daleko častěji je ten pacient v péči více lékařů.
3: Systémové změny v dohodovacím řízení chce Vojtěch zavést od roku 2028. Jejich potřebu zmiňují i zdravotní pojišťovny. Zatím jen jednou se všemi lékaři a nemocnicemi dohodli na úhradách sami. Jinak o nich rozhodovalo ministerstvo. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Nový památník si lidé můžou prohlédnout na starém židovském hřbitově v Praze. Připomíná pracovníky Židovského muzea za druhé světové války. Výzkumníci dohledali 161 jmen lidí, kteří se podíleli na záchraně judaistického kulturního dědictví. Podle ředitelky muzea Pavly Niklové je možné, že identitu dalších zaměstnanců a spolupracovníků z té doby ještě zjistí.
5: Bylo tady spousta lidí, kteří se zasloužili o to, že ty sbírky, že ty předměty, které sem byly za války sveženy, zůstaly zachovány.
1: Radnice Zásmuk na Kolínsku chce upravit zázemí pro fotbalisty. Původně chtělo město postavit nové kabiny se sociálním zázemím a šatnami. Po neúspěšné žádosti o dotaci teď musí upravit projekt tak, aby byl levnější. Na práce vyhradilo vedení města 6,5 milionu korun, říká starostka Marta Vaňková z ODS.
6: Máme nějaké náhradní řešení, které by spočívalo v tom, že by peníze, které byly alokovány z toho rozpočtu, se použily na rekonstrukci, anebo by se ten projekt trošku vlastně upravil, aby ta částka nebyla tak vysoká. Sport.
1: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oljeniková duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou.
0: Český rozhlas zprávy.
1: Zítra bude podle meteorologů oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno a během dne se budou místy vyskytovat taky přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů a na horách bude kolem 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na D6 u sjezdu na 152. kilometru je porouchané vozidlo, očekávejte zdržení. Na silnici 6 u obce Andělská hora v okrese Karlovy Vary taky projíždějte opatrně, osobní auto tam srazilo zvěř. A na D8 za hranicemi s Německem na 92. kilometru směrem na Ústí nad Labem stojí kamion na blikačkách. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, tak mě napadá, taky jste to v dětství říkávali, třeba jezdíš rychle jako Niki Lauda, nebo při plavání máš výdrž jako Venclovský. No, kdyby zrovna nic z toho, určitě jste už někdy řekli nebo slyšeli, běháš jako Zátopek. No a vidíte, právě Emilu Zátopkovi a taky jeho paní Daně budou patřit příští minuty naší dnešní návštěvy v rozhlasovém archivu. Je naprosto

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo dokázal věrně, přesně a hlavně čtivě popsat cestu Emila Zátopka od těch jeho prvních neohrabaných běžeckých zkušeností až k olympijským medailím, byl to spisovatel a sportovní reportér Ota Pavel. Jeho povídka Jak to tenkrát běžel Zátopek je snad přímo učebnicovým vzorem toho, jak psát o sportu, o sportovcích a jejich duši.

Měl jsem přání napsat jednou o Zátopkovi. Nyní ta chvíle nastala, ale mám strach, jaký má běžec, než vyrazí na trať. O Zátopkovi bylo už mnoho napsáno, z toho řada věcí dobrých. Jeho rekordy už všechny padly, je i Zátopek minulost. Začal jsem před časem na velké fatře. Emil a jeho žena Dana oslavovali 12. výročí svatby. Pili jsme moravské víno, Emil dostal náladu a poprvé a naposledy jsem ho slyšel, jak se chlubí. Vyprávěl o běhu, o němž jsem zatím nikde nečetl. Soupeřem mu byl pes. V době svých velikých výkonů trénoval na Českomoravské Vysočině a jednou vzal sebou vlčáka. Pes vrtěl ocasem, kdypak se mu stane, aby s ním šel někdo běhat. Vyrazili. Vlčák radostně štěkal a otáčel se potom človíčkovi. Pobízel ho ke spěchu, věděl dobře jako všichni psi o své běžecké převaze nad lidským tvorem. Ale netušil, že běží se Zátopkem. V 10. kilometru se jejich krok vyrovnal. Pak si vlčák už sedal, vyplazoval jazyk a nakonec ho Emil honil kolem rozlehlého rybníka před sebou. Večer se divila paní domu, co pak je s tím psem? Nechce žrát ani pít. Druhý den vyběhl Emil Zátopek znovu. Jak ho vlčák zvětřil, zakňučel a zalezl hluboko do boudy. Jedno sobotní dopoledne jsme hovořili o závodě na 5 kilometrů v Helsinkách, o tom, jak Belgičan Rajf vzdal. Kdy se vlastně člověk vzdává? Potom jsme běželi z Davids do Troje, kde si Zátopkovi staví domek. Bylo strašné vedro. Utíkali jsme oblečení. Emil držel ještě pod paží aktovku. Pouštěl mě dopředu, jako by nemohl. Dával mi iluzi, že mu stačím. Ve skutečnosti na mě čekal. Ve Stromovce jsme lezli přes koleje a proplétali se houštím. Běhá tu prý z práce na stavbu pravidelně. Dělá tu svou poslední běžeckou trať za 12 minut. Vozili jsme písek, míchali maltu. Emil Zátopek navíc stavěl. Pracoval v ohromném tempu, ve skutečnosti i při práci běhal, nejen pro cement a vodu. Jsem reportérem už řadu let, ale nikdy jsem neviděl nikoho tak pracovat. Plně se soustředil, nebyl hovorný jako jindy. Po 2 hodinách se mě objevovaly mžitky před očima. Nepolevoval v tempu. Po 3 hodinách zbrocen potem se svlékl do naha, vylil na sebe 2 kbelíky vody a pokračoval. Musel jsem se posadit, už jsem nestačil. Nebylo ještě 6, měl jsem toho dost. Navíc se u mě objevil dříve nepoznaný pocit vedle obdivu i závist. Nakonec jsem odtamtud utekl. Sebral jsem se a šel do Stromovky. Připadal jsem si jako ten vlčák. Nechtělo se mi jíst ani pít.

0: Ve Zlíně se pořádal tradiční běh městem. Pro mladé Baťovi muže byl povinný, ale 19-letý Zátopek nechtěl běžet. Měl pracovat, učit se a ještě se honit? Dávno už zapomněl na svůj dětský triumf v běhu. Šel k doktorovi a žádal o osvobození. Nic ti není, řekl lékař přes rameno. Pěkně poběžíš. V hodinu určenou proběh se vytratil z učebnicí chemie na čítárnu. Našli ho a vyhnali na start. Stál mezi ostatními a měl vztek, protože neuvažoval jako většina chlapců, kteří z trucu utíkali, pomalu udělal něco jiného. Běžel rychle. Někteří spolužáci zahnuli za roh, tam na ně čekali kamarádi z kabáty. Nakonec zůstala vpředu malá skupina a pak už jen Zátopek a trénovaný mladý atlet Krupička. Lidé jim tleskali. Blesklo mu hlavou, to patří také mně. Poprvé v životě mu někdo tleskal. Líbilo se mu to. Chtěl najednou vyhrát. Nezvítězil však, ale už nezapomněl. Našel svou šanci a chopil se jí jako nikdo druhý. Většinu závodů v příštích 3 letech prohrál. Svou životní příležitost však už nepustil. Zlínský doktor Ali Haluza mu dal první cenné rady a ukázal mu, jak běžecká kometa Šale trénuje rychlé 200. Vidíš? To dělá Šaleho. Nikdy pak na 200 nezapomněl. Dosud však zůstávali Haluza a Šale nedostižnými vzory. Trénoval podle nich. Chtěl se zžít s jejich zásadami, ale ne s jejich omyly. Napříště mu bude hloupé zůstávat v omylech a brzy bude za veliký omyl považovat celý běžecký trénink vytrvalců. Dosud mu přikazovali u Bati namáhavou práci. Nyní nastoupil daleko těžší dobrovolně. Byla zmnohonásobena nesmírnou touhou být alespoň tak dobrý jako druzí. Nemyslel na olympijská vítězství a světové rekordy jako tisíce jiných začátečníků. Když jich brzy nedosáhnou, odcházejí ze sportovní dráhy. Teprve mnohem později začal snít o velikých výhrách. Chtěl vždycky jen o stupínek výš. Jakmile vystoupil, pokusil se udělat další krok. Převracel takzvané pravdy života ze všech stran, aby našel své pravdy. Stav není zlý. Obtížné jsou změny a v běhu je to při přechodu na vyšší trénink. Bolest je milosrdná věc. Jak trvá bez přestávky a její moc, otupí se sama. Při sportu a vítězství se dostavuje pocit štěstí. Konečně může také dělat to nejkrásnější. Vybočit z řady. Vymýšlet, jak to dělat jinak. Použije slova kdyby. Co kdybych spojil vytrvalecké dávky s rychlostí? Co kdybych střídal rychlé úseky s pomalejšími a trénoval 10x, 20x tolik, co druzí? S podobnou myšlenkou mohlo přijít mnoho lidí, ale učení by řekli to, co řekli ve většině případů všem převratným novátorům. Nezbláznil jste se. Zbývalo jediné. Dokázat to skutkem. Udělal to a byl první. Tomu už pak nikdo nevzal, ani když jeho rekordy začaly padat. Protože neměl velký talent, musel zpočátku překonat obtíže tréninku obrovskou námahou. Stahovala mu tvář a ústa do hořké křivky. Tisíce lidí pak tato grimasa odpuzovala a zároveň přitahovala. Vystihl to nejlépe francouzský spisovatel Magnan. Člověk, který běží jako my. Člověk, který viditelně platí za vítězství velkou cenu. Vyhrál své první závody. Hráz byla protažena. Už nikdo příval nezastavil, ač se o to mnozí pokoušeli. Běžec byl objeven. Vydával se na cestu šťasten jako chlapec, jenž nastoupil na zámořskou loď a netušil, kolik bouří ho čeká. Každý lidský život má své sny a cíle. A tak i Emil Zátopek v žákovské lavici přímo snil o každodenním běhu. Dostal se k tréninku až večer, využil každou sebemenší možnost. Často se musel vytratit ze samostatného studia. Běhal na hřišti denně svých 15 kol. Jenže blízko stál pokaždé jiný strážný a ten volal do tmy: stůj! A pak stůj nebo střelím! Býval nejen šťasten, ale někdy také zoufalý. Jednou se neovládl a na strážného vybafl: tak střel. A běžel dál. Strážný nestřelil. Příští den byl malér. Trénoval pak v konírně v hlubokých pilinách, experimentoval a bral si na nohy vysoké vojenské boty. Počítal, že bez bagančace mu pak v závodě poběží lehčej, ale z konírny ho brzy vykázali, že narušuje koňům cestičky. Trénoval takhle plných 7 let. Většinu lidí by takové potíže odradili. Byl však příliš dlouho v životě odstrkován a nenechal se už odradit. Po vyřazení z akademie nastoupil do Milovic ve funkci velitele čety. Na novém místě měl práci, trénoval někdy až o půlnoci, rohy hřiště si vyznačil vápnem, aby se ve tmě nepotloukl. Neměl trenéra a neměl ho pak už nikdy. Připravoval se sám. Často nemohl jít na večeři a tak si nalámal do piva chleby. Nebyla sprcha a tak se v zimě po tréninku poléval studenou vodou v koupelně ověšené rampouchy. Co by jiného zničilo, jemu prospívalo. Žil v té době přesvědčením, že tvrdé podmínky vedou k výborným výsledkům. Když trénoval ve dne, utíkal do vojenských zakázaných prostorů, kde se mu nikdo neposmíval a nepokřikoval na něho. V lese bylo dobře. Koncertovali tu jen ptáci a bzučící hmyz. Prosluněné průseky protkané mechem a vřesem přímo vyzývali k běhu. Zaběhl průsek rychle, naspět pomalu, znovu rychle, opět pomalu. Někdy se svlékl a běhal nahý. Byl nevýslovně šťasten. Svět o něm ještě nevěděl a nikdo na něm dosud nechtěl tisíce autogramů a stovky besed. Občas jel závodit, dostavila se první vítězství i trpké porážky. V Oslo na mistrovství Evropy doběhl v závodě na 5 kilometrů 5. Na kratších tratích prohrál v mezinárodních utkáních s Rajfem i s Holanďanem Slíkhuizem. Hned druhý den po porážce usilovně běhal. Překonával první československé rekordy. Daleko zůstali Šale a Haluza. Finové ho pozvali k utkání s Viljo Heinem. Na dosavadních olympijských hrách už získali jejich sportovci přes 100 zlatých medailí. Jel do Finska poprvé, pln očekávání, co uvidí a pozná. Počínal si jako turista, všechno chtěl vidět, památky, saunu, obchody. Při bílých nocích téměř nespal a nesoustředil se na hlavní, co mělo přijít. Konečně stanul na startovní čáře vedle světového rekordmana Heina. Ještě mnohokrát běžel se soupeři a proti rekordním časům, ale tohle byl jeho nejtěžší závod života. Naplněné hlediště vítalo Heina, jenž v Helsinkách nikdy neprohrál a nesl dál pochodeň slavných severských běžců Kolemajnena, Nurmiho, Ritoli, Hega. Ještě nevyběhli a obecenstvo už skandovalo Suomi, Finsko. Náhle si uvědomil, že dnes vlastně proti němu poběží nejen Heino, ale celá tato sportovní země, celý sportovní sever Evropy, který se nechce smířit s koncem své slavné běžecké nadvlády. Přijelo také mnoho Švédů a švédských novinářů. S hrůzou pomyslel na to, že nemá žádnou taktiku, je myšlenkově nepřipraven a z těch všech dojmů i unaven. Co teď? A hlavně co v příštích minutách? Už hezkou řádku běžců udolal svým tempem na trati, zkusí to i na Heina. Podle prostého, kdo uteče, vyhraje. Po výstřelu to napálil. Stále byl první, jenže nebyl sám. Cítil na svých zádech soupeřů vdech a v podvědomí slyšel jeho kroky. Trvalo to zatím krátce, ale jemu se to zdálo nekonečně dlouho. Chtěl by Fina setřást jako únavu, která se mu začínala hromadit ve svalech. Přidává, skloní nezvykle hlavu, nahlas si odfrkne a běží kus se skloněnou hlavou jako těžký tažný kůň. Pak nasadí trhák, jenže se nic nestane, právě naopak. Křik hlediště roste v uragán. Heino nastoupí a v čele nadiktuje ještě pronikavější tempo. V následujících minutách se děje něco, co je ojedinělé ve vytrvaleckých bězích. Předbíhají se zhruba po 200 metrech. Každý chce vést a zničit nervy a fyzickou sílu toho druhého. Přitom všem jsou jako 2 nerozumní kluci. Do skutečného cíle chybějí ještě 2 kilometry. V atletice jsou prý nejhorší 400 300-metrové a 800-metrové závody. Krátce řečeno čtvrtky a půlky. Závodník v nich musí běžet stále naplno. To, co teď oba běží, je jedna dlouhá, nekončící čtyřstovka. Lidé už tuší, co se před nimi odehrává. Hejno vbíhá do předposlední rovinky. Dopředu by měl jít Zátopek, ale Zátopek nemůže. Hejno tedy prodlužuje krok. Už toho moc nezbývá. Posledních 200 metrů. Finn vede. Lidé jásají. Suomi, Suomi. Zátopek už nemá žádné běžecké síly a proto nejde napsat běžel dál z posledních sil. Ty síly už vydal do této chvíle. Teď však v sobě zmobilizoval něco neznámého, co měl ukryto pro chvíle nejtěžší. Duševní a fyzickou nadzásobu, kterou člověk vydává, když mu jde o život. Obecenstvo náhle zmlkne. Je to, jako by je někdo pokropil studenou vodou z obrovské konve. Zátopek se sune krok za krokem vedle Hejna. Už běží bok po boku. Emil už vede o pár centimetrů a v cíli je o prsa dřív. Za cílem si padnou oba do náručí, ale ve skutečnosti podpírají jeden druhého, aby se nezhroutili na vratkých nohou. Byl to nevídaný boj. Od té doby si Zátopka na severu zamilovali, jako by patřil jim a ne nám.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Miroslava Donutila teď vystřídá v příběhu štábního kapitána Emila Zátopka Ivan Trojan. A o tu Pavla zase jiný Pavel, totiž Kosatík. Pavel Kosatík a jeho kniha Emil Běžec. Díky rozhlasové četbě se teď přeneseme do Londýna roku 1948 na Emilovu první olympiádu.
3: Závod na 10 kilometrů se na stadionu ve Wembley běžel hned v první den her. Onoho podvečera bylo v Londýně úmorné vedro s vysokou vlhkostí vzduchu. Teploměr ukazoval přes 30 stupňů Celsia. Zatímco ostatní běžci meditovali o tom, jak vysoké tempo v horku zvolit, Emil udělal něco jiného. Dopředu si zajistil, aby si rychlost, kterou považoval za optimální, jedno kolo za 1,70 vteřin udržel po celou dobu závodu. Domluvil si s asistentem národní výpravy, že mu bude z kraje dráhy dávat signály. Když Emil poběží rychleji, zamává bílými trenkami, když pomalu červenými. Pokud by se Emil prvním nebo druhým směrem příliš vychýlil, měl to asistent znázornit prudkým třepáním. Přezdívka Lokomotiva, kterou si Zátopek toho dne v Londýně získal, tedy měla ještě jiné opodstatnění než jenom to, že se její nositel řítil po dráze rychleji než ostatní. Pohyboval se také vpřed podle jízdního řádu. To favorizovaní Skandinávci po startu použili tradiční vytrvaleckou taktiku. Šli okamžitě do vedení v naději, že nasadí takové tempo, jaké ostatní závodníci nevydrží. Zdálo se, že Zátopek je jedním z těch, na koho taková taktika funguje. Po prvním kole byl až někde v polovině peletonu a zůstával tam ještě uprostřed závodu. V devátém kole se dočkal. Asistent poprvé zvedl nikoli bílý, ale rudý kus látky. Bylo to znamení, že běžci předu nevydrželi počáteční tempo a zpomalili. Emil pochopil, že nyní je na řadě on. Vydal se vpřed. Začal předbíhat jednoho běžce za druhým. Jediný, kdo se s ním o pořadí dokázal prát, zůstal finský šampion Hejno. Nakonec však Emil předběhl i jej a zabouřlivých ovací tribun nejen, že pronikl do čela, ale dál se svým soupeřům vzdaloval. Vypadalo to, jako by na dráze soupeřili závodníci dvou různých běžeckých tříd. Zátopek versus všichni ostatní. V tom závodě Emil většinu svých soupeřů předběhl o víc než kolo. Viljo Hejno, favorit, na 7. kilometru vzdal. Po něm odpadl i další Finn, Heinström. Jediný, kdo si s Emilem udržel na dálku kontakt až do cíle, byl Alžířan Mimoun. Když však Emil uprostřed závěrečného kola nasadil k finiši, závodil už jen sám se sebou. V Londýně toho večera nebylo soupeře, který by ho mohl ohrozit. Vyhrál časem těsně pod půl hodiny a v cíli se ani necítil unavený. Zdálo se mu, že vyhrát olympiádu je vlastně docela snadné. Divákům však imponoval především způsob, jak toho dosáhl. Promyšlený a takticky správný. Český závodník toho večera udolal své soupeře nikoli jen lepší běžeckou kondicí, ale soustředěným náporem celé své osobnosti a odnesl si za to první zlatou olympijskou medaili v dějinách československé atletiky. Lidé pochopili. Toto je sport. Když se vítězí nejenom vypětím těla, ale i soustředěním mysli. Když se do služeb vítězství napře všechno to nejlepší, co v člověku je. Proto svět nad Zátopkovým výkonem úžasl. Proto britské Timesy napsali, že jeho finish strhl obecenstvo k ovacím, jaké v historii atletiky neměly obdoby. Ve způsobu, jakým pojal své vítězství, Emil v metafoře všem ukázal možnou podobu i jich samotných. Můžete žít jenom malou částí sebe sama, ale můžete se taky naučit využít naplno celou svou osobnost.

0: Finále běhu na 5 kilometrů se běželo o 4 dny později. Tentokrát měl Emil jiné soupeře než předtím na 10. Dominovali mezi nimi Holanďan Slajkus, Belgičan Rajf a Švéd Alden. Emil byl ze všech favoritů jediný, který startoval na obou tratích a šel tedy do závodu s určitým handicapem. Alžíran Mimoun, který se chtěl pokusit o totéž, vypadl už v rozběhu. Počasí bylo tentokrát horší než na 10. Bylo chladno, celý den před závodem lilo a déšť proměnil nekvalitní škvárovou dráhu v oraniště. Emil tentokrát zvolil jinou taktiku a hned po startu nastoupil do čela závodu. Spoléhal na to, že vysoké tempo, které nasadil, opět udrží celou dobu. Držel vedení až do půlky 4. kilometru, pak ho však předběhl Rajf a po něm také Slajkus. Byli odpočatí a měli více sil. Získali náskok několika 10 metrů a Emil zjistil, že proti tomu nedokáže nic dělat. Tehdy se v něm ozvala malá dušička. Nezvládne to. Utečou mu a on je nedožene. Na chvíli tomu uvěřil a ten okamžik rezignace ho stál pár cenných vteřin, ve kterých ve svém maximálním tempu poněkud povolil. Při nástupu do posledního kola se zdálo jasné, že o prvenství se bude rozhodovat jen mezi prvníma dvěma závodníky, Slajkusem a Rajfem. Ale skoro na poslední chvíli, pouhých 200 metrů před cílem, se stalo něco nečekaného. Zátopek v sobě zmobilizoval síly k závěrečnému finiši a vyrazil vpřed. Ještě než zatočil do cílové rovinky, předběhl Slajkuse a každým krokem se dál blížil Rajfovi, který před ním ukrajoval poslední 10 metrů trati. Napadlo ho ohlédnout se, až když mu byl Emil v patách. Na poslední chvíli zmobilizoval zbytky sil a v cílové rovince přidal. Cílovou pásku protrhl jako první, ale pouze o prsa před zátopkem, který si své chvilkové zaváhání z průběhu závodu nikdy později nepřestal vyčítat. Nebýt jej, byl si jist, získal by i na 5. v Londýně místo stříbra zlato.
1: Můj výkon se nejvíc líbil švédským novinářům. Hned chtěli interview a byl jsem jim vděčný, když to odložili až na 8:30 ráno. Ale již před 7 cítím, že mne někdo probouzí švédskými slovy a tahá z postele. Novináři. A hned, že jako budeme dělat reportáž, rychle ven a běhat. Bylo toho dost. Starty, rovinky, běh kolem moře, zase od moře nahoru a jejich rolejflexy vytrvale cvakali. I nějaké moje speciální cviky chtěli vidět. A tak jsem si jich několik pohotově vymyslil. Všechny se líbily. Nakonec jedno překvapení, že prý se mám rychle zbalit, že jedeme pryč. Vysvětlovali to tak. Dověděli jsme se, že jiní šeští novináři mají za vámi přijet 8:30. My jsme je předběhli a teď vás uvezem, aby vás nenašli. Chtěl jsem říct, že u nás doma se to nedělá, ale co je to platné, když člověk není doma? V 8:30 jsme již byli 20 kilometrů daleko a moji průvodci mi vysvětlovali. Tady to znáte, olympijský stadion a vidíte, tady je Nurmiho socha. Nechtěl byste na ní vylézt? Bude to pěkný snímek, 2 šampioni vedle sebe. Ne, nechtěl. Vždy na tom nic není, stará a nová atletická generace. No prostě nevylezu, povídám, zvláště když se kolem začali množit diváci. Tak Nurmi mu aspoň zamávejte na pozdrav. Mával jsem tedy rukou asi 5 minut, až se kolem všechno smálo. Tím jsem se rozloučil s Helsinkami. Odjel jsem vlakem do Turku, sedl na loď a naposledy zamával všem, kteří se s námi v přístavu loučili. Krásná zem, říkám si, až na ty novináře.
0: Se svou druhou stříbrnou medailí nebyl ani trochu spokojený. Cítil, že ho na 5. neporazili soupeři. Porazil se sám svou taktickou chybou. Tím, jak si v 9. kole na chvíli přestal věřit. A než se vzpamatoval, získal Rajf takový náskok, že se ho Emilovi už nepodařilo stáhnout. Kdyby se byl Emil rozhodl o 2-3 vteřiny dřív? Umínil si, že se mu něco podobného už nesmí nikdy stát. Přesto se stal nejúspěšnějším československým účastníkem her. Jeho návrat domů byl slavný. Fanouškové na něho museli čekat ještě dalších 14 dní až do poloviny srpna. Vedení olympijské výpravy rozhodlo o tom, že se Emil cestou domů zastaví ještě na závodech v Belgii a Holandsku. Přivezl tedy domů ještě 2 vítězství navíc. K přivítání se do Prahy sjeli lidé z celé republiky. Z Kopřivnice dokonce dorazili i Emilovi rodiče. Dostal přidělený byt 2+1 v centru Prahy nedaleko Václavského náměstí. Ze začátku tam bydlel sám. Brzy se tam však k němu přistěhovala Dana. V Praze mu také přidělili novou práci. Nejdřív ho jmenovali velitelem atletů v oddíle ATK, předchůdci Dukly Praha, a později ho dokonce převeleli na ministerstvo obrany. Dostal funkci referenta spoluodpovědného za tělesnou přípravu vojsk. Nejdřív byl všem těm novinkám rád. Doufal, že jako novopečený Pražák získá víc času na trénink. Ale nadřízení brali jeho úřadování vážně a trvali na tom, že bude zachovávat pracovní dobu jako každý jiný důstojník. Brzy se ukázalo, že je na tom vlastně stejně, ne-li hůř, než byl před příchodem do hlavního města. Na běhání mu znovu zbýval čas jen za tmy, když už byl sletový stadion zavřený. Aby si tam mohl zaběhat na dráze, musel přelézt plot. Pod zimním závoděním se tedy v roce 1948 nakonec protrápil. Ozvala se únava, následek tvrdé předolympijské přípravy a také zánět kyčelního kloubu Emilovi závodění zkomplikoval. V září a říjnu se sice zúčastnil závodu v Bukurešti a v italské Bologni a oba vyhrál, výsledky, kterých tam dosáhl, byly však slabší než dřív. V záříovém pražském dvojutkání s Belgií na pětce Emil dokonce s Raifem těsně prohrál. Závodění mu do té doby bylo v životě skoro vším, ale tenkrát na podzim 1948 se to změnilo. S Danou, se kterou se poznal 2 měsíce před olympiádou, se 28. října v Uherském Hradišti slavně oženil. Brali se v kostele za velké pozornosti místních obyvatel, díky kterým se obřad proměnil ve sportovní manifestaci svého druhu. Ven vyšli slavobránou z oštěpů a na svatební hostině v kasárnách potom tančili až skoro do bílého rána. Z oslavy odešli jako poslední ze všech. Národ, nejen režim, potřeboval hrdiny. A Dana a Emil Zátopkovi měli v dalších letech tuto roli hrát. Stali se nejen prvním sportovním párem u nás, ale vůbec nejznámější manželskou dvojicí na mnoho let. Jen velmi málo lidem bylo v 50. letech povoleno, aby poodhalili své soukromí. Ti dva však měli patřit k pár výjimkám.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Zazněva olympská znělka. To je chvíla na nejvýš vážná. Olympská znělka víta prvého bežca. Už chybuje podle hlásení len několik desiatok alebo stověk metrů, kým bude, a už je tu na, ozývají se kamery filmářské a cez bránu maratonsku vběhá na olympský stadion v Helsinkách jako první startovné číslo 903 československý reprezentant, štábní kapitán Emil Zátopek. Vážení poslucháči, 300 metrů chybuje do cílové pásky, která je už natáhnutá. Zátopek reve šialeným hlasom 75 tisíc lidí. Všetci jsou v úžasném údive a Zátopek, vidíme, že je svěží, zdraví lidí. Už hodili len 120 metrů od cíla. Zátopek jde jako první. Hlásíme republice. Štávní kapitán Emil Zátopek bíhá v maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrl pásku.
2: A to už byly samozřejmě Helsinky roku 1952. Já to slyším pořád dokola a stále jsem dojatý. Finále maratonského běhu. Usmívám se tomu, jak je z pohledu reportérů Zátopek svěží, když on sám přiznával, že skutečnost byla na konci maratonu úplně jiná. Dnešní poslední zastavení s Emilem Zátopkem bude trochu netradiční. V rozhovoru s Františkem Nepilem. Tenkrát, když se Zátopkovi potkali s Nepilovými u Nepilu na chalupě ve Stradonicích. Kolega Karel Tejkal pak zvukový záznam jejich společného vyprávění o sportu doplnil ještě autorským čtením Františka Nepila, který mimo jiné vzpomíná na to, jak si na prvním stadionu světa v Olympii doběhl pro vítězství. A já už teď nebudu vyprávění všech Františka Nepila, Emila Zátopka a jeho paní vůbec rušit. Jenom vám popřeju pěkný zbytek večera a jak doufám, tak brzy opět někdy naslyšenou.
3: V Olympii se, jak víte, každé 4 roky konaly starověké hry, a to, jak nevíte, po dobu 12 století. Během příprav a konání her se nesměly vést a nevedly války mezi řeckými státy. Těch her se konalo 293, jak píše Vojtěch Zamarovský, a z nich je 250 křížově doloženo. Až na nepatrné výjimky jsou známa jména všech olympijských vítězů. Po téměř 12 letech hry z ideologických důvodů zakázal římský císař Teodor.

0: Dózius veliký. Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak protože antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednakže několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Ukázal jsem jí spoušť, zatáhl jsem po druhé břicho a běžel znovu. Část obecenstva, která se nenabažila mým prvním startem, mi opět zatleskala a začala se rozcházet. Běžíš moc rychle, vymlouvala se však moje žena. Já to nestačila zmáčknout. Pěnila se mi krev, ale šel jsem na start po třetí. Obecenstvo mělo už dost mého exhibicionismu a odešlo. Zůstal tam jeden jediný bělovlasý pán. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Jenže ten bělovlasý pán, asi to byl profesor, ke mně přistoupil a upozornil mě. Excuse me, sir, ale běžel jste vždy obráceně od cíle do startu. Poděkoval jsem mu, ale po čtvrté jsem už neběžel. Chyba, měl jsem běžet. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
1: Mně se zdá, že z takové té velice dobré myšlenky, což byl třeba jogging, že ta, jogging, co to byl jogging, to běžím jak můžu a když už nemůžu, tak pochoduju a koukám kolem sebe po lese a podobně. Jenomže tím, že lidé jsou strašně soutěživí a mají rádi soutěž, tak nakonec co se z toho stalo, z joggingu, že teď začali lidé, kteří třeba nikdy neběhali, i staří lidé, kteří už třeba ani na to tak neměli, začali běhat denně spoustu kilometrů, prostě oči vyvalený, zuby zaťáty a hnali jako najatí po lese, takže neviděli ani, jestli je podzim nebo jaro nebo tak. Jo? To je můj názor vrhačky na toto. Jo?
2: A později rekreativní.
1: Protože já jako vrhačka, já jsem vždycky běžela třeba 200 metrů, 300 metrů a pak jsem pochodovala a zase jsem běžela a zase jsem pochodovala. Myslím si, že každý musí si to nadávkovat, na co má, že když mám 70 roků, tak nemůžu prostě lítat denně bohu ví kolik kilometrů, protože mě odejdou kolena, začnou mě bolet kotníky a podobně, zvlášť když třeba nemám šanci běhat někde na nějaké rašelinové dráze v lese a tak. No, takže to myslím, že se potom nakonec z dobré myšlenky, že se takto zvrhlo a teď zase druhý extrém, běhání je blbost, jo, choďte, musíte chodit, jo, a podobně. Nemyslím, že by běhání byla blbost, proč, ale musím běhat s rozumem, tak na co mám, a ne každý den, protože mám taky jinou práci, musím mít taky jiné zájmy, nemám taky kulturu, chci si něco přečíst a tak dále. Znám hodně takových těch euforistických starých běžců, kteří prostě neznají nic jiného, než každý den ruce na prsa a vyjo a běžím. No, a zahradu tam se plazí jeho žena po zahradě a on se akorát chlubí tím, jakou vypěstoval cibuli a já vím, že to vypěstovala jeho žena
0: se
1: nakonec.
0: No. Na mě, co se koukáte?
1: Já se nekoukám na vás, já jenom vás varuju.
0: Já teda k té soutěživosti, jestli smím skočit do řeči, tak jak říkám, v člověku je a já si pamatuju, teda pamatuju, to si potřebuju pamatovat, tady ve Strádonicích, když jsem byl, tady to bylo takový zdravější, tak jsem běhal ze psem. Neměl jsem svýho psa, tady byl takový pes, který patřil všem, jo, jako spr pro všechny, tak pes pro všechny tady byl. A ten vždycky, když viděl, že jdu běhat, tak se ke mně připojil, že v temné noci a běžel se mnou. A on mě úplně nervově, on mě neurotizoval, protože on měl takovýhle nožičky, jo, a teďko přede mnou to metelil pořád. A já jsem si říkal, tak malýho psa, já se nesmím uštvat, už jsem v letech, jo, ale já ho nikdy nepředhonil a taky on mě nenechal chodit. On jako, když viděl, že jdu, tak byl jako nervózní a vracel se a furt se rozbíhal, jo, tak na něco byl ten pes dobrý, jenomže nečet nic o tom, že v 70 má být člověk rozumnej.
2: Emile, ty si ovšem psa zdisgustoval během, když už teda pan Heppel vzpomněl na to, že tomu psovi nestačil, tak ty si jednou toho psa doslova zničil.
3: No, poprvé jsem na to přišel, když jsem byl na vojně v Milovicích, a tam byl takový mladý vlčák, ale budíš k ničemu. Protože jeho majitel byl důstojník, který na sobotu neděli odjížděl do Prahy domů k rodičům a toho psa měl na starosti Vojin Žilina, Slovák. Tady mu považoval za svoji povinnost, že stačí, když mu donese žrádlo z jídelny, to mu tam nějak vyfasoval, dones mu žrádlo, dones mu vodu na pití a hotovo a ten pes se jenom vyvaloval pod posteli. A já když v soboru jsem šel běhat a říkám, já si beru toho psa sebou. A já jsem si říkal, že pes proběhne a on neřád, on mě teda zesměšňoval. On ne, že zběhl, on si odběhl, zvinul nožičku, vyčural se, tam si odběhl, tam udělal hromadku. A podle, já jsem běžel usilovně, měl jsem takovou trasu asi 4 km do lesa, tam byla 400 metrová rovinka travnata. No a co ten se navývaděl cestou, než jsme tam doběhli, no ale tam já jsem potom jsem shodil vojenské kaloty a bluzu a v trnikách a v tričku 400 metrů a pec jsem to pálkoval. A on velice nadšeně se mnou. Já jsem si vyklusal takových 150 metrů, takový meziklus a zpátky. Ale on hned na to přišel, že zase poběžím zpátky, tak už neběžel 400 metrů. Jenom 350 metrů na bobeček, až se ten vůl vrátí. No jo, ale on už ty poslední 400 neběžel, on už nebyl schopný. A já nás čekal ještě 4 km zpátky a říkám, tak trep. A domů, a jdem. No ta, a on za mnou, jsem ho zavolal, tak přiběhl a zaostával. Jeda, to bylo horší a horší. Mně nám chybilo 2 km do kasaren a on najednou lehnul a já do něho, tak jsem musel nohou postrkovat. A jdem, když jsem ho postrčil, tak kusal, no to bylo zoufale. Já jsem nakonec musel násilím dokopat až do kasáren a on tam trefil, teda pod svojí postel zalehnul, přešla neděle, přijel jeho majitel, ptal se po psovi, kde pes? No leží, no, vypadá, že má jakou horučavu, říkal ten boják Žilina. Jak to, co se s ním stalo? No nic, ne, žrádlo dostal to, ale on nežere. Kdo, co se s ním dělá, stalo? No, sůru za tobě ho vzali na trenírovku. No a pes byl odrovnaný na celý týden. No a to jsem zkoušel pak i s jinými psy. A pes, jak není trénovaný, tak 20 kilometrů to prostě nevydrží. Souvisí s tím tempu. No a
2: ten pes pro všechny tu je ještě, máte šanci 20 kilometrů.
1: Ale jsme byli na té svadební cestě na tom Medlově a tam měl taky ten vedoucí toho střediska, měl tam taky psa a ten, já jsem sledovala, jak Emil ho úplně nakonec zničil toho psa. On s náma poskakoval, když jsme běhali v lese, tak on kolem nás poskakoval za náma. A Ťopek naraz se otočil
3: a
1: hr za ním. A teď ten pes naraz začal utíkat, lekl se a začal utíkat a Emil za ním. A teď ho začal honit. Ale tam bylo právě zajímavé, jak ho přinutil, že naraz byl jako pronásledovaný ten pes. On se cítil naraz pronásledovaný a teď se snažil utéct. A Emil za ním. A klíčkoval. A Emil za ním.
3: A to, jezeru a to. Ty nemohl klíčkovat, protože tam byla voda. A musel pobřovat. A já za ním jsem to padl.
1: A teďka nakonec toho psa tak uhnal, že on si lehl. A tak se díval, tak si mě tady zabij. On ho nechtěl zabít, ale on přišel k tomu názoru, že ho Emil chce zabít. Jo?
3: A teď, na mě
1: a teď ale my, já a ještě tam no, jsem měla nějaké kamarádky a to za ťopkem. Teď my jsme nemohli chytit, my z atletky jsme byli všecky a my jsme se všichni děsně uštvali až na ťopka. Ten pes a my taky, protože my jsme se snažili chytit a pořád na ťopka jsme křičeli, necháš toho psa, teď ho zničíš a to. A teď, když ten pes už tam ležel takhle packy a tak se smutně díval, tak mi necháš ho, jdeš pryč od něho, kopali jsme Ťopkovi do noh a tak jo. No, on nakonec ho zahnal až domů, na dvůr a on zalezl do boudy a nevylezl. Až asi za dva dny to vystrčil šňupák a Ťopek zrovna byl na dvorku.
3: Ten pes je venku. A nevylezl se celý den.
1: A nevylezl, dokud jsme z té svadební cesty neodjeli.
0: Žena nikdy nepochopí, že nastala chvíle, kdy člověk potřebuje padnout s hlavou v dlaních a bez hlesu ležet jako zestárlý slon, jenž doputoval na samý konec svého života, jenž doputoval v džungli na místo, kam chodí staří sloni vydechnout svou utrmácenou duši. Žena to nikdy nepochopí, protože si svůj hodnotový žebříček vytvořila v pravěku, v dobách, kdy žila v korunách plavuní a kdy schody i zábradlí k její kuchyni i jídelně tvořila liána. Její myšlenky, či přesněji řečeno její nervová soustava, dosud nezaznamenala signály vyšších mravních vznětů. Takže její mozkovna je dosud zaplněna živočišnými pojmy, které vytvořili předchůdci člověka, tedy pojmy primitivními a prazákladními jako hlad, děti, pokrm, chladno, výplata, uhlí, známky na vysvědčení, hladká mouka, hrubá mouka, koruny, haléře, činže a tak dále. Co vám je pro Boha do toho, že zdražili tramvaje, když naši prohráli? Proč vás otravuje s tím, že by se měl koupit Jarouškovi zimníček, když naši prohráli? Žena nikdy nepochopí, jak to, že porážku vašeho mužstva nemohou v následné chvíli vaší bezútěšnosti vyškrtat z vaší zmučené mysli, ani její výstřihy, ani smažené telecí řízky, ani jalové otázky, zda si má vzít na návštěvu brokátovou velkou večerní nebo spíše mini sukni z bílého tylu či černého mušelínu. Jediné, co má žena udělat, když pochopí, že naši prohráli, je posypat se celá popelem a mourem, roztrhnout si roucho, začít se stříhat dohola a propuknout v hořký, kvílivý pláč. Jedině to může vrátit člověka do světa reality, jedině tehdy je schopen poskytnout jí slova útěchy, která by ovšem jeho samotného neutěšila. Tehdy totiž konejšivě řekne, ale neřvi, vždyť oni zase vyhrajou.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer a klidně strávenou poslední hodinu toho dnešního 20. květnového dne vám přeju. Začíná noční linka Českého rozhlasu. Od jejího mikrofonu z brněnského studia zdraví Borek Kapitančik. A dovolím si jednu otázku na úvod. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Řekl bych, že Sir Isaac Newton, sadaři a ovocnáři v tom mají jasno. Ale jak je to u vás? Tedy to, že jablko nepadá daleko od stromu, je, řekněme, poetickým vyjádřením skutečnosti, že děti bývají podobné svým rodičům, a to jak vzhledem, tak povahou, zvyky nebo talentem. Je všeobecně známo, že charakterové vlastnosti či schopnosti se dědí a potomci, že často následují životní dráhu svých předků. Ovšem to druhé tvrzení neplatí stoprocentně. Není výjimkou, že kariéra synů a dcer nabere zcela jiný směr. Tak tedy jak tomu bylo, nebo jak tomu je u vás? Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Byli jste rádi, že se vaše děti vydali svou vlastní neprošlapanou cestou? Mrzelo vás, že zkušenosti z vašeho oboru nebylo komu předat? A nebo se to rčení o jablku, které nepadá daleko, potvrdilo? A jak se v textu jedné písně zpívá, kde otec skončil, syn teď začíná? Tak na tohle všechno se vás v té aktuální noční lince budu ptát a vlastně až do zítřejší jedné hodiny. Volejte do studia, číslo je 731 800 900 a vaše příběhy na tohle téma pište na web rozhlas.cz/linka. Budu se těšit na všechno, co bude souviset s tématem, ať už je to, řekněme, pád do hodně velké dálky, a nebo přímo pod onen strom. A když jsem mluvil o Siru Isaacu Newtonovi, tak vlastně musím zmínit i to, co už teď napsala na web, který jsem taktéž předestřel před vaši pozornost, Monika. Jablko nepadá daleko od stromu, nestojí-li strom na příliš vysokém svahu. Já dodávám, jestliže na tom svahu roste, může se stát, že se zakutálí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a málem v ní už byla slyšet naše posluchačka Petra. Jenomže ten telefon nás trošku zklamal, takže na čísle 731 800 900, které vás spojuje se studiem našeho vysílání, je v tuhle chvíli zatím prázdno. Neříkám, že pusto, už tam pár pokusů bylo, nicméně, jak říkám, ta, která měla počkat, nepočkala. Znáte to, ti, kteří měli přijít, nepřišli. Ale vaše příběhy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu, ty už svěřujete webu. František tradičně píše: já a moje manželka máme každý něco po svojích rodičích, ať je to podoba nebo povaha. Tak stejně to platí i o našich dětech. Některé je podobné do rodičů manželky, některé je podobné do taťkovy sestry, tety. No a nejmladší dcera bych řekl, že je podobná do naší mamky. U vnuků a pravnuků se snažím najít, do kterého rodu patří. S tou podobou našich dětí si nějak fandím, ale víte, jak to je. Matka je vždycky jistá, ale otec? Františku, děkuju za tuhle úvahu a dávám šanci někomu z vás. Nevím ještě, kdo je teď připraven na telefonu, ale snad to bude ten či ta, kdo má co říct k tématu. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady je Petra.
0: Petro, tak mluvili jsme spolu před chvilkou, že jo?
1: Ano,
0: jo.
1: Mluvili.
0: No, trošku to spadlo. Tak.
1: No, vypadlo mě to.
0: Padlo nebo nepadlo jablko u vás daleko od stromu?
1: Tak, jako, já se nechci bavit o povolání to vůbec, ale jako o povaze to nepadlo vůbec daleko od stromu. Vlastně můj otec byl kouzelník amatér a já jsem prostě po něm. A kam přišel, tam byla prostě sranda a to. A co jsem se dozvěděla, když jsem byla jako mladá, tak vlastně mamčin tatínek umřela ještě než já jsem se narodila, jako můj děda. A ten byl tady úplně stejný jako můj taťka, že si vybrala stejného, jak byl děda. Takže prostě my to máme v rodině a syn je teďka taky takovej komik prostě a bavič, takže jako...
0: Komik, bavič, extrovert. To jste vy, no. I váš syn a je to vlastně celá vaše rodina, jo?
1: No, dá se říct, že jo, no.
0: Takže... A jen tak namátkou, je přece jenom někde někdo, kdo by mohl být označen jako výjimka, která potvrzuje pravidlo, tedy ve vaší rodině? To se taky stává.
1: Tak jako stává. Jako já se bavím teďka, protože vlastně já jsem měla 4 sourozence a když jsem to někde vysvětlovala, oni byli napůl nevlastní, jo, oni měli jiného taťku, když jsem někde vysvětlovala rodné příjmení, moje příjmení, to je složitý, ale ti jsou zase úplně jiní a nejsme jakoby jsme nebyli ani sourozenci prostě, jo. Takže oni, a třeba brácha, to vždycky říkali, po kom ten je, jo, že ten byl úplně, ten nebyl do nikoho snad, jo, ten byl takový jako...
0: Jak se to projevovalo? Vy všichni komici, řekněme, extroverti, a on byl zamlklý, zadumaný, je zádumčivý, teď mě tak napadlo. No, to je hezké slovo.
1: No, taky trošku, ale jako byl hodně do sportu, což u nás nikdo nedělal, hrával fotbal, potom chodil na ryby, prostě byl takový, prostě měl to, co u nás v rodině nikdo neměl, jo, takže jako.
0: Děkuju za odpověď a děkuju za váš telefonát, Petro. Mějte se
1: hezky.
0: Jo,
1: super, že jsem se dovolala. Vám taky naschledanou.
0: Naschledanou. Franz na rozhlas.cz Lomítko Linka píše: haupt je, že se mi nenarodilo dítě tmavé pleti, i když za 100 let bude bělochů v Evropě pomálu a běloch bude raritou. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví, ano, tradičně v polovině vzkazu se loučí pan Franz a dodává: ale musím říct, že často slýchám od mé paní, když komentuje počínání synů: poznáváš se? Tady se tvé otcovství nezapře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Keby bolo niečo,

0: Posílám pozdrav všem posluchačům a posluchačkám Noční linky Českého rozhlasu, všem těm, kteří se těší na další příběh na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Tím, kdo na tohle téma může teď svůj příběh přednést, je paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánčík, zdravím vás i všechny noční posluchače. No a já jsem chtěla jenom říct, že jako mám, jo, tak jsem se čtyřikrát vdala, ale mám jenom jediný dítě, jedinou dceru a ta není po mně, nemá nic.
0: Vůbec?
1: Prostě to je celá moje matka.
0: Aha.
1: Jo, moje maminka ještě než umřela asi 2 měsíce předtím, tak říkala, ta holka, ta je jako já.
0: No
1: ta
0: ale
1: jako
0: teď
1: moje.
0: Teď v čem? To nás všechny zajímá.
1: Hele, tak já vám řeknu, v kouření.
0: Yeah.
1: Jo. To je to smutný, jako v kouření, protože já nekouřím, že jo. No a potom, matka se bála vody, no dcera to sami, že jo. Obě uměli plavat, ale bála se vody a jít na loď třeba, jo. To prostě, to, všechny ty znaky, jo, prostě to, jako matka si udělala řidičák, jako jediná z rodiny, jako žena, jediná z rodiny, a dcera, já taky nemám řidičský průkaz, ale dcera ho má, jo.
0: Takže u vás se to střídá, jedna generace je, no, řekněme, neřídící, ano, nemá řidičák, bojí se vody, no a zase vy jste ta, která řídí, obráceně. Teď jste mě v tom udělala nepořádek. No prostě, každá generace je jiná, jo? Takhle to můžeme říct.
1: No. Po mně nemá nic dvakrát, jo?
0: Žádné sklony, žádný talent.
1: Akorát pracovitost. Matka byla pracovitá hodně, já taky, jako. Muži tak v rodině ne. Otec tak ne, on jako, jo, to. Otec byl jako v koncentráku, jako mladej, 18-letej, jo? Protože tatínek byl Pražák a roznášel na Václaváku za Heidrichiády, roznášel ty letáky. No, samozřejmě, že ho gestapo hned chytlo, že jo, no. A už ho otáhli na Pankráca do Německa. No, ale když jsem tady, tak to přežil, že jo.
0: Tak.
1: No, tak to, ale jako, on byl pracovitý, ale on dělal v Semtíně, víte, jak je Synthesia, Semtín v Pardubicích, chemička, tak on byl na provoze, no, tak tam se nemusel honit, že jo, ale matka ta byla velice pracovitá, já taky, ale dcera to všecko má po ní, hlejte, po mně nemá nic. Jako tu pochmurnou povahu, jo, jako jí jste nesměl, mojí matce jste nesměl jen tak něco říct, a dcera to je to samý. Oni se hned urazili.
0: Jo, chytlavý.
1: Matka se urazila a hned dcera se urazila. Říkala jsem mi, domlouvala se mi o tom kouření a
0: hned se urazila. No, kolik je dceří, ještě mě řekněte. Prosím vás, ať to není číslo začínající jedničkou.
1: To ne, ale dceři bude. Narodila se 81. prosinec.
0: Tak to
1: jo. Tak 44.
0: Pět.
1: Nebo tak nějak.
0: No, skoro pět.
1: No, vnučce už bude v červnu 23, tak si to vemte.
0: A teď právě přes to koleno, jak to vypadá s vaší vnučkou? Má něco po vás?
1: Ano, to je ono. Moje dcera to je celá matka, ale vnučka je zase celá já. Velice mírná, jo, velice mírná to, takže prostě já jsem se nepohodla s matkou a vnučka odešla, protože se dcera se rozvedla, její manžel byl doktor, no ale rozvedli se, protože ona když rodila, tak on mohl za ní jít, když rodila, a aby tak nekřičela, tak jí dal pár facek, no a tím to dodělal, že jo. No.
0: Paní
1: no,
0: Evo,
1: potom,
0: neuvažovala jste někdy o tom, že se píšete dějiny vaší rodiny? To by byl šlágr.
1: No to si píšte. Pane kapitánčík, co já jsem prožila, když jsem se 4x vdala.
0: No to 4x.
1: To si neumíte, to se nevytahuju. Ale to málo, která žena prožije, to špatný, co jsem prožila já. Jo? Můj druhý, mě umřeli 2 manželé, a jeden přítel, a ten, co mě umřel, ten jako druhej, protože první byl rozvod, ale ten druhej manžel, co jsme se vzali, když mě umřel, tak jsem ten 6 půjček na krku, jo, 19 psů a dceru rozvedenou na krku s roční holčičkou. Já jsem myslela, že se šedivím.
0: To není na román, no. To je na 8 řad dobrého seriálu na placených televizních kanálech.
1: To je hruza. A zase tenhle poslední manžel, co mě umřel v roce 23, no tak to je s tím železem, ten se nevohnul ani, aby se bral papír ze země, všechno, já jsem šla bydlet k němu, do baráčku, že jo, ale všechno jsem tady, pane kapitánčík, dělala já, všechno, on nic, prostě, no.
0: Dobře, a píšu si vás píšel... jako další kandidátku na řád práce, až se zase bude udělovat, jo?
1: No a potom, když ho, že jo, protože měl nedomykavost chlopně, tak ho dvakrát operovali IKEMu, že jo, pak mu na podzim 23 vzali nohu nad kolenem, no a to si umíte představit, dvoumetrovej chlap, pomalu, 1,80 m a něco, a teď dcera ta byla větší v práci, ta neměla čas, tak já jsem ho do vany, na vozík, do postele. Teď jsem to přestal vidět, neslyšel, neviděl, musela jsem ho nakrmit, uvařit, nakrmit, že jo, klíny, pokakal se, průjem někdy.
0: No,
1: tak do, tak
0: paní
1: znova...
0: Evo, musím říct, že teď si to budu muset všechno přebrat, tenhle váš, tohle vaše kurikulum víte. Doufám, že na to bude stačit ta písnička od Brontosauru, která je před námi. Já vám děkuju.
1: A ještě jenom řeknu,
0: a
1: že
0: mějte se hezky. Díky a naslyšenou.
1: Kde jsem byla, 20 let tahám vodu, no. Naschle, mějte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mezi námi musím říct, že ta písnička Brontosauru mi nestačila na to, abych si všechno, co říkala před chvílí paní Eva, přebral. Pokud jste na tom lépe, musím vám gratulovat. Ale teď bych měl pogratulovat Olinovi, který se dovolal na naší studiovou linku, aby řekl tu svoji verzi, tedy svůj příběh na téma Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Oline, dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím tě, zdravím posluchače všechny.
0: Zdravím tě, tak
1: no tak s tím jabkem, to ještě nevím, jestli tam nahážím berínku jablíček nebo ne, nebo jedno.
0: Tak dobře, tak doslova to nemusíme brát, já jsem říkal, že to je poetické vyjádření té skutečnosti, že děti dědí talenty, sklony svých rodičů. Ne vždycky to ale bývá pravda.
1: Já bych to řekl takhle, mám dceru, mám kluka, teda ten už zemřel, ale měl jsem teda kluka. Když vzpomenu na to Petra, takže on se, když byl v mateřské školce, tak začal nějakým zvláštním způsobem rychle nabírat na objemu, na váze, jo. Takže on byl ve školce a vypadal jako v první nebo ve druhé třídě. Tak já jsem teda říkal, jasně, já něco musím s ním dělat, tak jsem ho vzal na trénink hokeje, jako předškoláka. Já jsem se domluvil s kamarádem, který to tam trénoval, a říkal, přiveď ho, uvidím, něco z toho vyleze. Takže vzpomínám si na jeho první trénink, přišel, obul jsem mu teda ty brusle, dal jsem mu nějaké ty chrániče, co jsem se tam učil, no a postavil jsem ho na ten led. On udělal dva kroky, opřel se o mantinel, zvedl levou ruku a přes hlavu si chytil to mantinelo a začal brečet, že nebude bruslit, nebude bruslit, nebude bruslit. Já říkám, Beťo, pojď, zkusíme to. Tak jsme to zkusili. No a můžu říct, že jsem s nima vydržel s tím ročníkem 9 roků. Chodil jsem ráno, jsme stávali 5 hodin, aby jsme byli 6 hodin na tréninku, to bylo tak dvakrát do týdne. Pak se jezdilo na zápasy sobota nebo neděle v Moravskoslezském kraji. To mě vydrželo fakt do 9. třídy, kdy potom už oni začali hrát takovou tu ligu pouliční, by se měla říct, no. Měli název Slivovice a Dobráci a takové tyto. Musím teda říct, podotknout, že v Kopřivnici vyrostli dokonce mistři světa v hokeji. Vašek Varaďa, to je současný trenér, nevím, koho teda to trénuje. Radek Bonk, to jsou kluci, kteří prošli americkou, kanadsko-americkou NHL. No a jako bych tomu klukovi, takže pak jsem ho, jak se říká, uvolnil, no a on stejně s tím hokejem pokračoval a když měl teda svoje kluky, dva Vaška a Jirku, tak začal to samé, co já jsem s ním dělal, jo.
0: Taky, znamená, mimochodem, že taky přibírali v mateřské škole na no, objemu?
1: Myslím si, že ani ne, ale prostě já už to bral tak nějak ze setrvačnosti.
0: Jo.
1: Dokonce to udělal, došlo tak daleko, že vlastně se stal Kopřivnici šéf trenérem na určitou dobu, udělal si nějakou fakultu nebo tu trenérskou školu v rámci fakulty tělovýchovy a sportu a dokonce v rámci republiky byl vyhlášen jeden rok jako nejoblíbenější trenér, jako té mládeže. Měl tam fotky s Holíkem a s těma reprezentantama a podobně. No a takže to byl ten tady tento sportovní jabko.
0: Ještě abych jabko to měl ucelené. Ty sám, Oline, máš sklony ke sportu? Sportovní talent?
1: Já bych řekl, že jo, čověče. Teda ten hokej jsem začínal zrovna stejně jako on, taky jsem byl poprvé na tom ledě. No ale potom já jsem dělal, s klukama jsem se seznámil, chodil jsem do posilovny, oni dělali kulturistiku jako estetickou a silový trojboj, to je ten bench, to tam ještě dřep a mrtvý tah. To jsem jako, dokonce potom jsme to nějak zahrnuli pod nějakou rudou hvězdu, nový čin, prostě měli jsme úspěchy. A potom to sportování je barví turistika, chození ptá, tedy to je moje láska velikářka.
0: Takže řekněme, že pohybově nadaný jsi jak ty a byl
1: ano,
0: tvůj
1: určitě
0: syn taky.
1: Ano.
0: No a jak je to s dcerou?
1: No a dcera to je zase, já bych to tak řekl, to je bohém, bych řekl.
0: Jo.
1: Ona vystudovala vysokou školu zahradní a krajinářské architektury, zůstala v Brně, protože vlastně ona začínala v Brně první ročník té Mendelovy univerzity, potom přešli do Lednice na Moravě, tam to dostudovali a ona se pak vrátila na veřejná zeleň města Brna, pak prošla přes galerii, dělala něco jako tu PR-ku, muzeum, potom galerii, no a nakonec teda skončila ITčku, myslím, to je informační centrum jako pro Brno jako takové. No a protože ona byla od malička takový, jak bych to řekl, zvířat mil, zvířata měla ráda, tak založila si, nebo s kamarádama, nebo s přítelkyněma založili charitativní spolek Kryšpín, se to jmenuje, teda charitativní spolek kočičí. A s tím vzali si pod patronát takové ty spolky nebo útulky těch koček, co třeba babička někde na vesnici, k ní přijdou dvě kočky, potom přijdou tři kočky a ta babička to táhne ze svého důchodu, má tam třeba 30 koček a tak dále. Takže ta Lenka mají tento charitativní spolek a starají se momentálně o nějakých 1200 koček v rámci těch různých útulků. Mají to pozbírané po Jižní Moravě, něco mají na Severní Moravě a vlastně bych řekl takový, že suplují podle zákona se město anebo obce musí starat o toulové kočky. Někde to dělají, někde to nedělají, ale oni to vlastně bych řekl suplují, protože těm vybraným spolkům nebo těm útulkům dávají peníze. Mm-hmm. Vydělali opravdu už několik milionů, podělí se na tom třeba i moje manželka, která plete kočky, potom ty kočky se draží, jo, tam ona uháčkuje nebo uplete kočku 60 cm vysokou, kterou dají jakoby jednomu útulku a ten tomu útulku ti sponzoři, kteří se chtějí tam dát nějaké peníze, tak draží tu kočku.
0: Jo. Teď mě tak napadlo, omlouvám se, že ti skáču do řeči, Oline. Jak je to s tou šikovností, jo, s tou zručností, jestli tvoje manželka je takhle zručná, že vlastně plete nebo háčkuje kočky, jak je to vlastně u jejich dětí, tedy u vašich dětí, s tou šikovností a manuální zručností?
1: No tak oni tu manuální šikovnost nahrazují tím důvtipem a tím, že to dobře vytáhnout z těch ostatních lidí, jo. jako Lenka, jako taková, že by přímo háčkovala, ne. Jako manželka,
0: no, taky šikovná, kočky. taky ano, šikovná. Taky.
1: Ona si to prostě umí prostě zařídit jinak. No. Takže fandím a opravdu má po této stránce velikou, jak bych řekl, zásluženou činnost, takže
0: Oline, děkuji za tenhle příběh, za to, že ses dovolal vůbec a že jsi našel čas na telefonát do noční linky. Přeju hezkou dobrou noc a krásný zbytek května. Za chviličku už máme první skutečně letní měsíc, tak doufám, že včeličky si budeš užívat naplno.
1: Zdravím z lázní, horských lázní Karola Sturánka.
0: Děkuji.
1: Mějte se krásně všichni, opatrujte se a buďte šťastní. Ahoj.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu a uznávám, je to vlastně tak trošku indiskrétní téma, protože se vás de facto ptám, jestli se u vás doma geny zapřou anebo nezapřou, když tedy říkám, že jablko padá anebo nepadá daleko od stromu. To je téma Noční linky, kterou posloucháte a můžete do ní volat, číslo je 731 800 900 a taky psát. A právě na rozhlas.cz lomítko linka se objevil vzkaz Dany z Blatné. Krásný květnový večer všem, kteří poslouchají a píše. Já mám 3 děti, 2 syny, 1 dceru a taky mám vnoučka Dominika. Všichni jsou skvělí, jeden syn je po mně hodně muzikální. Někdy si společně zaspíváme, pak si oba zakouříme a je nám fajn. Druhý syn je zase zručný, možná po dědečkovi, a je hodně otevřený. Syn Dominik už začíná projevovat hudební sklony. Je to skvělé. Přeji všem linkařům co nejkrásnější večer a hlavně hodné a šikovné děti. Kdo je prosím teď na telefonní lince? Tady je Borek Kapitánček Noční linka.
1: Dobrý den, pane kapitánčík, tady je Liběno s Příbrami.
0: Pěkný večer. Liběno, padá nebo nepadá daleko od stromu to pověstné jablko? Jak je to u vás?
1: U nás asi těžko. No, já jsem se vyučila kuchařkou a manžel byl zedník. A teďka prasinovec je zedník, synovec je zedník, jeho tatínek byl zedník, tak asi tak možná to tak je.
0: Říkáte těžko, ale přitom...
1: No, u manžela je to tak, ale u mě jako kuchařka nikdo nebyl. Moje dcera se teda učila, ale udělala si maturitu, tak se toho vzdala a teď je ve škole. Dělá učitelku.
0: Mm-hmm. Je vám, nevím, jestli se ptám správně, ale zeptám se, je vám líto, že jste třeba svoje zkušenosti z gastronomie nemohla předat dál?
1: No, tak jako ty dvě dcery, ty byly cukrášky, ale taky to nedělají, takže jako asi ne, z mý strany asi ne, no. Jako já bych byla ráda, kdyby se některá to, ale oni jako vařit. Ta nejmladší neumí vařit, protože si vzala kuchaře.
0: Ta ani nemusí, když má kuchaře.
1: Ta ani nemusí, ta má doma kuchaře. A ta druhá dcera, ta se sice učila jako kuchařku, ale když si udělala maturitu, tak toho nechala, protože její manžel je taky kuchař.
0: To je skoro rodové zatížení.
1: No, je to takový rodový zatížení, přesně tak. No, protože oni chodili, on je 83. ročník, ten můj, ten, já říkám tchán,
0: Zeď.
1: Zeď,

0: soupeří někdy vaši zeťové u Plotny, třeba u vás doma na nějaké oslavě, kdo udělá lépe nějakou slavnostní tabuli?
1: No, to ne, protože ten Tonda právě, co je ten kamarád toho Martina, tak Martin je na Dobříši, ty bydlejí na Dobříši a oni bydlejí až v Libiši za Neratovicem.
0: Jo, já si snažím to umístit, protože už teď je tam postav jak na orloji teda. Dobře, dobře, jo, jo, jo, jo. Takže kuchaři, všechno kuchaři. No zedníci, kuchaři.
1: Kuchaři a zedníci.
0: Ano.
1: Kuchaři a zedníci.
0: No ale tak souhrně můžeme prohlásit, že jablko nepadlo daleko od stromů.
1: No, nepadlo, no, protože ten Vašik, on až se teď vyučí, ten dělá toho zedníka, bude to mít i s maturitou, takže to bude mít taky dobrý, no. A sestřička její, ta sedala na kosmetičku, tak ta je tady úplně mimo.
0: Ještě uvidíme, jak to bude u vnoučat a pravnoučat, ale to zase až někdy v příští lince, tak za 5, za 10 let, to už bude někdo jiný, než já.
1: No, to se na to zvědavám. A mohla bych pozdravit Janiny z Podmok a hlavně Marušku Kudenkovou a Jarmelku do Stochova a Jindřišku, no prostě úplně všechny, abych je všechny vyjmenovala, Drahušku a Veroniku.
0: To ani nemusíte, protože těch by bylo na dalších 10 minut. No. Všechny, kteří poslouchají, zdravíme společně.
1: A já jsem ráda, že jsem se dovolala, protože minule jste měl takový krásný téma, já už teď nevím jaký.
0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, bylo téma.
1: Ano. To jsem chtěla. A já jsem říkala, do prkínka, on mi to nezvedne, potvora jedna.
0: Tohle si o mě myslíte? No jo, no tak je to prostě úděl, no.
1: To je ta potvora, ne ten potvora. A Maruška právě říkala, já to asi poslouchat nebudu, já bych mu taky zavolala. Abych věděla, že jak má krásně modrý oči. My teď tady máme ty poměnky a on je má jak poměnkový. Já taky tady mám poměnky, vyrostly mi tady.
0: Kde mám sluneční brýle? Děkuju moc krát, paní Libino.
1: Ne, žádný takový. Sluneční brýle, ne, já mám taky modrý oči, nemyslete si.
0: No jo, nepatříme sem, jsme ze severu. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Neříkám, že po skončení dnešní noční linky v tom bude definitivně a na věčné časy jasno, ale zajímá mě, jak je to u vás doma. Jestli tomu tak bylo u Mirka, to uslyšíme v těch dalších minutách. Zdravím do Podkrkonoší.
1: Já taky zdravím všechny posluchače, já vás taky zdravím moc. No, jestli je padá jablíčko daleko nebo nedaleko od stromu, tak v našem případě to padá, jak se říká, do bílého pláště, protože my, jak se říká, v celé rodině, kam, jak se říká, se podíváme, tak my všichni jsme jako ve zdravotnictví. Hmm.
0: Takže doktoři, zdravotníci, zdravotnice, ano, sestřičky. Ano.
1: Všecko, no, vlastně v podstatě, když to řeknu, moje mamka dělala zuby, můj taťka byl obvodní lékař, já dělám radiodiagnostiku, manželka byla taky vlastně na radiodiagnostice, syn, ten je špičkový jako lékař, jako motole, dcera, ta je vlastně hematoložka, její přítel jako kardiolog, manželka mýho syna jako chirurg, jako rodiče.
0: Dokonce přítele. I partnery si hledáte v bílém plášti.
1: Ano, takže opravdu, jo, zase, jako, další to jsou potom jako záchranáři, takže opravdu, jak si říká, opravdu teda jako bílej páště u nás, jak si říká, no, že to jako typické, no.
0: Ale Mirku, to já vám musím souhrnět celé vaší rodině, čítající podle toho, co říkáte, typu tak 50-60 lidí, poděkovat za vaši práci, protože to je neocenitelná.
1: Je to náročný, samozřejmě, to je pravda, ale jako vím, že de facto i víceméně moji přátelé taky vesměs se pohybují v celé ty vlastně oblasti, ne teda úplně všichni, ale hodně. Takže samozřejmě, jakmile prostě nějaký téma, tak samozřejmě, jak říká, došel toto sklouzu, takových těch zdravotnických jako otázek a podobně. A samozřejmě jako čeká to jako zajímá, že samozřejmě jako medicina si vyvíjí, říká, jako velice, řekl bych, rychlým tempem a těma jako novýma jako technologiem a podobně. Takže samozřejmě je to, řekl bych, obor takový, řekl bych, samozřejmě velice jako náročný, co týká samozřejmě jako jednání jako s lidma a podobně, ale jako hezký samozřejmě.
0: No, úctyhodný, to jo. Řekněte mi, když se sejdete na rodinné oslavě a nemusí vás být všech 50, jo, dejme tomu, stačí desítka.
1: Ano.
0: Tak, jaká témata volíte? To musí být samý tak, appendix, že?
1: Ano, to je jako víceméně vesměs to, teďka jdeme tomu je pořád, teďka vlastně přijde, vlastně minulý vlastně pátek, sezona byla právě synovi vlastně v Karolínu na postgraduálním vlastně jako předání PhD, jak to bylo hezký, tak samozřejmě jsme tam přišli, že jo, ještě s ostatníma činama vlastně jako rodiny, tak to bylo hezký, no, takže samozřejmě jako ano, když se potom sejdeme, tak vesměs, co nový jako nemocnicích, jaká byla operace. To jaký byly jako zajímavý případy. Ano, takže dost často se to týká toho tématu.
0: No tak u nás doma jsem za rádio jediný. No tak buďte rád, že tomu tak je, že se máte o tom bavit, co děláte v práci. No.
1: Určitě, určitě. Tak samozřejmě uvidíme, syn má vlastně jako dvě děti, tak se uvidí, jestli syn, jestli tak nějaký způsob do toho potom půjde, nebo teda to se ještě ukáže, ještě jsou na tom jako relativně, jako jsou jako malí, že jo, to syn má vlastně nějakých 6 roků, tak to se ještě uvidí, jakým syrem o to říká potom betáhnout. A samozřejmě, kdyby, jak si říkáš, taky tím směrem, bylo by to hezký, no.
0: Mirku, děkuji vám za tenhle krásný příběh. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky přeju. Taky se mějte hezky.
0: Telefon je 731 800 900, no nakonec za chvilku vám ho připomeneme i v té naší znělce, ale měl bych zmínit i tu druhou možnost, jak se svými příběhy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu vstoupit do vysílání. Jenom napište, web má adresu rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu vám přeju, vážení přátelé. Jejím dnešním tématem je to pověstné jablko, které buď padá, anebo nepadá daleko od stromu. Jistě, že z těch několika málo telefonátů, které během dvou hodin odezní, těžko budeme moci odvodit nějakou tendenci, řekněme. Ale u konkrétních příkladů se klidně můžeme zastavit třeba i s naším posluchačem Edou, který čeká na telefonu. Edo, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, Borku.
0: Zdravím vás. Tak padá nebo nepadá ve vašem případě jablko daleko od stromu?
1: No, padá.
0: Jo?
1: To ví, že padá.
0: Tak buďte konkrétní.
1: Já jsem dělal 50 let hospodskýho a můj syn je kuchař, takže se potatil. A dělá kuchařko a já dělám pořád teďka v důchodě, nedělám nic, víš?
0: No a kdy k tomu syn přičichl, k tomuhle vašemu povolání?
1: Víš, k tomu přičichl? No, když se rozhodoval o svým
0: budoucím povolání?
1: Budoucím povolání, víš? A tak viděl, že jsou hospodě a tak se dál na kuchata, protože chtěl být někde zemědělství, víš? Ale ta hospodská věc a tak o to chytla je, bude mít 50 let a do dneška to dělá.
0: Kdy natočil své první pivo? Já vím, že je kuchař, jo, ale musel přece něco od vás odkoukat, jako od hospodského.
1: No, první pivo natočil. Někde na bečce s klukama, víš?
0: Jo, tak. No tak, třeba to chtěl někde mimo natrénovat.
1: Ale jinak samozřejmě dělal, pomáhal mě tam v hospodě.
0: No tak to je vzorňák.
1: No jasný, no. A to bylo právě výborečku. Já jsem tak rád, že jsem se ti dovolal, víš, ty jsi takový můj idol.
0: Já už jsem myslel, že talisman.
1: Talisman.
0: To je lepší, to je lepší.
1: A já jsem teď onedy vyhrál u tebe tam pátek, je to asi měsíc, ale ještě mě ta cena nedošla.
0: Edo, tohle budeme muset vyřešit v tom odpoledním vysílání, ve kterém jste zřejmě vyhrál. Trošku je mi to divný, že ještě nepřišla výhra, ale rozhodně na to zítra myslím. Zavolám, vidím vaše číslo, píšu si.
1: A jinak, dcera taky se potatila a dělala, já jsem měl na zámku ve Slavce vyhlášenou vinárnu, nejsem šel do důchodu a tam jsme dělali. Byl to rodinný podnik. Edik vařil a Vendulka obsluhovala jako dcera, víš? Takže
0: se dá tvrdit, že jablko nepadlo daleko od stromu.
1: No, manželka se mnou dělala 50 let v hospodě, taky.
0: Tak co už jiného zbývalo, že jo? Chlap věčně v hospodě, no tak tam přišla za ním, no.
1: No, to víš, několikrát jsem se občerstvil.
0: Asi tuším, jak?
1: No, to víš, no tak.
0: No, jako máte to po ruce.
1: Polovička, pohodný materiál.
0: Aha.
1: Ale všecko v normě, víš?
0: Ano, a všecko jste překonali, i když byly nějaké záběhy, že jo?
1: Jo.
0: No já mám rád dobré konce, tak jsem to rovnou nabídnul. Edo, děkuju a přeji krásný květen.
1: Ahoj, Borečku, ahoj.
0: Naslyšenou.
1: Zavolám ti zase, ahoj.
0: První hodina noční linky je už skoro pryč, ale ta druhá, ta vás čeká. Čeká vás taky nový den. Začíná za 3,5 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý den, dobrý večer, ale možná taky dobrou noc či dobré ráno. Ale rozhodně ten nový den, to je v platnosti. Tedy tohle moje tvrzení. A ten 21. květnový jsme přivítali písničkou kapely Olympic v noční lince. Od mikrofonu vás zdraví z brněnského studia Borek Kapitančik. Tak ještě jednou, nerušený poslech našeho povídání v té poslední hodině starého a první hodině nového dne. Jsou to vždycky příběhy na určité téma, které vlastně spojuje celé dvě hodinky noční linky. A v tomto případě, tedy dnes, je to téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. A vlastně je dobře, že to byla kapela Olympic, se kterou jsme se přehoupli do 21. května. Mimochodem, gratuluju Monikám k jejich krásnému svátku. Protože právě u Petra Jandy je jasně vidět, že to jablko přinejmenším v případě jeho dcery Marty Jandové, která se prosadila jako zpěvačka německé kapely Die Happy, a jeho bratr Slávek Janda vede kapelu Abraxas, tak u něj je to zřejmé, ale ne vždy platí tohle okřídlené pořekadlo, tedy že jablko nepadá daleko od stromu. Možná se vaše děti vydali úplně jinou cestou, než jste jim, neříkám připravili, ale než jste jim aspoň v duchu plánovali, a možná vás to tak trošku mrzí, že nemáte komu předat všechny vaše zkušenosti z oboru, kterým jste žili, dejme tomu, celý váš život. To, že jablko nepadá daleko od stromu, je vlastně jenom takové poetické vyjádření skutečnosti, že děti prostě bývají podobné svým rodičům, vzhledem, povahou, zvyky, talentem. Ale jak říkám, ne vždy to platí. No a právě ty konkrétní příběhy a příklady z vašeho života hodlám nabírat na telefonní lince 731 800 900 i v těch dalších minutách, až do jedné hodiny. Můžete volat, ale můžete také psát. rozhlas.cz/linka, to je adresa webu, kam můžete už teď začít datlovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A tématem vašich příběhů pro dnešní dvě hodiny našeho povídání je jablko padá nebo jablko nepadá daleko od stromu. Teď jsem si vlastně na tohle téma otevřel, respektive našel a poté otevřel jeden článek na internetu. Docela zajímavé je, že v nezanedbatelné míře je možné ovlivnit genetickou výbavu, kterou jsme dostali do vínku po svých rodičích, ale i dispozice, které předáme dál svým dětem. A je to tím, že zdaleka ne všechny zděděné geny se během našeho života aktivují. Jestli se tak stane, o tom vlastně spolu rozhoduje naše prostředí a náš životní styl, takže každý je tak trošku genetickým inženýrem a na každém tak trochu záleží, jaké geny, jaké vlohy předá svým potomkům. Dobrý večer, paní Věro, zdravím do Ústí nad Labem.
1: Dobrý večer vám samozřejmě do studia a samozřejmě všem posluchačům, kteří poslouchají. Tak jsem si řekla, že také zavolám a povím tedy vlastně de facto příběh o sobě a o své matce, takže tím jablkem budu já.
0: A stromem maminka.
1: A stromem, ano, moje matka. A tak chci povědět to, že moje matka je vzděláním letecký konstruktér. To není tak běžný. Nebývá to tak běžný. Takže moje matka vlastně pracovala a dělala motory letadel. Motor letu v Praze. A proč o tom chci tak povídat? Jenom takovou věc. Já samozřejmě jsem vlastně vzděláním úplně z jiného ranku.
0: No právě, z jakého?
1: Jsem vlastně teda udělala dvě střední školy, takže jednou jsem zdravotní laborantka a druhou jsem sociálně právní, jako vlastně poradenství. No, teď už jsem vlastně invalidní, takže už ani jedno nedělám, takže ty maturity sice mám, ale jaksi fyzicky na to nemám. No a tak bych asi také neměla na to, kdybych náhodou chtěla jít ve šlépejích své matky, to určitě ne. Ale paradoxní je, že vlastně já jsem jí kdysi k nějakým kulatým narozeninám koupila takový jaksi pilotem na zkoušku, vlastně let prostě ultralightem, kde si člověk může vyzkoušet vlastně i řízení. No a matka mi to odmítá s tím, že jestli ji jako chci zabít nebo něco takového, že absolutně nechci jako nějaký dobrý šin, což je docela velký rozdíl ode mě, protože já jsem si vlastně jsem v podstatě docela, když jsem měla možnost, tak jsem letěla ultralightem vlastně dvoumístním, takže vedle pilota a i jsem si docela ráda vlastně zkusila jako kniplem řídit a v podstatě i jsem ho přemluvala.
0: Aby vám to půjčil, že jo?
1: No, aby mi to půjčil, ale spíš tak, jako že jsme si vyzkoušeli prostě volnej pád, což je docela hustý, když to opravdu jako se nechá chvíli prostě padat a člověk se napresuje do těch pásů prostě.
0: No tak teď, jestli vás poslouchá maminka, tak si říká, no ještě, že jsem tam nevlezla.
1: A on to náhodou bylo úplně úžasný. Já jsem přemlouvala i to, kdyby vlastně se mnou, jako to, že se letadlo jako udělalo, že bylo vlastně křídlama jako kolmo k zemi, tak to jo, nechtěl se mnou udělat otočku jako kolem dokola, což já jsem chtěla, ale to prej jako neprošlo, to prostě neprošlo. No, ale jinak jako to bylo prostě v své podstatě úžasný, když jsem tam jako nastupovala do letadla, tak říkali, že buď že se z toho poblaju, anebo budu úplně jakoby spokojená a nadšená. Já jsem byla úplně spokojená a nadšená.
0: Jo. No, ale tak já si zase dokážu představit, tedy samozřejmě nic proti vaší mamince, ale kdybych já sám měl spoléhat na elektřinu zapojenou mnou a mýma rukama, tak bych to taky radši neriskoval, protože já už si z té elektriky nepamatuju skoro vůbec nic z té střední školy. No.
1: Ona už teďka ty motory nedělá, takže...
0: No dobře, no ale tak jako přičichla k tomu při nejmenším. Takže vy jste to jablko, které se zakutálelo hodně daleko.
1: No, asi moc těch věcí, ne, že bych... Já si myslím, že jako docela takhle...
0: No po té profesní stránce rozhodně.
1: Jo, po profesní, ano, ano.
0: No a jak je to s těmi ostatními stránkami? Promiňte, že vás neustále přerušuju, ale protože už tady vidím další vyzváněče, tak chci dojít k jádru věci.
1: Já nebudu
0: zvyšovat. Ne. Jak je to s povahou? Máte povahu podobnou jako maminka?
1: Myslím, že také ne. Něčem určitě docela dost odlišnou. Celkově prostě, jo, tak prostě, taky nemám prostě 4 děti, jako ona měla vlastně, a to já jsem si nemohla troufnout s vrozenou chorobou, kterou mi teda žel také dala do vínku, takže tímhle s tím asi se dost věcí vůbec celkově tak jako nasměrovalo někam úplně jinam, nevím, jestli je to teda lepší, ano, je to prostě takový, jaký to je, no. Takže, no, prostě, že člověk žije, jak zvládá žít, no. A dělá to, co zvládá. A taky někdy je teda nezvládá, no.
0: Ano, bereme si pouze takové úkoly, na které stačíme, jak říkal geniální Jára Cimrman.
1: Jo, tak nějak.
0: Věro, děkuji, že jste vyjádřila svým telefonátem důvěru k noční lince. Doufám, že ji nesklamu ani v těch dalších příbězích. A jsem rád, že posloucháte. Naslyšenou.
1: Já jsem ráda, že jste mě taky vyslechli. Přeju všem posluchačům jako vždy zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást. Já ho přeju všem i sobě, to je moje krédo. Takže s tímhle se loučím. Krásnou dobrou noc.
0: Přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a ku podivu už po druhé se stalo, že naše posluchačka, která měla teď být slyšet, během písničky Žalmana a spol jsme si povídali a jí říkal jenom, ať vypne rádio, protože ta zpětná vazba není příjemná ani pro ty, kteří poslouchají, ani pro ty, kteří telefonují. No a najednou se ten telefon ztratil. Takže místo ní teď dávám šanci někomu dalšímu na čísle 731 800 900. Ještě nevím, kdo to je. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík.
1: No, ahoj. Ahoj, Borku, tady Jarda.
0: Jarda z taxíku. Jardo, prosím, vypni to rádio, jak jsem říkal, ta zpětná vazba. To je potvora. Tak.
1: Takže já zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Za všechny děkuji.
1: Už se to povedlo, ano.
0: No, už se to povedlo. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu v tvém případě?
1: No, u mě nepadá daleko od stromu, protože celkem se dá říct, že syn se teda vyučil s elektrikářem, já jsem původně zámečník, takže to je docela příbuzný obor a jeho koníček je teda vaření ještě ke všemu, to sice mě taky občas to, ale ne tolik. On je v tom virtuos, teda on se tím klidně může i živit. No a baví ho dělat na autech, no dělá na autech. Já jsem to dělal jako koníčka teda, ten veterány, že jo? A on dělá ze skutečný teda dílně na opravách aut a takový ty techniky podobný, prostě zhrubný, co se na vesnici používá, no.
0: Takže syn se potatil. Máte podobnou povahu? Můžeš-li to tedy posoudit?
1: No, s povahou je to horší. No tak, on neměl moc teda štěstí na ženský, takže se to je jedno.
0: A no tak začínalo to zajímavě, ale dobře, nebudu naléhat.
1: No, v tomhle tom prostě třeba povahově, já bych třeba nikdy nešel k porodu a on dvakrát přestřihával pupeční šňůru, jo. No, tak to já bych teda, mě by tam nikdo nedostal, mě budu dozorem.
0: Smím vědět, proč?
1: No, protože si myslím, že porod je přece jenom určitý druh operace a může k tomu, jako při každé operaci, může i u toho dojít k různým komplikacím, který vyžadují potom okamžitý nějaký zásah toho lékařského personálu. A aby se tam do toho motal ještě vystresovaný a různě prostě naladěný otec, který tam absolutně nepatří, jsem prostě proti tomu zásadně. No, ale
0: rozumím, i když mám jiný názor, ale rozumím.
1: No, já ne, že bych to zakázal, to ne, ale mě by tam nikdo nedostal prostě.
0: Rozumím.
1: Jsem rád, že je to povolený, protože třeba když se narodila dcera naše, protože my máme dceru teda starší než syna, a tak ta dcera, aby jsme ji viděli, tak naštěstí kamarádová manželka dělala zdravotní sestru, tak jako nás tam pustila, jinak by to bylo nešlo. No, ale to je tak zhruba všechno. A dcera to je zase zažrená do práce takovým způsobem, je prostě za každou cenu uživit rodinu a tak dále, takže
0: je zodpovědná. No.
1: Jabka padly blízko toho základního klene. A já už budu muset končit, dostal jsem zakázku.
0: Chápu, Rito je přednější, chápu, Jardo, ať se daří.
1: Slyšíme se, loučím, ještě jednou, mějte si všichni krásně, ať už je nám hlavně teplo, ať už přijde to jaro.
0: Souhlasím, no léto by bylo ještě lepší. Naslyšenou. To byl další posluchač v noční lince na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Po Jardovi dostáváte šanci vy během písničky, kterou vám teď přichází zaspívat Marie Rotrová společně s Karlem Černochem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, je tu noční linka Českého rozhlasu a dnes v ní rozebíráme to okřídlené rčení o jablku, které padá nebo nepadá daleko od stromu, paní Dano. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Moje jablíčka teda tři spadly nedaleko od stromu, blízko od stromu. Tím začnu rovnou.
0: Aha, tak to máte úplně jinak než u nás doma, ano?
1: No, to jsem se začala zeptat. Ale co mi teda překvapilo dneska, a tím já začnu, ale hnedka od toho odskočíme a vrátíme se k tématu. Mě překvapilo, že jsem jakoby psala a jako Dana zblase, ale přitom já jsem dneska vůbec nepsala.
0: No, já jsem právě a před hodinkou citoval to, co napsala,
1: no,
0: tady vidím podpis Dana Blatna.
1: Probralo.
0: Aha, no, takže se za vás nikdo vydává. Ale z toho si nic nedělejte. Víte, v kolika podnicích já už jsem byl a řekli mi, musíte zaplatit to rozbitý zrcadlo. Já tam nikdy nebyl.
1: Ne, pohodě, já jsem to slyšela už ze Židlokovic, myslím, že už prostě se to občas stane. Ale já bych teda upřesnila to, jak ty moje jablíčka teda spadly nedaleko od stromu. V podstatě jsem ráda a vděčná za to, že ty tři děti mám. A mám skutečně tři děti, mám těch 9 vnoučat, což je teda požehnaný. Ale všechny jako jsou pracovití, muzikální, svým způsobem i sportovní, což já teda jsem taky hodně sportovala jako za mladá, to je pravda. Jo, a dneska už tak jako i tu turistiku pomalu opouštím. Jsem ráda, když někam dojdu, spíš tak jako na kolíčku si vyjedu. No a hlavně kluci uměli vařit perfektně, jako umí moje dcera, ale ty to teda vůbec nebaví. Mě to ještě stále baví, jakž tak. Takže jako a kluci jsou techničtí, až na toho nejstaršího, ten je prostě takovej spíš humanitně zaměřený.
0: Takže přece jenom nějaké niance se dají najít, nedá se říct, ano, že jste to brala podle jedné šablony.
1: Ne, to ne. A jako jsou praktičtí hlavně, což je pro mě velice důležité, že prostě jsou praktičtí a mám z nich radost samozřejmě. No a jak tam mluvil pán potom, myslím, že Mirek to byl, to mě velice zaujalo, jak jsou všichni v bílých pláštích, jo.
0: Ano.
1: Tak to mě se teda nepoštěstilo. Já jsem si přála jako v dětství buď to být zpěvačkou anebo zdravotní sestřičkou. A pak jsem teda úplně se vrtla někam jinam, abych popravdě řekla, jo, na tu chemii. Ale moje dcera je třeba učitelka pro střední školy biologie a chemie, tak ta se zvrtla po mně. Kluci, ty jsou sportovní a jedinýho bílýho pláště mám zdravotníka Dominika, vnuka. A to jsem právě, myslím, že říkala Jarušce Barboříkovi. Jo. Takže dneska jsem nepsala, ale volám vám. A volám vám ráda, protože vás velice, Borku, slyším ráda.
0: To je hezké. Moc krát vám za to děkuju a já musím říct, ne na oplátku, jenom vám. Já jsem vděčný za každý váš telefonát, za každý skutečný příběh, který zavoláte nebo napíšete a moc rád si s vámi povídám. Konec konců, jinak bych nemohl dělat noční linku.
1: To je vaše poslání, ale já to tak vnímám. Ale jste v tom fakt jednička s hvězdičkou.
0: No tak jako nechme té červené barvy raději.
1: Bude to vidět na kameře. Když já teď koukám na kameru. No,
0: ano, my jsme vlastně poloviční televize. Jo, to je pravda. Jo.
1: Tak, ale
0: jenom doufám, že si neděláte screenshoty a nedáváte to do špajzu, ty fotky.
1: Ať jablka padají nebo nepadají daleko od stromu. Takže mějte všichni báječně, mějte krásný jaro, léto. A víte, co mě dneska čeká? Večer k svátku matek jsem dostala a k narozeninám. My tady budeme mít na zámku. Vy jste hrál dneska první písničku vlastně ze zámku Blatenského. My tady budeme mít zlatýho slavíka loňského Nojda Bártu.
0: Je, no tak to bude velká akce.
1: To bude velká akce a pozdravujte ty svoje synky a mějte se krásně a já zdravím všechny posluchače ze srdíčka a nehrajte si na mě, jo? Pozor na mě. Nebo si vás najdu.
0: I koušete, jo? I koušete.
1: Kdyby bylo třeba, tak možná i kousnu.
0: Děkuji, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já to beru v retese. Naschledanou.
0: Naschledanou. Je tu noční linka s tématem Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Vaše konkrétní příběhy k tomuto tématu telefonujete na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tu pestrou paletu pozdravů, kterou jsem předvedl před půl hodinkou, vlastně můžu ještě rozšířit. V tomto případě tady rozhodně, protože pro Radomíra platí dobré odpoledne. Zdravím vás, Radomíre.
1: Dobré odpoledne, dobrou noc nebo dobrý večer pro vás a
0: všechny, kteří jsou správně naladěni. I já to ještě vysvětlím, on totiž Radomír volá z Koloréda.
1: Takže časový posun je o 8 hodin méně.
0: Tak. Takže dobré odpoledne a poslouchám. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu ve vašem případě?
1: V mém případě velice daleko. Velice daleko, protože naše rodina byla taková usedlá. Maminka, to já tím nechci nic nazačovat, že by to bylo špatně, ale maminka byla soudkyně, tatínek úředník a v podstatě se doma nic nedělo a mě to hrozně scházelo. Já jsem se vždycky musel do něčeho zapojovat a vždycky já jsem byl taková černá ovce rodiny.
0: Takže vám říkali, po kom to dítě je, jo?
1: Po kom to dítě je, přesně tak, protože už i generace před mými rodiči, to byli zemědělci z jedné strany a babička byla švadlena, dědeček tesař, všichni se drželi prostě tak jako u toho hnízda, mě to z toho hnízda nějak pořád táhlo pryč. Takže já od 18 let vlastně začal jsem s Červeným křížem, s tím jsem objel skoro celý svět. Byl jsem v Jugoslávii, v Jižní Africe, ve Venezuele. No a skončil jsem nakonec tady v Kolorádu. Takže já to mám hodně daleko od stromu.
0: A co vaši potomci? Radomíre, jak na tom jsou?
1: Moji potomci nejsou.
0: Nejsou? Aha.
1: Bohužel.
0: Tak to se omlouvám. Tak určitě jste se snažil, ale nějak to asi nevyšlo. No, to se tak někdy stává.
1: Já jsem se ani moc...
0: Ani nesnažil.
1: Upřímně, já jsem se ani moc nesnažil.
0: No tak třeba vás to ještě čeká.
1: V 60.
0: No tak podívejte se na Karla Gotta.
1: No jo, ale tak to je jiná kategorie, to... jiná sorta.
0: No dobře, ale mě to taky pořád ještě baví, no. A my jsme asi tak stejně
1: ale
0: velcí.
1: Ale mě to taky baví, ale zrovna mě nebaví, že bych...
0: Jo, ty následky, já vám rozumím, chápu. Radomíre, vysvětlujete si nějak to, že jste od té rodinné tradice de facto odbočil, od té usedlosti k tomu, že jste zcestoval celý svět a skončil v Kolorádu?
1: Já nad tím nějak nepřemýšlím. Já prostě žiju život, věřím, že ho žiju dobře, neubližuju, spíš se snažím pomáhat. Tak každýho věc, že jo, žít si svůj život.
0: No, mnozí k tomu...
1: Mě to prostě... Go ahead, pokračujte.
0: Máme totiž zpoždění na té telefonní lince, přece jenom tak proto to vypadá s těmi mezerami tak, jak to vypadá. No, je to samozřejmě každého věc, ale chtěl jsem se prostě zeptat, jestli si vy sám nějak vysvětlujete tady to, že jste jiný než vaši rodiče, řekněme tím obecným zaměřením, obecnou povahou. Mimochodem povaha, to je samozřejmě...
1: Mám sestru, mám bratra a ti jsou to samý jako moja rodina předtím.
0: Takže vy jste jediný, kdo se takto vyčlenil, ano?
1: Jak říkám, černé ovce.
0: Já bych tu barvu příliš nezařazoval, kor ve vašem případě.
1: Tak dobře, tak bílej habran.
0: Tak, to je lepší. Tam už nás nemají za co žalovat. Mějte se hezky a přeju vám dobré odpoledne do Koloráda. Naslyšenou.
1: Děkuju, vám taky.
0: Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu? Na to, abyste ten svůj příběh v úvozovkách protlačili do noční linky, už máme jen 22 minut. Tak snad se to povede po písničce Věry Špinarové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, není konec se ženskými hlasy. Po Věře Špinarové dostává slovo Ludmila, posluchačka se svým příběhem a pohledem na torčení o jablku, které padá nebo nepadá daleko od stromu. Dobrý večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer, Borku. Já vás zdravím a všechny noční linky, co poslouchají.
0: Za všechny děkuju.
1: A teď teda vám řeknu, že já mám 3 děti a 2 děti mám z prvního manželství a ty teda padají daleko ode mě.
0: Tak to musíte být konkrétnější. V čem?
1: Akorát syn, no tak dcera nemá ráda moc kamarádky. Ona je taková rodinný typ a jenom se věnuje děti, to je ta opičí láska.
0: Aha.
1: A syn teda ten je jako jedině si se mnou rozumí, když si spolu voláme, tak on má jedině starost, co jsem vařila, abych mu dala nějaký rady. Aha. A rád teda zkouší různé věci, jako v gastronomii.
0: Jo.
1: Takže to jo. Ale třetí dívče, ta je ta zdravotní sestra a ta je teda celá po mně.
0: Taky jste byla sestra?
1: Ne, já jsem nebyla. Já jsem panská Kryčová. Tak to se nepovedlo. Jo. To teda neumí nikdo nic šít. To teda si neumí ani přišít knoflík.
0: Jo. A to je taková všeobecně rozšířená vlastnost. Kdybyste viděla, jak já jsem seštepoval ten prasklý potah v autě, to byste mě dala. No nic, poslouchám dál. Pardon.
1: No a dcera, tak ta je oblíbená. Hlavně po práci, ty zbožňují pacienty, pacienti zbožňují, ona je velice empatická a ráda pomáhá lidem a je velice ochotná.

0: nejmladší, takže tak má teprve 44. Mm-hmm. No a ti už jsou přes 50, tak ti už mají jako vnoučata. A ona má malý děti. Ona má 15-letou a 12-letou. Mm-hmm. Takže teďka se právě hlásila ta na to, jak jsem vám říkala, že na to konzervatoř nedostala se. Mm-hmm. O dva body se nedostala, tak jsme měli smutek, ale jako všechno je k něčemu dobrý, dostala se na gymnázium, a na, kde se zaměřují na jazyky, a ona teda je nadaná na jazyky, ale ona chce být herečka v Jermelmovoci, takže ona, to nevím, po kom teda má. A že ona říkala, že jim to dokáže příští rok, že se bude hlásit zas.
1: No tak častá krůpěj kámen proráží. A jestli je taková, no, přinejmenším projevem extrovertka, jako jste vy, tak to má v kapse.
0: No, řekli, že to byla škoda, že to bylo ofous.
1: No, právě. Že,
0: ale ona není drzá, co právě.
1: Jo, a vy byste se jako, promiňte, že vás přerušuju, ale hned mi dáváte nahrávku na smeč, tak se musím zeptat. Vy sama se považujete za drzou?
0: Ne, já nejsem drzá, ale jsou odvážná, tak bych řekla.
1: Jo.
0: Jsou odvážná. A ona teda odvážná je, že se za to chce znovu do toho pustit. Ale říkala jí, kdo je první na konzervatoři v prvním ročníku, je ta Športslová Sofie, teďka hrála už ale ve 4 filmech, a tak si spolu píšou a ona jí tvrdí, že jsou stejný povahový typy, a aby se toho nevzala, když po tím tak touží, a že kdyby něco potřebovala, takže jí poradí. No ale tak, ta, co ji připravovala herečka, tak ta z toho taky byla špatná, že ho nevzali. No,
1: No tak možná to vzala tak, že to je špatné vysvědčení pro její práci, ale tady šlo zřejmě opravdu o nějaký těsný bodový nezisk.
0: No, tak jsme se dozvěděli potom, že brali jenom 3 holky a 3 kluky. No a 2 holčičky byly, babička byla herečka, ale jako po jménu to neznám vůbec. Takže ono to taky bylo vlít.
1: Ale teď jste mi vlastně připomněla ještě tu druhou stranu mince, tedy dnešního tématu, jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Jak jste na tom, tedy dokážete-li to zhodnotit? Vy a vaši rodiče, byli jste si blízcí v tom ohledu nadání, talentu, zájmu? Vedli vás k něčemu, nebo to šlo automaticky?
0: Ano, s otcem mojím. Tak ten hrál a vál divadlo. A byl velice oblíbený v kolektivu, a tak to jsem zdědila já po něm teda.
1: Jo, takže já si píšu, v kolektivu oblíbená Ludmila nám volala ve 1:45. Děkuji, Ludmilo, a přeju vám krásný zbytek května. Naslyšenou.
0: Já vám taky a nashledanou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: téhle písničce v podání Pavla Bobka je čas už jen na jeden telefonát té aktuální noční linky. Jejím tématem bylo jablko, které padá nebo nepadá daleko od stromu. A tím posledním, kdo teď na telefonu 731 800 900 zveřejní svůj příběh, svůj postřeh, svůj úvahu na tohle téma je Hynek. Hynku, dlouho jsme se neslyšeli, přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer tobě i všem, kteří ještě vytrvali u přístrojů.
0: No to tak někteří mají, že prostě nemůžou jít spát, dokud nepadne poslední slovo. Dnes tedy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Jak je to v tvém případě?
1: No, já mám vnoučat celkem 7 a tak jeden z toho se vydařil tady v tom tématu a tento vynahradí za všechny.
0: Musíme říct, tedy pokud si dobře pamatuju, že jsi byl hodně činný, no vlastně skoro celý život, jestli si vzpomínám dobře, v gastronomii, abych to zaobalil.
1: Tak tady v tom ne, já myslím spíš v tom dalším tématu. Mm-hmm. A sice já jsem býval komediant.
0: A takhle.
1: Mm-hmm. A to on zdědil po mně jako úplně v perfektním stavu. Mm-hmm. Jako byl jsem i muzikant a to zdědil taky, protože hraje i dokonce nějakým způsobem dokáže bavit vtipy a tohle to zdědil taky po mně.
0: Kolik mu je?
1: Dokonce když jsem já šel do podrobností, tak ještě obliba moje byly ptáci a ty má taky. Takže to je opravdu, ten se podědil, já říkám.
0: Jo, a
1: ne, potaď,
0: kolik,
1: podědil.
0: Kolik mu je roku?
1: 26.
0: No tak to už je velký kluk, to je pravda. Ale došlo k tomu vlastně, k tomu podědění, tedy ne od dědit, ale od dědy, dědečka, vlastně přes to jedno koleno. To znamená, že to chtělo nějaký čas, jo?
1: No je to pravda, ale když na něho vzpomenu, tak vlastně, když jsme dělali ty rodinný vejlety nebo seance takový, tak si ho pamatuju, že jsem prostě stál u mikrofonu a vedle sebe jsem si dal židli a na to jsem ho vysadil, aby dosáhl k mikrofonu a už tam bážen žádný a už zpíval, jo?
0: No jako, tak to znám taky, no. Do 4 let to Davida taky bavilo křičet na mikrofon, protože viděl, jak ve stříhacím programu se to projevuje na těch lítajících rafikách. Jo?
1: A tady to on prostě udělal tím způsobem, taky s tím způsobem jsem mu v tom tak trošku odšprajcoval tu židličku, takže jsem mu pořídil varhany, který dneska vezme a spustí a baví celou vesnici, kde prostě pravidelně vykonává tady tu činnost jako v poloprofesionálním stylu.
0: Mm.
1: A jako těší mě to, ne že ne.
0: No tak hrdý dědeček, to je jasný, ale Hynku, podívat, protože už zase tolik času nemáme, ještě na druhou stranu, kdybys ty měl být tím jablkem a já bych se ptal na ten strom, ze kterého spadl, kde jsi vzal ty to svoje, jak ty říkáš, komedianství?
1: No, tak to jsem nezdědil. Táta sice zpíval a zpíval pěkně a hodně a rád, ale jinak nebylo kdo, po kom bych to já podědil. Takže tady v tom směru já jsem prostě, nejsem tím jablkem, který padá.
0: Jo, ty jsi takovej první autodidakt, který prostě v rodině založil tradici a až teprve tvůj vnuk v ní bude pokračovat. Je to správně?
1: No začalo to vlastně tím, že jsem ve škole čítával Stařička Pagáča, to byla moje oblíbená parketa, jako to, když byl nějaký super, tak automaticky já jsem, buď to jsem to vytal z nějaký skříně, tady tu knížku, anebo už jsem natolik to uměl z paměti, že jsem to říkával i z paměti tady ty jeho historky, protože já jsem to miloval jako to.
0: To máš dobrý, protože my jsme vytahovali ze skříněk akorát malýho Bobše a toho nám potom ještě z paměti přišel vykládat pan Grumlík do tělocvičny. Já se omlouvám, že musím přerušit tvůj tok myšlenek a slov, protože už se blíží jedna hodina. Musím ti poděkovat za telefonát. No a jsem rád, že se opět nepotvrdilo ani jedno, ani druhé. Prostě každý je svůj a někde to padá daleko od stromu a někde to jablko hold spadne přímo pod strom. Hinku, děkuji, měj se hezky. Dobrou noc.
1: Já děkuji tobě, že jsi mě zvedl a přeji dobrou cestu domů.
0: Děkuji a naslyšenou.
1: Ahoj.
0: Ta příští noční linka bude už za 22 hodin začíná. Bude na téma, když auto supluje ložnici. A Honza Macoun, který se ujme mikrofonu, ten se na vás, věřím, už v tuhle chvilku těší. Takže dobrou noc a někdy příště zase naslyšenou. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Sladké sny vám přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Kdybych měl nějak víc přiblížit tu dnešní hodinku z rozhlasového archivu, asi bych řekl jenom tři slova. Hravost, humor a zábava. Nahlédneme totiž do historie rozhlasových soutěží. Tak jestli chcete, zkuste hádat s námi. A pěkný poslech.
2: Vánek zlaté klasy hladí,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak to máme 7:01. To byla, tuším, nějaká pohádka snad o statečném krejčíkovi, ale taky to, věřte, nevěřte, byl název soutěžního pořadu českého nebo tehdy ještě československého rozhlasu v 60. letech. Šlo vám vlastně o soutěžní klání mezi dvěma městy, kterým prováděl tehdy velmi známý a oblíbený moderátor doktor Jan Pixa. A jaký byl vlastně princip celé soutěže, která se přirozeně vysílala v přímém přenosu, to si můžete poslechnout v ukázce V záznamu večera, kdy spolu soutěžila mužstva v Hradci Králové a v Lounech.
2: Jedna soutěž pro dvě města vysílaná ze tří míst, čtvrtý den v týdnu, pětičlenným štábem, 6×10 minut, to je 7:01.
3: Dobrý večer, hlásí se vám pražský dispečink ligové soutěže 7:01 v divadelku v Suterénu v Praze 6 v Dejvicích v Ústředním domě armády. U mikrofonu je Jan Pixa a současně se vám hlásí stanoviště hlavního rozhodčího Zdeňka Jirotky.
4: Dobrý večer. Představíme soupeře. Ve třetím utkání prvního kola stojí proti sobě družstvo Louny, které vítáme rytmickou skupinou Vladimíra Truce.

0: straně naší linky je východočeský Hradec Králové. Přesněji řečeno jeho pražské předměstí.
1: No, Hradec Králové, protože to pražské předměstí to mělo být původně, ale teď se nakonec rozhodlo, že to bude celý Hradec Králové. Hlavní rozhodčí Zdeněk Jirotka provedl takové vyzvání k prezentaci a abychom tady celý večer nevedli solo my z Prahy, tak předáváme slovo tomu ze soupeřů, který je od Prahy vzdálenější. To jest Hradec Králové. Voláme Hradec.
2: Tady je Hradec Králové, velký sál Parku kultury a oddechu. U mikrofonu Stanislav Zářecký. Všechny vás, přátelé, zdravíme z města, jehož zdech sídlí krajské orgány našeho východočeského kraje. Zdravíme účastníky dnešního soutěžního večera v Ústředním domě armády v Praze a zvlášť upřímně zdravíme své soupeře, reprezentanty Severočeského kraje v Lounech. Pro ně tady máme jedno veršované říkáníčko, které poznalo světlo světa z pera čistého amatéra a neméně ryzí amatér je bude přednášet. Tož tedy, přátelé v Lounech, poslouchejte. Buďte pěkně pozdraveni, Louny, město Chmele, taste kordy, už se blíží útok nepřítele. Mázy piva s čepičkami, dejte hezky stranou, skolit máme draky z Prahy, 7 jednou ranou. Ať vám kuráž do útoku harmonika dává, Karel Konrád drží palce, Frýda z nebe mává. Ať si rada starších v Praze na nás zuby zláme, od hradeckých otroků všem pozdrav posíláme.

0: A teď naše znělka, po které budeme odpovídat na otázky soutěže. Já vám jen prozradím, že ji hraje Josef Růžička na elektrofonickou kytaru a Jaromír Fišar na elektrofonické varhany. Oba nástroje jsou výrobkem československých hudebních nástrojů Hradci Králové, odkud určitě mnozí z vás znají piana značky Petrov. Prosím, znělka. Ona to je v pravém slova smyslu hymna Hradce Králové. A teď už jsme, přátelé, připraveni plnit úkoly.
1: Děkujeme vám z Hradce, moc hezky jste to udělali, moc jste nás tady potěšili, slyšeli jste, doufám, ten potlesk, kterým zdejší obecenstvo kvitovalo ten váš hezký pozdrav, i když byl určen lounským. A přátelé v Hradci, já mám ještě jednu poznámku. Prosím vás, už teď si přichystejte z nějakého autorského kolektivu tam ve svém středu, přichystejte si 5 otázek, kterými se budete ptát v průběhu soutěže, tuším, že to bude 4. soutěž, budete se ptát neznámého muže nebo ženy na jeho povolání. Odpovědi smějí být jenom ano, anebo ne, tak podle toho potom ty otázky budete muset formulovat. Říkám vám to proto, abyste měli čas se na ně řádně připravit. Totéž vzkazují také do Loun, kam posíláme taky pozdrav z Prahy a prosíme Louny, aby se nám přihlásili ústy Vlastislava Větrovce, prosím.
2: Tady Louny, dobrý večer, u mikrofonu Vlastislav Větrovec. Ovšem, zdaleka ne sám. Na našem sportovním kolbišti je připraveno početné družstvo lounských, které se chystá podle staré tradice hájit barvy a čest svého rodného města. Louny bývaly odjakživa kolébkou talentů a slavných men, která nelze ani vypočítat, stavitelů, básníků, umělců. Jsou tedy městem s bohatou historií a neméně krásnou přítomností. Louny jsou dnes městem železničářů i městem průmyslu a zemědělství. Slunce už nám dnes zapadlo v 18.20 nebo 18.00, nevím přesně, a neprší, což není divu, neboť jsme tady v nejsuším okrese Čech, ale věříme, že nás brzy uslyšíte, až se ozve naše znamení. Na klavír je hrál inženýr Štembera. No a to by bylo zatím z Loun všechno.
1: Přátelé v Lounech, děkujeme vám. Jsme rádi, že jste ve stavu takové bojové připravenosti, právě tak jako v Hradci Králové. Už vás nechceme napínat. A přátelé, už jsme tady s první otázkou, kterou budete plnit hned. Prosíme obě dvě města o pozornost. Zahrajeme vám úryvek z jedné opery a předem říkám, že nechceme, abyste nám řekli, o kterou operu jde a který skladatel ji napsal. Budeme pro vás mít otázky trochu jiné, přesto je nutné, abyste ten úryvek poznali. Prosím, ukázku.

0: Přátelé v Hradci, voláme vás. Přátelé v Hradci, buďte tak laskaví a řekněte nám, ve kterém roce měla tato opera svou premiéru. A vy, přátelé v Lounech, budete tak hodní a řeknete nám, při jaké příležitosti měla tato opera svou světovou premiéru. Prosím, voláme Louny.
1: Ano, tady Louny, tady Louny. My jsme teď měli otevřené uši, takže teď je zavřeme a otevřeme hlavy, abychom dali je dohromady. No a myslím, že už jsme se tak ujednotili na odpovědi, tak prosím naše znamení. Tak odpověď zní, tato opera byla uvedena u příležitosti otevření Suezského průplavu.
0: Děkuju vám, stačí, je to v pořádku a právě jste vsítili jednu branku. Nebudu k tomu... Alice Zahrádková už vám tady dala jedničku, ovšem teď jsme zvědaví, co k tomu řekne Hradec. Potom řekneme, která obra to byla a který skladatel složil. Prosím, Hradec.
2: Tak šlo o operu Aida. Pardon, nejprve Znělka. Šlo o operu Aida a měla svoji světovou premiéru 24. prosince 1871 v Káhiře. Skladatel Giuseppe Verdi.
0: Děkuju, naprosto přesně. Získáváte tak jeden bod, nebo jak my říkáme, vsítili jste jednu branku. A my už tomu celkem nemusíme, přátelé, ani tady z Prahy nic dodávat, protože jste řekli, že šlo o Giuseppe Verdiho. Jedině snad to taková maličká zajímavost, že na té premiéře titulní roli Aidy zpívala Češka. Byla to Terezie Štolcová, rodačka z Kostelce nad Labem. Ale to jenom tak na okraj, jenom pro zajímavost. A už máme pro vás další úkol. Prosím, Zdeňka Jirotku, kdyby byl tak laskav a uvolnil nám na chviličku svou židličku, protože sem pozveme Anu Vítovou. Aby byla tak hodná a zatelefonovala si s někým. Malý okamžik, paní Vítva, já bych ještě řekl, komu je to určeno. Tak tato otázka je určena do Hradce. Přátelé, poslouchejte telefonický rozhovor, který vede jakási dáma s někým na druhém konci drátu, koho vy ovšem neuslyšíte, a potom nám laskavě řeknete, s kým, se kterou osobností Hana Vítová, respektive ta dáma, kterou nám tady teď hraje, s kým tento rozhovor měla. Prosím, začínáme.
3: Hello. Dobrý den. U aparátu je Čurdová z kultury. Poslyšte, četla jsem vaše paměti a ráda bych si ještě něco doplnila. Tak váš otec měl 19 dětí, že? Co? 20? No to byl tedy kabrňák. No jenže tenkrát nebyly antikoncepční poradny, no takže to zas nebyl tak moc velký kumšt. Prosím vás, mám tady jednu nejasnost. Zabil jste toho Felixe Novohradského z Kolovrat nebo nezabil? No, tak když vám stačí, že jste se kvůli tomu 630 let soudil, no tak to beru zpátky. No ale poslyšte, vy jste měl těch soudů víc, co? Adam jste měl v mládí taky hodně, že? No co o nich soudíte? No myslím jako o ženách. Aha, teď v 60 jste změnil názor. No a na víno jste taky zanevřel. Víno je dar boží, znamenám. Prosím vás, v kterém roce jste napsal Prosto pravdy? Aha, v 26. Děkuji. Mně se to moc líbilo, jak se tam obouváte do kněží, advokátů, do lékařů. Jenže taky zpěváky jste tam mohl skritizovat. Ty by to potřeboval ještě dneska. No a poslední otázka. V kterém roce jste, prosím, umřel? Děkuji vám, pane... Pardon, promiňte, pane Pixo, já jsem to málem prozradila.
0: Naštěstí se to neprozradila. Děkuji vám, paní Vítová. A voláme do Hradce. Přátelé, kdo byl asi na druhém konci drátu?
2: Tak, doktore, prosím vás, ještě maličkou chviličku se zde poradíme.
0: Jistě.
2: Naši odborní poradci právě mají hlavy pohromadě a přemýšlí. Tak to byl Mikoláš Dačický z Heslova.
0: Výborně, rádi vám zatleskáme. Jak vidíte, přátelé, Hradec právě vsítil další branku, takže stav utkání teď je 2-1. Ovšem, ještě mají příležitost Louny. A zase budu prosit Zdeňka Jirotku, kdyby laskavě uvolnil svou židličku, tentokrát pro Milana Frýdla, který zase jako jiná postava si zatelefonuje s jinou postavou. Louny, toto je otázka pro vás. Stejného druhu, jako byla předtím pro Hradec. Prosím, Milan.
4: Haló? To jste vy? Tady jsem já. No, pamatujete, jak jste v 19. roce frknul s tou plukovní pokladnou do Vídně? Já vám ji tenkrát nesl, to je leco. Proč volám? No, jestli vám v té pokladně náhodou něco nezbylo. Jo, vy jste ji musel zase vrátit. A plnou? Škoda. No, samozřejmě, když to poručil císař, to bylo nutný. Císař není žádnej hej, počkej. Slyšel jsem, že vás trápí podagra. A migrena taky? No, tak to ještě čekejte senilitu. To má každej pořádnej šlechtic. To byste ani nebyl šlechtic, kdybyste je neměl. A degeneraci nemáte? Možná, že o tom ani nevíte. Jo? Gratuluju. K čemu? No přece, jak jste to loni natřel těm protestantům u Stínavy ve Slezsku. Prchali a ani moc neprotestovali, že jo? No to protestanti dělají. A poslyšte, co dělá pan Zeno? Kouká pořád na hvězdy? Proč? Jo, on je váš hvězdář. Helejte, jak je to s tou zemí, točí se? No je volovina, to bysme přeci upadli, že jo? Tak buďte zdrav a... Jestli vám můžu radit, nejezděte do... No, nejezděte tam.
0: Hovor skončen. A já volám Louny. Poznali jste, s kým hovořil Milan Frýdl, totiž postava, kterou Milan Frýdl představoval. Louny.
1: No tak tady Louny, jestli dobře slyšíte, tak slyšíte, jak se tady rozhostilo obrovské ticho. A teď se právě radíme, dáváme hlavy dohromady. No ale je otázka, jestli budeme moct odpovědět. Tak přátelé, co vy na to? Je tam telefon, ještě okamžik, ještě si počkáme na telefon. Zatím se ještě můžeme radit.
0: Jistě,
1: má někdo jiný názor? Vy tam vzadu říkáte? Rusvorm také, ano. A telefon? Valštejn.
0: Aklamací někoho zvolte.
1: Tak co mám povědět? Tak jste pro Valštejna, ano? Jsou tady rozpaky, ale já myslím, že z těch rozpaků bychom měli vyplout. No, přátelé, domluvme se. Tak kdo je pro Rusvorma? Nechce děje vůle většiny. To je nás málo. A pro Valštejna? Těch je ještě méně. To znamená, teď jsou tady neutrálové. Tak vsadíme to na Rusvorma. Co se může stát, na nejvíc ztratíme bod, ještě ho můžeme dohnat. Tak na druhém konci pomyslné telefonní linky by byl generalissimus Rusvorm.
0: Škoda, že jste nehlasovali pro toho Valštejna, protože šlo o Albrechta z Valštejna, přátelé. Albrecht z Valštejna byl tím pomyslným příjemcem toho telefonického rozhovoru a bohužel vám tady branku tady nemůžeme uznat. Takže stav teď po druhé otázce je 2-1.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Svého času už jsem vám tu v divadle pro vaše uši představil soutěžní rozhlasový pořad. Kdy to bylo? Tedy to není otázka, ale název toho pořadu. Vysílal se v 70. a 80. letech a posluchači hádali a pak do rozhlasu posílali korespondenční lístky, dopisy a pohlednice s tipem na tajný rok X. No a když jsme před chvílí v Lounech neuhádli toho Valdštejna, bude se nám ta postava, historická osobnost Albrechta z Valdštejna ještě hodit. Jen připomenu, že v rolích průvodců se představují pánové Antonín Hart a Milan Klásek. A doplní je také herečka Alena Vránová.
2: Halo, člověče, co je to s vámi? Nevidíte, že začínáme? Ukažte, co je to za knihu, že se o ní nemůžete odtrhnout?
3: Budete se divit. Tři mušketýři.
2: To se tedy divím. Tak když už jste si vybrali historii mušketýrů, musíme upozornit, že v našem roce X tomu bylo už 6 let, co mušketýři odsoudili zlou milady k smrti. A trest byl hned na místě vykonán bývalým katem, který byl zrovna po ruce a ochotně si s ní vyřídil své účty.
3: Ano, ano. V našem roce X uplynulo právě 6 let od pádu pevnosti La Rochelle. Věrné přátelství mušketýrů se mezi tím na dlouhý čas rozpadlo. Porthos žil šťastně s vdovou Coquenardovou a Aramis zvolil ctnostný život mnicha v klášteře v Nancy a Athos trávil čas na svém zděděném majetku na francouzském venkově. Jediný D'Artagnan neopustil vojsko a byl dokonce povýšen na poručíka.
4: A co když to tak, pánové, vůbec, ale vůbec nebylo?
2: Ale kdo pak nám to tu vstoupil do děje? Snad to není přímo velká D'Artagnanova láska paní Bonacieux.
4: Snad ano, snad ne, ale to není důležité.
3: A co tedy je důležité?
4: Kdo ví? Třeba, že tu a tam poopravím vaše slova.
2: Ale prosím, to my se zase dáme rádi poopravit. Od tak půvabné dámy.
4: No, tak třeba D'Artagnan. Víte, že v tom vašem roce X mu bylo teprve 14 let?
3: Ne, ne. Ale ne.
4: Ale ano. A garda šedivých mušketýrů vznikla dokonce až celých 23 let po tom vašem vybraném roce. Ano. Kardinála Richelieu D'Artagnan ani neznal. Za to byl oblíbencem kardinála Mazaréna.
2: Ale vy nám berete iluze. To snad tři mušketýři ani neexistovali?
4: To ne, existovali. A dokonce i jména měli stejná jako v románě Alexandra Dima. Jsou popsáni v líčení jistého Courtilze de Sandra. Nazval své dílo Paměti D'Artagnanovi a drží se v něm důsledně historické pravdy. Ale když později Dima čerpal z této knihy, časově všecko jaksi důkladně posunul a promíchal. A proč ne? V lecjakém zajímavém příběhu je pravda obrácena na ruby.
3: Ale ať je to tak nebo tak, zdá se mi, že se tenkrát nějak stále jen mordovalo a bojovalo.
4: Jen tenkrát?
2: Ale, madam, nebuďte, prosím, jedovatá. Pravda je, že to byla doba válečná. No tak třeba u nás v Čechách. Válka pustošila zem už několik let. A bída z nouzí si tu podávali ruce.
3: Pole pustá, nikdo nesil ani neoral, vypálené vesnice značily jako černá stopa postup armády a tam, kde vojáci nepálili, vyplenili aspoň stavení do posledního drobečku.
2: A přece na dně té bídy doutnala ještě jiskřička naděje, že jednou a třeba už brzy bude konec té strašlivé války. Na trůn dosedne opět český král a do země se vrátí ti, kdo se s holýma rukama vystěhovali.
4: Všecko se změní jako mávnutím kouzelného proutku a zase bude dobře. Kolikrát už lidé takhle sněli na různých místech a v různých časech.
2: Jenže v našem roce X dostávali neurčité naděje určitější podobu. Proslýchalo se, že velitel císařských vojsk, vévoda Albrecht z Valdštejna, jednal už s emigranty i se švédským kancléřem Oxenstiernou. Jeho to v postavice proti císaři a prohlásit se českým králem. Má přece celou armádu v ruce.
3: V ruce a hlavně v měšci. Financoval totiž už pár let vojsko a proto mu byl zprvu císař ochoten ledacos odpustit.
4: Valdštejnova zpupnost mu však už dávno byla trnem v oku. A konec konců i odpouštění mělo své hranice.
3: V našem roce X se Valdštejn necítil bezpečný už ani ve svém paláci v Praze. Měl-li dobrý den, spřádal ještě plány na ovládnutí Evropy, ale množili se dny, kdy se cítil prach bídně a bez lékaře neudělal ani krok.
2: Bez lékaře, ale také bez dvorního astrologa, ne? Radil se s ním i o tom, koho má pozvat k obědu.
3: Však to také mělo velký význam. Jako třeba zrovna v Chebu v osudný den našeho roku X, kdy byli na slavnostní oběd pozváni velitelé největších pluků, Scottové Butler, Leslie a Gordon.
2: Kteří pak na oplátku zase pozvali k večeři maršálka Illova a hrabata Tričku Akinského. Valdštejn se pro velké bolesti omluvil.

0: Naši hosté nějak málo pijí, plukovníku Butlere. Nechutná jim snad u nás?
1: Ale poslušte si přece, pánové, a napijte se ještě, prozit.
2: Večeře byla výborná a víno je opravdu znamenité. Jsme vám, pánové, vděční za tuto večeři. Chci věřit, že si dobře rozumíme a že tomu tak bude i nadále. Na naše další společná vítězství.
0: Škoda, ano, že vévoda Valdštejn nemohl přijít s vámi, hrabě Trčko.
2: Je na tom opravdu špatně. Každý pohyb ho bolí. Však jste, pane Leslie, v poledne všichni viděli. Vyhublí je na kos.
1: Ale hlavu na punktování má ještě čerstvo.
2: To ano, pane plukovníku, myslí mu to dobře. Celé odpoledne pracoval s námi na novém armádním rozkaze určeném všem jednotkám.
0: Nějak bylo v poslední době příliš mnoho těch rozkazů a přísah. Nezdá se vám, pane hrabě?
2: Inu, vévoda jedná podle situace, jinak to dnes není možné. Před měsícem sice podepsalo věrnost všech 42 velitelů vojsk, ale mezi tím se situace, jak víte, změnila.
1: Baže změnila. Byla tu předtím stále možnost, že se Valdštejn s císařem dohodne.
2: I my jsme dlouho doufali.
0: Doufali? Spíše jste mezi tím s každým punktovali. Se Švédem, se Sasíkem i s Francouzem. Proti císaři.
2: Ale pánové, jak tomu mám rozumět? Víte dobře, co máte slíbeno. Půjdete-li s námi, vévoda nejen poplatí vše, co je vám dlužen císař, ale obdaří vás navíc velitelskými hodnostmi i statky. Ostatně, což jste mu dnes poledne neosvědčili věrnost?
1: Věrnost, věrnost. Jak může mluvit o věrnosti ten, kdo nejprve zradil víru předku pro císaře a pak císaře pro jakousi chiméru, že se stane českým králem?
0: Tak jest. Přísaha byla vynucena a Valdštejn už je v koncích. Slibuje, ale nemá ani peníze, ani lidi.
2: Hrabě Chynský, slyšíte to? No to je opravdu příliš. Za těchto okolností...
1: Ano, za těchto okolností. Geraldine, kupředu!
0: Kdo je dobrý? Císařský.
1: Ať je císař Ferdinand!
3: Tak skončila večeře, od níž si Valdštejnovi generálové tolik slibovali.
4: Maršál Ilov, Trčka i Kinský byli na místě zabiti a plukovník Butler vedl mezi tím tlupu dragounů za Valdštejnem. Zastihli ho v noční košili.
5: Jak mu bylo předpověděno?
3: Myslíte v horoskopu od Jana Keplera?
5: Ne, ne. Tam bylo řečeno jen, že náš rok X bude pro vévodu osudný. Mám na mysli vidění Kristýny Poniatovské, sirotka po bývalém knihovníkovi ze Žerotína. Předpověděla, že Valdštejn bude proboden kopím v nočním úboru. Také poslala Valdštejnovi varovný list s nebeským poselstvím, aby nebyl tak bezohledný, spupný a panovačný a polepšil se.
4: A co na to Valdštejn?
5: Nebral to moc vážně. Žertoval, že ti druzí dostávají listy od císaře nebo od papeže, ale on prý přímo z nebe.
3: No, a my teď máme nejvyšší čas skončit naši vycházku do roku X.
4: A tak se také s vámi rozloučíme, protože už jistě všichni víte,
3: kdy to bylo.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak myslím si, že asi ta Valdštejnova smrt v Chebu byla tou největší nápovědou. Co říkáte? Ano, pokud jste hádali rok 1634, bylo to správně, v případě Albrechta z Valdštejna přesně 25. února. No a teď ještě do třetice soutěž a nad to detektivní. V 90. letech obohatil program rozhlasového vysílání zajímavý seriál, kde se na řešení jednotlivých případů podíleli sami posluchači, jak jinak. Je to prosté, paní Watsonová. Tahle parafráze slavného výroku Sherlocka Holmese doprovázela každé setkání tří dam. Paní Watsonové, paní Doyleové a paní Gardnerové. A jistě uznáte, ta jména nebyla zvolena náhodně.
2: Jak zemřel John Borman.
3: Příběh z cyklu detektivních hříček. Je to prosté, paní Watsonová.
2: Jsou povolání, která se nezapomínají. Však jste si toho určitě všimli. Jistě jste už někdy viděli muže, který se nedokáže rozloučit s prostředím, v němž pracoval, i když mu už čas dávno nadělil zasloužený odpočinek. Někdy jsou ty aktivní penzisté nesrazitelní, jindy jsou na svém bývalém pracovišti vítaní a ctění. Mají totiž co říci těm mladším. Mají něco, co se nedá koupit. Životní zkušenost. No, jen si poslechněte pana Dereka Doyla a dáte mi za pravdu.
4: Tak pan Wilkinson už má také předpenzí. Já si pamatuju, jak přišel poprvé do služby. Přeložili ho od někud z Lestru. Jde příští měsíc do penze. Byl jsem se podívat na okrsku a zjistil jsem, že je z toho trochu zaskočený a melancholický. To jsou pocity, které velice dobře znám. Kdy to není zase tak dlouho, co jsem je prožíval.
5: Obávám se, že to je už více než 10 let, pane Doyle. A dosud jste se s tím faktem, že už nejste v činné službě, nesmířil.
6: To je také důvod, proč stále chodí za svými chlapci, jak říká, na starý okrsek.
5: Až jeho chlapci budou také v penzi, už nebude mít kam chodit.
6: Když už tam chodíš, mohl bys občas přinést nějaký případ, abychom měli náplň na nedělní odpoledne. Jistě se tý komisař Wilkinson někdy svěří se svými problémy.
4: Tentokrát tam nebylo nic zajímavého, jen banální případ sebevraždy. Hoši mě vzali sebou na místo činu.

0: nedělního odpoledního dýchanku nebude zase až tak nezajímavý, jak se zpočátku zdálo.
1: Dobrá, k tomu smutnému činu došlo v nové kancelářské budově ve čtvrti Oaks. Když jsme seděli v kanceláři s týmem Wilkinsonem, ozval se telefon. Někdo odtamtud volal, že v budově bylo slyšet výstřel. Zvedli jsme se jaksi automaticky a vyjeli na místo, kde se střílelo.
2: Vy jste jel také?
1: No jak říkám, probudili se ve mně staré návyky. Ani nevím, jak jsem se dostal do výjezdového vozu. Oni to brali úplně stejně.
2: Vůbec si neuvědomili, že s nimi jede penzista?
3: To je úžasné, jak člověk zroste s prostředím. Trochu mě to dojímá.
1: Já jsem si to uvědomil teprve na místě. Ale Tim mi řekl, ať se účastním vyšetřování, jestli aspoň ověřím, jestli jsem nezapomněl, jak se to dělá. Tak jsem tam zůstal. Ale samozřejmě jsem se snažil do jejich práce nezasahovat.
3: Byla to tedy sebevražda?
2: Kdo se tam zabil? A jak to provedl?
1: Bylo to celkem prosté. V kanceláři, která patří firmě Marco, ležel na zemi její obchodní ředitel, pan John Borman. Měl v pravém spánku ošklivou dírku. Vedle něj ležela pistole.
3: Kdo toho nebohého Bormana našel?
1: Byl to vrátný. Vrátnice je v přízemí stejně jako kancelář. Pan Glenn, to je ten vrátný, vypověděl, že v 6:30 uslyšel výstřel. Běžel najisto, v budově v té době už nikdo jiný nebyl. Dveře kanceláře pana Bormana byly zavřené.
2: Zavřené nebo zamčené?
1: Zjistili jsme, že byly zamčené, ale vrátný to nemohl vědět. Zvenčí totiž všechny dveře v té budově nemají kliku, ale jen takovou tu kouli, takže otevřít se dají jen zevnitř nebo klíčem. Pan Glenn je neotvíral. Měl sice univerzální klíč, ale rozhodl se, že zavolá policii. Chvíli klepal a volal, ale zevnitř se nic neozývalo, tak spěchal k telefonu.
2: Vy jste tedy dveře otevřeli?
1: Ano, otevřel je jeden z policistů. Uvnitř jsme uviděli to, co jsem říkal.
2: Člověk se přece jen tak nezabije. Měl ten pan Borman nějaké problémy, třeba osobní?
1: Hovořili jsme s jeho ženou, která se z toho zroutila. Tvrdila, že v rodině bylo všechno v pořádku a nenapadá jí nic, co by mohlo zavdat příčinu k takovému rozhodnutí.
2: Bylo to tedy klidné manželství?
1: Klidné manželství. Na první pohled snad ano, ale rozhodně si myslím, že dneska nic takového neexistuje.
2: Do hlavy člověku nevidíte. Ten vrátný neměl tušení o nějakém motivu?
1: Ten byl jen velice vyděšený, nebyl vůbec schopen vypovídat, ale nakonec se uklidnil a vzpomněl si, že pan Bormer měl jakýsi zásadní spor se svým společníkem a spolumajitelem firmy, panem Samuelem Pitkinem.
3: To je jistě zajímavá informace.
2: Vyslechl někdo toho Pitkina?
1: Ne, nebyl k sehnání, doma nebyl.
2: Ještě k tomu vrátnému. Jistě věděl, kdy pan Borman do kanceláře přišel.
3: Byl tam celou dobu sám?
2: Netelefonoval někomu? Mluvil s ním vůbec ten pan Glenn?
1: Ale to je přece křížový výslech, co na mě praktikujete.
3: Někdy nezbývá, než spustit křížový výslech. Samozřejmě, že bychom raději vyslýchali toho pana Glenna.
2: Toho však nemáme k dispozici, takže informace nám musíš poskytnout ty sám. Pokud by nám je neposkytl ten tvůj přítel Wilkinson.
1: Wilkinson je dobrý polná, neprozradil by vám nic. Ostatně pro něho je ten případ jasný jako východ slunce.
3: I přesto, že nemá ani tušení o motivu.
2: Motiv pro sebevraždu policie zkoumat nebude. Pokud pitva neprokáže cizí zavinění, bude případ odložen.
1: Ano, všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude.
2: Ale sám si naznačoval, že se ti na tom jasném případu něco nezdá. Vždycky se chlubíš svým kriminalistickým instinktem. Pokud ti něco napovídá, měl bys nám to říct.
3: Vaše sestra má pravdu, pane Doyle. Vy jste nám určitě neřekl všechno, co o tom případu víte.
1: Všechno podstatné jsem vám řekl, milé dámy. Jen mě trochu překvapilo, že v místnosti ani nikde jinde nebyl

0: nalezen dopis na rozloučenou.
1: To je překvapivé, ale není zas až tolik nezvyklé. Spousta lidí odchází z tohoto světa vedena nějakým náhlým popudem. Dlouhotrvající deprese například vyústí ve chvíli, kdy člověk vezme zbraň a obrátí ji proti sobě.
2: A pan Glenn byl posledním, kdo s panem Bormanem mluvil?
1: To je, myslím, dobrá otázka.
0: V inkriminované době byli v budově jen dva muži. Glenn a Borman. Pan Borman přišel na večer a sdělil vrátnému, že prověří ty sporné účty, kvůli kterým se pohádal den předtím s panem Pitkinem.
2: Oni se pohádali kvůli účtu?
0: Ano, pan Borman podle všeho našel nesrovnalosti a pohádal se s panem Pitkinem. Hádku slyšelo mnoho lidí. Borman na Pitkina křičel, že je zloděj a že ho zničí. Bylo to hned dopoledne. Pan Pitkin odešel velice rozčílený a jako by se po něm slehla země.
1: Ale pozor, pan Pitkin tedy mohl mít motiv. Mohl se obávat, že pan Borman prokoukne jeho machinace z účty.
2: Měl pan Pitkin klíč od kanceláře?
1: Věděl pan Pitkin, že pan Borman vlastní pistoli?
0: Odpověď zní ano. Pan Pitkin přirozeně měl klíč od kanceláře. Byl přece společníkem firmy Marko. A o tom, že pan Borman vlastní zbraň, věděl také velmi dobře. Ostatně věděl o ní i vrátný, kterému předváděl takový trik, ukazoval mu, jak rychle dovede zbraň vytasit z podpažního pouzdra. Říkal, že proti jeho rychlosti nemá žádný lupič šanci.
2: To je jistě velice zajímavé. O zbrani tedy vědělo více lidí.
0: Ano, pan Borman ji držel legálně a používal ji při transportu peněz z banky do banky. Tu práci nechtěl svěřovat nikomu jinému. To, že se pistolí chlubil, znamenalo, že chce nahnat strach potenciálním lupičům.
2: Uměl vůbec střílet?
0: Každou středu chodil střílet na sportovní střelnici, aby si udržoval formu.
2: Pan Glenn ho tedy viděl jako poslední, když pan Borman procházel na večer vrátnicí. Ničeho podezřelého si nevšiml. Jakou měl pan Borman náladu?
0: Pan Glenn vypověděl, že pan Borman přišel velmi rázně. Říkal, že si dokáže ve firmě udělat pořádek. Požádal také pana Glena, aby mu skočil do vedlejšího traktu pro sendvič a kávu.
2: Je tam vůbec nějaký bife?
0: Jenom prodejní automaty. Pan Glen nakoupil podle pokynu a odnesl to panu Bormanovi do kanceláře.
1: Pan Borman byl v té době v pořádku?
0: Pan Glen zaklepal na dveře kanceláře a nic se nedělo. Zaklepal tady ještě jednou hlasitěji. Pan Borman otevřel a převzal sendvič a kávu. Poděkoval a řekl, že bude pracovat asi až do rána, že je toho všeho daleko víc, než si původně myslel.
2: Že je toho daleko více, než myslel. Tím mínil asi to, že v účtech našel více nesrovnalostí.
0: Ano, byl prý velice rozčilený, hlas se mu chvěl.
2: Je možné do budovy přijít jinou cestou než kolem vrátnice, v které seděl pan Glenn?
0: To jsem si samozřejmě zjišťoval. Je tam ještě zadní nouzový vchod, od kterého mají klíč šéfové firem.
1: Tedy i pan Pitkin.
0: Služba ve vrátnici končí běžně o půlnoci. Kdyby někoho napadlo pracovat nad ránem, mohl by přijít právě tím nouzovým východem. U východu je také skleněná skříňka s klíčem. V případě požáru nebo nějakého jiného nebezpečí stačí skříňku rozbít a klíčem odemknout.
1: Byla ta skříňka nepoškozená?
0: Naprosto, sám jsem ji kontroloval. A ručím za to, že zadní vchod v poslední době nikdo nepoužil. Pan Glenn tvrdil, že by to mohl dokonce odpřisáhnout. Myslím, že nemá cenu se nad tím nadále zamýšlet a spekulovat.
1: Promiňte, vezmu to. Doylová? Ano, dobrý den. Jistě, Derek je u mne. Pro tebe, Dereku.
0: Doyle. Ahoj, Time. Co říkáš? Počkej, opravdu? Ale to je zajímavé. Co říkáš, to je nejen zajímavé, ale to naprosto mění situaci. Díky za zprávu. Ozvu se.
1: To byl ten tvůj Wilkinson, viď?
0: Ano. A řekl mi něco velice zajímavého.
2: Ví snad něco, co jsme nevzali v úvahu?
1: Zjistilo se něco při pitvě?
0: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
1: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
0: Vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak. Nemyslíte?
2: Ach tak. Zdá se mi to docela prosté, pane Doyle.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Tak co, uhádli jste? Pokud ne a potřebujete ještě čas nebo chvíli na přemýšlení, správné řešení vám nabídneme za chvíli, jen co se vrátíme z výletu do Lhoty, kam nás zve Jitka Molavcová.

0: co zbývá? Ještě potvrdit odhalení vraha, protože vy už to určitě doma u rozhlasových přijímačů víte. A já se s vámi loučím s přáním dobrý dnů ve zdraví a při poslechu dalšího divadla pro vaše uši se těším zase někdy hodně brzy naslyšenou.
1: Zjistilo se něco při pitvě?
2: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
1: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
2: No, vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak, nemyslíte?
3: Ach tak, zdá se mi to docela prosté, pane Doyle. Jestliže měl v krvi stopy po uspávacím prostředku, těžko se asi zastřelil. Ostatně i to, že se v kanceláři nenacházely žádné kompromitující listiny, napovídá, že
1: pan Bormann byl spíše zavražděn. Vrah jistě odnesl i listiny a nastražil to tak, jako by šlo o sebevraždu.
3: A jistě jste si povšimli, že v koši nebyl kelímek od kávy, i když tam byla plastová krabice od sendvičů.
1: V kávě byly jistě barbituráty, které pana Bormana uspaly. Zastřelit ho nebyl už potom velký problém.
2: To znamená, že vrah uklidil listiny a odnesl i kelímek, v němž by se jistě dali zjistit stopy po uspávacím prostředku.
3: Ale potom mi vychází jediný člověk. Ten, který přinesl kávu, který měl univerzální klíč a měl patrně i pověření od pana Pitkina. Počkal, až Bormann usne, odemkl kancelář, zastřelil Bormana jeho zbraní, odnesl listiny a kelímek a pak zavolal policii a předstíral zděšení.
2: Opravdu prosté, paní Watsonová.